0: Eboli informoval o tom mluvčí ugandské vlády. Zároveň dodal, že v současné době v zemi není žádný případ eboli. Světová zdravotnická organizace dřív informovala o 2 nakažených. Přerušená je i další veřejná doprava mezi Ugandou a sousední zemí. Opatření proti šíření eboli bude trvat 4 týdny a nevztahuje se na přepravu zboží a potravin. Tržby české gastronomie v prvních 3 měsících letošního roku oproti tomu loňskému vzrostly o 3%. Začátek roku přitom bývá pro restauratéry obvykle slabší, říká Vladimír Sirotek ze společnosti Dotykačka, která gastronomické statistiky sleduje.
1: Přes tato pozitivní čísla to však neznamená, že podniky extra vydělávají. Meziroční růst o 3% v podstatě jen dorovnal inflaci, kterou v oboru gastronomie a služeb v poslední době evidujeme na úrovni 3 až 4%. Lze tedy souhrnně říci, že české gastro v prvním kvartálu roku 2026 obhájilo své prodeje z roku 2025.
0: 53. ročník rally Český Krumlov dnes v 11 hodin odstartuje rychlostní zkouška na Českobudějovickém výstavišti. Odpoledne tam diváci zhlédnou exibiční jízdy. Na start závodu se v podvečer posádky přesunou do Jelení zahrady v Českém Krumlově. Některými silničními úseky na Českokrumlovsku řidiči kvůli soutěži neprojedou, doplňuje za organizátory Pavel Kacerovský.
2: Dotčeny budou zejména místní komunikace. Z těch hlavnějších tahů bude v pátek od 17 hodin zavřena silnice mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou a Besednicí a Kaplicí nádražím. V sobotu potom od 8 hodin ráno bude uzavřen průjezd přes Malonty.
0: Sport. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek nominoval na přípravu před mistrovstvím světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. Oba byli vyřazeni z týmu Slavie po nesportovním chování v derby se Spartou. 3 povolanými brankáři jsou Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Jindřich Staněk. Vynechaní gólmana Tottenhamu Antonína Kinského vysvětlil Koubek.
3: V našem kruhu jsme diskutovali, ale to mají plně v kompetenci trenéři brankařů. My jsme si vědomi, že naskočil a že podává solidní výkony. Závěr toho byl takový, že v nominaci není, tady ty konzultace přímo s ním, po nějakým společným konsenzu a tím bych to asi uzavřel.
0: Po přípravném zápase s Kosovem 31. května oznámí trenér Koubek finální nominaci na světový šampionát, která bude se skládat se 26 hráčů.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavírky na Pražském okruhu a ve Veselí nad Moravou. Dálnice je teď volné. Na Pražském okruhu je nové omezení směr Ruzině. Za exitem 19 Ořech na kilometru zavřený levý jízdní pruh. Omezení kvůli opravám potrvá do rána. Provoz je slabý, kolona se tam netvoří jen nárazově. Čekejte hustší provoz. Dálnice teď i jinde bez kolon. Ve Veselí nad Moravou je v noci zavřený průtah městem Masarykova třída. Uzavírka kvůli usazení trafostanice v místě stavby se objíždí po ulicích Lány, Rumunská, Národních mučedníků a Stolařská. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noční teploty klesají mezi 10 a 6 stupňů v údolích a při uklidnění větru až na plus 2. Čekáme přes den polojasno až jasno, přechodně oblačno na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty většinou 22 a 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21. To byly zprávy. A slovo má zpátky Adam Carda.
6: 5,5 minuty po 2 hodině je tu soutěž nočního radiožurnálu. Tento týden tu máme něco pro fanoušky detektivek. Jedná se o právě vyšlou knihu ve jménu Spravedlnosti s podtitulem Detektivní příběhy z Českého království. A svými povídkami sem přispěli autoři jako František Nýdl, Naďa Horáková, Vlastimil Vondruška anebo Martina Novotná, ale samozřejmě i řada dalších. Kdo tedy máte zájem o výhru a nic jste u nás nevyhráli za poslední 2 měsíce, tak volejte 221 552, 155 nebo 255 na konci. A to právě teď.
4: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: To byla Adele v nočním radiožurnálu a nyní následuje soutěž.
1: Vydejte se díky radiožurnálu po stopách záhadných vražd, zmizelých těl, uzamčených komnat i ztracených cenností do prostředí středověkých měst, hradů i odlehlých koutů země. Poznejte zločin, tajemství a spravedlnost v kulisách Českého království v období 13. až 17. století. Mezi autory nechybí Vlastimil Vondruška, Naďa Horáková, František Nýdl, Martin Nesměrák, Martina Novotná nebo Věra Mertlíková. Soubor detektivních povídek ve jménu spravedlnosti dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru pro dnešní den a také zbytek týdne známe, připomněli jsme si ji a pojďme tedy zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonu soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme. Dobrý den, Martin.
0: Dobrý den, Martine. Slyším, že jste na cestách, tak máte pro nás nějaké aktuální komplikace nebo se jede bez problémů?
2: Takhle v noci se jede vždycky dobře.
0: Tak to jsou dobré zprávy. Já doufám, že u těch dobrých zpráv zůstaneme, že se vám bude dařit i v naší soutěži. Nejprve prolétneme pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné a jasné?

0: Posloucháte noční radiožurnál a na náměstí v ostravské části Přívoz se vrátí noblesní kavárna Korzo a v patrech nad ní se zase bude bydlet. Městská část už spustila rekonstrukci domu sběratele umění Františka Jurečka. Budova byla desetiletí zanedbaná a skoro prázdná, jako mnoho dalších domů ve čtvrti se špatnou pověstí.
1: V roce 1945 ta čtvrť upadla a důraz byl kladen na výstavbu na polích v Porubě a území v jižní části Ostravy. Přívoz byl ponechán svému osudu, chátral. Opravdu tu byly některé domy, které měly jenom obvodové stěny.
2: Historik architektury Martin Strakoš popisuje, co se stalo s kdysi výstavní čtvrtí hned u ostravského hlavního nádraží v době, kdy bylo trendem se stěhovat do paneláků. Podle Strakoše už se ale lidé do historických čtvrtí vracejí a právě to je cesta, jak napravit špatnou pověst Přívozu.
1: Takové zásahy, že se opravují domy, že vznikají byty, které jsou kvalitní, tak může tomu Přívozu velmi pomoct.
2: V zašlém nárožním domě na Přívozském náměstí doteď bylo jen pár kanceláří. Obvod v něm vybuduje 17 bytů. Podle místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu Davida Vitoše z Pirátů už to takto dělají několik let.
3: Jenom tady v okolí jsme opravili 3 domy, tam máme nějakých 18 bytů, tady kousek na nádražní také jsme opravili dům, takže s tímhle s tím domem to bude až 50 bytů, jenom čistě tady v tomhle tom okolí náměstí, které vlastně se vrátí původnímu účelu. A to je bydlení.
2: Ani zanedbaný prázdný sál v přízemí domu už nepřipomíná kdysi slavnou kavárnu Korzo. I ta se podle Vitoše vrátí do podoby před 130 lety.
3: Mnoho obyvatel z okolí, starších občanů, doopravdy kavárnu by velice rádo.
2: Objednat si tady kávu nebo požádat o městský byt bude možné příští rok na jaře. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 2:30. Stručné zprávy přináší Lenka Pištěková.
1: Maximální cena benzínu ode dneška roste, nafta naopak zlevní. Informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů, řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak o 12 haléřů zlevní na 42 koruny a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit do pondělí. Alexandr Zmejevský už není ruským velvyslancem v Česku. Jeho mise skončila, na uvolněné místo nastoupí Anna Ponomarjovová, která byla na misi v Praze už dvakrát. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Zmejevského si několikrát během jeho působení předvolávalo České ministerstvo zahraničí. Naposledy letos v dubnu, a to kvůli výhruškám českým firmám, které Rusko označilo za možné cíle dronových útoků. Nejméně jeden dron narušil vzdušný prostor Lotyšska. Informovala o tom tamní armáda s tím, že stroj na území země pronikl z Běloruska. O průniku bezpilotního letounu informovala i Litva, kde vojenské stíhačky pátraly po dvou dronech. Jde o další z řady incidentů, které v poslední době vzbudily obavy v pobaltských státech. Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná dnes na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí až do neděle série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Sport. Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. V tabulce skupiny ve Friburgu se tak posunuli na druhé místo před český tým. Skupinu vede Kanada po vítězství 6-5 v prodloužení nad Norskem 6-5. V čele skupiny A jsou domácí Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Kroměřížsku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stojí několik kamionů. Na exitu 23 jsou na přejezdu z D5 z Plzně směr dálnice D1. Vlevo na zebře nepřekáží. Na Kroměřížsku silnici 432 z Holešova do Hulína havarovalo osobní auto. Nehoda je u dálnice D49 zavřeného nájezdu. Opatrně, policie hlásí možný únik pohonných hmot. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod od včerejška zavřený levý pruh. Nové omezení čekejte mezi 18. až 19. kilometrem, potrvá do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 10 až 6 stupňů v údolích a při bezvětří až na 2 stupně. Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojediněle i přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Za slovo má Adam Carda.
0: Noční vysílání Radiožurnálu pokračuje a teď si pustíme Xindla X z písní Popelka.
2: Radiožurnál. Každý

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: πέρασε το σάμα. Přebere to sama.
1: Na mistrovství světa v ledním hokeji potkáte jednu českou skupinu při každém utkání. Nejsou to ani hokejisté, ani rozhodčí, ani fanoušci, ani rolbaři. Kdo to tedy je, tak to se dozvíte už za pár minut. Do zákulisí šampionátu nahlédneme v reportáži nočního radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Český národní tým hokejistů má ještě dnes na světovém šampionátu volno. To jiní Češi si žádný volný den během mistrovství světa neužijí. Na led musí v každém utkání, které se hraje. Už 16 let se starají na mistrovství světa o mantinely a jejich pokrytí reklamami. Možná si myslíte, že je na začátku šampionátu nalepí a pak už se jen dívají na hokej. Jenže tak jednoduché to není.
1: Hráči odchází do kabin na přestávku, prostorem za brankou vyjíždí na ledovou plochu BCF Areny ve Friburgu Rolba a vedle ní vychází na led i dvojice Čechů, která jde pomalu kolem mantinelu a pozorně se dívá na reklamy na něm nalepené.
2: Tak hlavně jedeme zkontrolovat, jestli nejsou někde od brusle odtržené, jestli tam někde nějaký kus nechybí, takže to opravíme a pokud je někde na bílé ploše velká čmuha od puku, tak tu překrajeme bílou, aby ten mantinel byl zase hezký a čistý.
1: To říká Miloslav Košťál z firmy HOK, která už takhle spravuje mantinely při mistrovství světa dlouhých 16 let. Vy ale chodíte na led i po každém rozbruslení tréninku a taky před zahájením a na konci každého dne. Co je na té práci vlastně nejtěžší? Musíte si třeba nařizovat budík, abyste byli na ledě vždy na konci třetiny nebo v ten předem stanovený čas?
2: No nejtěžší je, že tady opravdu trávíte celý turnaj test jedinýho dne volna. Dá se říct, že 3 týdny v kuse nemáte prostě ani půl dne volna.
1: Miloslave, máte možnost se podívat i na nějaké zápasy?
2: Vidíme něco z hokeje, můžeme se koukat na zápasy, ale protože už to děláme dlouho s kolegyní a už těch zápasů přes rok vidíme tak strašně moc, že vlastně už si jenom vybíráme zápasy, které nás zajímají.
1: No, kolegyně tady stojí vedle nás, Natálie Trumerová. Vy se ale dostanete nejen na zápasy, ale i do míst, kam se běžný divák vůbec nepodívá.
3: Tak já si myslím, že určitě tak mezi hráče vlastně k šatnám můžeme. To jsou rozhodně místa, kam se běžný fanoušek nedostane. Ale jak říkáme, už to děláme dost dlouho a už to člověka jako omrzí, takže my už spíš vyhledáváme klidný a tichý místa bez lidí.
1: Jak je to vlastně s budoucností? Myslíte si, že nalepovací reklamy na mantinelech budou nahrazeny třeba těmi letkovými?
2: Firmy chtějí mít kvalitní reklamu, chtějí mít svoje barvy, což ta letková technologie ještě tolik neumožňuje. To je vlastně důvod, proč se ty mantinely dávají na plexisklo a nelepí se pod plexisklo, aby opravdu byly výrazný a nebyly tam odlesky různé pro prostě pro fotografii a pro kamery, aby opravdu byly tak, jak to ty firmy chtějí.
1: To znamená, že Miloslava Košťála, Natálii Trumerovou i jejich další české kolegy z Curychu budeme vídat na mistrovství světa i v dalších letech. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský přehled dodá Lenka Pištěková.
5: V Brně začal festival, jehož součástí je sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. První pětní akci doprovázely protesty. Spojené státy nabízí Kubě humanitární pomoc výměnou za politické reformy. Čeští tenisté znají soupeře pro první kolo Roland Garros. A dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: V Brně včera v podvečerní vzpomínkou na oběti holokaustu začal festival Meeting Brno. Pěti se zúčastnili i zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jejich sjezd je totiž součástí festivalu. Proti jejich účasti ale přišli na pětu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci. Protesty jsou naplánované i na dnešek a zítřek. Na všechno budou dohlížet posílené hlídky policie. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun, výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
6: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze 4násobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Fotbalová reprezentace Demokratické republiky Kongo kvůli epidemii eboli ruší přípravné zápasy v metropoli Kinshase. Místo toho budou hráči podle mluvčího týmu trénovat v Belgii. Přípravné zápasy mužstvo odehraje podle plánu. V Kongu na epidemii krvácivé horečky zemřelo už přes 130 lidí. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i 3 komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhutu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobný trestným činům.
7: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
5: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu.
1: Sport.
5: Čeští tenisté znají svůj program pro první kolo Roland Garros. Šampionka turnaje z roku 2021 Barbora Krejčíková rozehraje pařížský Grand Slam proti Američance Batistové. Jak určil los?
8: Stejně jako pro další nejen české tenistky a tenisty. Nejvýše je z nich nasazená Karolína Muchová. Tu na úvod Roland Garros čeká Ruska Zacharovová. Mužskou českou jedničkou je Jiří Lehečka, který se v prvním kole utká se Španělem Pablem Careněm. V Paříži nebude chybět ani lídr pořadí ATP, Jannik Sinner. Pokud Ital zvítězí, tak skompletuje takzvaný kariérní Grand Slam. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Češek je zatím v hlavní soutěži Roland Garros 8, muži jsou ve 4. Další ještě čeká kvalifikace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Možné nebezpečí na D8 u Prackovic a nehoda na Kroměřížsku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Velemín hlásil náš zpravodaj zvěř u vozovky. Zhruba 55. kilometr před tunely u Prackovic.
10: Srnka, pohybuje se v koridoru přímo za spodidlem u vozovky a nemůže se dostat ven. 55. kilometr D8 směr Německo.
9: Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. Na Pražském okruhu směr dálnice D1 stojí několik kamionů. Na exitu 23 na přejezdu z dálnice D5 z Plzně vlevo mimo jízdní pruh. A na Kroměřížsku i teď opatrněji na silnici 432 z Holešova do Hulína. U dálnice D49 zavřeného nájezdu havarovalo osobní auto. Nehoda se obešla bez zranění, možný je únik pohonných hmot. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty většinou 22 až 26 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu pokračuje Adam Carda.
4: Posloucháte noční radiožurnál, máme 6 minut po 3 hodině, dnes je pátek 22. května a to znamená konec pracovního týdne, což je určitě dobrá zpráva pro všechny pracující. A teď téma další reportáže. Rychlejší stavby nebo záchrana historie? Archeologové varují, že kvůli novele stavebního zákona mohou zmizet unikátní nálezy. K tématu se vrátíme podrobněji už za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: this time.
1: To byl Luis Capaldi v nočním radiožurnálu. Archeologové a památkáři varují před chystanou novelou stavebního zákona. Ta chce zkrátit některé záchranné výzkumy a upravit jejich financování. Podle odborníků by to mohlo vážně ohrozit mimořádné objevy a vzácné nálezy. Ministerstvo pro místní rozvoj ale tvrdí, že bez změn se velké stavby zbytečně zdržují a prodražují.
2: Tuto studňu sme tu objavili a je to uchvatné, je to studňa s najväčšou pravdepodobnosťou z kultúry nálevkovitých pohárov.
3: Takhle Matúš Barbuščák z Královéhradecké univerzity popsal jeden z nálezů na budoucí dálnici D35. Archeologové tehdy ještě netušili, že o pár kilometrů dál objeví rozsáhlé keltské sídliště, které podle archeologa Tomáše Mangela z Univerzity Hradec Králové nemělo v Česku obdoby.
4: Z toho charakteru těch nálezů je zjevné, že to je lokalita, která je nadstandardní pro svoji dobu. Tady máme sídliště, které dosahuje plochy až 25 hektarů.
3: Právě podobné objevy podle archeologů ohrožuje novela stavebního zákona. Ta počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Přitom právě u velkých staveb a mimořádných nálezů mohou práce trvat déle, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Praze Jan Mařík.
5: To je přesně ten moment, kdy od zahájení výzkumu k objevu té lokality došlo až po 9 měsících. To všechno by nám určitě zmizelo při těch nových ustanoveních novely památkového zákona.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj ale argumentuje, že dlouhé průzkumy zdržují velké stavby od dálnic po nemocnice. Novela má proto nastavit jasnější termíny, říká mluvčí rezortu Veronika Lukášová.
6: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších. Novela stanovuje základní časový rámec pro tu část archeologického průzkumu, který se provádí v terénu na 6 měsíců a dohodu lze tuto dobu prodloužit.
3: Podle návrhu zákona ale půjde výzkum prodloužit jen se souhlasem vlastníka pozemku. Archeologové proto chtějí větší možnost reagovat na mimořádné nálezy nebo složité terénní podmínky, říká ředitel brněnské pobočky Archeologického ústavu Akademie věd Baláš Komoroci.
7: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany. My se domníváme, že je vhodné tam nastavit nějakou smluvní volnost, která umožňuje reagovat na ta zjištění, která vyplynou na povrch až během realizace těch výzkumů.
3: Změnit se má i financování výzkumů. Stavebník by je nově platil jen první 3 měsíce. Další náklady by přešly na organizace provádějící výzkum. Podle odborníků ale není jasné,

a to až do výše 4% celkových nákladů stavby. Jinak podle nich hrozí, že část archeologického dědictví zmizí dřív, než ho vědci vůbec stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Muzeum umění v Olomouci otevřelo výstavu k 80. narozeninám fotografa a dokumentaristy Jindřicha Štrajta. Je to unikátní dvojportrét mimořádné osobnosti, autora proslulých sociálních fotografií z oblasti bývalých Sudet i organizátora undergroundových kulturních a společenských akcí na Sovinci v době normalizace.
1: Hned u vstupu do jedné z části výstavy se Jindřich Štrajt zastavuje u jedné z prvních fotek a řekla bych, že je to takový možná malý dárek muzea umění vám.
2: Přesně tak, tam je důležitý ten hrad, to brána, která vede do hradu.
1: Sovinec?
2: Do hradu Sovince, ano.
1: V popředí je kdo?
2: To je moje žena Agnes, to je Monička a to jsou její kolegyně.
1: To byly tenkrát hradní paní?
2: To byly víly nebo hradní strašidla.
1: Obracím se na kurátorku výstavy Štěpánku Bělešovou. Opravdu jsou tady fotky, které zatím ještě nikde publikované nebyly. Toto je jedna z nich?
3: Určitě, je tady řada fotografií, které profesor Štrajt měl v negativech a pro tuto výstavu jsme nechali zdigitalizovat a nově vytisknout.
2: To je rodina Ilkivova. Tohoto chlapce jsem učil, znám ho od malička.
1: Teď už je to mladý muž?
2: Má tady ženu, má tady dítě, tady je jeho maminka, to je jeho bratr. Takže pro mě je to životní příběh a ty mezilidské vztahy.
1: Přecházíme přes chodbu do další části výstavy. Ta už ale není až tak fotografická.
3: Ale podle mě je fotogenická. Tady v této části jsme připravili výběr z kurátorské činnosti. Profesor Štrajt na Sovinci od poloviny 70. let vytvořil takové malé nezávislé centrum, kde se setkávali výtvarníci, hudebníci, divadelníci.
1: Tam se Jindřicha Štrajta, jak vy vzpomínáte na 70. leta, období normalizace, jste byl v nemilosti, také jste byl ve vazbě za hanobení republiky. Proč právě Sovinec?
2: Protože by bokem vystavovali jsme v bývalé škole, nebo v kostele, a nebo na hradě. Já jsem si vybíral autory, kteří v té době nemohli vystavovat oficiálně.
1: Tato výstava je bilanční. Máte spočítáno, kolik vám vyšlo za 80letý život publikací?
2: Já jsem vydal asi 120 knížek.
1: I v 80 letech, ale také stále učíte na Slezské univerzitě v Opavě na Institutu tvůrčí fotografie.
2: Máme polovinu polských studentů, také k nám jezdí studenti ze Slovenska, z Německa, z Anglie a jeden student dokonce dojížděl z Tokia.
1: Výstavu k 80. fotografa Jindřicha Štrajta s názvem Z města ven si můžou návštěvníci Muzea umění prohlédnout do 6. září. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Lenka Pištěková.
1: Pacient s podezřením na nákazu ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V izolaci bude minimálně 3 týdny. Polská diplomacie chce zakázat izraelskému ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi vstup do země. Důvodem je jeho chování vůči zadrženým palestinským aktivistům z humanitární flotily. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky si kvůli tomu předvolal izraelského charge d'affaires. Podobně reagovaly i další země, mimo jiné Španělsko, Francie, Británie nebo Řecko. Víc než polovina lidí v Česku nepovažuje za správné, aby byl v Brně sudeto německý sjezd. Odpovědělo tak 57% respondentů bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Sjezd je součástí festivalu Meeting Brno na brněnském výstavišti. Na českém území bude poprvé. Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé ve věku 18 až 24 let jsou smířlivější než ti starší. Agentura se od 14. do 18. května ptala víc než tisícovky lidí. A historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjede na nostalgickou jízdu Stanvaldu Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátit mu původní červeno-krémové barvy. Lidé se s Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci.
2: Sport.
1: Hokejisté Slovenska porazili Dánsko 5-1 a Kanaďani se poradili z Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1. Češka Kristýna Napoleová je po prvním kole golfového turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Na první příčky ztrácí 3 rány.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Dálnice teď volné na Pražském okruhu směr Ruzyně už skončily práce u exitu 19 Ořech. Mezi kilometry 19 až 20 před chvílí zrušili uzavírku levého pruhu. Na Pražském okruhu směr D1 se objíždí. Odstavené kamiony stojí na exitu 23 na přejezdu z D5 z Plzně na okruh. Jsou vlevo mimo jízdní pruh. Na dálnici D3 u Českých Budějovic se v tunelu Pohůrka jezdí jen pravým pruhem. Mezi kilometry 135 až 136 opravují svodidla. Omezení v tunelu je v obou směrech na Benešov i Rakousko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty většinou 22 až 26 stupňů, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní epizodu našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
5: Nevím.
4: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
5: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
4: Kati, diktátoři z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Téměř 12 hodin trvalo veřejné projednání návrhu akceleračních zón.
7: Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren.
8: Na setkání nechyběly emoce.
9: Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst.
8: Plánované větrné a solární elektrárny, ale řada lidí ani samospráv nechce.
6: Legislativa má být hotová do konce srpna.
4: Boj o větrníky v Česku. Co jsou to akcelerační zóny a proč s nimi tolik lidí nesouhlasí? Hrozí nám, že bez nich přijdeme o unijní peníze a jaké změny v tom chce dělat Filip Turek? Ptám se na to Viktora Votruby z Hospodářských novin, který se věnuje obnovitelným zdrojům a taky životnímu prostředí. Dnes je pátek 22. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Tu a tam výkřiky, docela dost velký hluk, místy.
11: Tady chceme něco měnit.
4: Občas trošku chaos mi přišlo, že jsem zaznamenal na veřejném projednávání větrníků, problematiky větrníků v Pražském radiopaláci. Taky transparenty tam lidi měli a přinesli. Třeba braňte svou obec, nebo příroda, ticho a klid pomáhá léčit. Jaká tam byla atmosféra, protože vy jste tam byl taky?
10: Venku, když jsem přišel, tak už bylo vidět, že to bude jiné než jiná veřejná projednávání, protože tam bylo několik městských policistů, byla tam připravená záchranka, byli tam už i demonstranti s transparenty, které teda byly proti větrným elektrárnám.
4: To je jako chystání tam... se na fotbalové utkání.
10: Tak, tak. To dobře zmiňujete, protože já vlastně kolegům, když jsem říkal, kam jdu, tak jsem v nadsázce říkal, že to možná bude něco jako derby Slavie Sparta. I organizátoři si byli vědomi toho, že to téma je třaskavé.
4: Že to může být vřava.
10: Že to může být vřava, přesně tak.
4: Takže byla to vřava?
10: Byla to taková verbální vřava.
4: Kdo tam vůbec byl? Kolik lidí přišlo?
10: Ten sál měl kapacitu pro 1000 lidí. S tím, že teda ještě celé to veřejné projednání bylo přenášeno na YouTube online a online se pak v té odpolední části, kde byly prostory pro dotazy, mohli lidé i připojovat a klást dotazy. Takže bylo vidět, že je opravdu snaha Ministerstva pro místní rozvoj, které to celé organizovalo, o to, aby dala šanci opravdu všem se zeptat na to, co potřebují. Když jsem se ptal, kolik přišlo lidí, jak mi říkali, že cirka 500.
4: A co se teda řešilo? Řešily se ty větrné elektrárny. Lidi tam přišli, protože se jich bojí. A Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětlovalo, že tu budou určité zákonné úpravy, které umožní jejich snadnější výstavbu. Rozumím tomu správně?
10: Tak, řešily se akcelerační oblasti, nejenom větrné elektrárny, ale máte pravdu, že to téma sklouzlo hlavně k větrným elektrárnám. Ti lidé, kteří tam přišli, tak vesměs byli, a myslím tím lidé ze strany veřejnosti, byli vesměs odpůrci větrných elektráren. A co se týče těch akceleračních oblastí, což jsou teda oblasti, kde má být snažší výstavba obnovitelných zdrojů energie, tak z těch 94 akceleračních oblastí, které byly vymezeny v rámci České republiky, tak 80 je vymezeno pro větrné elektrárny. Takže ano, to téma bylo dominantně o větrných elektrárnách, ale netýká se pouze jich, týká se také fotovoltaických elektráren, ale ty zjevně teďka tolik neiritují a nejsou tak jako velkým tématem.
4: Ale ta interakce mezi teda zástupci ministerstev a lidí probíhala konfliktně. Lidé říkali, proč to chcete takto udělat, a ministerští úředníci říkali, ono to jinak nejde, protože my jsme to už slíbili, respektive ta minulá vláda, a ta to zase slíbila, protože to chce Evropská unie.
10: Tak, ten začátek, zejména ten začátek, byl velmi konfliktní, správně říkáte ministerstev, protože...
4: Nejenom ministerstvo pro životní prostředí.
10: Byli tam zástupci, vlastně na pódiu tam byl takový panel 11 odborníků, což byli vesměs úředníci z ministerstev. Bylo to pojato celé tak, jakože to má být nepolitické, takže tam úmyslně nebyli politici. Hmm. Tady to setkání nebylo o žádném rozhodu. To setkání bylo o vysvětlování toho, jakým způsobem vlastně ty akcelerační zóny byly vymezeny a co to znamená, když to takhle jako zkratce shrnu. Byli tam zástupci teda Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, s tím, že pak ještě tam byli i další odborníci přítomní, kteří případně jako se k tomu mohli vyjádřit k těm dotazům lidí, které tam byly.
12: Je důležité zmínit i náležitosti připomínek, protože...
10: Jak, ano, ta atmosféra byla vyhrocená, zejména na začátku tam proběhla i řada urážek, vulgarismů, křiků. Tam spousta lidí vlastně už evidentně přišla s hotovým názorem a spíš někteří se tam přišli evidentně jenom vykřičet, jo?
13: Takže přestaňte se takhle chovat.
14: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
13: Vím, o čem je to
14: rozhodování. Víte, kde se dělají peníze?
10: To bylo dost nepříjemné, protože tam byla spousta naštvaných lidí, jo? Tam ten hněv opravdu byl velmi znát.
15: Z mojeho pohledu toto je lumpárna a zlodějství.
16: To, co předvádějí a přednášejí, jsou lži.
15: Všady to bude vidět. Všady.
4: A ten hněv pramení právě z toho, že ti lidé se bojí toho, že jim někdo postaví za barákem 150-metrový kus prostě kovu, který se bude nahoře točit.
10: Těch 150 metrů to by bylo ještě málo. Teď v současné době je v podstatě standard 200 až 250 metrů těch větrných elektráren, které se teďka vyrábí.
4: Je to ta obava.
10: Je to tak. Je to ta obava, je tam ta naštvanost. Těm lidem, když bych to shrnul, tak se vesměs nelíbí to, že je to tady nařízeno nějakým způsobem ze zhora. Tam je několik štěpicích linií, jedna z nich je určitě i jako Praha a venkov, že tady vzniklo něco jako v Praze, nějaká direktiva, a nejenom v Praze, ale potažmo v Evropské unii, což je taky takový jako červený hadr pro spoustu lidí, která jako říká, že tady musí vzniknout nějaké akcelerační oblasti a větrníky. A těm lidem se to přirozeně nelíbí, když to má vzniknout blízko jejich vesnic, měst a obydlí. Hmm.
4: A má a bude vznikat, protože já, když se podívám tu a tam do servisu ČTK, tak vidím zprávy jako Bruntál odmítá akcelerační zóny. Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov nechce větrníky v okolí obce. Zlínští zastupitelé nesouhlasí s návrhem akcelerační zóny v Malenovicích. To vypadá, že s tím nikdo moc nesouhlasí. Tak přesto to bude?
10: Bude. Současná vláda, byť je vůči akceleračním zónám dost kritická, tak myslím si, že má jasno v tom, že je chce zavést. A to z toho důvodu, že je na ně navázána spousta peněz.
4: Národní plán obnovy, že?
10: Přesně tak. Národní plán obnovy, to je několik miliard korun, které dostaneme na základě toho, že ty akcelerační oblasti vymezíme. A pak je tam ještě nějakých několik miliard korun vůbec v rámci směrnice RED 3, která nás tomu taky vede, což je evropská směrnice, která právě vznikla. Proto, protože když se Evropská komise podívala na to, z jakého důvodu v Evropě nevznikají v takové množství a tak rychle obnovitelné zdroje energie, tak došla k tomu, že dost často jsou to byrokratické překážky. A přišla s tím jako dobrým nápadem, jako na tom není nic špatného, prostě pojďme si říct, v jakých oblastech to teda nebude problematické a v těch oblastech pojďme usnadnit výstavbu obnovitelných zdrojů energie. To si myslím, že tam jako proti tomu logicky nemůžeme nic moc namítat, jo? Je to dobrá úvaha, nicméně výsledek je takový, že já když jsem pak jako psal do Hospodářských novin tady z toho setkání článek, tak jsem si říkal, tak co se tady odehrálo, a došel jsem k tomu, že ty akcelerační oblasti spíš jako zatím akcelerovali, a to jednání akcelerovali jenom emoce v rámci té výstavy obnovitelných zdrojů energie.
4: To jsou teda skutečně místa, ty akcelerační zóny, kde, já už jsem to říkal na začátku, vy jste to teď potvrdil, kde má být snazší byrokraticky ten větrník postavit, nebo tu větrnou elektrárnu, já to zkracuji. To znamená, že třeba stavební povolení nemá trvat 10 let, ale má to být kratší.
10: To stavební povolení tam proběhne tak jako tak, tam se to možná zas tak moc nezmění. Hlavní změna tam bude v posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, která tam vlastně odpadne, protože už v rámci vymezení těch akceleračních oblastí se dělá takzvaná SEA, což je něco jednoduššího než EIA. A v rámci toho probíhá biologický monitoring a právě to posuzování vlivu na životní prostředí. A vlastně proběhne to pro celou tu oblast, takže pak ty jednotlivé záměry, které by měly vzniknout v té oblasti, tak to budou mít jednodušší tady o to. Ale co se právě týká stavebního povolení, tak to bude muset mít každý záměr. Neznamená to, že když někde vznikne akcelerační oblast, takže automaticky tam budou moct vznikat jednotlivé záměry. Vždycky ten záměr bude potřebovat stavební povolení. Mm-hmm. Akcelerační zóna nerovná se vlastně stavební povolení pro výstavbu větrných elektráren nebo fotovoltaických. Stejně tak tam bude muset probíhat posouzení hluku. Mm. Každý ten záměr bude muset mít hlukovou studii. To neodpadá. A to říkám teďka úmyslně proto, protože téma hluku je nejčastěji vlastně zmiňovaným tématem ze strany odpůrců větrných elektráren. Jestli teďka můžu třeba říct ty jejich argumenty, co nejčastěji vadí, tak je to nějaký vliv na krajinný ráz, prostě estetika. Nelíbí se jim to, že by to v té malebné české krajině měly vzniknout větrníky. Někomu se to dokonce líbí, jo? Jo. Je to nějaký jako dynamický prvek v krajině.
17: Pak asi vadí to, že je to vysoké. To je argument, ne?
10: To, že je to vysoké, to se prolíná do toho dopadu na ráz krajiny. Že čím vyšší to je, tak tím víc je to samozřejmě vidět a z větší vzdálenosti. Ale zase čím vyšší jsou ty větrníky, tak tím jich méně můžeme stavět, jo? Protože vyšší větrník znamená vyšší výkon, tam se můžeme dostat u jednoho větrníku na nějakých třeba 7 MW a nemusíme jich potom mít tolik v té krajině.
17: A ten hluk nebo ty dopady na zdraví, to je prokázané?
10: No právě, že není. Jo. Tam je spousta mýtů, spousta jako zbytečných obav. Neexistují v podstatě vědecké studie, které by došly k tomu, že větrníky škodí zdraví. Naopak, co se dělaly vědecké studie. Teď třeba můžu zmínit Finsko, jo? Když bych se držel toho hluku, tak kromě jako hluku jako takového, který jako reálně není problém z pravidla, jako my tam vlastně akcelerační oblasti jsou teďka vymezovány tak, že mohou být nejblíže obydlenému území 500 metrů. Prostě 500 metrů od obydleného území. Blíž ne.
17: Máte obci, poslední dům, 500 metrů za ním.
10: A to ještě neznamená, že těch 500 metrů, že to je jako vymezení té akcelerační oblasti, ale to neznamená, že těch 500 metrů bude ten větrník. Jo. Stejně u toho větrníku se bude posuzovat právě v rámci té hlukové studie ta vzdálenost, takže myslím si, že zpravidla bude o něco dál. Jo.
17: Protože ta zóna může být velká, jo? To může být x hektarů.
10: Přesně tak. Ale i těch 500 metrů je jako dostatečných pro to, aby to člověk prakticky neslyšel, když se podíváme na to, co jako vytváří hluk v našem okolí, tak v podstatě jako ten větrník není za normálních podmínek slyšet, protože když fouká, tak to přehluší jiný vlivy, které vytváří zvuk. Když fouká, tak vám vytváří zvuk i listí na stromech.
17: Já tomu rozumím, jenom si tak představuji si ten domeček někde na kraji lesa, kde ten člověk asi chce právě slyšet to listí, než ty velké listy toho větrníku.
10: Samozřejmě je to relevantní postoj a i proto se dělají takováhle veřejná projednání a já mám radost z toho, že žijeme v zemi, kde vlastně můžeme o tom otevřeně diskutovat. Celá ta akce trvala jako 12 hodin, jo. Oni odpovídali na dotazy, dokud prostě bylo potřeba.
17: Dokud byli. Vy už jste zmiňoval, že se to týká kolika, skoro stovky akceleračních zón po celé republice.
10: 94 nakonec.
17: Kde by teda mohly snadněji vznikat větrné elektrárny, poměrně teda ze zásadního důvodu, totiž je toto snižování závislosti na fosilních palivech, což prosazuje Evropská
10: taky,
17: unie. Jako zásadní to zmiňuje třeba Zdeněk Hřib z Pirátů.
18: Je jasné, že větrná energie neobsáhne zdaleka potřeby Česka, ale je zásadní součástí bezpečného a soběstačného energetického mixu. A ten nutně potřebujeme.
17: Já jsem zaznamenal, že třeba podmínky té akcelerační zóny, které teda jsou pro větrníky i pro soláry, tak splňuje areál letiště v Milovicích vlastního Středočeský kraj. Ten bude žádat o jeho vymazání. Proti je i zastupitelstvo v Milovicích. Prý je ten areál určený pro jinou výstavbu.
19: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
17: Mluvil o tom tak náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
19: U dalších navržených lokalit kraje v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však
17: Znamená to, že se tam ještě budou dít nějaké úpravy? Protože vymezení akceleračních zón jde za vládou, ale ty změny parametrů výstavby, ty se dotknou stavebního zákona. Já jsem zaznamenal celou řadu pozměňovacích návrhů.
20: I vy byste měli promluvit do toho, jestli větrné elektrárny ve vaší úplné blízkosti chcete nebo ne. A
17: proto jeden z nich má Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal z motoristů.
20: V akceleračních zónách pomocí zastupitelstev ve vašich obcí umožní tu vzdálenost výstavby větrných elektráren posunout až nad 900 metrů.
17: Další má podané Marie Pošárová z SPD, další měl minimálně připravit podle Reflexu Ivan Adamec z ODS.
10: Určitě tam bude spousta změn. Proto se vlastně taky dělá tohle to připomínkové řízení. Politicky bylo rozhodnuto, že akcelerační oblasti chceme a teď probíhá tedy ta změna číslo 2 územního rozvojového plánu, která má svůj proces. Proběhlo minulý týden v pátek to veřejné projednání, což je ze zákona, a teďka vlastně je do 1. června možnost podat písemně, pouze písemně, připomínky k tomu. A ty připomínky podávají obce, kraje, ale může je podat kdokoliv. Spolky i jednotlivci, opravdu kdokoliv. Takže těch připomínek bude neuvěřitelné množství a Ministerstvo pro místní rozvoj se s nimi bude muset nějakým způsobem vypořádat.
4: A bude to tedy řešit rezort ministryně Mrázové?
0: Akcelerační zóny nikomu negarantují, že tam ty větrné elektrárny nebo fotovoltaické elektrárny vyrostou.
10: Očekává se, že řada těch oblastí jako nemusí buď to projít vůbec, anebo se tam budou dělat změny.
0: Pouze říkají, že tam jsou nějaké podmínky, nějaká územní opatření, která jsou známá už dopředu.
10: Nicméně, vy jste zmiňoval ty Milovice. Tam je taková zvláštnost. Zrovna jako v těch Milovicích, tak tam Středočeský kraj z Milovic, z letiště, nechtěl dělat jenom jako velkou fotovoltaickou elektrárnu. Tam ta akcelerační oblast je zrovna právě vymezená pro fotovoltaiku. A dopředu, jako vždycky Středočeský kraj říkal a vědělo se to, že to tam nechce v takové míře. Nechce z toho prostě mít jenom jednu velkou fotovoltaickou elektrárnu. I přesto tam vznikla ta akcelerační oblast. Není moc jasné proč, protože já když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří to vymezovali a ty akcelerační oblasti, ta příprava začala už za minulé vlády. Tam byl ten jako první výkop. Teď současná vláda to jenom dotahuje do toho finále. Jo.
4: Ministr životního prostředí Červený říká, jako bohužel, prostě přijmout to musíme, jo, začali to právě už lidé kolem Fialy.
10: Tak, současná vláda a zejména motoristi na ministerstvu životního prostředí se to spíš snaží osekat, co to jde. A zrovna v těch Milovicích tam není jasné, proč nakonec se tam ta akcelerační oblast vymezila, protože původně se s tím nepočítalo a najednou tam je. No,
4: takže se můžou měnit.
10: Ale myslím si, že tam je jasné, že
4: ty zásadní parametry se ještě můžou teda měnit, ale...
10: Určitě budou se měnit.
4: Jo, vy jste mluvil o těch 500 metrech, tak třeba Filip Turek navrhuje, aby to byl kilometr, ne, pokud se nemýlím.
10: No, on ten jeho návrh je takový jako dost komplikovaný. To, co on navrhuje, je teda v rámci návrhu změny stavebního zákona a on chce, aby obce a kraje měly možnost si říci, že to chtějí víc než 500 metrů. A ten návrh je, že by to mohlo být místo 500 metrů 900 metrů od obydlené části obce. A pak to tam má ještě jako rozlišené podle výšky těch větrníků, že když jsou do 240 metrů výšky, tak by tam měl být souhlas zastupitelstva obce. A pokud by to mělo být vyšší, tak tam dokonce chce, aby ta vzdálenost byla minimálně pětinásobek té výšky větrníku. Takže když bychom měli třeba větrník o výšce 250 metrů, tak by to nebylo těch 500 metrů, jako je teďka v rámci těch akceleračních oblastí. I když řekli jsme si, že 500 metrů hranice akcelerační oblasti neznamená, že přímo na té hranici někdo postaví větrník, tak to nebude. Ale tady s tím návrhem pětkrát výška větrníku, to znamená, že při výšce 250 metrů u větrníku by to bylo 1,25 km, no. Což už je hodně. V České republice je problém ten, že tady máme hodně jako husté zasídlení, takže čím větší limit si dáme, tak tím hůř se nám tady vlastně ty oblasti budou hledat a větrníky stavět. A je tam problém v tom, že tam zas pak jako, když se podíváme tam, kde nejsou obydlené oblasti a kde je to dál od obcí, tak tam je zase problém ten, že tam máme krásnou přírodu, že jo? Tak do kterými nechceme zasahovat. Tam jsou ty chráněné oblasti, do kterých nemůžeme ani zasahovat a stavět. Tam je jasná jako no-go zóna. A...
4: Takže tam není třeba ani zemědělská půda?
10: Zemědělská půda. Na zemědělské půdě se stavět větrné elektrárny smí.
4: Jo.
10: Bude se to posuzovat v rámci toho procesu samozřejmě. Nemělo by to být na té nejvyšší bonitě, ale jako upřímně, on ten větrník zas tak moc zemědělské půdy nezabere oproti jiným stavbám.
4: Kombajnem kolem asi projet můžete i
10: tak, že. Tak.
4: Řekněte, ale nemůžou tyhle ty pozměňovací poznámky a připomínky nakonec vést k tomu, že žádnou tu akcelerační zónu nevytvoříte, nebo že se ten počet jako významně sníží a že se tím to trochu zablokuje?
10: Myslím si, že nakonec jako akcelerační oblasti vymezeny budou a teď se vracím k tomu, že jako současná vláda chce ty miliardy od Evropské unie a z Národního plánu obnovy, takže oni to vymezí. možná to vymezí tak, že to do značné míry bude vykastrovaný díky těm výškovým limitům, které prostě mnohde jsou takové, že tam ty větrníky skoro nebude možné postavit, protože jak jsme si říkali, v současné době jako je standard větrníků 200 až 250 metrů a velká část těch akceleračních oblastí pro větrníky je s limitem pod 200 metrů. Jo, takže tam jako bude problém stavit. Teďka, když jsem se bavil zrovna pár dní zpátky, jsem se bavil s developery do větrných elektráren a vyprávěli mi o různých projektech, které chystají. A já jsem se jich ptal, a jako to máte v těch akceleračních oblastech a jako čekáte na to, pomůže vám to? A oni mi říkali, naštěstí ne. Říkám, jak jako naštěstí, ty akcelerační oblasti vám mají pomoct, ne? Oni říkají, no my už to vlastně tak jako neberem, že ona je pro nás už s naší výstavba jinde, že ty akcelerační oblasti tam právě budou mít stanovený ty výškové limity. Když to oni, když to povedou tou normální procedurou,
3: tak to bude trvat déle.
10: Tak to bude trvat déle a bude to trvat maximálně 2 roky, jo, protože ono krom ta legislativa, která nám tady zavádí akcelerační oblasti, tak říká, že v těch akceleračních oblastech může ten povolovací proces trvat maximálně rok.
3: No.
10: A mimo ně maximálně 2 roky, což není zas tak špatný, jo, oproti tomu, co jsme tady zažívali, tady byla norma, jakože se čekalo 10 let na stavební povolení větrníku.
3: Takže už tady jsou cesty, že to bude někdo se snažit obcházet.
10: No, neřekl bych obcházet, tady se počítalo vždycky s tím, že se bude stavět i jinde, než v těch akceleračních oblastech.
3: To je normální. Říct, že to neznamená, že jenom tam.
10: A bude to tím normálním procesem, že prostě investor přijde za obcí, nebo mnohde to je i tak, že ta obec chce větrníky, zrovna tenhle týden jsem v jedný byl, a hledá si sama jako ty společnosti, se kterýma na tom bude spolupracovat. Někde to opravdu chtějí, není to tak, že všude by to nechtěli. No, bude to probíhat normálně jako v tom malém a nebudou se řešit akcelerační oblasti. A už jako řada lidí opravdu z branže těch větrníkářů mi říkala, tak jako, když to viděli, kam to jako dospělo, jo, že se tady akcelerovali ty emoce zatím jenom. Říkali, tak možná bude lepší to i zrušit, jako ty akcelerační oblasti, jo.
3: My to budeme
10: ale nezruší se to právě proto, že chceme ty peníze.
3: Ty peníze. Do 1. června je teda prostor písemně připomínkovat větrníky. A co potom?
10: No potom bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj nějaký čas na to zpracování a samotná ta legislativa by měla vzniknout do konce srpna. Zóny by měly být vymezeny do konce srpna, aby jsme právě dostali ty peníze od Evropské unie, které chceme.
3: Dobrá, tak jo, tak to budeme sledovat. Mějte se moc hezky, díky, že jste přišel.
10: Taky, děkuju.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Viktor Votruba z Hospodářských novin, který teď taky byl na veřejném projednávání takzvaných akceleračních zón. Je to pár dní zpátky. Aby nedošlo k mýlce, tak na tom setkání nebyli jen lidé, kteří by s těmi zónami nesouhlasili. Padla tam podle Viktora celá řada konstruktivních věcí, ale ti kritici, ti byli víc slyšet. Jo a v sobotu nezapomeňte na Katy. Naší speciální sérii překlopila se už do své druhé poloviny, vycházet ale bude ještě celý měsíc a ta nadcházející epizoda, ta vyjde právě v sobotu. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Lenka Pištěková.
1: České zemědělství je podle agrární komory v krizi, plánuje vládu vyzvat k mimořádnému jednání. Rusko údajně dobilo ukrajinský Pokrovsk a Mirnohrad na východě země. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. A dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat, a pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
3: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
1: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Ruská vojska zřejmě úplně okupují ukrajinská města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti. Podle agentury Unian to tvrdí projekt Deep State, který situaci na bojišti sleduje. Dobytá města podle něj Rusku poslouží v dalších útocích na další části Donbasu. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk přes rok a půl. Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Masopust požádal ministra obrany za SPD Jaromíra Zunu o převelení na jiné služební místo. Šéf rezortu mu vyhověl. Kde bude Masopust nově působit, zatím není jasné. Radiožurnálu to řekla mluvčí nemocnice Andrea Štorchová.
4: Ohledem na odbornou specializaci bude plukovník doktor Masopust v nadcházejícím období převelen na jiné služební místo, kde chce i nadále působit ve prospěch armády České republiky, zejména v oblasti své lékařské specializace, kterou plánuje dále rozvíjet.
1: V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie v kauze falešných posudků, obvinila 10 lidí. Hasiči opustili požářiště v Národním parku České Švýcarsko. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled 6 jednotek nad plochou o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
5: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence.
1: Sport. V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je 7 útočníků. Mezi nimi jsou například Tomáš Chorý, Nováček, Kristof Kabongo nebo Jan Kuchta. Co rozhodlo pro povolání spartianského útočníka Kuchty, vysvětluje trenér reprezentace Miroslav Koubek.
6: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno. A pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Dohromady je v předběžné nominaci fotbalové reprezentace 29 men. Po přípravném zápase s Kosovem, který Češi sehrají 31. května, budou 3 hráči z kádru vyřazeni. Národní tým pak čeká generálka proti Guatemale, a to 4. června v americkém New Jersey. Mistrovství světa začne o týden později. Češi se postupně utkají s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D46 na Vyškovsku a uzavírka u Bruntálu. Dálnice aktuálně bez kolon. Na D46 z Vyškova do Olomouce bude ještě týden uzavírka. Od sjezdu na Drysice se mezi kilometry 7 až 11 jezdí obousměrně jen v části na Brno a Vyškov jedním pruhem. Opravují tam povrch vozovky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod od včerejška zavřený levý pruh. Omezení čekejte mezi 18. až 19. kilometrem. Skončit by mělo po ránu. A ještě připomínka omezení a taky uzavírky na silnici 45 na výjezdu z Bruntálu do Krnova. Jezdí se tam kyvadlově na semafor a kvůli omezení je zavřená první odbočka do Oborné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřehodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě i ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu pokračuje Adam Carda.
0: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu a přeji dobré brzké ráno v pátek 22. května. Pěstitelé zeleniny v Polabí musí kvůli častějšímu suchu mnohem víc investovat do zavlažování a výkonných čerpadel. Jen s pomocí přírody totiž už kvalitní zeleninu na polích nevypěstují. Také tomuto tématu se budeme věnovat v nočním radiožurnálu hned po písni. Zazní zpěvák Garrett Gates a Annie One of Us.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Časy, kdy bylo možné na polích hospodařit jen s přirozenou vláhou z deště nebo spodní vody, podle pěstitelů zeleniny pomalu končí. Například zemědělci v Polabí kvůli suchu instalují na další místa moderní a hlavně výkonné závlahové systémy. Bez nich zeleninu v potřebné kvalitě už nevypěstují.
1: To není luxus, není to ani nějaký nadstandard, je to pojistka vlastně i potravinové bezpečnosti a pro část pěstitelů už podmínka přežití.
2: Potvrzuje Monika Nebeská, předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy, že dnes už jsou zejména pro pěstování zeleniny závlahy nezbytnou věcí. Systém čerpadel, hadic, trysek a dalšího příslušenství nainstalovali už třeba také v Pileticích na Královéhradecku.
3: Kde není závlaha, tak opravdu je to špatný. Tadyhle třeba vedle vidíte, že jsou nasázený brambory a ani lísteček. No.
2: S Markétou Černínovou z Piletické farmy stojíme u pole, které závlahu nemá a je to znát. Pořídit takový systém není ani jednoduchá, ani levná záležitost, popisuje Monika Nebeská.
1: Potřebujete zdroj vody, povolení k odběru vody, potřebujete vodoprávní řízení, projektovou dokumentaci, energetickou přípojku a samozřejmě čerpadla, potrubí, kapkovou závlahu.
2: Třeba družstvo ve Všestarech obhospodařuje 500 hektarů a má 4 čerpadla s pořizovací cenou mezi 750 tisíci a milionem. A vodu bere z Labe, říká Monika Nebeská.
1: Máme čerpadla v Předměřicích. Potom teď vlastně čerpáme vodu do našeho rybníčka ve Světí. Na rybníčku ve Světí máme další čerpadlo a to nám právě čerpá potom tím hlavním řádem potom na ty jednotlivá pole.
2: Odebírat vodu z řeky ale nejde po každé, musí v ní nejdřív nějaká být. Zemědělci mají druhý stupeň priority, což znamená, že zákaz odběru je postihne až skoro jako poslední. Prioritu jedna mají třeba hasiči. I tak se ale už několikrát stalo, že ani systém závlah nebyl k ničemu, neměl vodu. Náročný je takový systém i na odběr drahé energie. Fotovoltaik a řešením není, vysvětluje Monika Nebeská.
1: No je totiž problém, že ty soláry, tak jak dneska fungují, tak neutáhnou takhle velké čerpadlo.
2: Stát sice pořízení závlah částečně dotuje, ale většinu nákladů nesou zemědělci a ti je pak musí promítnout do cen svých produktů. Z Královéhradecka Tomáš Lérinc, Radiožurnál.

0: 1200 fotovoltaických panelů na speciální konstrukci nově pokrývá plochu nad velkým parkovištěm u sezónního vstupu do zlínské zoologické zahrady. Fotovoltaika zajistí návštěvníkům stín pro jejich auta a zároveň pokryje skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo.
1: Jsme zvyklí stavět různé zoostavby, slonince, žirafince, ale toto bylo pro nás naprosto novum.
2: Mluví o investici za 35 milionů korun ředitel zahrady Roman Horský.
1: Je to vlastně takový největší projekt směrem k nějakému ekologickému hospodaření v zoologické zahradě, ať už z toho pohledu environmentálního, ale taky jisté provozní efektivity.
2: Výkon fotovoltaické elektrárny odpovídá spotřebě asi 70 rodinných domů. Zoo díky ní uleví distribuční síti a taky pokryje téměř třetinu své spotřeby elektrické energie.
1: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony.
2: Říká Roman Horský. Ve stínu fotovoltaické elektrárny jsou také místa pro invalidy a do budoucna chce zooparkoviště doplnit o nabíjecí místa pro elektromobily. Podle zlínského radního za ODS Miroslava Chalánka jde o největší fotovoltaickou elektrárnu svého druhu na Moravě.
3: Je to ten systém carportový, který vlastně nezabírá nikde zeleň, ale naopak využívá zpevněnou plochu na to, aby se zakryla a využívala se k výrobě elektrické energie.
2: Ostrý provoz elektrárny chce zahrada spustit letos na podzim. Návštěvníci na nově zastřešeném parkovišti budou moct zdarma parkovat už od pondělí příštího týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy připravila Lenka Pištěková.
1: Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného už podle Dragouna nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací České tiskové kanceláře by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu údajného ovlivňování zápasů a podvodů při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíháni na svobodě. Ukrajina zasáhla rafinérii v ruské Syzrani a v Samarské oblasti. Zemřeli nejméně 2 lidé a několik dalších je zraněných. Na platformě Telegram to oznámil gubernátor oblasti Vyacheslav Fedoryščev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že terčem útoku byla velká ropná rafinérie ve městě. Francouzská vláda ohlásila novou pomoc ve výši 17 miliard korun profesím, které se nejvíc potýkají s vysokými cenami pohonných hmot. Peníze jsou určené hlavně rybářům, zemědělcům a dopravcům. Vláda zároveň schválila tzv. Ekologický bonus taxikářům. Premiér Sebastian Lecornu připustil, že kabinet bude muset tuhle finanční pomoc vykompenzovat a najít úspory jinde. A v Ústeckém kraji začne v roce 2028 fungovat logistické centrum pro polovodiče chemikálie. Místo pro jeho stavbu teď hledá tchajvanská firma E-Trans Global. Zaplatí za něj zhruba 500 000 korun. Práci tam najde 60 lidí. Sklad má zásobovat chemikáliemi hlavně výrobce čipů v Německu, Nizozemí, Rakousku i jinde v Evropě. Sport. 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Sechert. Růžový trikot lídra udržel Portugalec Eulaliu. Nejlepší z Čechů Jan Hirt byl 28. a v průběžném pořadí mu patří 18. místo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nové omezení na D1 na Vysočině a uzavírka na dálnici D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí před chvílí zavřeli pravý jízdní pruh kilometry 144 až 143. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Český Brod vypadá to, že už postupně ruší nebo zkracují noční uzavírku. Mezi 18. až 19. kilometrem byl zavřený levý pruh. Na D3 u Českých Budějovic se v tunelu Pohůrka bude ještě dnes jezdit jen pravým pruhem. Mezi kilometry 135 až 136 v tunelu opravují svodidla a to omezení je v obou směrech na Benešov i Rakousko. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají mezi 10 a 6 stupňů v údolích a při bezvětří až na 2 stupně. Dnes čekáme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21 a na horách většinou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A slova se ujímá znova Adam Carda.
0: Na trhu se začínají objevovat elektromobily, které se dají koupit i za přibližně 500 000 korun. Jeden takový teď představila i mladoboleslavská Škodovka. Jak důležitou roli se hraje v budoucnosti největší české automobilky a jakou bude mít na trhu konkurenci, tak také to za chvíli probereme v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Česku vyráběné elektromobily patří k nejprodávanějším v Evropě, ale sami Češi vůči nim zůstávají skeptičtí. Na registracích nových aut v Česku se elektromobily podle Sdružení dovozců automobilů v loni podílely necelými 10%, což je pouhá třetina proti evropskému průměru a jedno z nejhorších čísel v celé Evropě. Změnit by to už letos mohl nástup levnějších modelů s cenovkami kolem 600 tisíc korun.
1: Svůj zatím nejlevnější model Epic představila teď mladoboleslavská Škodovka. Podle člena představenstva Škody Auto Martina Jána si právě od něj slibuje, že zlomí vlažný přístup Čechů k elektromobilům.
2: Je to auto, které je dostatečně velké, jak pro cestující na zadních sedadlech, tak má docela velký kufr, takže si myslím, že to je určitě auto, které přispěje k tomu, že se elektromobilita bude v Čechách rozvíjet.
1: Základní verze Epiku, která přijde na podzim, má stát jenom 619 tisíc korun. Tento týden představené silnější varianty ovšem k těm nejlevnějším patřit nebudou. Cenovka limitované edice First Edition dokonce překročí 900 tisíc korun. Za to slibují bohatou vnitřní výbavu. Dojezd až 440 kilometrů a rychlé dobíjení baterie z 10 na 80% kapacity za 24 minut. Podle odborníka společnosti EY pro automobilový sektor Petra Knapa bude mít ovšem Epic silnou konkurenci.
3: Takže malinko se zpožděním na trhu, který už mezi tím vlastně začal rychle růst, těch menších kategorií, těch segmentů AB, kde mezi tím se velmi etabloval třeba Renault, Citroën, E3, Dacia Spring tam působí.
1: Korejská značka Hyundai už teď nabízí malý elektromobil Inster, který má cenovku pro firemní zákazníky dokonce jenom na 400 tisících korunách bez DPH. A přijít má i přímá konkurence Epiku, říká mluvčí Hyundai pro Česko David Pavlíček.
4: Model IONIQ 3, který jsme odhalili teprve nedávno, a na český trh se dostane ve druhé polovině roku 2026.
1: Epiku budou konkurovat i koncernoví sourozenci Volkswagen ID. Cross, ID. Polo a Cupra Raval. Ale největší konkurencí budou pochopitelně čínští výrobci, zejména vozy BYD vyráběné v Maďarsku a auta od Leap Motors dovážená z Turecka. Čínští výrobci totiž podle Petra Knapa z EY dokážou jít s cenou ještě výrazně níž, až ke 400 tisícům včetně DPH. Asijská konkurence také oslovuje mladší zákazníky atraktivním interiérem nabitým moderními technologiemi a displeji. Škoda šla u Epiku podle generálního ředitele Klause Celmra úplně opačným směrem.
5: Doufám si říct, že velká většina lidí chce mít v autě méně rušivých vlivů, jako je nadbytek obrazovek, barev a dalších věcí, které vás odvádějí od toho, co opravdu chcete dělat, tedy řídit auto.
1: Jestli nová elektroauta s nižšími cenovkami a většími dojezdy skutečně Čechy přesvědčí, aby se přestali elektromobilům obloukem vyhýbat, ovšem není jisté. Vnímání elektromobility se i v Česku pomalu zlepšuje, ale například podle Petra Knapa stále platí, že 9 z 10 nových elektromobilů kupují firmy, ne individuální zákazníci. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: tonight. Mikolas Josef a píseň Lullaby zazněla v nočním radiožurnálu. Přeji příjemný poslech i nadále. A radiožurnál Sport oslavil včera narozeniny. Už pátým rokem vás provází velkými sportovními událostmi a úspěchy. A společně s moderátory a reportéry se na tom podílí i bývalí sportovci a osobnosti.
1: Všecko nejlepší a kdyby to nebylo tak brzo, tak bych řekl i na zdraví a něčím bych přiťuknul.
2: Takhle přál v ranním vysílání digitální stanice Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský šampion, který má na radiožurnálu Sport každé páteční dopoledne vlastní pořad Kilometry Jiřího Ježka.
1: No už je to téměř třetím rokem, kdy vysíláme tenhle ten pořad a nejenom to, že vlastně každý týden máme možnost s mými kolegy, s Martinem Charvátem a s Karlem Janu se bavit o tom, co milujeme, čím vlastně žijeme celé naše životy, to znamená o cyklistice, o běhání, o těch věcech okolo.
2: Kromě Jiřího Ježka jsou součástí stanice třeba taky herec David Novotný nebo olympijská vítězka a mistrně světa v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
3: No uběhlo to strašně rychle, mě kdyby se někdo zeptal, jak dlouho chodím k vám na radiožurnál Sport, tak řeknu, no nejméně 3 roky. A ono už je to 5, takže ten čas samozřejmě běží rychleji, než si všichni myslíme, nebo než máme ten pocit.
2: Za těch 5 let byl radiožurnál Sport na 4 olympijských hrách, na různých světových i evropských šampionátech. V přímých přenosech jste mohli slyšet o sportovních zklamáních, ale hlavně taky o zlatých triumfech.
4: Kute ve středním pásmu, Kubalík ho vyrazil a ten posílá Čechy za zlatem. Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa.
2: A Kateřina Neumannová doufá ve víc takových momentů. Ve vysílání radiožurnálu Sport popřála.
3: Aby nás to všechny stále bavilo a aby výsledky českých sportovců nám vlastně jako nabízely ty podněty pro zajímavé rozhovory.
2: Zajímavé rozhovory nabízí taky například bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka. I když při prvních zkušenostech Horváta s rozhlasem to někdy trochu drhlo.
5: Tak jsem vůbec netušil, jak citlivý jsou mikrofony a vím, že jsem měl vstup do rádia a dělal jsem si u toho vajíčka a že jsem pak dostal strašný CRS, protože samozřejmě asi pravděpodobně bylo slyšet míchání na pánvi vajíček a syčení, takže to úplně povedený nebylo, ale samozřejmě, jelikož jsem začínal, tak se to dalo pochopit. No.
2: Teď už je Pavel Horvát naším kolegou přes 2 roky. Radiožurnál Sport je ještě o 3 roky starší. Přejeme mu všechno nejlepší a ať je dál nejposlouchanější digitální stanicí v Česku. Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: 8 minut nás dělí od 5. hodiny a také ranního radiožurnálu s Petrem Králem, tak si na něj počkejte a teď ještě poslední noční reportáž. Lidé v příměstských částech Frýdku Místku mají poslední možnost získat od města dotaci na kanalizační přípojky. Ve Skalici, Lisůvkách nebo Chlebovicích je kanalizace skoloudovaná od roku 2023. Přes 500 domácností se ale stále nepřipojilo a hrozí jim, že si budou muset všechno zaplatit sami.
1: Já nevím, kolik materiál zdráhne všechno, a je to 30 metrů, takže práce, kolik bude stát dneska s naftou, jak je to všechno, nevím.
2: Takže firmu ještě nemáte?
1: Máme domluveno všechno, ale nevíme, jako oficiální cenu nemáme.
3: Zdeněk Melichařík se ještě připojit nestihl, o dotaci už ale požádal. Ve Skalici, kde bydlí, chybí připojit ještě asi 300 domácností. Kanalizace je tam skolaudovaná 3 roky.
1: Ti, co to hned dostali, jak to začalo, že ti na tom byli velice dobře.
3: Od města mohou lidé dostat až 30 tisíc korun na gravitační přípojku a 50 tisíc na tlakovou přípojku. Přípravy kanalizace v částech jako Zelinkovice, Chlebovice nebo právě Skalice trvaly více než 10 let. Jak mi říká náměstek primátora pro investice Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM.
4: Tam je spíš problém to, že ti lidé prostě v minulosti s tím až tak nepočítali. Navíc jim nějakým způsobem dáváte nějaký náklad, a kde oni to byli zvyklí řešit jinak.
3: Město už lidem pomohlo třeba s projektovou dokumentací, vyřídí za ně také územní souhlasy. Majitelé domů si ale musí sami zajistit výkopové práce a s vodohospodáři pak domluvit samotné připojení.
5: Já bych chtěl všechny vyzvat k tomu, aby s tímto nijak neváhali, protože se jedná o poměrně náročnou technickou proceduru, kdy se musí splnit všechny požadavky a parametry toho, aby kanalizace mohla bez problémů fungovat a ta kanalizační přípojka splňovala ty parametry, které má.
3: Říká mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Marek Siebert. Aby lidé dotaci dostali, musí se stihnout připojit do 30. listopadu. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 5 hodin. Právě pro nás má Pavel Prouza.
3: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Prezident Donald Trump oznámil přesun amerických vojáků do Polska. Hokejisté Slovenska vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem, dostali se na druhé místo skupiny před českou reprezentaci. Dnes bude polojasno až jasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po napadení mladé studentky i během dneška uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu.
4: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
3: Studentka po převozu do nemocnice zemřela, podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Spojené státy vyšlou dalších 5 000 vojáků do Polska. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4 000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Washington tehdy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska. Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Odpoledne k němu může přisednout každý a přinést si vlastní jídlo i pití. Sousedské setkání je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Proti sjezdu je zároveň během dneška i zítřka plánovaných několik protestů poblíž výstaviště a v centru města. Dohlédnou na ně posílené hlídky policie. Do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začíná mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolní přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
5: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
1: Sport.
3: Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. Výrazně se tak přiblížili postupu do čtvrtfinále a v tabulce skupiny ve Friburgu se posunuli na druhé místo před český tým. S ním mají společné Slováci to, že také ztratili body se Slovinskem. Pokračuje útočník Oliver Okuliar, který v zápase jeden gól dal a na dva přihrál.
6: Asi z jednej strany môžem súhlasiť, ale možno nám aj pomohla tá remíza alebo za tie dva body proti Slovincom, že sme si trochu povedali veci, ak sa majú zase a sme spadli z tej hrušky a stále sme boli takí na váškach alebo jak to povedať na špičkách, ale to je dobré.
3: Ve druhém utkání ve Friburgu vyhrála Kanada nad Norskem 6-5 v prodloužení a vede skupinu. V čele své skupiny jsou Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií. V Curychu také Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 v Brně hustý provoz a na Vysočině nová uzavírka. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava už hustý provoz, nesouvislá většinou po pojíždějící kolona, hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Kilometry 193 až 196 po sjezd na Bratislavu. Zdržení v místě zatím krátké. Na D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí je od rána nové omezení. Uzavírka kvůli opravám vozovky je mezi kilometry 144 až 143 nejprve se jede pravým a pak levým pruhem. Kolona se tam netvoří, opatrně na místě se stále pohybují lidé a technika. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21, na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. A teď začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, tradičně snad i pro vás o to lepší, že je páteční a bude skoro i letní. 22. května, 5 minut po páté hodině. Tak ať se daří.

0: Nedostatečná nebo nevhodná komunikace, nejčastější stížnosti pacientů na zdravotníky. Nemocniční ombudsmani jich přijali víc než loni. Oprávněných stížností je přitom zhruba desetina. I to zaznělo na konferenci Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví.
1: Setkala jste se někdy s tím, že se vám třeba nelíbila komunikace ve zdravotnickém zařízení nebo ta péče a že jste si říkala, to bych si mohla stěžovat?
2: To bylo, když ještě maminka byla v domově důchodců, tak tam. Jinak byli vždycky jako na mě hodný. No.
1: To byla Hana Tumová, kterou jsem potkala v nemocničním areálu v Benešově.
3: Jmenuji se Drazdík. Nemíním nikoho kritizovat, každého nás to vychytá v jiný náladě. Zatím jsem dostal, co potřebuju a jako nestěžuju si. Jo.
1: Ne všichni ale mají takový názor. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka počty stížností meziročně vzrostly o 5 až 6%. Menší nemocnice jich řeší desítky, větší stovky.
4: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom je sečetli, tak je to zhruba do 10%.
1: Vladimíra Dvořáková, nemocniční ombudsman nemocnice Motol a Homolka. Jak to vypadalo u vás třeba loni s počty stížností?
5: 360 důvodných či částečně důvodných se pohybují okolo 7-8%.
1: A platí to, co tady zaznívalo, že nejčastěji je to taky na tu komunikaci, ty stížnosti?
5: Ano, jednoznačně.
1: O tom, že rostou počty stížností, které řeší i lékařská komora, mluvil na konferenci taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: Ta komunikace mezi lékařem, zdravotníkem, pacientem, tak tam si myslím, že je ještě co zlepšovat a je to o vzdělávání lékařů. Ta empatie a ta komunikace zdravotníka je klíčová.
1: Ombudsmani působí už ve 4 desítkách nemocnic. Z Benešova, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál Iggy Pop vzpomínka třeba na holandský festival Colors of Ostrava. 5:14, za necelou minutu další zprávy. Aktuální informace o počasí, které dnes opravdu letně překvapí. S vámi radiožurnál i ve 14:06. A o tom, co se děje a dít bude. Ve švédském Helsingborku začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na červnový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z Motoristů sobě. Ode dneška do neděle se můžete podívat do soukromých hradů a zámků po celém Česku, a to včetně prostor, které běžně přístupné nejsou. Zapojí se například zámek Neustupov a nebo Karlova Koruna, a nebo také hrad Kost. Akci tradičně pořádá asociace majitelů hradů a zámku.
1: Dnes bude slunečno, až odpoledne se může místy vytvořit více mraků, ze kterých i zaprší. Čekáme jasné až polojasné nebe, během dne ale může slunce zastínit kupovitá oblačnost. Na horách na severu a severovýchodě proto může i zapršet. Jednat se bude jen o výjimečné dešťové přehánky. Teploty dnes leckdy dosáhnou letních hodnot, nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů. Na severu a severovýchodě dnes ale bude chladněji, jen kolem 21 stupňů Celsia. V horách v 1000 metrech nad mořem naměříte 17 stupňů. Na Šumavě a v Krušných horách bude tepleji až kolem 19 stupňů. A foukat k tomu bude slabý, postupně hlavně na východě mírný vítr od severu. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, pátek, 5 hodin 19 minut. K tomu čeká nás den, který bude velmi teplý, ale přeháňky přece jenom se občas místy vyskytnout můžou. K počasí se budeme ještě vracet, ale teď se podíváme na zahraniční dění. Maďarský premiér, nový maďarský premiér Peter Maďar totiž ohlásil, že už příští týden by chtěl dosáhnout dohody s Evropskou komisí, dohody o zpřístupnění části zmrazených fondů. Termín pro propadnutí peněz z takzvaného nástroje pro oživení a odolnost je stanoven na konec května. Lídr strany TISA na nich staví svůj plán na oživení maďarské ekonomiky. Jeho vláda se ale zároveň také potýká s ekonomickým systémem, který zdědila po Viktoru Orbánovi.
1: His government, I would say, tried to control.
2: Orbánova vláda se snažila ovládat co možná největší část domácí ekonomiky.

0: ekonomiky. Vytvořila takzvanou třídu národních kapitalistů, tedy řekněme oligarchů.
1: Popisuje ekonom Gergely Medve-Bálint z Korvínovy univerzity v Budapešti a Budapeštské univerzity.
0: Tito oligarchové byli zcela závislí na státních zakázkách a byli loajální vládě. Působili hlavně ve stavebnictví, energetice, telekomunikacích a velmi důležité bylo i bankovnictví. Problémem teď je, že není možné je ze dne na den odstřihnout. Bankovnictví nebo energetika musí dál fungovat, závisí na tom chod země. Takže velkou otázkou pro novou vládu teď je, jak odstranit oligarchy, ale zároveň udržet tyto segmenty ekonomiky při životě.
1: Maďarská ekonomika se v minulém volebním období ocitla dvakrát v recesi. Loni HDP rostlo jen o 0,3%. Premiér Maďar věří, že růst podpoří rozbitím systémové korupce, nastavením předvídatelného podnikatelského prostředí a zvýšením důvěry investorů. Hlavním impulzem má ale být obnovení přístupu k evropským fondům, které Evropská komise zmrazila kvůli problémům Orbánovy vlády s pravidly právního státu.
0: To je klíčové. Řekl bych, že to je nejdůležitější úkol nové vlády, aby se k těmto fondům dostala. Předchozí vláda v podstatě vyprázdnila státní rozpočet, takže do konce března plánovaný státní deficit dosáhl 91% celkového plánu na tento rok. Evropské peníze by zmírnily tlak na státní rozpočet a umožnilo by to nové vládě investovat do svých priorit. Pokud se nepodaří fondy Maďarsku znovu zpřístupnit, bude se Maďarova vláda muset spolehnout na externí půjčky. A tím se znovu spustí začarovaný kruh problémů s veřejnými financemi. A to je velmi bezútěšný scénář.
1: Dodává maďarský ekonom Gergely Medve-Bálint z Budapešťské univerzity a Korvínovy univerzity v Budapešti. Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: 5.25, Radiožurnál s vámi na Prahu dalšího velmi horkého dne. Horko znamená sucho, sucho znamená nedostatek vody. Kvůli skrytým poruchám můžou z vodovodních rozvodů během několika hodin odtékat hektolitry vody a to nemá s teplem nic společného. Právě takové úniky teď v Plzni odhaluje nový systém startupu Západočeské univerzity. Už funguje ve školách i plzeňské zoologické zahradě.
1: My teď otvíráme objekt čerpací stanice.
2: Výzkumník František Mach teď otevřel poklop čerpací stanice u řeky Mže na okraji plzeňské zoo. Odtud se čerpá voda, která zásobuje celý areál, a to od výběhů až po závlahy. A právě tady začíná systém, který stojí na datech a podle nich řídí, kolik vody zoo skutečně spotřebuje.
1: My jsme schopni poznat v rámci této stanice nedostatek vody v zoologické zahradě. Zároveň počítáme celkovou spotřebu a porovnáváme ji s povoleným limitem a s povodí.
2: Data se sbírají i z dalších zdrojů, ze senzorů, z předpovědí počasí i z jednotlivých částí areálu. Zoo využívá kromě řeky i vrty a dešťovou vodu. A technologie mezi nimi dokáže podle Petry Drexler ze startupu Západočeské univerzity NextDrop automaticky přepínat podle situace.
3: Zabraňujeme plýtvání vodu, to znamená, že eliminujeme ztráty.
2: A právě na tyhle ztráty systém reaguje v reálném čase. V datech vidí odchylky a díky nim umí včas upozornit na skryté úniky vody, které by jinak zůstaly dlouho bez povšimnutí, potvrzuje Luděk Šantora, ředitel správy informačních technologií města Plzně.
4: Za mě to jsou potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend.
2: Data chce město využívat například pro rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, v 17:30. Jsou tu zprávy s Pavlem Prousou.
3: Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky, třeba tím, že se děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uznává více škol. Slovinský parlament by dnes měl hlasovat o jmenování nového předsedy vlády. Poslanci rozhodnou o kandidatuře bývalého premiéra a pravicového politika Janeze Janši, který svůj zájem o funkci oznámil začátkem týdne. Janša byl premiérem Slovinska už třikrát.
0: Sport.
3: Pardubičtí basketbalisté zvítězili v Brně 82-72 a snížili stav semifinále NBL na 1-2 na zápasy. Už dnes se bude hrát čtvrtý zápas, a to znovu v Brně. Ve finále už je Nymburk, který postoupil po 4 utkáních přes Opavu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna, odstavené auto na D10 u Předměřic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí kolona, zatím hlavně kamiony, od Kývalky 182. kilometru až k omezení na 196. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Na dálnici D3 z Kaplice směrem na Prahu na kilometru 148 je zavřený sjezd na Kamenný újezd. Opravují kruhový objezd za sjezdem z dálnice a musí se sjíždět už na Český Krumlov. Ta uzavírka tam bude až do půlky června. A ještě dálnice D10 směr z Prahy na Turnov. Na 24. kilometru u Předměřic stojí dodávka na úzké krajnici. Pohybují se tam lidé okolo, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes po ránu je nad Českem jasno až polojasno, nikde neprší a teploty se pohybují ve velmi širokém rozmezí od 12 stupňů například v centru Prahy po minus 4 stupně v tradičních mrazových lokalitách, třeba na šumavské Kvildě Perle. I přes den bude na obloze jasno až polojasno, během dne se ale bude vytvářet místy kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě našeho území se mohou objevit i dešťové přehánky. Odpolední teploty budou velmi příjemné, pohybovat se budou od 22 do 26 stupňů. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, kolem 21 stupňů Celsia. Pokud už dnes vyrážíte na hory, pak na Šumavě a v Krušných horách počítejte s teplotou, která bude dosahovat téměř ke 20. Jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 17 stupňů Celsia. A pocitovou teplotu dnes nebude snižovat ani vítr. Foukat bude slabě nebo mírně od severu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, při pátku počasí s Marcelou Hálovou. Také s našimi reportéry dnes budeme vyrážet na různá místa. Za chvíli to bude třeba do domova pro mentálně postižené ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Tam totiž chodí na praxi pracovat odsouzené ženy z nedaleké věznice. V Česku je to vůbec první takový projekt, a tak se za chvíli podíváme, jak jim to tam funguje.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vraníme radiožurnálu teď o ženách, které vyměnily vězeňskou celu za péči o mentálně postižené. Odsouzené ženy konkrétně z věznice ve Světlé nad Sázavou chodí nově na praxi do doma ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Učí se tam práci v sociálních službách a připravují se na život po propuštění. Věznice ve Světlé nad Sázavou je první v Česku, která podobnou spolupráci teď navázala.
1: Jde určitě o to se vlastně o klienty starat tak, že koupené přibalování, jídlo, když je volný čas, tak nějakou tu zábavu.
2: Odsouzené ženy zrovna pomáhají s výdejem obědu. Paní Markéta ale popisuje i další činnosti, na kterých se v domově ve Zboží podílí.
1: Určitě si myslím, že to je hodně velká zkušenost do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsme odsouzený, tak vlastně jsme strašně rádi do budoucna, aby to bylo úplně super, kdyby jsme mohli v našem místě bydliště dostat nějakou takovouhle práci.
2: Podobně jako Markéta vidí svou možnou budoucnost v sociálních službách i Šárka s Evou.
3: Je prostě na nich úplně skvělý vidět, když dají těma očima ten výraz, že mají radost, že vás vidí znova.
4: Já bych chtěla dělat s dětmi, protože máme s manželem pěstounské péči s Dendou, je postižený.
2: Odsouzené ženy teď představují velkou pomoc také pro domov ve Zboží. Zaměstnanců sociálních službách je dlouhodobě nedostatek a každá pomocná ruka je tak podle ředitele domova Jana Tourka znát.
5: Když tito lidé prostě pracují a pečují o ty naše klienty, tak ti naši zaměstnanci zase mají víc pole od času na to, aby prostě řekněme, tady se zvyšovaly aktivity volnočasový, že prostě se s tím jde na procházku, jde se prostě malovat. Si dovedem představit, že by nám pomáhali třeba i v kuchyni a podobně.
2: Domov ve Zboží tak teď funguje v uvozovkách jako tréninkové středisko pro odsouzené ženy, které naučí potřebné úkony v sociálních službách. Ředitelka věznice Monika Mišičková už ale zaznamenala i zájem dalších organizací.
6: Mají o to zájem ředitelé domů seniorů z Prahy, z Děčína, z Chomutova, budou se stávat garanty té odborné péče v rámci praxi a dále chtějí navázat na spolupráci při zaměstnávání jak odsouzených žen, tak odsouzených mužů.
2: Celkem do domova ve Zboží dochází 10 odsouzených žen, které vedení věznice vybralo i na základě toho, jaký druh trestného činu spáchali, aby se na ně vztahovalo rozvolnění bez úhonosti. Tereza Bešoutová, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 643. Kovář, Horníček a Staněk. Tak tohle jsou brankáři, které bere trenér národního týmu Koubek na mistrovství světa ve fotbale. O tom, kdo bude na turnaji za oceánem jedničkou, má realizační tým jasno. Přednost dostane Matěj Kovář z klubu PSV Eindhoven. V čem vyniká, tak to popisuje někdejší golman Zdeněk Zlámal.
1: To je teď momentálně nejlepší brankář v Česku. Myslím si, že přenáší klid na své spoluhráče, na obranu, má už taky něco za sebou.
2: A to jak na klubové, tak reprezentační úrovni. Za český národní tým Kovář nastoupil už do 19 zápasů. A to včetně úspěšné baráže o postup na mistrovství světa. V finále museli rozhodnout až penalty.
3: Vstřelil Matěj Kovář! Skutečně hrdinou penaltového rozstřelu, byť jednou mu pomohlo břevno a jednou zkrátka střelce rozhodil.
1: Prošel vlastně akademií Bčkem, vlastně i trénoval s Ačkem v Manchester United, trénoval s těmi nejlepšími, tuším, že tam potkali Cristiana Ronalda. To jsou takový drobnůstky, který v tom člověku se zanechají a připravují na ten nejvyšší fotbal, na ty nejtěžší zápasy, a z Kovaře to jde velmi dobře cítit.
2: Říká Zlámal. Na přípravné utkání, které se bude hrát na Letné s Kosovem, nominoval trenér Koubek 3 nováčky. Pozvánku do národního týmu dostali útočník Kabongo a záložníci Sojka se Sochůrkem. Tomu je teprve 17 a pokud nastoupí, tak se stane nejmladším reprezentantem v historii.
4: Na druhou stranu přeskočil 21, což je taky divný, ale mám dojem, že vlastně z těchto těch tří, jestli se dostane do té užší nominace možná jeden, tak to bude možná zázrak, protože víme, že Kabongo, OK, pro něj skvělý, že šel do Boleslavy, kde vlastně pravidelně hraje. Trenér říká, že má čísla, pro mě to žádný čísla nejsou, že vlastně dejme tomu 12 zápasů, 4 góly. Kdyby dal 8 nebo 7 gólů, tak bych to bral, že to jsou čísla.
2: Řekl Horst Siegl, legenda pražské Sparty. Mistrovství světa začne 11. června a na této stanici vám všechna utkání českého národního týmu nabídneme v přímém přenosu. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po napadení mladé studentky i během dneška uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Po napadení nožem nedaleko školy dívka v nemocnici zemřela. Útočníka policie zadržela. Podle hejtmana byly důvodem problémy ve vztahu. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000, vypílá to z dat Českého statistického úřadu. Přibýt by mohlo i bytových domů ze dřeva. Nově můžou dosahovat výšky až 22,5 metru a my o tom budeme mluvit krátce po 6. hodině podrobněji.
5: Ucpráda jednička u Brna a kolony na Opavsku na silnici 57. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona kamionů na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně pravý pruh zastavuje na 177. kilometru před sjezdem na Ostrovačice a je to až do Brna k omezení. Osobním vlevem pojedete rychleji. Na D1 dejte pozory směrem do Prahy. U Velkého Meziříčí přímo na mostě Vysočina na kilometru 144 zavřeli silničáři levý pruh. Průjezdný je tam pouze pravý. A tam je to zatím bez kolony, pouze se brzdí. A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína už popojíždějí kolony před obcí Vrchy. Dlouhodobé omezení, jede se kyvadlově a zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
6: Nejchladněji je dnes po ránu na Šumavě, na Kvildě Perle klesla teplota 4 stupně pod nulu. Naopak nejtepleji zůstalo například v centru Prahy. Tam se teplota nedostala pod 12 stupňů. A přes den to bude na tričko 22 až 26 stupňů. Jen na severu a severovýchodě, kde dnes bude o trochu víc mraků než jinde, ukážou teploměry kolem 21 stupňů Celsia. A docela teplo bude i na horách. Na hřebenech dnes naměříte kolem 17, v Krušných horách a na Šumavě ještě o 2 stupně víc. A nebe dnes čekáme jasné až polojasné. Během dne se přece jen na nebi přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě může z mraku i zapršet. Jednat se ale bude jen o ojedinělé dešťové přehánky. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno, v pátek 22. května. Ani dnes vás nenecháme bez přehledu o tom, co se děje doma i ve světě. Prezidenti pobaltských států teď například vyzvali Severoatlantickou alianci, aby posílila obranu vzdušného prostoru regionu proti bezpilotním letounům. V posledních týdnech totiž Litva, Lotyšsko i Estonsko opakovaně čelili narušení svého vzdušného prostoru. Ve středu dokonce musela část Litevců kvůli dronové hrozbě odejít do podzemních krytů.
1: O těch dronech jsem slyšel, ale neviděl jsem je.
2: Říká Dic.
1: V tom upozornění bylo jen napsané, mějte se na pozoru před drony. Já se v ohrožení necítím. Riga je daleko od hranic, ale pro bezpečnost Lotyšska to není dobré.
2: Od března tohoto roku vzdušný prostor Litvy, Lotyšska a Estonska opakovaně narušili ukrajinské bezpilotní letouny. Ty původně mířily na různé cíle na severozápadě Ruska. Rusko je ale metodami elektronického boje, tedy rušením a matením GPS signálu, přesměrovalo právě nad území pobaltských států.
3: Problém v detekci dronů spočívá v tom, že pro radary dlouhého dosahu, které běžně armády používají, je dron příliš malý. Radarový systém funguje tak, že vysílá signál a zpět přijímá odraz objektu. Dron má ale na rozdíl od letadla příliš malou odrazovou plochu.
2: Radary krátkého dosahu už na trhu jsou. Stejně tak akustické radary nebo pasivní radiolokátory. Je jich ale málo, jak popisuje Albert Spila, spoluzakladatel technologické společnosti DK Nejet.
4: Je to velký problém. Není mnoho společností, které produkují radary pro detekci dronů a vyrábí stovky, možná tisíce kusů ročně. Rozhodně ale ne tolik, kolik je potřeba.
2: Detekovaný dron je ale potřeba zneškodnit. Bezpilotní letoun, který v úterý narušil vzdušný prostor v Estonsku, sestřelila rumunská stíhačka F-16 účastnící se mise NATO pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Jedna taková střela přitom může vyjít na 10 až 35 milionů korun. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Gabriela Slováková je ředitelkou probační a mediační služby a dříve vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co všechno z tohoto prostředí přenesla do své knihy Kriminálnice? Jak se mění české vězeňství? Co za mřížemi nejčastěji selhává a co naopak může fungovat? A proč jsou příběhy žen ve výkonu trestu často jiné, než si veřejnost představuje? Gabriela Slováková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách Zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Tady je radiožurnál v 6 hodin. Máme pro vás zprávy s Pavlem Broužou.
6: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Rusko už zřejmě plně kontroluje dvouměstí Pokrovsk, Mirnohrad v Donbasu. V nominaci fotbalové reprezentace na kemp před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Oběť čtvrtečního útoku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Radiožurnálu to potvrdila policie. V Poděbradské ulici zasahovala kvůli pobodání. Napadenou studentku záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka policie zadržela krátce po činu. Střední školu kvůli konfliktu evakuovala.
7: Policisté, záchranáři a hasiči zasahovali na místě několik hodin. Evakuaci víc než 200 studentů nařídili preventivně i kvůli prohledávání rozsáhlé školní budovy pyrotechniky. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Markéta Janovská.
8: Mohu potvrdit tu smutnou zprávu, že osoba, která byla po fyzickém útoku převezena do nemocnice svým zraněním, podlehla.
7: Zřizovatel střední školy Pardubický kraj potvrdil, že obětí útoku je studentka. Škola s 11 studenty je druhou největší v regionu. Na pátek ruší vyučování.
9: Ředitelské volno a veškeré aktivity jsou zrušené.
7: Potvrdila ředitelka školy Markéta Tefrová. Z Pardubic Ondřej Wolf, Radiožurnál.
6: Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
10: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád dvou městí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropil, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Vzpomínkou na oběti holokaustu začal festival Meeting Brno. Piety se zúčastnili i zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jejich sjezd je součástí festivalu. Proti jejich účasti ale přišli na pietu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci.
11: 340 tisíc mrtvých, zásluhou i sudeťáků.
12: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru. Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva a Milena, které se přišly s Němci smířit. Jeden z protestujících je označil za kolaborantky.
13: Říkáme, sice se nesmí zapomenout a musí se to všechno změnit.
12: Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt jako první promluvil k demonstrantům.
14: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo.
12: Hlavní program sudetoněmeckých dnů je o víkendu na brněnském výstavišti. V plánu jsou další protesty. Dohlédne na ně policie. Tomáš Krymr, Radiožurnál.
2: Sport.
15: V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravných utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
16: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
15: V 29 člené nominaci jsou tři nováčci, Christopher Kabongo, Alexander Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek. Domácí kemp začne za týden, po přípravném utkání s Kosovem v neděli 31. května oznámí Koubek finální seznam jmen na šampionát. V tom bude 26 fotbalistů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Ucpráda jednička u Brna a nepojízdné auto na D10 u Předměřic. Na dálnici D1 je dnes ráno, čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 175. kilometru až na 196. A je to nesouvislá kolona. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov z Bystřete u Předměřic. Na 24. kilometru stojí dodávka na krajnici. Na místě policisté a vybočuje se. Na silnici 57 z Fulneku do Opavy se chvilku zdržíte za obcí Vrchy. Je tam omezení dlouhodobé a kolony asi na 10 minut s obou stran. Provoz vázne na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy v obci Vlkava. I tam se projíždí omezením Kyvadlově, opět zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A dál pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
18: Dobré ráno, až do 13. září můžete v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze shlédnout výstavu nazvanou jednoznačně Chata fenomén ve světě architektury. Je to opravdu velmi překvapivé. Nutno dodat, že dřevěné domečky už v dnešní době nejsou jenom ty malé víkendové, ale dřevostavby se stávají opravdu fenoménem. V Česku jich přibývá. Zatím jich sice není tolik jako třeba v severských zemích, ale jejich stavba je čím dál populárnější. Povíme vám o tom.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 6 v ranním radiožurnálu teď vůně dřeva, roubenky, domy a nebo třeba i školy jim voní. Dřevostavby už jsou totiž běžnou součástí českého stavebnictví dnes. Podle dat Českého statistického úřadu se využívají hlavně pro rodinné domy. Jejich dlouhodobě kolem 15%. Více na ně teď podíváme podrobněji s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Trend rodinných domů z dřevostaveb byl nejsilnější v roce 2018, kdy v Česku vznikly skoro 3000. Od té doby jejich výstavba ale klesá. Třeba loni to bylo asi o tisícovku méně. Podíl se ale dlouhodobě udržuje na 15%. Pro srovnání, třeba v severských státech je podíl dřevostaveb na rodinných domech přes 70%. U bytových domů ze dřeva je pak podíl v Česku necelá 2% a změnit by to mohla úprava legislativy z loňského roku. A díky té je možné dřevěné budovy stavbět až do výšky 22,5 metru.
0: A teď nám řekni, v čem může být dřevostavba výhodnější než třeba klasický cihlový dům?
1: Samotná výstavba je totiž výrazně rychlejší, a to kvůli možnosti vyrobit dřevěné díly předem. Na místě je pak stačí smontovat. Na druhou stranu má dřevostavba kratší životnost a celková cena dokončení se může vyšplhat na podobnou částku jako třeba cihlový dům. Nejčastěji tak firmy kombinují dřevo s jinými materiály.
0: Inspirace možná i pro vás, ale Millerová domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 6.11.

0: vojáků pošlou. 53. ročník rally Český Krumlov dnes a zítra částečně omezí dopravu v kraji. Závod začne v 11 hodin dopoledne rychlostní zkouškou, a to na českobudějovickém výstavišti. Odpoledne závodníci budou přesunuti do Českého Krumlova, tak na silnicích dávejte pozor.
1: Nehoda na D1 u Velkého Meziříčí a kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekáme teď dlouhé kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina se převrátil podvalník naložený auty. Je přes dva jízdní pruhy, projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce a kolona se prodlužuje velmi rychle. Na D1 se stále čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Pravý pruh zastavuje na 174. kilometru a sune se nesouvislá kolona až do Brna. Osobním v levém pruhu zastavíte jen místy, teď třeba u Kývalky na kilometru 182. Pak se kolona opět rozjíždí. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Počasí u nás ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, která má svůj střed nad střední Evropou. Proto nás dnes čeká slunečný a teplý den. Bude jasno až polojasno, jen přechodně se může na nebi vytvořit kupovitá oblačnost, ze které zaprší pouze na horách na severu a severovýchodě. Ani tamto ale nebude žádný vydatný nebo trvalý déšť. Jednat se bude spíše jen o výjimečné dešťové přehánky. Teploty se budou pohybovat vysoko od 21 stupňů právě na severu a severovýchodě až po 26 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách pak naměříte kolem 17, na horách na jihu a západě našeho území až kolem 19 stupňů. Hezký pátek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 6.20, Radiožurnál a jedna legenda, která skončila. Americká televize CBS odvysílala poslední díl zábavního pořadu komika Stephena Colbera. Ten skončil pořad, který v různých podobách běžel celých 33 let. Vedení stanice ji zrušilo vloni v červenci. Jako důvod uvedlo finanční ztráty, ale řada komentátorů, včetně samotného komika, viděla důvod úplně jinde. Kde? No tak to probereme s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: V čem byl pořad zásadní a proč tedy mnozí

0: Jeho zrušení označují za konec éry?
1: Tak Late the Show je prostě americká televizní legenda. Ta první se vysílala zrovna na téhle televizi CBS už v roce 1949 a spousta jiných televizí ji poté převzali, kopírovali. I u nás máme české verze večerní zábavní talk show, například Jana Krause. V téhle podobě, jak ji známe, se začala vysílat před 33 lety s Davidem Lettermanem a Colbert sám ji převzal v roce 2015. Je to prostě velký kus americké historie, je to i historie společenské zábavy a Colbert tím, že nastoupil v roce 2015, tak vlastně přinášel každonoční politický komentář v celé Trumpově éře. CBS nezrušila jenom jeho, ona zrušila celý ten typ pořadu.
0: Televize jako důvod uvádí finanční ztráty, mnozí ale vidí příčinu právě v Bílém domě. Proč?
1: Tak je fakt, že 40 až 50 milionů dolarů ročně ztrát, to je reálné. Večerní vysílání v americké televizi obecně trpí, diváci odcházejí na streaming. Tahle show konkrétně se vysílá v 11:30 v noci, Petře, na to už dneska má málo kdo čas. Faktem ale je, že televizi převzal nový vlastník, ten má velmi přátelské vztahy s Donaldem Trumpem a Trump se netajil svým odporem ke Colbertovi. Veřejně vyjadřoval radost nad tím, že jeho show skončila a těšil se, že budou vyhozeni i další komikové, kteří jsou vůči němu kritický, Jimmy Kimmel a Jimmy Fallon.
0: Jano, a kdo byl hostem toho posledního dílu? Přišel papež, jak se spekulovalo?
1: Nepřišel, už ti to můžu říct, protože ten díl sice stále ještě probíhá, ale už tam přišel Paul McCartney. To byl ten speciální host. V tom se spojila část historie, protože Beatles poprvé v Americe vystupovali v tom samém divadle Eda Sullivana, ve kterém se celou tu dobu late night show Steva Colberta vysílala. Takže je to takové spojení. Kruh se uzavřel.
0: Late night show už je tedy takřka minulost. Jana Ciglerová, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: A Radiožurnál 8 minut před 6:30.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobré ráno v 6:30. Teď Pavel Prouza a zprávy.
3: Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách budou v referendu rozhodovat, jestli bude možné v budoucnu zastavit pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahu o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků. Funkce předsedy americké centrální banky se oficiálně ujme Kevin Warsh. Do úřadu ho uvede americký prezident Donald Trump. Podle finančních přiznání bude Warsh nejbohatším člověkem, který kdy stanul v čele centrální banky, i když se podle pravidel velké části svých investic musel zbavit. Trump od Warshe očekává, že centrální banka pod jeho vedením znovu začne snižovat úrokové sazby. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolní přírodě.
4: Sport.
3: Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili na ledě Caroliny 6-2. Hokejisté Slovenska na mistrovství světa porazili Dánsko 5-1 a Kanaděni si poradili s Nory 6-5 v prodloužení. Oba vítězové tak předčili v tabulce skupiny B Česko. Ve skupině A Finové porazili Lotyše 7-1 a Švýcaři vyhráli nad Brity 4-1.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Velkého Meziříčí a taky na 38 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekáme kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina havarovala dodávka převážející auta. Ten podvalník se převrátil přes dva jízdní pruhy, projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Na místě máme zpravodaje.
6: Teď tam přijížděli teprve hasiči a to je převrácený celý auto se čtyřma naloženýma SUVčkama na celou šířku dálnice. A od Prahy se tam blíží taková dávka kamionu zrovna dneska v pátek.
5: Kolona pro osobní auta je teď asi na 10 minut, ale prodlužuje se. Na D1 velké fronty i na příjezdu do Brna z Prahy. Opět jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. A je to až k omezení v Brně. Platí, že osobním autem v levém pruhu pojedete rychleji. Ještě silnice 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka. Dejte pozor za odbočkou na nepřevázku. Před Černavkou se srazilo auto s traktorem. Dají se objet, zatím je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes a vlastně i o víkendu nás čeká krásné počasí s velmi příjemnými teplotami, v neděli už vysloveně letními teplotami. Nebe bude jasné až polojasné, jen místy se bude tvořit kupovitá oblačnost. Dnes hlavně na severu a severovýchodě, zítra spíše na východě a v neděli opět většinou na severu našeho území. A občas se tedy mohou vyskytnout i dešťové přehánky. Bude jich ale velmi málo, nejčastěji zaprší na horách. Teploty se budou po ránu pohybovat kolem 10, odpolední maxima pak čekáme dnes do 26, o víkendu se ale bude ještě oteplovat, sobotu do 28 stupňů a v neděli se pak pravděpodobně dočkáme prvního tropického dne v tomto roce, tedy dne, kdy teplota překoná hranici 30 stupňů. Nejtepleji by mělo být v Polabí a po Ohří. A dobré zprávy pro ty, kteří mají rádi letní počasí, mám i dále letní teploty i slunce, nás čeká také v první polovině příštího týdne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Je to už taková květnová tradice. Na pole a louky vyrážejí kvůli senoseči zemědělské stroje, což je ale nebezpečné pro mláďata, která se ve vysoké trávě ukrývají. Podle odhadů spolku Stop sečení senčat Plzeňsko zahyne v Česku při senosečích až 60 000 senčat ročně. Dobrovolníci proto teď monitorují louky pomocí dronů s termokamerou. No a právě teď jsou i u Klabavy na Rokycansku a s nimi je také reportérka radiožurnálu Julie Suchá. Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Pilot dronu tu už od 5 hodin prohledává louku a zatím našel jenom několik zajíců. Ti se ale neodchytávají, protože jsou rychlí a utekli by. Jak jsem se dozvěděla, tak brzké ráno je pro vyhledávání dronem nejlepší, protože jsou nízké teploty a termokamera tak lépe zaznamená tělesné teplo srnčete. Společně s pilotem je tu i 5 dobrovolníků a myslivci, kteří by případně šli pro mládě a uložili ho do přepravky vyslané senem. A tam by muselo srnče počkat až do doby, než skončí sečení. Počty nalezených srnčat závisí na lokalitě. Třeba před 2 dny našli 41 srnčat, jindy jich najdou jen pár. Dnes budou dobrovolníci tady v okolí kontrolovat celkem 5 lokalit.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
9: Mám tajnou skříň a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

proč už nehledám a proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu,

0: Pětou i protestem zároveň večer začal festival Meeting Brno. Část lidí rozčiluje, že součástí akce je vůbec poprvé v Česku i sjezd tureckých Němců. Ti včera po boku dvou Vintnových dětí uctili oběti holokaustu. Setkali se tváří v tvář protestujícím na brněnském hlavním nádraží, odkud za druhé světové války mířily transporty židů přímo do koncentračních táborů. Byli jsme včera u toho.
1: 340 tisíc mrtvých zásluhou i sudeťáků.
2: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru.
1: Tadleta, a já to řeknu, bakáž, sem leze a dělá nám tady jakoby kulturní program. Nedělá.
3: Tak děkujeme.
1: Stejné to nikdy nedáte.
2: Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva Pedok a Milena Grenfell-Bejncová.
4: Za prvé jsme byli pozvaní a za druhý s tím velmi souhlasíme.
5: Je to moc důležitý, aby lidi teď zkusili žít spolu a mladí lidi, aby to be friendly with their neighbors.
2: Tedy přátelé se svými sousedy. Jejich rozhovor s novináři se jeden z demonstrujících pokusil narušit a ženy označil za kolaborantky. Možnost setkat se sudeckými Němci dostal na nádraží i syn Nikolase Vintna, Nik mladší. Diví se, že i víc než 80 let po válce, jejíž aktéři už jsou většinou mrtví, někteří stále rozdmíchávají plameny vzteku. Podle něj je spíš potřeba stavět mosty a ne se pořád nenávidět. Přímo k protestujícím promluvil jako k prvním mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt.
6: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo.
2: Posselt označil holokaust za nejhorší zločin v dějinách.
6: Lze jenom poprosit za odpuštění.
2: Hlavní program sudetoněmeckých dnů je o víkendu na brněnském výstavišti. V plánu jsou další protesty. Dohlédne na ně policie. Tomáš Krymr, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál i na cestách i s našimi dopravními zpravodaji, díky kterým víme o převrácené dodávce, která převážela auta po dálnici D1 u Velkého Meziříčí na mostě Vysočina, je to směrem na Brno. Komplikuje to provoz a nejenom tady. Zelená vlna s dalšími informacemi za chvíli.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Akce Úklid.
1: Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
2: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
1: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
2: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
1: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
2: Akce Úklid. Anet Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 7:15. Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční z kauze sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii totiž přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádržím v Praze úplatek ve výši 200 000 korun. Měl i slíbený také postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál mohl nahlédnout. Třídenní setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu Anime Fest začíná dnes na výstavišti v Brně. Akce bude na opačném konci areálu brněnského výstaviště než víkendový sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. O souběhu těchto akcí budeme také mluvit, a to ve zprávách 7 hodin.
3: Nehoda na D1 u mostu Vysočina, kolony před Brnem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina havarovala dodávka převážející auta. Ten podvalník s naloženými auty se převrátil na bok přes dva jízdní pruhy. Dá se projet pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Kolona se prostudně prodlužuje, zdržíte se už asi 15 minut. A řidiči už sjíždějí na Velké Meziříčí západ, jedou přes město, takže i na silnici 602 v Meziříčí budou za chvíli kolony směrem do Brna. A D1 se ucpává i dál na příjezdu do Brna a z Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu od 170. kilometru až na 196. Osobním zastavíte jen místy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Nejchladněji je dnes po ránu na Šumavě, na Kvildě Perle teplota klesla 4 stupně pod nulu. Naopak nejtepleji zůstalo například v centru Prahy, tam se teplota nedostala pod 12 stupňů. A přes den to bude na tričko 22 až 26 stupňů, jen na severu a severovýchodě, kde dnes bude o trochu víc mraků než jinde, ukážou teploměry kolem 21 stupňů Celsia. A docela teplo bude i na horách. Na hřebenech dnes naměříte kolem 17, v Krušných horách a na Šumavě ještě o 2 stupně víc. A nebe dnes čekáme jasné až polojasné. Během dne se přece jen na nebi přechodně vytvoří kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě může z mraku i zapršet. Jednat se ale bude jen o ojedinělé dešťové přehánky. Krásný den.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 6.51 pátek, možná i vy vyrazíte na chatu či chalupu. Atmosféru víkendové rekreace si ale můžete připomenout i v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu totiž představuje proměny nejen českého chataření ve 20. století. A tak tady můžete vidět stavby od honosných letních domů až po malé tremské sruby.
1: Návštěvník se ocitne v krajině. Vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců.
2: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
1: Jsme chtěli jaksi zprostředkovat to hledání těch chat v té krajině.
2: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
1: Přesně tak.
2: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. No. Vidíme tady ukázky tedy architektury letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
1: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem, ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech, tak jsou většinou koncipovány jako horské útulny.
2: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě. A o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
1: Třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích.
2: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu.
1: Gabriela Slováková je ředitelkou probační a mediační služby a dříve vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou. Co všechno z tohoto prostředí přenesla do své knihy Kriminálnice? Jak se mění české vězeňství? Co za mřížemi nejčastěji selhává a co naopak může fungovat? A proč jsou příběhy žen ve výkonu trestu často jiné, než si veřejnost představuje? Gabriela Slováková bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beach volejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod vysokými pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
4: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy s Pavlem Prouzou.
5: Studentka po napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Donald Trump vyšle do Polska 5 000 amerických vojáků. Minulý týden přitom chtěl jejich počet snížit. 17-letý debitant Sochurek je v širší nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Nehoda brzdí provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem do Brna. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích je po napadení mladé studentky i dnes uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu. Studentka po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4 000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5 000 vyšle. Oznámil to v noci na své sociální síti.
6: Donald Trump vyslání 5 000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého. Jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 000 vojáků, 10 000 z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Brněnské výstaviště hostí Anime Fest, festival asijské popkultury. Akce bude oddělená od víkendového sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Odehraje se v jiné části areálu. Pořadatelé Anime Festu nicméně vyzvali účastníky k obezřetnosti. A to hlavně ty, kteří na akci chodí v kostýmech, říká ředitel Anime Festu Adam Rambousek.
7: Protože někdy ty kostýmy jako můžou být podobné něčemu historickému, nebo některé obsahují zbraně, které vypadají poměrně realisticky, tak jsme doporučili návštěvníkům, aby na veřejnosti tady tyhle ty věci schovali a případně až jako v areálu Anime Festu volně už pohybovali.
5: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
8: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
9: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 000.
10: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
9: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Sport.
11: Reprezentační trenér Miroslav Koubek nominoval na přípravný kemp před mistrovstvím světa 29 fotbalistů. Po utkání s Kosovem 31. května zúží kádr na 26 jmen. Šanci zabojovat o světový šampionát budou mít i tři nováčci. Mladoboleslavský Christoph Kabongo, plzeňský Alexandr Sojka a 17-letý záložník Hugo Sochůrek, který v jarní části této sezóny debitoval v A týmu Sparty. O Sochůrkovi mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
12: Já si myslím, že to je opravdu výjimečný hráč. Jelikož jsem to diskutoval nejenom s reprezentačním týmem, ale i vlastně s nejvyšším vedením Sparty, mám jenom pozitivní feedback. Já si myslím, že takový hráč tady dlouho nebyl a měl by asi dostat šanci. Ty zkušenosti tam nejsou, ale jestli se chceme někam posunout, tak prostě ty mladý hráče tam musíme zabudovat už teď.
11: V nominaci jsou i Chorý a Douděra, které Slavia po vyloučení v derby se Spartou vyřadila z kádru. Češi odehrají generálku na mistrovství světa proti Guatemale 4. června v New Jersey.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 u Meziříčí a taky v Praze ve Spořilovské ulici. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina havarovala dodávka převážející auta. Ten podvalník se převrátil přes dva jízdní pruhy, projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Do kolony se dojíždí za sjezdem na kilometru 141 a zdržíte se osobním autem 15 až 20 minut. Hodně řidičů se to snaží objet přes město, přes Meziříčí a silnice 602 už je tam ucpaná směrem na Brno. Na D1 kolona peky dál na příjezdu do Brna od 170. kilometru. Je to až k omezení na 196. v Brně. A je to fronta hlavně nákladních aut v pravém pruhu. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete u Kladna. Na kilometru 14,5 hlásíte předmět v levém pruhu.
14: Velká bílá bedna, prostě velký předmět, válí se to v levém pruhu u svodidel. Trošku to zasahuje do dálnice.
13: Ještě do Prahy provoz houstne, teď navíc ve Spořilovské ulici ve směru na jižní spojku z D1. I nehoda před sjezdem na spojku kamion s osobním a kolona je tam už z Brněnské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu kolem 21. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
15: Dobré ráno, o to lepší, že je páteční. Pokud máte nějaké plány na víkend, tak jak jsme slyšeli v předpovědi počasí, tak počasí vám je rozhodně nepokazí. Máme před sebou tři slunečné dny se skoro letními teplotami. A tak se pojďme na ty víkendové předpovědi podívat ještě podrobněji už za chvíli s kolegyní Marcelou Hálovou, která dnes po ránu pro nás hlídá oblohu. Dobré jitro.
0: Ranní radiožurnál
2: a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po 7. V dalších dnech a hlavně o víkendu budou nadprůměrné teploty a sluneční počasí. Evropu už právě o těchto volných dnech čeká letošní první velká vlna veder. Detaily přináší do ranního Radiožurnálu kolegyně Marcela Hálová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, meteorologové mluví přímo o tepelné kupoli, která sevře velkou část Evropy. Patří do ní i Česko. U nás teploty na přelomu týdne dosáhnou až k tropickým 30 stupňům. Jižní Evropu, například Španělsko, ale čekají teploty i kolem 40 stupňů Celsia.
0: U nás se ale bude oteplovat postupně, je tomu tak?
1: Ano, převážně slunečné počasí doplní teploty dnes do 26 stupňů, zítra do 28 a v neděli teplota překoná hranici 30 stupňů. Nejtepleji by mělo být v Polabí a také v Poohří.
0: No a teploty kolem 20 budou i na horách.
1: Je to tak hlavně na Šumavě a v Krušných horách. Meteorologové také předpovídají, že do konce května kvůli takto vysokým teplotám roztaje poslední letošní sněhové pole na našem území. Nachází se v Krkonoších a má rozlohu kolem 800 metrů čtverečních. Sice leží na jižním svahu Studniční hory, roztává ale každoročně nejpozději. Za dobrého počasí je vidět ze vzdálenosti větší než 100 kilometrů.
0: Takže pokud si chcete ještě užít ten letošní sníh, tak máte dost možná poslední šanci. Marcela Hálová předpověď počasí, která slibuje tropické dny na víkend. Marcelo, díky, i ty si užij víkend. A za chvíli
1: je to přesně tak, krásný víkend.
0: 7 hodin, 11 minut tomu.

Dobré ráno, je 7:45. A s vámi ranní radiožurnál. Víme, že současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý, protože asi polovina vysokých škol využívá zpoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. Podle rezortu to může znevýhodnit děti z chudších rodin.

0: úseky silnice 602 už je tam ucpaná směrem do Brna. Velmi silný provoz kolony i dál na příjezdu do Brna z Prahy. Tam jsou to opět hlavně kamiony od 170. kilometru. Osobním zastavíte jen místy třeba u Kývalky na 182. A dálnice D48 z Frýdku Místku na Český Těšín. Pozor na 47. kilometru, je tam nehoda, vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Dnes bude slunečno, až odpoledne se může místy vytvořit více mraků, ze kterých i zaprší. Čekáme jasné až polojasné nebe, během dne ale může slunce zastínit kupovitá oblačnost. Na horách na severu a severovýchodě proto může i zapršet. Jednat se bude jen o výjimečné dešťové přehánky. Teploty dnes leckde dosáhnou letních hodnot. Nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí od 22 do 26 stupňů. Na severu a severovýchodě dnes ale bude o trochu chladněji, jen kolem 21 stupňů Celsia. Na horách v tisíci metrech nad mořem naměříte 17 stupňů, na Šumavě a v Krušných horách bude tepleji až kolem 19 stupňů Celsia. A foukat k tomu bude slabý, postupně hlavně na východě mírný vítr od severu. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
1: Slovenští hokejisté přeskočili v tabulce na druhém místě ty české a výrazně se přiblížili postupu do čtvrtfinále. Slováci jsou tedy druzí za Kanadou a nad Dánskem. Důležitý zápas to byl vzhledem k tomu, jaký mají Dánové a Slováci los základní skupiny.
2: Best player of team Slovakia. Number 8, Oliver Opliak.
3: Každý vie rátať z nás. Keď sa pozrie, kto je favorit a kto je rovnocenný super nám, tak áno, vedeli sme, že budeme musieť si dnes máknuť.
4: Říká muž utkání na slovenské strane útočník Oliver Okuliar. Jeden gól dal, na dva přihrál. Slováci vyhráli zatím všechny zápasy. Nevyhli se ale ztrátě se Slovenskem stejně jako Češi.
3: Že sme si trochu povedali veci, jak sa majú zase a sme spadli z tej hrušky a dnes bol perfektný výkon od každého jedného.
4: I když Slováky a Dány dělilo před zápasem 8 bodů, Dánové neměli žádný. Mohlo to být v konečném součtu důležité. Tý duel v boji o postup do čtvrtfinále. Přemýšlel tak i slovenský trenér Vladimír Orsák.
5: Určitě ano, my jsme věděli, že Dáni hrali prvé tři zápasy proti nejsilnějším mužstvám a my jsme s Dánmi hrali poslední dva přípravné zápasy a bylo to velmi náročné. Jeden zápas jsme prehrali. Věděli jsme, že to nebude nič ľahké. Jako hovorím, že v prvé tretine jsme tam mali možno nějaké okénka, potom jsme to zrovnali, dali jsme góly správnou chvíli,

0: Česko versus Slovensko už zítra na světovém šampionátu v ledním hokeji. S Martinem Procházkou, naším hokejovým expertem, to probereme i dnes ještě před zápasem. A varujeme, dálnice D8 z Prahy na Drážďany před hranicemi s Německem je nepůjezdná, odtahují z tunelu nepojízdný kamion. Chvíli tady poslouchejte. Zelená vlna.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
0: Radiožurnál 7:30. Posloucháte zprávy s Pavlem Brouzou.
4: Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky schůzky s ministry z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Novou výjezdovou základnu dnes otevře zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchodole nad Lužnicí. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moct podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo třeba výstavy.
1: Sport.
4: Hokejisté Caroliny na úvod finále východní konference play-off NHL poprvé v letošních bojích o Stanley Cup prohráli. Do vedení 1-0 na zápase jde Montreal po výhře na ledě Hurricanes 6-2, kterou podpořil 25 úspěšnými zákroky brankář Jakub Dobeš.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D8 u Libouchce a nehoda na dálnici D1 u Velkého Meziříčí. Dálnice D8 je teď ve směru z Prahy na Drážďany zavřená u tunelu Libouchec a Panenská. Z tunelu tam odtahují nepojízdný kamion a na chvíli zastavili provoz směrem do Německa. Vydržte, nemělo by to trvat dlouho. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina havarovala dodávka převážející auta. Ten podvalník se převrátil přes dva jízdní pruhy a projíždí se pouze odbočovacím k benzínce. Kolona už od 137. kilometru. Osobním se zdržíte přes 20 minut kamionem delší dobu a ucpává už se taky možná objížďka po 602 přes Velké Meziříčí. Na D1 postojíte i dál na příjezdu do Brna z Prahy. Zhruba od 175. kilometru kamiony osobní zastavují jen místy. Nesouvislá kolona je to až do Brna k omezení. Na dálnici D48 na obchvatu Frýdku Místku pozor směrem na Český Těšín. Na kilometru 46 nehoda, podle našeho zpravodaje se srazila 3 auta.
6: Je nakladní a jedno osobní. Osobní auto je dost rozbité a jsou rozházené zbytky těch aut po obou pruzích.
5: Už je tam kratší kolona, opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: V Karlových Varech je aktuálně skoro jasné nebe a na teploměrech vidíte kolem 12 stupňů. Stejně tak je i v Praze, je tam polojasno a 12 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích slunečno s 10 stupni. Pardubice hlásí jasno a 11 na teploměrech. Na Sněžce se zatím drží mlha a je tam plus 5. V Brně skoro jasno se 13 stupni a Ostrava hlásí 11 stupňů Celsia a jasné nebe. I přes den bude na obloze jasno až polojasno, během dne se ale bude vytvořit vytvářet místy kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě našeho území se mohou objevit i dešťové přehánky. Odpolední teploty budou velmi příjemné, pohybovat se budou mezi 22 a 26 stupni, na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, kolem 21 stupňů Celsia. A pokud už dnes vyrážíte na hory, pak na Šumavě a v Krušných horách počítejte s teplotou, která bude dosahovat téměř až ke 20. Jinde v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 17 stupňů. A pocitovou teplotu dnes nebude snižovat ani vítr. Foukat bude slabě nebo mírně od severu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 7.34, s vámi radiožurnál, ten ranní v čase maturit. Bude řeč o přijímacích zkouškách na vysoké školy, a to proto, že by mohly v budoucnu vypadat jinak. Ministerstvo školství totiž řeší, jestli jsou externí testy fair pro všechny uchazeče. Některé studenty totiž cesta na vysněnou školu stojí víc, než si můžou dovolit. I o tom budeme mluvit.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: i za stole.
1: 7.38 s vámi Radiožurnál. Je současný systém přijímacích zkoušek na vysoké školy nespravedlivý? Tak přesně takovou debatu teď otevřelo ministerstvo školství. Skoro polovina univerzit totiž používá testy od společnosti SCIO, za které studenti i s přípravou zaplatí tisíce korun. Resort tak hledá způsob, jak mezi uchazeči nastavit rovné šance. Víc o tom teď Anna Millerová z domácí redakce. Vítej.
2: Dobré ráno. Podle ministerstva by měly být přijímací zkoušky nastavené tak, aby nepředstavovaly zbytečnou překážku ve studiu. Uchazeči totiž neplatí jen za přípravné kurzy a podání přihlášky, ale taky za každý další pokus. Celkové náklady se tak můžou vyšplhat i na tisíce korun. Třeba syn paní Renaty se hlásí na 5 fakult.
3: Kurzy jsme zdali, protože přípravný kurz třeba na tu hygienu potravin stojí, myslím si, že 8 tisíc.
2: Přijímací zkoušky si ale nastavují vysoké školy sami a ministerstvo jim do toho nemůže přímo zasahovat. Šéf rezortu Robert Plaga za hnutí ANO proto mluví o možné reformě samotného vysokoškolského zákona.
1: A víme o té reformě nějaké detaily?
2: Vysoké školy tvrdí, že je zatím rezort ohledně změny neoslovil. Podle předsedy České konference rektorů a rektora Vysoké školy chemicko-technologické Milana Pospíšila, ale mají jednotné testy i výhody. Výsledek můžou studenti třeba využít u více fakult. Pospíšil taky vidí jako možnost, že by financování testů převzal stát, podobně jako u maturit. SCIO k debatě řeklo, že někteří uchazeči už teď mají nárok na sociální slevu. Pak mají všechny termíny zdarma a dostanou příspěvek na přípravu.
1: Přijímací zkoušky na vysoké v budoucnu možná jinak. Anna Millerová, díky naslyšenou.
2: Díky naslyšenou.

0: Ranním Radiožurnál teď jedno výročí. Přesně před 80 lety utáhl kat v pankrácké věznici oprátku kolem krku Karla Hermana Franka. Nejmocnější nacista v protektorátu Čechy a Morava byl odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení Lidic a Ležáků. Veřejné popravě po jedné hodině odpoledne přihlíželo skoro 6 000 lidí.
1: Rozsudek vynesl Lidový soud ráno 21. května 1946. Ovšem čtení odůvodnění trvalo do druhého dne. Poprava následovala téměř okamžitě po ukončení soudu, přesně jak to ukládal zákon. Odsouzený mohl požádat o milost, ale žádost neměla odkladný účinek.
2: Prosím, aby rozhlas nebyl ještě vypínán. Odveďte Franka.
1: Ze soudní síně odvedli dva strážní K.H. Franka zpátky do cely v pankrácké věznici, kde napsal závěť, dopis rodině a se svým obhájcem čekal na popravu.
2: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
1: Na veřejnou popravu vydával soud vstupenky, říká Vojtěch Kincel z Historického ústavu Akademie věd.
3: Z dnešního pohledu je to strašlivé, protože těch zájemců, více jich tam nevyšlo, bylo skoro 6 tisíc.
1: Popravu snímaly kamery i mikrofony. Ze záběrů vznikly dva filmy, připomíná Vojtěch Kincel.
3: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
1: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně, bez přítomnosti veřejnosti do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 7:45. Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích zůstane po napadení mladé studentky i dnes uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický za uskupení 3PK. Po napadení nožem nedaleko školy dívka v nemocnici pak zemřela. Útočníka policie zadržela. Náš reportér z Pardubice přihlásí do zpráv 8 hodin. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio právě tohle napsal na sociální síti X. Americký lékař přišel do kontaktu s tímto virem v Africe.
4: Ucpráhda jednička za Měřínem a zavřená dálnice D8 do Německa. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina se převrátil podvalník z auty a projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Do kolony se dojíždí na 135. kilometru a zdržíte se osobním autem asi půl hodiny. Velmi ucpaná už je i silnice 602 ve Velkém Meziříčí, jak se to snaží řidiči oběd. Dálnice D8 je ve směru na Drážďany před hranicemi zavřená. Z tunelu Panenská odtahují nepojízdný kamion. Chvíli to potrvá, tvoří se kolona před tunely. Osobním se dá sjet na 80. kilometru, oběd to přes Petrovice. A ještě dálnice D48 na obchvatu Frýdku Místku směr Český Těšín nehoda. Je tam průjezdný pouze levý pruh a tvoří se kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Konečně jsme se překlopili do slunečného a teplého období. Ode dneška až do příští středy nás čeká vlastně letní počasí. Nebe bude většinou slunečné, jasné až polojasné. Mraky se budou tvořit jen výjimečně a jednat se bude o kupovitou oblačnost, která se bude vyskytovat hlavně na severu a východě našeho území. Občas z mraků i sprchne, většinou to bude na horách. Teploty porostou. Dnes se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni. O trochu chladněji bude na severu a severovýchodě našeho území. Zítra už budou dosahovat k 28 stupňům a v neděli si užijeme vysloveně letní teploty od 25 do 30 stupňů. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 7.51. Právě dnes začíná sudetoněmecký sjezd. V Česku se koná vůbec poprvé, a to na brněnském výstavišti, co by součást festivalu Meeting Brno. Na 76. ročník sjezdu má přijet více než tisícovka Němců z krajanského sdružení. V rámci programu například zítra vyjde z Pohořelic do Brna pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Proti sjezdu je zároveň na dnešek i zítřek plánovaných několik protestů. My jsme teď ve spojení s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou z ODS. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proti setkání sjezdu přijala poslanecká sněmovna hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů sobě minulý týden usnesení, aby organizátoři tu akci zrušili. Co na tenhle krok říkáte?
1: No, já si přiznám, že tady toto usnesení považuji za nešťastné a vnímám to do jisté míry jako snahu vládních stran využít daného setkání pouze pro získání politických bodů. Já si myslím, že politici ucítili, že je to téma, které mezi občany rezonuje, to tak prostě je, ale tím, že mu dali tolik prostoru, tak vlastně ještě více rozvířili vášně mezi lidmi, což si myslím, že tomu rozhodně nepomohlo. A taky si myslím, že tím, jakou tomu dali důležitost, jak dlouho se to projednávalo vlastně v poslanecké sněmovně, tak to může mezi občany, kteří nemají tolik informací, třeba budit zdání, že konáním sněmu v České republice nám, naší republice, hrozí nějaké nebezpečí, a tomu tak skutečně není.
0: Odpůrci budou během programu protestovat, jak je na to Brno připravené?
1: No, já bych možná, pokud se mě ptáte na protesty, možná začala tím, že jsem velmi ráda, že žijeme v demokratické zemi se svobodou projevu, a tudíž naprosto respektuji vyjádření názoru osob, které mají opačný pohled na věc. Ale přivítala bych, kdyby ty projevy toho protestu byly činěny slušnou formou, což se bohužel někdy neděje. Já mám osobní zkušenost s tímto tématem z našeho dubnového zasedání zastupitelstva města Brna, kde protestující přišli, a o tom, že by se chovali slušně, se skutečně nedá mluvit. Bylo to od slušnosti skutečně velmi daleko. Nejhorší z mého pohledu to bylo vůči Milanu Uhdemu, který tam přišel projevit svůj postoj, a to, jak se k němu lidé chovali, tak bylo skutečně neuvěřitelné a až nelidské. Nicméně k té připravenosti. Samozřejmě organizátoři, což není město Brno, takže mluvím trošku zprostředkovaně, jsou v kontaktu s policií České republiky a jsme přesvědčeni, že jakékoliv protesty zvládneme v poklidné formě.
0: Součástí těch víkendových akcí jsou také připomínky obětí druhé světové války, koncerty i bohoslužby. Ještě připomínám, že prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Za českou vládu se ho nikdo nezúčastní. Za sudetoněmecký sjezd nebo na ten sjezd dorazí například bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Co jejich návštěva pro ten sjezd může znamenat?
1: No, já pokud mám dobré informace, tak tyto osoby, minimálně tedy bavorský premiér Markus Söder, se sudetoněmeckého sněmu nebo sjezdu účastní pravidelně, takže to není vlastně žádným překvapením, že na něj přijede opět, i když se tentokrát poprvé koná v České republice. Z mého pohledu je škoda, že nebude přítomen žádný vládní představitel, i když mám tedy informace a nevím to úplně jistě, ale nevím, jestli se neobjeví na pouti smíření ministr školství Robert Plaga, ale nechci říkat, nevím to skutečně jistě, ale minimálně jeho vyjádření do médií a jeho postoj byly poměrně jasné, kladné, pozitivní. A myslím si, že kdyby tam byl oficiálně nějaký představitel české vlády, že by to samozřejmě byl impuls pro naše občany o dobrých česko-německých vztazích, ale nemyslím si, že by pouhá přítomnost německých politiků měla mít nějaký negativní vliv vůči České republice, právě naopak.
0: Vy se zúčastníte?
1: Já se samozřejmě zúčastním, já bych možná pro posluchače, kteří to třeba neví, připomněla, že pouť smíření se koná již několik let a já vlastně každý rok, jsem již 8. let rokem primátorkou, tak každý rok se té pouti smíření v té poslední fázi, v tom posledním kilometru účastním, takže tomu tak bude i letos.
0: Dnes je v plánu třeba i setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Hostem ranního interview radiožurnálu byla primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 12:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
0: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
1: Jsme i ve vašem městě.
0: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
1: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I u vás.
1: I ve vašem městě.
2: To nejlepší z romské kultury přímo v srdci Evropy. Camoro se po roce znovu vrací do Prahy. Buďte u toho a zažijte největší romský festival na světě na vlastní kůži. Koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu, klasické muziky, ale i divadlo, výstavy nebo pestrobarevný průvod centrem Prahy. Od 24. do 30. května. Camoro. Festival, který spojuje. Celý program na www.camoro.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál 8 hodin. Aktuální zprávy s Pavlem Prouzou. U střední chemické školy v Pardubicích vzniklo po včerejším tragickém útoku pietní místo. Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboli. V české nominaci na přípravu před mistrovstvím světa ve fotbale jsou i Chorý a Doutěra nebo Kuchta. Nehoda brzdí provoz na D1 u Velkého Meziříčí směrem z Prahy do Brna. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Lidé v Pardubicích vyjadřují lítost nad tragickým úmrtím studentky. Před střední průmyslovou školou chemickou zapalují svíčky a pokládají květiny. Dívku ve čtvrtek u školy pobodal násilník, po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. U střední školy je reportér Ondřej Wolf.
4: Přímo tady u vstupu do areálu školy je pietní místo. Vidím tady několik desítek hořících svíček a položené květiny. Tragická událost hluboce zasáhla studenty a učitele. Střední škola proto pro dnešek zrušila výuku a také maturity. Studentům dala ředitelské volno. Žákům a jejich rodinám a zaměstnancům nabídla psychologickou pomoc a krizovou podporu. Podle informací zřizovatele školy Pardubického kraje agresor útočil kvůli osobním vztahovým problémům. Ondřej Wolf, Radiožurnál.
3: Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboli na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň poté, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Policie při rozhánění davu použila slzný plyn a varovné výstřely do vzduchu. Humanitární týmy v napadeném centru už znovu pokračují ve své práci. O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizerskohorském Bedřichově rozhodují obyvatelé v místním referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Obyvatelé odpovídají na otázku, jestli to tak má zůstat i v budoucnosti. Pokračuje nezávislý místostarosta Martin Kunc.
5: Referendem zvolí pozemky, které jsou určené ke sjezdovému lyžování podle stávajícího územního plánu, budou i nadále určený pouze k lyžování, tak aby nedošlo k dalším zastupitelům ke změně.
3: Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví. A to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou taky koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
6: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neústupov. Právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
1: Sport.
7: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je 7 útočníků. Mezi nimi jsou například Tomáš Chorý, nováček Christoph Kabongo nebo Jan Kuchta. Co rozhodlo pro povolání právě spartianského útočníka Kuchty, vysvětluje trenér reprezentace Miroslav Koubek.
8: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno. A pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
7: Dohromady je v předběžné nominaci fotbalové reprezentace 29 jmen. Pro po přípravném zápase s Kosovem, který Češi sehrají 31. května, budou 3 fotbalisté z kádru ještě vyřazeni. Národní tým pak čeká generálka proti Guatemala, a to 4. června v americkém městě New Jersey. Mistrovství světa začne o týden později. Češi se postupně utkají s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 na mostě Vysočina, taky na dálnici D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždějí kolony mezi sjezdy na Měřín a Velké Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina budou teď vyprošťovat převrácený podvalník s naloženými auty. Projíždí se pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Fronta od sjezdu na Měřín, a tam je pak ještě jedna nehoda v koloně na 137. kilometru. Zdržíte se osobním autem asi půl hodiny. Auspává se i silnice 602, možná objížďka ve Velkém Meziříčí. Na D1 vázne provoz taky na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony zastavují poprvé na 176. kilometru, osobním pojedete rychleji. Na dálnici D48 ve směru na Český Těšín dejte pozor na obchvatu Frýdku Místku. Na kilometru 46 zasahují hasiči u nehody, projíždí se pouze levým pruhem. Je tam kratší kolona do 10 minut. A ještě silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy. V Doxech hlásíte vážnou nehodu.
10: Doxy, křižovatka, motorkář, nákladní auto, osobní auto, vypadá to tam hodně blbě.
9: Na místo míří záchranáři a silnice bude pravděpodobně neprůjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21, na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
11: Dobré ráno, 6 minut po 8. Víkend v dohledu, bude hodně horko, zřejmě i u ledu. Zítra nás totiž čeká na mistrovství světa míněno českou hokejovou reprezentaci ta slovenská. I to nás dnes po ránu bude zajímat, stejně jako třeba oznámení vlády o tom, že část svých poradních orgánů přesouvá na jednotlivá ministerstva. Jenže v systému má zároveň návrh zákona, který agendu lidských práv pevně zakotvuje pod úřad vlády. Jak se v tom vyznat? I tohle téma budeme probírat dnes v ranním radiožurnálu, a to už za pár minut, tak buďte s námi. Dobré jitro, páteční.
0: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál s přehledem o tom, co se děje. Třeba i o skutečnosti, že vláda dál připravuje přesun některých agent pod ministerstva. Že změna překvapila i ty, kterých se týká, ukazuje také novela zákona vládní zmocněnkyně Taťány Malé z hnutí ANO. Tu totiž poslala do připomínkového řízení jen o 3 dny dřív, než premiér Andrej Babiš z téhož hnutí oznámil změny. Její návrh má totiž pevně zakotvit oblast lidských práv pod vládu. Tématu se věnuje reportérka Daniela Brichtová. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Danielo, o jakou novelu tedy jde?
1: Jedná se o novelu zákona o veřejném ochránci práv, která zavádí do českého práva evropské směrnice s cílem posílit ochranu lidských práv a podobných oblastí. A právě jednou ze změn je i pevné zakotvení agendy lidských práv pod Strakovu akademii. Tím má Česko splnit unijní povinnost. Podle Malé se ještě budou muset na vládě poradit o dalším postupu. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO ale trvá na převodu agendy pod svůj rezort.
2: Dokud ten zákon není schválen, tak to samozřejmě nemá vliv a já věřím, že se k tomu v rámci legislativního procesu vrátíme.
1: Změny se ale snaží zvrátit členové vládních rad, kteří chtějí se zástupci kabinetu ještě vyjednávat. Podle opozice přesun oblasti lidských práv nebo rovnosti pod ministerstva sníží význam těchto témat.
0: Vláda tedy dál připravuje přesun některých agent pod ministerstva. Co to v průběhu způsobuje, tak to nám teď vysvětlila reportérka Daniela Brichtová. Danielo, díky a naslyšenou.
1: Krásný den.
0: Téma budeme i nadále sledovat a pokud byste chtěli zpráv ještě víc, tak je najdete teď hned na našem serveru i rozhlas.cz.

0: Radiožurnál 4:15. Americký prezident Donald Trump změnil názor tentokrát ohledně přítomnosti amerických vojáků v Polsku. Minulý týden ohlásil, že jich 4000 z Polska odvolá. No a v noci na dnešek na svém sociálním účtu naopak prohlásil, že Spojené státy do Polska dalších 5000 vojáků naopak pošlou. Polský prezident navrocky Trumpovi poděkoval. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých lidí nejenom z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce nazvaná Intercamp se do České republiky vrací po 10 letech.
1: Nehoda na D1 na mostě Vysočina, taky na 38 v Doxech. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna připomínáme dlouhé kolony mezi Měřínem a Velkým Meziříčím. Na kilometru 144,5 se převrátil podvalník s auty. Už ho mají na kolech, teď ho odtahují na přilehlou benzínku a za chvilku by mohli pustit dva jízdní pruhy. Teď je ale kolona dlouhá od 134. kilometru a v obou pruzích. Na dálnici

0: teplý den. Bude jasno až polojasno, jen přechodně se může na nebi vytvořit kupovitá oblačnost, ze které zaprší pouze na horách na severu a severovýchodě. Ani tamto ale nebude žádný vydatný nebo trvalý déšť. Jednat se bude spíše jen o výjimečné dešťové přehánky. Teploty se budou pohybovat vysoko od 21 stupňů právě na severu a severovýchodě až po 26 stupňů. V 1000 metrech na horách pak naměříte kolem 17, na horách na jihu a západě našeho území až kolem 19 stupňů. Hezký pátek.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: V Brně začíná sjezd tureckých Němců. Pozval je tam pořadatelé multižánrového festivalu Meeting Brno. Poprvé se setkání sudeto-německého krajanského sdružení koná na českém území a vyvolává to i rozepře. Na dnešek i oba víkendové dny mají úřady nahlášených několik protestů. Na výstaviště, kde se hlavní část sjezdu koná, se dostavila i reportérka Radiožurnálu Vlasta Gajdošíková. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak to teď v areálu výstaviště vypadá a přišli už nějací lidé protestovat?
1: Tak já jsem teď u hlavní brány do areálu výstaviště, protože právě tady má městská část Brno střed na dnešek nahlášené jedno z protestních shromáždění. Manifestační happening svolavatelé na sociálních sítích nazvali Němá barikáda. Zřejmě podle souboru povídek Jana Drzy z roku 1946. Zatím tu jsou jednotky protestujících se zbalenými českými vlajkami a transparenty. A nejsou tu ani sudečtí Němci. Program 76. sjezdu jejich krajanského sdružení totiž bude na výstavišti až v sobotu a neděli a navíc na úplně opačné straně areálu v pavilonu P.
0: Co je dnes tedy na programu sjezdu a kde se bude převážně odehrávat?
1: Společný program sudeto-německého sjezdu a festivalu Meeting Brno dnes bude převážně v centru Brna. Zhruba odpoledne bude v parku na Moravském náměstí hrát hudba a ve dvě odpoledne začne posezení u jednoho stolu. Ten bude dlouhý desítky metrů a potáhne se z parku až k soše Jošta. Má sloužit jako příležitost k setkání a dialogu, což je hlavní záměr festivalu Meeting Brno. V centru města se ale zhruba ve stejnou dobu plánují sejít i kritici sjezdu. Městská policie dnes proto posílí své hlídky a v pohotovosti budou a jsou i desítky policistů a antikonfliktní tým. A to po celý víkend na všech místech, kde se akce sudeckých Němců nebo festivalu Meeting Brno budou konat.
0: Budeme to i nadále sledovat, jenom ještě pro úplnost dodejme, že na brněnském výstavě ještě

0: Také dnes začíná třídenní setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu Anime Fest. Aktuálně z Brna tedy naše reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A do Brna se tedy dnes v průběhu dne určitě budeme i v našem vysílání vracet. 8 hodin, 22 minut k tomu.

0: seriál Radiožurnálu.
1: Akce Úklid.
0: Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
1: Investigativní reportéři Radiožurnálu mapují pozadí největšího tuzemského úplatkářského skandálu.
0: Jak se předávaly peníze ze sázek na zmanipulované zápasy?
1: Které utkání navedlo vyšetřovatele na stopu?
0: A kolik procent šlo zapojeným hráčům?
1: Akce Úklid. Anep Razie, která otřásla českým fotbalem.
0: Každý všední den krátce po 8:45 živě na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero. Pouze v Benu.
3: Dobré ráno, 8:30. Zprávy s Pavlem Prouzou.
4: Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od noci ze středy na čtvrtek je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Dnes je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Svátek, který upozorňuje na vymírání druhů a ztrátu biodiverzity, si svět připomíná od roku 1993. Napříč Českem proto dnes nabídnou zvláštní program botanické zahrady i univerzity. Akce pro veřejnost mají seznámit návštěvníky s významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjede na nostalgickou jízdu z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátil mu původní červeno-krémové barvy. Lidé se s Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci.
1: Sport.
4: Basketbalistka Eliška Hamzová odehrála zatím nejlepší zápas v premiérové sezóně v zámořské WNBA. Při vítězství Minnesoty nad Torontem 172 strávila česká reprezentantka ve svém třetím duelu v soutěži jako střídající hráčka na palubovce sice jen 5 minut. Stihla ale zapsat 4 body, 6 doskoků a 2 asistence. V NBA chybí hráčům New York Knicks 2 triumfy k postupu do finále playoff. Po vítězství 109-93 nad Clevelandem vedou 2-1 na zápasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 na mostě Vysočina, zavřená silnice 35 u Moravské Třebové. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí kolona za sjezdem na Měřín. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina už odtáhli dodávku i podvalník po nehodě a zavřený zůstává teď už pouze levý pruh směrem na Brno. Projíždí se pravým a odbočovacím pruhem k benzínce. Kolona od 134. kilometru by tak mohla zrychlit. Nesnažte se to objet přes velké meziříčí, silnice 602 je tam velmi ucpaná. Tak ta kolona se teď bude přesouvat do Brna. Na příjezdu do Brna z Prahy už teď je tam kolona od 176. kilometru. Jsou to tedy hlavně kamiony v pravém pruhu. Silnice 35 z Mohelnice do Svitav je před Moravskou Třebovou neprůjezdná. Podle našeho zpravodaje kvůli požáru za odbočkou na Borušov.
6: Hoří auto těsně pod kopcem. Hasiči to tam teďka akorát hasí. Otáčíme se, jdeme zkusit objet.
5: Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy vážná nehoda v Doxech. Na křižovatce se srazilo nákladní auto s motorkou, zasahují tam záchranáři. Můžou podle potřeby zastavovat provoz a jsou tam kolony ze všech stran. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes a vlastně i o víkendu nás čeká krásné počasí s velmi příjemnými, v neděli už vysloveně letními teplotami. Nebe bude jasné až polojasné, jen místy se bude tvořit kupovitá oblačnost. Dnes hlavně na severu a severovýchodě, zítra spíše na východě, no a v neděli opět většinou na severu našeho území. A občas se tedy mohou vyskytnout i dešťové přehánky, bude jich ale velmi málo, nejčastěji zaprší na horách. Teploty se budou po ránu pohybovat kolem 10, odpolední maxima pak čekáme dnes do 26 stupňů. O víkendu se ale bude ještě oteplovat. V sobotu do 28 stupňů a v neděli se pak pravděpodobně dočkáme prvního tropického dne v tomto roce, tedy dne, kdy teplota překoná hranici 30 stupňů. Nejtepleji by mělo být v Polabí a po Ohří. A dobré zprávy pro ty, kteří mají rádi letní počasí, mám i dál. Letní teploty i slunce nás čeká v první polovině příštího týdne. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál opět s Petrem Králem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, no a jakou metu pokoří čeští hokejisté na světovém šampionátu, tak to už budeme vidět zítra po zápase se Slovenskem. A také se budeme za chvíli ptát, jak profesionální hokejisté tráví čas na šampionátu, když zrovna nemusí dělat nic. Někteří třeba rádi luští křížovky, jiní si vyzkouší akvapark. No a co na to olympijský vítěz Martin Procházka, tak to nám poví už za malou chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: hokejové mistrovství světa na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté si v dějišti světového šampionátu ve Švýcarsku užili volný den, no a protože mají v hotelu Aqua Park, vyměnili někteří z nich brusla hokejky za plavky a sjeli si pár tobogánů. My jsme teď ve spojení s hokejovým expertem a čtyřnásobným mistrem světa Martinem Procházkou. Vítej, Martine, dobré ráno.
2: Dneska ráno.
1: Po tom náročném vstupu do šampionátu, ve kterém národní tým odehrál 4 zápasy v 6 dnech, se asi volný den hodil, ne?
2: Jednoznačně, určitě to bylo příjemný pro kluky. Samozřejmě po tom těžkém zápase s Itálií, kde to prostě nakonec urvali, tak si myslím, že ten den volna úplně bez hokeje potřebovali. Myslím si, že ho využili skvěle právě tady tím relaxem. To, že si odpočinuli, samozřejmě si trošku i zablbli, jak si říkal, v akvaparku, no a pak měli tu výbornou společnou večeři.
1: No ano, reprezentanti měli v průběhu čtvrtka vlastní program a sešli se právě až u té společné večeře, kterou jim ostatně stejně jako při domácím zlatém šampionátu v Praze připravil vyhlášený kuchař Michal Kučera. Do jaké míry můžou právě takové detaily rozhodnout o výkonu na ledě?
2: Je to příjemný, tak samozřejmě hráči, když mají to volno, tak vypnou, samozřejmě můžou se jít projít někam do města, nebo prostě cokoliv, ten relax prostě je úplně jiný, nestresují se vůbec nějakýma povinnostma, co myslím tréninkový, nějakým meetingem, nějakýma videorozborama, prostě úplně vypnout. No a pak samozřejmě si asi každý zřejmě objednal něco dobrého právě u tohoto vyhlášeného kuchaře, takže je to příjemný, taková ta týmová večeře. Samozřejmě mají každý den, ale tohle je prostě taková ta týmová volná večeře, takže je to hodně příjemný a může to pomoci samozřejmě do těch teďka dalších těch zápasů.
1: Říká člen síně slávy českého hokeje Martin Procházka, ale ještě to nekončí, Martine. Národní tým čeká na mistrovství světa Slovensko. Hrát se bude v sobotu. Je tohle pořád zápas, který má speciální nádech navzdory tomu tedy, že asi drtivá většina hráčů už Československo nemůže nějak pamatovat?
2: Já nevím, jak to mají teďka ty kluci nastavené, ale za nás to samozřejmě bylo, ten náboj tam pořád ještě možná je. Já si myslím, že pořád je to myšlený, takže Česko-Slovensko bylo, je tady spousta hráčů ze Slovenska, hraje v naší extralize, takže takové to pošťuchování, takové to ty rypanečky tam určitě jsou mezi klukama a myslím si, že to bude i mezi fanouškama, každopádně už to není tak vyhrocené derby, jako to bylo v těch dřívějších dobách, kde to bylo kolikrát až trošku přes míru.
1: No a pověz, podle tebe, jací budou Slováci Čechům soupeři v tabulce, dodejme, mají velmi slušné umístění.
2: Jo, oni jsou vždy velmi nepříjemní, ukázal to i na olympiádě. Samozřejmě teďka ten tým Slováku je poskládaný trochu jinak, ale každopádně tam mají spousta šikovných i mladých hráčů, takže si myslím, že to bude hezký hokej, nebo bude to určitě bojovný takový ten hokej nějakého podobného stylu, jako jsme hráli za Švédy, takže určitě se na to těším a myslím si, že to bude opravdu pokoukání.
1: No a ještě ke čtvrtečním výsledkům. Finové si hravě poradili s Lotyšskem, ten výsledek jednoznačný 7-1, a Norové tak ti byli pro změnu blízku k tomu, aby senzačně porazili na mistrovství světa Kanadu. Dělilo je přesně 99 sekund, nakonec ale prohráli 5-6 prodloužení, co na to říkáš?
2: No, tak mohlo to být zase další jedno z velkých překvapení. No, Kanada má takovéhle utkání, které svým způsobem v té základní části už ukázala i v minulosti, že nějakým způsobem na to netlačí, ale je vidět, že pořád tam mají takovou tu velkou sílu, že pak když potřebují zabrat, tak jsou schopni zabrat, dorovnat to utkání na 5-5 a pak dali vlastně v tom prodloužení hnedka na začátku góla, takže jsou to takové ty typické zápasy v základní části. Myslím si, že to není jenom náš případ, kdy jsme se trápili jak ze Slovinci, tak z Itálii, tak Kanada to teďka v podstatě měla z nory.
1: Říká Martin Procházka, Martine, nebudu tě trápit, nebudu se ptát na tvůj odhad toho zápasu, ale kdybys nám to třeba chtěl říct, tak klidně můžeš.
2: No, já myslím, že to nechám ještě na zítra, uvidíme. Uvidíme, jaká bude ještě zítra nějaká příprava na to utkání.
1: Česko-Slovensko už zítra na mistrovství světa.

0: zlopatej.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Radiožurnál je 3:15. Lidé v Pardubicích vyjadřují lítost nad tragickým úmrtím studentky. Před střední průmyslovou školou chemickou zapalují svíčky a pokládají květiny. Dívku ve čtvrtek u školy pobodal násilník, po převozu do nemocnice zemřela. Policie pak útočníka rychle zadržela. Škola i dnes zavřena. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý, protože asi polovina vysokých škol využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. Podle rezortu to může znevýhodňovat děti z chudších rodin, které si nedokážou zaplatit přípravné kurzy.
6: Kucpráda jednička u Brna a nehoda u Frýdku-Místku. Na dálnici D1 se rozjíždí kolona u Velkého Meziříčí směrem do Brna. Na kilometru 144,5 po nehodě už jsou průjezdné oba dva jízdní pruhy. Auta se teď budou přesouvat do kolony před Brnem. Brzdí se tam na 178. kilometru. Hlavně kamiony popojíždějí až do omezení v Brně. Osobním autem pojedete rychleji. Na dálnici D48 ve směru na Český Těšín dejte pozor na obchvatu Frýdku-Místku. Na kilometru 46 nehoda, jede se pouze levým pruhem a dojíždí se do krátké kolony. Silnice 35 hlavní tak z Hradce Králové do Litomyšle je za Moravskou Třebovou neprůjezdná. U odbočky na Borušov hořelo osobní auto. Hasiči dohašují a kolony jsou tam dlouhé v obou směrech. A na silnici 38 nehoda v Doksech, auto s motorkou, tam už by se mělo jet Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Konečně slunečno a teplo. Ode dneška až do příští středy nás čeká vlastně letní počasí. Nebe bude většinou slunečné, jasné až polojasné. Mraky se budou tvořit jen výjimečně a jednat se bude o kupovitou oblačnost, která se bude vyskytovat hlavně na severu a východě našeho území. Občas z mraků sprchne, většinou to bude na horách. Teploty porostou, dnes se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, o trochu chladněji bude na severu a severovýchodě. Zítra už budou dosahovat k 28 stupňům a v neděli si užijeme vysloveně letní teploty od 25 do 30 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásný pátek.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 8.50, jedna čas na seriál. Poslední díl seriálu Radiožurnálu o fotbalové sázkařské aféře přináší detaily o úplatku pro prvoligového rozhodčího Jana Petříka. Ten se podle informací našich reportérů policii přiznal k tomu, že před hlavním nádražím v Praze převzal úplatek 200 tisíc korun, a to za ovlivnění utkání ve prospěch Opavy. Slíbený za to měl i kariérní postup. Nové detaily k sázkařské kauze získal Radiožurnál z policejních dokumentů, do kterých mohl nahlédnout. Ve studiu se mnou teď redaktorka Kristýna Šopová z naší investigativní redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak přesně mělo předání těch peněz dojít?
1: Po konci fotbalové sezóny, což bylo začátkem léta 2023, se Petřík sešel v parku před budovou pražského hlavního nádraží s bývalým rozhodčím Lubomírem Pučkem. Ten mu osobně předal slíbených 200 tisíc korun. Rozhodčí peníze dostal za to, že ovlivnil zápas mezi SFC Opava a FK Varnsdorf. Pardon. Dále Petřík na policii vypověděl, že se na ovlivnění zápasu s Pučkem domluvil krátce předtím v McDonaldu na Václavském náměstí.
0: A povedlo se vám s obviněnými mluvit?
1: Puček na naše dotazy nereagoval a sdílnější nebyl ani Petřík, který nám řekl, že má od advokáta zakázáno cokoliv komentovat. Z výslechu Petříka nicméně plyne, že doufal, že mu Puček pomůže v kariéře. Podle policejních dokumentů chtěl Petřík pískat prestižnější světová utkání. Na mezinárodní listině rozhodčích už sice byl, ale chtěl do vyšší kategorie. A Puček, který měl ve fotbalovém prostředí stále vliv, musí byl, že to zařídí, když v klíčovém utkání Opavu podrží. Jak to ale hodlá Puček zařídit, to už Petříkovi nijak neobjasnil. Běžně o tom totiž rozhoduje komise rozhodčích. Byly tam ale taky osobní vazby, oba muži se dlouho znají, Puček totiž dříve pískal zápasy s Petříkovým otcem a z odposlechu jejich schůzek je zřejmé, že mají oba blízký vztah.
0: A jak přesně Petřík tedy to utkání ovlivnil?
1: V dané sezóně hrozil Opavě přímý sestup do třetí ligy. Puček měl klubu podle policie pomáhat s udržením v druhé lize a přes Petříka si pojistil, že Opava vyhraje, což se nakonec stalo, zvítězili 2-1. Sám Petřík později vyšetřovatelům přiznal, že pískal tendenčně. Například uznal Opavě vítězný gol v 93. minutě, který podle kriminalistů nejspíš ani nepřekročil brankovou čáru. O tom, že se prvoligový sudí policii doznal, informoval nedávno také server Odkryto, podle kterého se Petřík snaží o dohodu o vině a trestu. Vedení opavského fotbalového klubu už dříve odmítlo, že by se na tom ale jakkoliv podílelo.
0: A jsou v té kauze obvinění i další rozhodčí?
1: Jsou. Mezi obviněnými je také sudí Jan Všetečka. Toho policie stíhá kvůli přijetí úplatku za údajné ovlivnění zápasu mezi Karvinou a Českými Budějovicemi v březnu 2024. Ten ale od počátku vinu odmítá a proti obvinění podal stížnost.
2: Opravdu nerozumím, jak je možný, že jsem spojován s osobami, které jsem v roce 2024 na začátku mé rozhodcovské kariéry vůbec neznal. Osobně znát ani nemohl a neexistuje vůbec žádná indicie, že jsem s nimi byl v osobním či jiném kontaktu.
1: Všetečka také odmítá, že by se na ovlivnění domlouval s Pučkem. Toho zná prý jen ze statistik ligových rozhodčích a z divadelní hry Ivánku kamaráde. A možná ještě doplním, že v celé kauze stíhá policie 32 lidí, které viní z podplácení, přijetí úplatku nebo účasti na organizované zločinecké skupině.
0: Ivánku kamaráde 2.0, Kristýna Šopová, případ, který sledujeme v našem vysílání, který se týká fotbalové sázkařské aféry, který přinesl nejedno překvapení. Kristýno, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pokud byste se k tomu ještě chtěli podrobně vrátit a prostudovat si odposlechy a další informace, které s tím souvisí, tak se zájmem můžete na našem serveru i rozhlas.cz.

0: Páteční ranní radiožurnál v koncích se Stingem a s Liborem Boučkem začne za chvíli ten dopolední. Libore, s kým dneska ještě?
1: Těším se na setkání se ženou, která velkou část svého profesního života se věnuje vězeňství. Aktuálně je to ředitelka probační a mediační služby a také autorka knihy Kriminálnice. Jmenuje se Gabriela Slováková a troufám si tvrdit, že nejen ta její profesní dráha patří mezi skutečně nesmírně zajímavé příběhy.
0: Silné příběhy po 9. hodině s Liborem Boučkem a jeho dnešním hostem. Před námi i víkend z části hokejový, hlavně velmi teplý, tak si ho užijte a v pondělí se na vás opět těšíme. Opět ráno v 5.
2: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
3: V Experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment. To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
4: V sobotu
2: od 9 hodin.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: Lázeňské město ukryté v údolí. Drsná krajina Krušných hor. Těžba uranu. To všechno je festival Řetízkárna. Ale také koncerty, debaty, výstavy, promítání dokumentů a také představení Dejvického divadla. Přijďte zažít současnost se vzpomínkou na minulost. Přijďte zažít festival Řetízkárna. 29. až 31. května v Jáchymově. Více informací www.řetízkárna.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Devět hodin. Zprávy a Pavel Průza.
6: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. O jejich podobě chce jednat. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Hokejisté Karolajny v play-off NHL poprvé prohráli. Na úvod semifinále s Montrealem je vychytal Dobeš. Požár auta uzavřel silnici 35 u Moravské Třebové. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy mohou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku téměř polovina fakult veřejných vysokých škol. Přijímací řízení si přitom nastavují sami. Ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Podle České konference rektorů mají jednotné testy pro uchazeče výhodu. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. O změnách systému chce proto ministerstvo se školami jednat, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
7: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy. A vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
6: Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
8: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
9: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: V Krakově bude mít večer polskou premiéru divadelní inscenace Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce. Na pódiu společně vystoupí herci Pražského národního divadla a Krakovského divadla Juliuše Slovackého. Politické sci-fi se s humorem věnuje vztahům obou zemí, válce i manipulaci a propagandě.
10: Ach, tak, jak my jsme toho autostrad, tak?
11: No tak dálnice jsou to jediné, co se vám opravdu povedlo.
12: Nová hra už má za sebou českou premiéru v Praze. Podle režiséra Jakuba Crofty ji publikum minulý týden dobře přijalo. On i ostatní jsou teď zvědaví na ohlasy krakovských diváků. Jaké budou jejich reakce, neví ani polská herečka Anna Tomaševská.
13: Myslím, že by se lidé mohli bavit, protože je tam tolik vtipných věcí, nejen pro Čechy. A nejspíš mezi námi nejsou takové rozdíly, abychom neměli alespoň trochu společného smyslu pro humor.
12: V to doufá i český herec Michal Režný, který si zároveň myslí, že některá témata fungují univerzálně bez ohledu na zemi, kde se zrovna hraje. Z Krakova Václav Hojný, Radiožurnál.
14: Sport. Hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem vstoupili do semifinále NHL vítězně. Jako první tým v letošním playoff porazili Carolinu. Na jejím ledě vyhráli 6-2. Český gólman k tomu přispěl 25 zákroky.
15: Jakub Dobeš přitom inkasoval už ve 33. sekundě zápasu. Překonal ho domácí útočník Seth Jervis. Montreal to ale nerozhodilo, o necelou půl minutu později vyrovnal Cole Caulfield. Do konce první třetiny dali Canadiens další 3 góly a náskok si pohlídali až do závěrečné sirény. K vítězství Montrealu 6-2 přispěl 2 brankami v poslední 20-minutovce, taky slovenský útočník Juraj Slavkovský. Semifinálová série bude za stavu 1-0 pro Montreal, pokračovat druhým zápasem na ledě Caroliny, a to v noci ze soboty na neděli českého času. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D1 u Brna a komplikace na 35 u Moravské Třebové. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolona aktuálně od 177. kilometru až k omezení na 196. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu, osobním pojedete o něco rychleji. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte taky pozoru sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru silničáři omezení a dojíždí se do kratší kolony. Na silnici 35 na hlavním tahu z Hradce Králové do Mohelnice velké kolony čekejte u Moravské Třebové. Za sjezdem na městečko Trnávku hasiči dohašují auto po požáru. Silnice tam byla neprůjezdná a kolony jsou dlouhé v obou směrech. Dá se to objet přes Staré Město a Dětřichovice osobním autem. Na silnici 52 z Mikulova směrem do Brna hlásíte nepojízdný kamion před nádrží Nové Mlýny.
17: Za sjezdem na Horní Věstonice stojí kamion. Dělají se kolony z obou stran, jede se jenom kivadlově a je to tak na 10 minut, na 4 hodiny maximálně.
16: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy. A teď začíná rozhovor s hostem Libora Boučka.
1: Ve vězeňské službě působila od roku 2003, vedla věznice ve Světle nad Sázavou i v Kuřimi, řídila odbor trestní politiky Ministerstva spravedlnosti a od loňského dubna stojí v čele probační a mediační služby. Její kniha Kriminálnice byla pokřtěna prezidentem republiky Petrem Pavlem a dnes je hostem Radiožurnálu Gabriela Slováková. Dobrý den vám přeji.
18: Dobrý den.
1: Ještě jedna věc, která je relativně aktuální, tak to je první místo v mezinárodní platformě Women Changing the World Awards v rámci Global Impact Award. Jaké to je? Získat ocenění za to, že jste skutečně ženou, která mění svět kolem nás?
18: No já si toho samozřejmě moc vážím. Já mám pocit, že to téma, ve kterém pracuji celý svůj život, a to jsou lidé s trestí minulosti, jejich osudy, takže vlastně společnost moc nezajímá to, že mě ocenila skupina, která vlastně s tématem nemá nic společného. Byly tam ženy z biznesu, stavebnictví, sociálních služeb, vědy, tak já jsem byla v šoku. Já jsem žvíkala svůj steak u večeře, vůbec jsem netušila, že mě budou vyhlašovat, takže opravdu to bylo pro mě velké překvapení. I to ocenění té veřejnosti, která vůbec téma nezná, která pojmenovala, že to je důležité vůbec se o něm něco dozvědět, takže jsem pyšná.
19: Tudíž
18: celý svůj tým, že to je zásluha lidí kolem mě, kteří ze mě udělali to, co jsem.
19: Steak vystydl a vy jste musela jí děkovat.
18: Já jsem ještě žvíkala, protože jsem čekala, že vyhlásí někoho úplně jiného, takže jsem byla konsternovaná a vedle mě stál člověk, který vlastně jako jeden ze dvou mužů byl vyzdvihnut na této ženské seanci a byl to člověk, který byl obětí trestného činu dlouhodobého zneužívání a za svoje jako celoživotní vysvětlování tématu dostal také ocenění, takže bylo chvilku velmi zvláštní, když jsme stáli vedle sebe člověk, který hájí zájmy vlastně i pachatelů trestné činnosti a oběť, ale velmi jsme si rozuměli a on mě šokoval tím, že říkal, jak je skvělé, co děláme za práci, protože každý napravený člověk znamená o jednu oběť méně a to je vlastně celý smysl mojí práce.
19: Ještě jeden člověk říkal něco podobného o vás a doplnil k tomu ještě jednu větu. Říkal, tak tu si rozhodně sem musíš vzít. Tykal mě, byl to Petr Čtvrtníček. Jak důležitý je Petr směrem k těm, kteří jsou odsouzení a co jste společně vlastně dělali?
18: No, Petr je naprosto skvělý člověk. On se mnou začal spolupracovat ještě, když jsem byla ředitelka ve Světle nad Sázavou. Fascinovaly ho hudební aktivity vězňů. Tenkrát do Světle přijeli kuřimáci zahrát nějaký koncert a složili písničku o žluté stužce, o důležitosti návratu do společnosti. A Petr, když to viděl, tak říkal, v takový kapele bych chtěl hrát.
19: A tak se to celé rozjelo. Každopádně je skvělé, že tohle téma otvíráte, protože my se v průběhu té následující hodinky dostaneme i k důvodům, proč je to důležité. A myslím si, že ty důvody by především měly zaznívat. Hostem Radiožurnálu je Gabriela Slováková.
2: Host Radiožurnálu. Oh.

0: Šarmantní a elegantní Gabriela Slováková, jinak ředitelka probační a mediační služby, je dnes hostem Radiožurnálu. Já jsem si dovolil použít ty přívlastky zejména směrem k té první otázce. Asi by ta otázka padla u kohokoliv, ale u vás je to obzvlášť. Co člověka vede k tomu? Věnovat se vězeňství, věnovat se odsouzeným, protože upřímně z hlediska toho základního pohledu to asi není úplně nejatraktivnější oblast pro absolventa vysoké školy, který je na začátku kariéry.
1: No, já jsem začala působit vlastně na začátku svého profesního života nebo pracovního, spíš jako manažerka hotelu, a nějakým řízením osudu jsem se vdala a stěhovala jsem se mimo oblast, kterou jsem znala. A nejblíž, co bylo, tak byl Institut vzdělávání vězeňské služby, tak jsem si říkala, chvilku se tam uklidím a trošku si odpočinu z toho biznesu a začnu zase jako hledat v Lázních Luhačovice nějaké lukrativní místo. A jinak moje máma pracuje celý život s různě handicapovanými lidmi v Jedličkově ústavu, pracovala většinu života ve vězeňství. Já jsem spíš si říkala, tohle já nikdy nechci dělat, a právě proto jsem chtěla být úplně jako v jiné linii, a takhle mě to dohnalo. Takže ten Institut vzdělávání byl startem, kde jsem potkala spoustu skvělých, angažovaných lidí, totálně odevzdaných tématu, a úplně mě nakazili tím, že to musím dělat taky.
0: Manažerka hotelu, říkáte, dali se nějaké ty zkušenosti z tohoto managementu následně využít ve světle nebo v kuři?
1: Tak určitě je to dobrá zkušenost s ekonomikou, logistikou, stravováním, že ubytování. Vždycky jsem z legrace říkala, že na rozdíl od brněnského hotelu, tak ve Světle jsme měli obsazeno 110%, což je tragédie, protože na rozdíl od těch lidí v hotelu, kteří přijdou do luxusu a zase odejdou, tak lidé, co jsou ve výkonu trestu, tam tráví někdy celý svůj aktivní život, často přijdou o šanci mít dítě, protože v tom produktivním věku jsou ve vězení a ty podmínky jsou rozhodně nesrovnatelné. Hmm. Ale rozhodně práce s lidmi, nějaká organizační a řídící schopnost, to už jsem si přinesla v mladém věku.
0: Vy jste zmínila tu 110% obsazenost, která by těšila každého hoteliéra, ale v téhle souvislosti je to skutečně smutné číslo. Nemám to přesné aktuální, vy ho určitě budete mít, ale ten rámec je takový, že ve věznicích v současné době v Česku je kolem 20 tisíc odsouzených. Myslím, že to platí.
1: Je to tak, je to malinko
0: méně. Jak moc je to běžný stav a jak moc v tom evropském nebo světovém kontextu je to špatná zpráva?
1: No, já bych odběhla už od těch konkrétních zážitků z věznic, protože už jsem delší dobu pryč, nicméně se trestní politikou zaobírá jako na nějaké.
0: Já to různých, myslím obecně, jasně, proč je ten počet, jestli je ten počet vysoký.
1: Chtěla jsem říct, že my jako trošku usilujeme o medaily a bednu v počtu vězňů v Evropě, protože jsme momentálně na 3. a 4. místě v počtu odsouzených na 100 000 obyvatel. Když k tomu přičteme klienty probační a mediační služby, tak opravdu máme hodně lidí zavřených nebo v nějaké trestní sankci, a to je i důvod, proč je 20 tisíc nebo teďka něco přes 19 tisíc lidí ve výkonu trestu. Znamená to, že jsme docela represivně nastaveni v těch zákonech, že v

0: Když se na to člověk dělá ekonomicky, tak to je přece obrovská zátěž i pro rozpočet. A ve chvíli, kdy existují daleko vhodnější postihy a především cesta k té nápravě, tak i ta ekonomika přece musí nějakým způsobem být ten argument pro ty, kteří budou akcentovat tu mediační probační službu.
1: Já bych si to taky myslela, protože zhruba 3/4 milionu ročně stojí pobyt jednoho člověka ve vězení. Já rozhodně souhlasím, když někdo provede nějaký závažný čin, že by měl být ve výkonu trestu izolován, protože je třeba pro společnost nebezpečný. Na druhou stranu člověk, co nebezpečný není, jenom nám prostě vadí svou přítomností, tak nepomůže ho zavřít, protože on se velmi rychle vrátí. Takové ty tresty 1-2 roky, to je nejběžnější kategorie majetková trestná činnost, často spojená s užíváním návykových látek. Logicky je lepší řešit nějakou léčbou tu závislost a pomoci s odložením a s nějakou finanční gramotností, protože jenom ten samotný pobyt, byť zaměstnanci vězeňské služby mají spoustu skvělých programů, jak lidem pomoci poradit, ale nefunguje to, protože člověk potom nemá kde bydlet, nemá kde spát a nemá co jíst. Takže ten udržet člověka v aktivní ekonomice je vlastně podle mě lepší cíl s nějakým maximem podpory v oblasti těch závislostí, dluhů a rodinných kompetencí, rodičovských kompetencí, protože špatný rodič přenáší špatné návyky na svoje děti. Je to takový začarovaný kruh. A kdy mu můžeme pomoct, tak více v tom přirozeném prostředí, v jeho komunitě, kde má třeba i nějaké zdravé sociální vazby, v tom vězení vlastně o všechno přijde a dostane se do subkultury, která není moc podnětná. Takže potom očekávat i s největší snahou nás všech, jak ve vězeňství, tak v probaci, že ten člověk vyletí jako motýl, tak to je velmi jako lichá představa.
0: Říká Gabriela Slováková, která dnes dorazila na Radiožurnál.

0: Gabriela Slováková, ředitelka probační a mediační služby České republiky, je dnes hostem Radiožurnálu. My se dotýkáme i té zkušenosti, která se týká toho, kdy jste stála v čele zařízení ve Světle nad Sázavou i v Kuřimi. Mě zajímá jedna věc, jak, protože tu zkušenost vy máte, jak vlastně ten trest odnětí svobody vnímají ti samotní vězni? Vnímají to jako prostor k nápravě, jako trest? A chci se dostat přesně k tomu, že právě ta pomoc, která by mohla přijít prostřednictvím PMS, tak jestli není prostě vhodnější v těch mnoha případech?
1: Myslím si, že může být, protože díky tomu, jak jsem říkala, personál věznice školený má spoustu skvělých programů, specializovaných, terapeutických, akorát těch vězňů je tam moc. Ne každý potřebuje stejný typ péče, trest by měl být individualizovaný, šitý na míru každému jedinci, ne každý zloděj má stejnou životní historii, prostě není člověk jako člověk a pokud aplikujeme něco masově, je tam 1000 vězňů v jednom zařízení, velmi těžko se ta individuální práce aplikuje. V probačce naopak ten člověk už je v nějakém přirozeném prostředí, musí někde bydlet, něco jíst, někde hledat práci a my jsme takový průvodci, děláme probační plán, snažíme se člověka motivovat, propojovat ho s různými sítěmi, pomoci neziskovkami, azylovými ubytovnami, aby jsme ho ukotvili a pořád ho motivujeme, aby jako na sobě pracoval. My jsme ten dohled, to znamená, že nám musí skládat účty, jak funguje, jestli splácí dluhy, jestli pracuje. Testujeme třeba na návykové látky, takže to rozhodně není žádný pionýrský tábor. Naopak někteří odsouzení říkají, že to je horší než vězení, protože tam, jako když se člověk trošku snaží vyhnout nějaké odpovědnosti, tak může proplout s tím, že to tam nějak přežije pár let v podstatě bez nějakého velkého tlaku, akorát je v patologickém prostředí, kde jsou s ním stovky lidí, se kterými by nikdy nechtěl být a ten život jeho jako do něj nepřináší ty pozitivní podněty, ale naopak. Takže probačka podle mě je způsob a vlastně ne každý potřebuje být ve vězení, není společensky nebezpečný, může fungovat, může chodit do práce, platit dluhy a dělat spoustu prospěch daně, starat se o děti, můžeme ho podporovat v těch pozitivních návycích, takže myslím, že probačka je ta správná instituce, kromě toho, že pracujeme i s oběťmi, učíme lidi, co jsou odsouzení, přijmout odpovědnost za svůj čin, pochopit dopady trestné činnosti, často to dospěje až k setkání pachatele a oběť. Děti. Staráme se i o děti a mladistvé, takže ten náš závěr je obrovský a myslím, že máme jako velké místo ve společnosti a mělo by se o nás víc vědět.
0: Určitě my se k tomu i dostaneme v tom větším detailu i zároveň se dostaneme k tomu, jak si stojí probační úředník v rámci toho justičního procesu. Když se vrátím k těm odsouzeným, jak velkým problémem je ta stigmatizace v Česku, ten pohled toho okolí. Jestli i tohle není nějaká ta výzva, jestli my, nechci říct, že jim křivdíme, ale vlastně de facto to říct chci, protože mám pocit, že to házíme prostě jednoduše do jednoho pytle.
1: Házíme do jednoho pytle přesně všechny. Jako všechny, v podstatě všechny.
0: Úplně jsem se bál to použít ten termín, ale jsem rád, že se mnou Gabriela souhlasí.
1: Já s vámi souhlasím, protože samozřejmě je skupina lidí, nějací lidé s diagnózou psychiatrickou psychopati, násilníci, kteří musí být zavřeni za mříží.
0: Ty neřešíme,
1: ale pak máme tu větší množinu, kde jako to taková nebezpečnost není a tam si myslím, že práce s nimi jiným způsobem venku, ale při vší úctě k tomu, co všechno opravdu dělá vězeňská služba, tak může víc toho člověka vést k nějaké samostatnosti, protože v tom vězení nemůžete jít domů, nemůžete zaplatit nájem, nemůžete se bavit se svými
0: Ale když
1: dětmi.
0: Se pak ten vězeň vrátí zpátky domů, tak i tenhle ten punc, že byl v tom vězení, tak musí být likvidační v tom malém okolí, ať už rodinném, v tom větším, ať už je to ta lokalita.
1: Tak je to přesně tak, hlavně nemá většinou peníze, takže když má někde složit kauci a řekne, že po výkonu trestu, že nemá peníze, tak logicky žádné bydlení mít nebude. Výpis trestního rejstříku pořád požaduje velká část zaměstnavatelů, ale situace se lepší ne díky sociálnímu cítění občanů, ale díky nedostatku pracovních sil na trhu práce, takže teď už i s tím zaměstnáváním v těch dělnických profesích a v těch méně placených není takový problém. Problém je pak třeba, že jdou bydlet na nějakou hromadnou ubytovnu, kde se pije alkohol, fetuje a chceme po nich, aby oni tohle nedělali a aby žili skvěle, aby nám, jak jsem říkala, vyletěl motýl z výkonu trestu a zapomněl na celý svůj předešlý život, kdy ho třeba doma byli a nenaučili ho jíst příborem a potom po něm chceme, aby najednou byl slušný občan a všechno plnil na 150%, tak to prostě nejde. A někdy je lepší toho člověka opravdu učit ty sociální, rodinné a další kompetence v nějakém pro něj bezpečném prostředí, aby on si je mohl rovnou testovat, mohl být v nějaké třeba léčebné komunitě, protože užívá návykové látky a není až tak nebezpečný a naopak tím pobytem ve vězení, když se třeba dostane do té subkultury, s kterou přece jenom tráví většinu času mimo tu péči těch zaměstnanců, kteří tam 24 hodin s nimi nemůžou dělat terapie, tak potom to prostředí je nakažlivé tím negativním způsobem. Takže musíme si vybrat a myslím si, že jsou různé cesty a je potřeba individuálně posuzovat každého člověka. A ještě musím dodat, že ta oběť se necítí bezpečně jenom proto, že někoho někam zavřou anonymně do nějaké věznice na druhý konec republiky. Ta oběť se cítí bezpečně, když ví, že ten člověk funguje.
0: Říká Gabriela Slováková, podíváme se i na knihu, která ji vyšla a zároveň i na událost, která se odehraje 11. června a je to součást celé iniciativy, která na tuto problematiku upozorňuje. Teď už bude 9:30, tím pádem je jasné, že nás na Radiožurnálu čekají zprávy.
2: 2 výročí, 1 festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru 2. nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a s nimi Pavel Prouza.
3: Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u 2 mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIPSu drogu sám užíval a prodával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Ve švédském Helsingborgu začíná 2denní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky schůzky s ministry z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. Slovinský parlament by dnes měl hlasovat o jmenování nového předsedy vlády. Poslanci rozhodnou o kandidatuře bývalého premiéra a pravicového politika Janeze Janši, který svůj zájem o funkci oznámil začátkem týdne. Janša byl premiérem Slovinska už 3krát. Ode dneška do neděle se můžete podívat do soukromých hradů a zámků po Česku, a to včetně prostor, které bývají v běžně uzavřené. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Akci od roku 2018 pořádá Asociace majitelů hradů a zámků. Sport. Kenton Cool vylepšil vlastní rekord v počtu výstupů zahraničních horolezců na Mount Everest. 52-letý Brit zdolal nejvyšší horu světa, týčící se do výšky 8849 metrů nad mořem, už po 20. Poprvé Cool na Mount Everest vylezl v roce 2004 a od té doby tento výkon opakuje každý rok s výjimkou let, kdy úřady horu z různých důvodů uzavřely. Absolutní rekord drží Sherpa Kami Rita, který má za sebou 32 výstupů na Everest.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna, zavřená silnice 35 u Moravské Třebové. Na dálnici D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od 172. kilometru nesouvislá fronta až do Brna k omezení na 196. a místy zastavíte i v levém pruhu. Silnice 35, hlavní tah z Hradce Králové do Mohelnice, je za Moravskou Třebovou neprůjezdná. Za odbočkou na městečko Trnávku hasiči dohašují požár auta. Kolony jsou tam velmi dlouhé v obou směrech. Dají se objet osobním autem přes Staré Město a Dětřichov. V Olomouci se ucpává silnice 46 v Pavlovičkách. Na výjezdu na Šternberku prodejny Lidl něco překáží a kolony jsou tam z obou stran. A ještě na Pražský okruh ve směru z letiště na dálnici D1 postojíte asi 15 minut v koloně před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu taky dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje rozhovor s hostem Libora Boučka.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Aneta Langerová ve vysílání Radiožurnálu bude vystřídána další výjimečnou ženou, tou je Gabriela Slováková. Bavíme se o probační a mediační službě na území Česka. Bavíme se o tom, jak vysoký či nízký je počet odsouzených ve věznicích po celém Česku, ale mě zajímá, jak si stojí ten probační úředník. Jak moc je stabilní součástí toho justičního procesu, kdybyste to měla vysvětlit laikovi, což jsem já?
1: Tak teď momentálně bych řekla, že nedílnou součástí, protože probační úředník je ten, který připravuje veškeré informace o klientovi třeba v rámci podmíněného propuštění, abych navázala na to vězeňství. Takže když někdo chce spolupracovat s probační mediační službou a soud nařídí dohled probační mediační služby, tak je to taková ta nejbezpečnější provazba mezi přechodem z vězení na svobodu, jde-li o nějakého nebezpečného pachatele. Protože pokud někdo nebezpečný není, může jít normálně domů pracovat a nepotřebuje náš dohled. Co potom dělá probační úředník, tak dlouhodobě s klientem pracuje, dává zpětnou vazbu soudům. Co je ještě zajímavá součást, tak je přípravné řízení před tím samotným soudem, kde je naše velká spolupráce s policií a státním zastupitelstvím.
0: To mě zajímá totiž nejvíc, protože mám pocit, to, co je potom odsouzení, to si umím představit, ale ano. Není na čase, aby někdo, kdo je takovýhle odborník, už vstupoval předtím, než dojde k tomu verdiktu justice?
1: Bylo by to ideální a děláme to. Záleží samozřejmě na kapacitách jak policie, státního zastupitelství, tak našich, aby se to dařilo v co největší míře. Ne všude je to potřeba, když jde o nějaký bagatelní čin, kde jako není vstup náš potřeba, tak určitě není nutný, ale tam, kde možná toho pachatele my umíme připravit na zaplacení nějakého peněžitého trestu ve prospěch oběti. Dokážeme projít mediací tak, aby ta oběť se cítila slyšena a pochopena a ten pachatel třeba zaplatil škodu, tak umíme udělat obrovský kus práce a někdy může dojít až k tomu, že ten člověk nejde do vězení, anebo i ta výše trestu záleží na té spolupráci a na tom, jak se chová k té oběti. Je to důležitá součást jako práce v této fázi s mladými lidmi, s dětmi a mladistvými, kde my děláme dohled i nad touto skupinou, třeba nad dětmi, kteří jsou do 15 let, o kterých se teď hodně mluví a rozhodně si nemyslím, že jsou tak extrémně nebezpečné, jak se říká. Myslím, že více nebezpeční jsou jejich rodiče a nezájem té komunity o zdravý vývoj dítěte. Takže ta probačka podle mě se stala i ze slov soudců, státních zástupců, i policie, i vězeňské služby, protože to jsou naši nejbližší partneři, stejně jako široká škála lidí z nezisku, sociálních služeb, tak nás vnímá jako důležitého partnera i pro to nastavení, správné nastavení, uložení trestu pro toho konkrétního pachatele, aby ten náš vstup tam byl co nejodbornější. Dokážeme i nabídnout různé absolvování programů, které poskytujeme v oblasti zacházení s oběťmi, s násilníky, dopravními nehodami a podobně, tak je toho mnoho.
0: To znamená, vy nabízíte tuhle alternativu a doporučujete ji v rámci toho soudního procesu, že takovýhle by měl být ten věc.
1: Můžeme ve spolupráci v tom přípravném řízení, pokud s tím klientem máme kontakt, tak dojít až k tomuto, ano.
0: Jak moc jste vyslyšeni následně? To jste si, jak moc ten soudce, ten, kdo ten verdikt dává, jak moc uposlechne, ale jak moc vyslyší tu vaši radu?
1: Já myslím, že ano, protože tam na tom přípravném řízení jako se podílíme s dalšími aktéry, my nejsme přímo součást. My kdyby jsme vypadli z toho procesu, nic se nestane pořád. Je tam ta důležitá policie, státní zástupce a soud, ale my jako ten důležitý doplněk, tak tím, že přinášíme ty odborné informace detailně o životě klienta, na což ani soud, ani policie, ani státní zástupci nemají čas, tak to může přispět k individualizovanému trestu a myslím, že tak i ze slov našich kolegů v justici, tak nás berou jako nedílnou součást a tam, kde je to kapacitně možné, tak nás využívají a ty výsledky jako se dostavují v podobě té efektivity uloženého trestu. Všichni odborníci se baví o nutnosti individualizovaného ukládání trestu, protože když před vás přijde člověk, že něco ukradl, tak může jít třeba na 3 roky do vězení, ale můžete taky zjistit, že ho doma týrali a byli a že prostě potřebuje úplně jiný typ zacházení a spíš podporu. Takže to je právě ten vstup, který může nějaký odborník, ať už jsou to třeba pracovníci sociálních služeb OSPODu, ten vstup pro toho soudce za mě je důležitý, aby mohl uložit správný trest.
0: Pak je tam ještě ta další varianta u některých těch odsouzených práce v té komunitě, vrátit to zpět, to znamená, že obce mohou vytvořit tu nějakou příležitost a člověk i třeba ta oběť, když se to stane na menším sídle nebo na menším městě, na menší vesnici, tak najednou ta oběť může rázem vidět, že se něco změnilo. Jaký by tohle mělo efekty v tom ideálním, v té ideální představě, v tom ideálním světě?
1: V ideálním světě, my jsme teda další z našich činností, ono jich je opravdu jako mnoho, ale trest obecně prospěšných prací, kde vykonáváme, tak též dohled. Problém je, že není od roku 96, kdy ten trest vznikl, není zákonná povinnost poskytovat ta místa, takže my přemlouváme města, obce, starosty, technické služby.
0: To znamená,
1: služby.
0: Dojde k odsouzení k obecně prospěšným prací, ale najednou je složité i najít tu práci.
1: Ano, my musíme přesvědčit poskytovatele, aby poskytli to místo. Stojí nás to velké úsilí, ale ten efekt se dostavuje, protože často takovéto opatření mají lidé, kteří nemají dobré kompetence životní a třeba neumí pracovat. Takže když je zavřete, neumí pracovat, tak nebudou umět pracovat. Když s nimi projdete ty obecně prospěšné práce, přinutíte k nějaké rutinní činnosti, naučíte tu kompetenci vstávat, chodit do práce a fungovat. A často jsou to takoví ti lidé na hraně té sociální nouze nebo takový ti vyčlenění, na které se nikdo nechce dívat, ale když se daří s nimi tímhle způsobem pracovat, tak si je potom nechají jako dobré zaměstnance. Máme případy, že zůstávají pracovat u technických školek, technických služeb v mateřských školkách, v dělnických profesích jako zedníci, opraváři, ale potřebují trošku tu péči v tom startu, ale to potřebuje i každý propuštěný vězeň, většina našich klientů.
0: Jak moc naivní je nebo funkční? Nejvnější funkční je představa setkání pachatele oběti.
1: Pro mě je to nejvyšší meta naší práce a rozhodně 25 let probační mediační služba v tomhle tom dělá obrovský kus něčeho, co je neviditelné, protože když bychom ukazovali hodně téhleté části naší práce, tak může dojít ke stigmatizaci obětí, což nechceme. Běžně děláme mediaci mezi pachatelem dopravní nehody a jeho obětí, protože tam třeba to trauma té oběti nemusí být až tak hluboké, ale přesto chce vědět, kdo jí to udělal, proč to udělal, co k tomu vedlo, že třeba nedával pozor, řídil opilý nebo měl
0: získat
1: moc rychle.
0: Odpovědi na ty nejpalčivější otázky.
1: A já se většinou nad tím hodně zamýšlím, co bych já si představovala, když by mi někdo ublížil, abych prostě taky chtěla vědět, proč to udělal. A když se tohle to povede, tak cílem toho restaurativního procesu, protože restaurativní justice je teď takový jako pojem, ale to probačka je opravdu dělá 25 let, tak cílem je, aby ta oběť se cítila lépe, aby všichni, co jsou dotčeni trestným činem, můžou to být i rodiče oběti, rodiče pachatele, děti, tam je spousta dopadů, škola, spolužáci, aby všichni pochopili, co se stalo, aby věděli, že už se to nestane, nebo je malá pravděpodobnost, aby se z toho jako vyléčili. A to, když ten probační úředník udělá, jakože se nám je závažná trestná činnost, kde může dojít i k úmrtí, a přesto dojde k mediaci třeba mezi rodiči a pachatelem, pozůstalými, tak to má velmi ozdravné účinky. Neříkám, že to je pro každého, někdo, každý prožívá ta traumata různě, ale je to prostě skvělá věc, protože když mluvíme s oběťmi, a to možná jako by potvrdili snad všichni odborníci, tak ta oběť hlavně chce vědět, že už bude v bezpečí. Ona jako je, většinou je jedno, jestli ten člověk dostal 3 nebo 5 let a jestli je v Horním Slavkově nebo v Oráčově. Ona potřebuje vědět, že až vyjde ven, že už ji neublíží. Ona potřebuje vědět, že ten člověk bude pracovat, že už se to nikomu dalšímu nestane. A to tady touhle restaurativní prací dosáhneme lépe než jako anonymním uvězněním na druhém konci republiky.
0: My se dostaneme ke knížce i ke Yellow Ribbon Run. Tím bych uzavřel asi teď pohled na probační mediační službu. Ještě mě zajímá, kolik vás je?
1: No, s různými dohodáři a půlúvazkáři nás kolem 600 a vlastně to včetně těch pracovníků s oběťmi trestných činů. Na celou republiku jsme v 74 střediscích ve všech okresních městech a každý, kdo potřebuje nějakou péči naší, tak se na nás může obrátit, ať už jsou to pachatelé nebo rodiče třeba zlobivých dětí, kteří začínají mít problémy ve škole a řeší se nějaká šikana, i takové věci řešíme.
0: Není to málo?
1: Tak samozřejmě je to málo, takže pokud by někdo chtěl více investovat do té práce, práce s lidmi, kteří jsou na svobodě, tak potom by se nabízelo posílit jak sociální služby, tak zejména teda v tom trestním řízení, že my už máme ty lidi, kteří jsou nějakou součástí už jednou nohou v kriminále, tak potom probační a mediační službu.
0: Jak můžeme pomoci i my, či upozornit na tuhle nesmírně důležitou a často opomíjenou tematiku, tak to se na Radiožurnálu dozvíte za chvíli.

0: krátce před 10. hodinou dnes naposledy s Gabrielou Slovákovou, ale v záběry používám to slovo dnes, protože myslím, že to téma je nesmírně široké a velmi podstatné. Dostaneme se k tomu, jak my můžeme upozornit na tu problematiku. Asi zapojit se toho 11. června na Yellow Ribbon Run, je to tak?
1: Je to tak.
0: Jelou. Co to je za akci a kde všude se člověk tedy může zapojit? Je to jenom tady v oboře Hvězda, nebo pořád platí to, že se běhá i na dalších místech?
1: Yellow Ribbon Run je hlavní, jeho aktivita je závod, ale jinak je to osvětová aktivita, která má upozornit na to téma a na pochopení, proč je potřeba pracovat se lidmi po výkonu trestu, s trestní minulostí, s jejich dětmi a podobně. A běží se 11. června odpoledne ve Hvězdě, máme tam dětský běh, který je zdarma, chodí tam děti vězněných rodičů, ale i moje děti, děti nás všech, aby se ty děti cítily lépe, aby se cítily přijaty v normální komunitě, aby jim nikdo nedával nálepku, že jsou děti vězně. Běží tam i současně zavření, propuštění, zaměstnanci věznic, probačky v biznisu, podporovatelé, osobnosti.
0: Tam běží i ti současně zavření?
1: Ano, běží tam i současně zavření, ale běží, bývá tam i Petr Čtvrtníček, zmiňovaný Bára Černošková, náš ambasador Lipo, takže je to taková jako happening, který má ve stejném tričku, když se tam uvidíme, tak vás každý pozná, ale mě už si jednou spletli s odsouzenou, protože jsem tam tahala nějaké bedny s oblečením a v tom je to kouzlo, že pochopíte, že někoho nálepkovat je velmi krátkozraké a že když tam takhle společně si ukážeme podporu, že těm lidem a zejména jejich blízkým, kteří se třeba bojí, jak ten člověk se vrátí z výkonu trestu, jestli bude dobrý táta, jestli zapadne, tak tam se jako propojí ty komunity, je to kouzelné. Ale neodpověděla jsem na otázku, běhá se i ve věznicích, běhají s námi skoro všechny věznice, 30 věznice zapojených do Yellow Ribbon, běhají všechny probačky, takže my se tam všichni scházíme. A to, že se běží uvnitř věznic, vzniklo za covidu, ale vlastně se z toho stala taková velká aktivita, že ti odsouzení, kteří usilují o svou druhou šanci si obléknout tričko a běhají třeba Příbrami teď běželo skoro 120 vězňů, byli jsme v Hradci Králové v objektu Pouchov v Heřmanicích, v mužské věznici jsme zahajovali, takže se z toho stala taková velká aktivita.
0: A teď k tomu podstatnému, což je kniha Kriminálnice. Vidíte, a máme na to jenom pár minut, ale to je moje chyba. Nicméně vnímám to tak, že to je především pozvánka k přečtení, protože to je kniha, která v sobě obsahuje příběhy odsouzených. Jak moc se ty reálné příběhy liší od příběhů ze soudních spisů?
1: No, kniha je o ženách, takže to jsou to ty kriminálnice, nejenom jedna, jsou to jejich rozhovory o jejich životech před vězením, po vězení, co je provázelo, jaké měly dětství a v tom soudním spisu vidíte výsek, že někdo něco provedl v nějaké své životní fázi, je to odsouzení hodné a proto byli ve vězení, ale nevidíte tam, jaký měli život před, jakou měli péči rodiny, co se jim všechno v životě dělo, jakého si našli partnera, čím si prošli a myslím si, že v té komplexnosti jako potom pochopíte, nebo jak to měli těžké potom propuštění někam se vrátit, když často neměli kam, jak bojovali o své děti, o normální život, o vůbec nějaké začlenění, zakotvení ve společnosti, o práci, o byt. A potom člověk pochopí a vlastně ta knížka vznikla i proto, že jak běháme Yellow Ribbon, tak vidíte pořád nějaké davy lidí a neumíte si představit toho konkrétního člověka. Takže věřím, že přispěje k pochopení celého toho tématu, proč já vlastně tu práci dělám. Určitě spousta posluchačů si klade tu otázku, proč ona to dělá s kriminálníkama. Právě proto, aby všichni, kteří mají něco společného s tím trestným činem, ať už rodiny, oběti, ale i ti samotní pachatelé, tak aby v životě příště to zvládli, aby se jim dařilo. A když vezmete ten rozměr třeba ženské kriminality, toxických vztahů, traumat, násilí v rodinách a vůbec nějakého sebevědomí těchto žen, jak vůbec, jakou oni mají šanci žít samostatně dobře, tak vidíte, že třeba malou a pak možná v někom se probudí to pochopení, že když jim pomůžeme, že to bude pro všechny lepší.
0: Ono to, jak říkáte, ono to může v jisté formě být odpuštění, ale to pochopení je strašně stěžejní, protože skutečně ten příběh je tam celiství, je tam celý ten oblouk. Četl jsem Zinu, to znamená jeden z těch 13. těch příběhů.
1: Je tam 10 plus 10. Rozhovor s Lipem, což je náš ambasador. Jo,
0: takže 10 příběhů. Jak složité bylo, aby ženy promluvily?
1: Bylo to vlastně jednoduché. To první část knihy jsou to rozhovory z výkonu trestu ze Světla nad Sázavou, když jsem byla ředitelkou. Já jsem dělala takovou poptávku a říkala jsem ženy, pojďme udělat osvětu, pojďme říct, co se vám stalo, proč se to stalo, aby se to už nestalo nikomu dalšímu. A s tímhle do toho šli. Oni chtěli velmi odradit ostatní, když budou v té životní fázi tápat, jestli zůstat s někým, kdo vaří drogy a jestli to má být jejich životní partner, jestli mít trauma z toho, že jim doma říkají, že jsou tlustý a jestli to má být důvod, proč začnou brát pervitin, že potom se hubne, že nemusíte spát a spálíte hodně kalorií, takhle jednoduchý může být, že se z vás stane závislá, protože jako desetiletý dítě vám někdo říká, že jste tlustý a že to chcete změnit, že se vám rozvádí rodiče a cítíte se jako nemilován a chcete udělat něco pro to, aby si vás všimli. Takže ženy s tím šly jako velmi jako z kůží na trh. Těch příběhů mám mnoho. Tohle to je taký si výsek. Snažila jsem se nějaké ilustrativní příběhy najít v té škále toho neštěstí, aby si tam našel každý ten svůj. Jsou tam ženy, které páchaly bagatelní trestnou činnost, Romky, je tam příběh vražetkyně novorozeněte, je tam příběh matky mnoha dětí, která je chtěla uživit a začala páchat trestnou činnost a tak dál.
0: Člověk by řekl, že se blíží víkend a že tu knihu můžeme doporučit v tom kontrastu s tím horkým počasím, to může působit zvláštně, ale já bych ji přesto doporučil, protože člověk tak získá obrovský pohled a vhled na jednu z často opomíjených tématik naší země. A děkuju moc krát, že jsme to dnes měli možnost společně otevřít.
1: Já vám taky moc krát děkuji. Ještě připomenu www.yellowribbon.cz, tam se všechno dozvíte, oběhuji o knize a moc díky za pozvání.
0: A na viděnou 11. června kolem hvězdy.
1: Takže s námi běžíte?
0: No tak vypadá to, že nemám jinou možnost.
1: Tak to se budeme moc těšit.
0: Já se těším ještě víc. Gabriela Slováková byla dnes hostem Radiožurnálu po 10. hodině. Jan Pokorný, krásný víkend vám všem.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Dobrý den, je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
3: Před školou v Pardubicích, kde včera došlo k tragickému útoku, vzniklo pietní místo, škola je i dnes uzavřená. Spojené státy nabízí Kubě humanitární pomoc výměnou za politické reformy. Hokejisté Kanady ztratili na mistrovství světa první bod, Slováci si poradili s Dánskem. Silnice 35 je po požáru auta u Moravské Třebové neprůjezdná. Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách přehánky, teploty do 26 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích je dnes po napadení mladé studentky uzavřená. Radiožurnálu to potvrdil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z uskupení 3PK. Policisté zasahovali včera nedaleko školy v Poděbradské ulici kvůli útoku nožem. Podle Netolického byla obětí studentka tamní školy. Podle něj šlo o osobní problémy ve vztahu.
5: Je to selhání jednotlivce, kterému se bohužel nedá vůbec předejít, přestože školy jsou připravovány na nejrůznější situace, včetně aktivního střelce, takže celá situace nás velmi mrzí. Škola v této chvíli přerušila výuku až do konce týdne, stejně tak maturitní zkoušky a všechno bude pokračovat od pondělí.
3: Studentka po převozu do nemocnice zemřela, podezřelého útočníka zadržela policie. Před školou vzniklo pietní místo, kam lidé nosí květiny a zapalují svíčky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
6: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze 4násobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Odvolání ředitelky mateřské a základní školy v Záhoří na Písecku řeší Česká školní inspekce. Vztahy mezi učiteli a vedením škol vedly k výpovědi 19 z 21 pedagogů. Ředitelka teď hrozí obci soudem.
7: Byly křivý obvinění, které vůbec nebyly pravdivé.
8: Říká učitel základní školy, který chce zůstat v anonymitě. Ředitelka Petra Kajtman v prohlášení na školním online systému jakékoliv pochybení odmítá. Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo.
9: Já neměl zpětnou vazbu od učitelů, měli strach, že by mohli být vyhozeni.
8: Situací se zabývá i Česká školní inspekce. Doplňuje její mluvčí Anna Brzy Bohatá.
10: Inspekce zaznamenala, že vztahy na pracovišti jsou výrazně napjaté. Samotný vyšší počet podaných výpovědí automaticky neznamená důvod pro odvolání ředitelky školy.
8: Vedení Záhoří má od učitelů příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
2: Sport.
11: Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu, který vyplní tréninkem. To jejich příští soupeři Slováci porazili večer Dánsko 5-1 a dostali se na druhé místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny 4 zápasy. Trenér Vladimír Orsák ale ví, že to souvisí s losem turnaje.
12: Treba povedať, že na začiatku sme mali slabších súperov, teraz naozaj prídu tie ťažké váhy, či sú to Češi, Kanada alebo Švédi. Takže by sme radi, že sa nám darí, že ideme smerom dopredu a myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zo pár kibičiek, ale tie tam vždycky budú, ale celkovo sme mali tú hru pod kontrolou a Dánov sme k ničomu vážnejšiemu nepúšťali.
11: Skupinu ve Friburgu dál vede Kanada, která zdolala Norsko 6-5 v prodloužení. V Curychu Švýcarsko porazilo Velkou Británii 4-1 a Finsko-Lotyšsko 7-1. Dnes se budou hrát utkání Kanada-Slovinsko, Švédsko-Itálie, Německo-Maďarsko a Finsko-Velká Británie.
4: Zelená vlna. známe lepší cestu.
3: Ucpaná D1 u Brna, taky u Velkého Meziříčí. Na D1 i dnes dlouhá kolona po pojíždí na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se poprvé za sjezdem na Velkou Bíteš na 163. kilometru kamiony v pravém pruhu. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu, tam se zastavíte jen místy, třeba v okolí Kývalky na 180. kilometru. Na D1 ve směru z Prahy do Brna teď je pozor taky za benzínkou Střechov. Dojíždí se tam do kratší kolony. Na 54. kilometru něco vyměřovali silničáři. Na D1 kratší kolona i směrem z Brna do Prahy. Po pojíždí před omezením na mostě Vysočina na kilometru 144. Silnice 35, hlavní tak ze Svitav do Mohelnice, je za Moravskou Třebovou neprůjezdná. Likvidují tam následky požáru osobního auta. Kolony v obou směrech velmi dlouhé. Ve směru od Litomyšle už z Hřebeckého tunelu a směrem do Hradce od Studené Loučky. Objížďky jsou složité pouze pro osobní auta po úzkých silnicích okolo. A ještě krátce do Prahy, ve Strahovském tunelu teď nehoda směrem nahoru na Břevnov. Srazila se dvě auta v pravém pruhu a už se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21, na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A teď začíná dopolední radiožurnál s Janem Pokorným.
13: 10 hodin a 6 minut, dobré páteční dopoledne, tak ještě necelé 3 dny a bude zase pondělí, den, kdy se zpravidla bavíme o tom, jaký byl víkend, že jsme na chalupě posekali konečně trávník sekačkou bez pojezdu, že jsme oprášili bicykl a zjistili, že ten kopec za vesnicí se přes zimu nějak zvýšil, že na Sněžce ani nefoukalo a v sobotu odpoledne tam bylo hezky a lidé se zdravili, že děti přijeli na návštěvu a vyprávěli, jak se mají. Dobré je, že tohle a mnoho dalšího máme teprve před sebou.
4: Dopolední radiožurnál s Janem Pokorným. Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Páteční dopolední radiožurnál teď míří do Brna. Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně právě u tamního výstaviště demonstrují desítky lidí. Akci monitorují policisté v uniformách i v civilu, no a na místě je reportérka radiožurnálu Vlasta Gajdošíková. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Vlasto, jak zatím ten protest vypadá?
2: Tak ta akce začala zhruba před hodinou tím, že pořadatelé z reproduktorů pustili husitský chorál, tož jsou boží bojovníci. Demonstranti tu mají české a moravské vlajky a taky transparenty s nápisy v němčině i češtině, jako stop sudetoněmeckému sjezdu, nebo emotivnější republika plná zmíjí, zas německé rypáky v české zemi ryjí. Z papírových krabic s historickými fotografiemi například vězňů z koncentračních táborů postavili barikádu, ale asi po hodině je zbalili a teď už tu spíš jen postávají a diskutují mezi sebou. Zaznělo to hlavně rozhořčení nad tím, že se sjezd sudetských Němců v Česku vůbec koná a obavy z toho, že Němci budou chtít zpět svoje majetky, zabavené po druhé světové válce. Jediným narušením tohoto jinak pokojného protestu byl konflikt, kdy protestující jednoho z mužů, zřejmě tedy podporovatele sjezdu sudetských Němců, obstoupili a pokřikovali na něj. Svolovatelé očekávali účast až 300 lidí, tolik jich tu ale není. Podle tajemníka radnice Brno-Střed Petra Štíky jich tu může být okolo 150, teď už tedy míň, a mezi lidmi je tedy hodně policistů v civilu a také novinářů, kteří tu akci celou monitorují.
1: A Vlasto, co je dnes na programu sjezdu a dají se očekávat nějaké další protesty?
2: Ten dnešní program je soustředěný do centra města. Zhruba v poledne začne v parku na Moravském náměstí hrát hudba a ve 2 odpoledne začne posezení u jednoho stolu. Tento bod programu je společný jak pro sudetoněmecký sjezd, tak i pro festival Meeting Brno. Několik desítek metrů dlouhý stůl má být symbolem porozumění a má sloužit jako příležitost k setkání a dialogu. Další protesty se ale určitě čekat dají, protože část demonstrantů odtud z výstaviště už avizovala, že se přesune na demonstraci do centra na náměstí Svobody. Policie i strážníci jsou na to připraveni a posílili tam své hlídky.
1: Vlastě Gajdošíkové děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Na dlaně a kapela mandraže. Přírodně udržitelný materiál, který navíc díky předem vyrobeným částem urychluje výstavbu. Ano, dřevostavby dnes firmy v Česku využívají hlavně pro rodinné domy. Jejich dlouhodobě kolem 15%. Proč se víc nevyužívají u bytových domů a dalších budov, to si řekneme už za pár minut.

0: i možnost rychlé výstavby.
1: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavěný. Lukáš Weiser, dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
2: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? To čistě celé dřevostavba?
1: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
2: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
1: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
3: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
4: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Když to u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
3: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
5: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobýho charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
3: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy, třeba v posledních třech letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
3: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, nejen k výstavbě bytů, ale třeba i škol a školek. Vít Andrle, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tady je Radiožurnál. Prezidenti České republiky a Německa ve společném prohlášení vyzdvihli cestu usmíření obou národů a věří, že události v Brně budou v duchu porozumění.
1: Chodím světem už pěkných pár let.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: V experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
0: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
4: Radiožurnál 10:30. Zprávy a Jana Gulda.
5: Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 tisíc korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Polský prezident Karol Navrocký poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti True Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení některých vojáků ze země. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých z Česka i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři připravili program pro účastníky přímo na tábořišti i v okolní přírodě. A na železniční trati mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Kvůli nižší poptávce bude na trati jen víkendový provoz.
2: Sport.
5: Dvojnásobný mistr světa Shoma Uno se vrací ke krasobruslení. 28-letý Japonec chce se svou o 4 roky mladší přítelkyní Marin Hondovou startovat v tanečních párech na olympiádě v roce 2030 ve francouzských Alpách. Dosud získal Uno na hrách stříbro a bronz mezi jednotlivci a druhé místo přidal v Pekingu taky v soutěži družstev.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Brna, taky u Velkého Meziříčí. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna před Brnem popojíždějí kolony. Kamiony od 9 křížů 166. kilometru. Osobním pojedete rychleji v levém pruhu, tam se zastavíte až mezi sjezdy na Ostrovačice a Kývalku. Osobním před Brnem se zdržíte okolo 20 minut. Na D1 kolony taky směrem z Brna do Prahy popojíždějí u Velkého Meziříčí. Na mostě Vysočina na kilometru 144 až do neděle zavřený levý pruh a 10 minut postojíte v koloně. Na silnici 35 u Moravské Třebové se začínají pomalu rozjíždět kolony. U odbočky na městečko Trnávku odstraňovaly následky požáru osobního auta. Silnice tam byla přes hodinu zavřená. A kolony jsou dlouhé v obou směrech, silnice už průjezdná, tak vydržte. Na silnici 14 nehoda mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí. Projedete Kivadlově, zdržíte se chvilku v koloně. A ještě silnice 10 z Turnova na Harachov, přímo v Desné. Hromadná nehoda 4 aut a autobusu, silnice špatně průjezdná a ucpaná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jan Pokorný.
4: Dobré dopoledne, tady je Radiožurnál. I z předpovědi počasí je zřejmé, že by o víkendu mohlo být docela hezky, tak ať je.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Za chvíli vás ve vysílání Radiožurnálu pozveme na výstavu, která ukazuje, jak odlišně vypadala v minulém století víkendová rekreace v České republice a v Alpách.

0: Mnozí už dnes vyrazí na chatu nebo chalupu. Atmosféru víkendové rekreace si ale můžete připomenout i v hlavním městě. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu představuje proměny nejen českého chateření ve 20. století. Od honosných letních domů až po malé trampské sruby.
1: Návštěvník se ocitne v krajině. Vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců. A vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
2: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
1: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad chatařských a podobně, a vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
2: Zároveň tady zní nahraný zvuk ptáku a přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
1: Přesně tak.
2: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
1: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
2: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě. A o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
1: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích, a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
2: Jde vidět, že oba ty kousky už mají něco za sebou.
1: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
2: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cidlová, Radiožurnál.

Posloucháte páteční dopolední radiožurnál. Po dní úplného volna se čeští hokejisté vracejí na mistrovství světa na led. Na jejich trénink před zítřejším zápasem se Slovenskem se podíváme s naším reportérem už za pár minut.

0: Česká hokejová reprezentace právě teď trénuje na světovém šampionátu před zítřejším zápasem se Slovenskem. Včera měli hráči volno, tedy úplné volno. Co během něj dělali a kolik se jich dnes vrací na led, to probereme s reportérem Radiožurnálu Petrem Kadeřábkem, kterého zdravím do Švýcarska. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, přímo tak 60 cm od ledové plochy.
0: Petře, 60 cm od ledové plochy je dobře vidět na to, co se na ploše děje. Jsou na něm všichni hráči a jak ten trénink vypadá?
1: Jsou kompletně všichni hráči, nikdo nedostával volno, protože tenhle ten trénink byl povinný a myslím si, že si ho všichni užívají. Je to vidět i podle toho nasazení v tréninku, protože třeba ten tlak před brankou, na který upozorňovali a několikrát ho velmi důrazně a vysokým zvýšeným hlasem vtloukali, jak se tak říká, hráčům do hlavy oba dva trenéři, tedy Jiří Kalous i Radim Rulí, kteří se střídají u takové té tabule, kde kreslí tréninky, tak to bylo hodně slyšet a ten trénink je opravdu hodně živý. Teď už se budou trénovat spíše obránci střelby a také nějaké to bago, předtím se trénovali přesilovky, rychlý přechod středního pásma a hlavně, jak už jsem zmínil, ten důraz před brankou, kam vyžadovali trenéři, aby chodili minimálně dva hráči, nikoli jen jeden.
0: A Petře, když měli čeští hokejisté včera úplně volný den, co dělali?
1: No, samozřejmě nějaké ty telefonáty s rodinou, někdo šel dokonce do blízkého wellnessu, protože oni bydlí v Bernu v hotelu, který sousedí s takovým obchodním centrem, kde je i akvacentrum, kde jsou třeba i tobogány. Když jsem se bavil s Markem Alšerem, který je jedním z nejmladších hráčů této sestavy, jestli si jel tobogán, tak říkal, že ano a že drží rekord, takže byl rád. No a pak večer měli společné grilování, kde jim nachystal dobré masíčko Michal Kučera, tedy kuchař, kterého si národní tým sebou vozí už od roku 2024, tam to přineslo zlato, tak třeba teď tady ve Švýcarsku to bude také medailové jídlo.
0: A od kolika hrají čeští reprezentanti zítra se Slovenskem?
1: Zítra od 16 hodin a 20 minut, teď u mantinelu stojí hodně českých novinářů, ale také možná ještě většina jich je ze Slovenska, takže to dává jasně vědět o tom, že ten československý souboj bude znovu v obou zemích opravdu velmi dobře sledovaný a nakonec posluchači Radiožurnálu ho uslyší v přímém přenosu právě od 16 hodin a 20 minut a spolukomentátorem by měl být třetí gólman národního týmu Petr Kváča.
0: A těšíme se na Petra Kadeřábka, Františka Kunu a dalších.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Boj o větrníky v Česku. Co jsou to akcelerační zóny? A jaké změny v nich chce dělat vládní zmocněnec Filip Turek?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 11 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Hygienici potvrdili úmrtí předškoláka na záškrt, byl neočkovaný. Policie obvinila útočníka z Pardubic z vraždy studentky. Gólman Dobeš vychytal hokejovému Montrealu vítězný vstup do semifinále Stanley Cupu. Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí směrem do Prahy popojíždí kolona a počasí bude polojasno až oblačno, v Čechách se později vyjasní a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Radiožurnálu to potvrdila krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, podle které dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Vakcinace proti záškrtu je povinná. Podle hygieniků by proto rodiče měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Policisti obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník včera u střední chemické školy dívku pobodal, po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
3: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
1: Tragická událost zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. Na brněnském výstavišti začíná sudetoněmecký sjezd. V Česku je vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze, odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný.
4: Tím, jakou tomu dali důležitost, jak dlouho se to projednávalo vlastně v poslanecké sněmovně, tak to může mezi občany, kteří nemají tolik informací, třeba budit zdání, že konáním sněmu v České republice nám, naší republice, hrozí nějaké nebezpečí a o tom se skutečně nedá mluvit.
1: Na programu je zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Policie už oznámila, že kvůli sjezdu i protestům posílí v Brně hlídky. Města Pokrovsk a Mirnohrad v Doněcké oblasti Ukrajiny jsou zřejmě už pod plnou kontrolou okupační ruské armády. Vyplývá to z map projektu Deep State, který dlouhodobě monitoruje vývoj na frontě.
5: Podle map projektu Deep State ruská armáda zcela ovládla Pokrovsk a sousední Mirnohrad už minulý týden. Nejdéle vydržela obrana Mirnohradu, ale ukrajinské velení zřejmě rozhodlo o stažení sil z tohoto hornického města, aby zabránilo jejich úplnému obklíčení. Generální štáb ukrajinské armády zatím pád dvou městí v Donbasu oficiálně nepotvrdil. Projekt Deep State předpokládá, že dalším cílem soustředěného ruského útoku se stane nedaleké město Dobropil, ležící jen 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Sport. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference playoff NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili po obratu na ledě do té doby neporažené Caroliny 6-2. Sice inkasovali už po 33 sekundách, ale za další půl minutu už bylo vyrovnáno a do konce první třetiny hráči Montrealu dali další tři branky. To pardubičtí basketbalisté se budou snažit v Brně srovnat semifinálovou sérii Národní ligy. Po dvou domácích porážkách totiž naposledy uspěli na palubovce úřadujících vicemistrů a dnes od 18 hodin se před jejich fanoušky představí znovu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D1 u Velkého Meziříčí a kolony u Moravské Třebové. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144 na mostě Vysočina bude až do neděle zavřený levý pruh. Kolona je tam aktuálně od kilometru 149 a zdržíte se asi 20 minut. Pozor, ucpává se taky možná objížďka přes Meziříčí po 602. Na D1 kolony i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony v pravém pruhu od 9 křížů osobním zastavíte na chvilku pouze u Kývalky. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice zbystřete za Dobříší. Na kilometru 36 hlásíte srnku blízko jízdních pruhů.
8: Ona slezla z toho svahu a je těsně u cesty. 36, 36 a půl.
7: Na silnici 35 stále kolony u Moravské Třebové za sjezdem na městečko Trnávku uklízejí po požáru osobního auta. Projedete Kyvadlově. Silnice tam byla zavřená, teď už se s opatrností projíždí. A ještě Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Postojíte asi 20 minut před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy. Hlavně kamiony od 7. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Teď Jan Pokorný a co se děje se světem?
0: Jedenáct hodin a šest minut, dobré dopoledne. Máme za sebou druhý čínský týden. Nejdřív Čínskou lidovou republiku navštívil Donald Trump, po něm ruský prezident Vladimír Putin. O co Číně vlastně jde? Je dobré o tom nahlas přemýšlet, možná o trochu víc pochopíme, co se děje se světem. U mikrofonu je Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
9: Dobrý den i vám.
2: Co se děje se světem?
10: Události končícího týdne v kontextu.
0: Co tím Čína vlastně sleduje, že během pár dnů prezident Xi Jinping přijímá prezidenta Spojených států a Ruska?
9: No tak vy jste začal tou Čínou jako takovou. Podle čínského lunárního kalendáře je letos rok ohnivého koně, což je symbol síly, prosperity, štěstí a moci. Já myslím, že v tom je obsaženo všechno. Tak to bych vám mohl odpovědět. Je to vlastně image, je to prestiž pro Peking. Na červených kobercích, komunisté by řekli, na rudých kobercích v Číně defilují státníci supervelmoci Spojených států a velmoci Ruska. To by byl sen každého čínského vůdce, záměrně říkám prezidenta, protože buď je to generální tajemník nebo prezident, nebo kdo ví, co předtím, přesně tak. Takže opravdu to je sen Číny, co se stalo. Ona tím ukazuje svoji dominantní ekonomickou sílu, po dekády budovanou, kdy ta teorie supervelmoci mimo jiné znamená, že abyste se jí stali, tak musíte mít dominantní ekonomickou sílu, kterou ovládáte ostatní. A Čína to udělala prostřednictvím dumpingových cen na své spotřební zboží. Takže do jisté míry jak Spojené státy, o Rusku vůbec nemluvě, ale i Evropa, jsou závislé na Číně. A teď do toho vstupuje nový faktor. Nechci říct podceňovaný, ale myslím si, že je záhodno ho akcentovat ještě více. A to jsou vzácné zeminy. Já jsem přesvědčen o tom, že zatímco to, co bylo pro 19. století uhlí a železo, tak vzácné zeminy jsou a budou pro 21. století. Žádný elektromobil, žádný telefon, mobil, žádná raketa, nic se neobejde bez vzácných zemin. A Čína dominuje vzácným zeminám. Tam je potřeba říct, ono, ten termín je trochu zavádějící. Vzácné zeminy ve své podstatě nejsou zase tak vzácné. Tam jde o to, že vy je musíte mít v takové koncentraci, že to zpracování následně je velmi složité, zanechává velké dopady na přírodu, vznikají u toho velké chemické odpady, proto ta Čína, která toto do minulosti za stolik neřešila, i v tomto je dominantní. Takže to je souhrn vlastně všeho, co jsem teď zmínil.
0: Vidíte, a naivně jsem se chtěl zeptat druhou otázkou, jaké dopady budou mít ty návštěvy pro situaci na Ukrajině, respektive na Blízkém východě?
9: No tak samozřejmě dopady mít budou, začnou Ukrajinou, tam je to výraznější, protože jenom pár čísel. Čína, ten vztah, jak ho nazývá Rusko partnerství bez hranic, tak ono je to relativní, protože ta závislost je jednoznačně na straně Ruska. Rusko vyváží holé suroviny do Číny, zatímco Čína exportuje do Ruska přidanou hodnotu, ať ve formě podpory válečné mašinerie, zboží dvojího určení nebo přímo vojenského charakteru, čipy a tak dále. Ruská polovojenská ekonomika by nebyla schopna v takové míře vyrábět tolik raket, střele s plochou drahou letu ani dronů, kdyby neměla dodávky z Číny. A ten význam, Čína exportuje do Ruska 3% svojí produkce, což je zanedbatelné číslo, tak Rusko exportuje 30% do Číny a co je ještě více alarmující, 50% celého importu Ruska jde z Číny. Takže vidíte, že ta závislost je jednoznačně na straně Ruska. A ten vývoj je opravdu doslova do písmene překotný, protože po první dekády vztahu, po roce 1949, těm vztahům dominovalo Rusko jednoznačně, respektive Sovětský svaz, tak poslední dvě dekády se to úplně obrátilo. Takže ten vliv na bojiště na Ukrajině je hmatatelný doslova. U toho Blízkého východu tomu tak úplně není, protože samozřejmě ano, Čína podporuje Irán, nicméně není to tak významné jako pro Rusko na Ukrajině.
0: Nicméně tam platí stále, alespoň částečně příměří a Donald Trump říká, že dohoda je blízko. Chtělo by si říct, už to zase říká.
9: Říkáte to správně, já jsem to chtěl doplnit. Než jste tu poslední větu řekl, to slyšíme již opakovaně po několikáté, už to tím pádem postrádá tu razanci, tu údernost. Na druhou stranu je na tom krásně vidět, že prezident Trump se pokud možno za každou cenu chce vyhnout další eskalaci. Jemu to nehraje do karet. Ten jeho plán ukončit tu válku relativně rychle vzal za své. On nechtěl vůbec ovlivnit podzimní volby ve Spojených státech. To se stalo. Proto to nechce nadále přilévat oheň. Olej do ohně tak, aby ta válka znova dosáhla bodu varu. Ač se to stát může, to vyloučit nelze, ale nemyslím si, že to bude dlouhodobá záležitost.
0: On musí zohlednit veřejné mínění ve Spojených státech amerických, nejenom kvůli tomu podzimu, ale prostě to tak je. Na rozdíl od Izraele, který má pořád podporu v útocích na Irán.
9: To máte pravdu, to jsou ale... Proto jsou jasné důvody. Zatímco pro Izrael je Irán existenční hrozba a každý obyvatel Izraele to ví, že iránský jaderný program by znamenal, respektive úspěšné dokončení iránského jaderného programu by znamenalo existenční ohrožení Izraele. Ostatně Irán se netajil tím, že chce Izrael zničit. Ze chvíli, kdyby jadernou zbraní měl, tak by jí zřejmě proti Izraeli použil. To jsou slova nejvyšších představitelů iránského teokratického režimu. Takže to je ten rozdíl, proto ta podpora. Zatímco ve Spojených státech ta podpora je nevalná, neboť Irán se nachází na druhé straně světa, pro Spojené státy není zásadní a bezprostřední hrozba opravdu nehrozila. Irán neměl ještě v té době rakety, které by ohrozily pevninské Spojené státy.
0: Vy jste řekl, to jsou sloví iránský jaderný program, on už to za chvíli bude vlastně rok od těch útoků Spojených států na jaderná zařízení na některých místech Iránu. S odstupem viděno, byla to úspěšná akce?
9: To dnes se objevuje řada generálů po bitvě, kteří předtím mlčeli a teď říkají, že to je největší neúspěch pomalu v dějinách novodobých Spojených států a podobné fráze. Já si to nemyslím. Víte, existuje české spojení, kdo nic nedělá, nic neskazí. To znamená, ve chvíli, kdyby jsme nic nedělali, tak bychom se taky mohli nadát toho, rozumějte Západ, že Irán by do své výzbroje jadernou zbraň zařadil. A jak tomu řeknu jasná čísla. Před tou loňskou operací, to znamená ne po ní, před tou loňskou spojenou izraelsko-americkou operací, izraelská nazvaná Vzpínající se lev, následně do ní zasáhly Spojené státy tou operací Půlnoční kladivo, Midnight Hammer, těmi chirurgicky přesnými útoky na ona podzemní jaderná zařízení ve Fordo a v Natanzu plus nadzemní v Isfahánu, tak ještě předtím byl jediný stát na světě, který obohacoval uran na 60%. Tím byl Irán. Měl 408 kilogramů v květnu. Dokonce zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii hovořila pregnantně. Bylo to 408,6 kilogramů k 17. květnu. To podstatné, k únoru stejného roku, to znamená 3 měsíce předtím, měl tohoto obohaceného uranu na 60% o 50% méně. Takže vidíte, že Irán i před těmito útoky jednoznačně směřoval k jaderné zbrani. Apelem proto bezesporu, mimo jiné, byla válka na Ukrajině. To, co pro Čínu znamenalo renesanci jaderného programu a přidávání 20% jaderných hlavic ročně, to znamená ta válka na Ukrajině jako memento pro Čínu, tak stejně tak pro Irán. Irán viděl, že režim typu Ukrajina, když je napaden a nemá jaderné zbraně, no tak se jenom velmi těžko brání. Takže i to byl další impuls, proč ajatolohové jadernou zbraň vyvíjeli. Čili kdo nic nedělá, nic neskazí, je sice hezké dnes to říkat, ale ta alternativa nebyla jednoduchá.
0: Bylo to možná téma, nebo bylo to určitě tématem i při jednání prezidenta Putina s prezidentem Xi Pekingu, protože Putin prý navrhl, že těch 440 kilogramů uranu obohaceného na 60% by bylo Rusko ochotno převzít.
9: Je to tak, ono to není poprvé, to již bylo před měsícem, když začalo příměří, a ten precedent spatřuje Rusko v té multilaterární dohodě z roku 2015, kdy mezi Iránem a několika státy na straně druhé o omezení jaderného programu, kdy Irán se nízko obohaceného uranu, v té době vůbec nedisponoval 60%, právě vzdal ve prospěch Ruska, respektive vyvezl ho do Ruska. Takže ten precedent tam je, ale Spojené státy již od vlastně toho 28. únoru, kdy začala ta kampaň, s tímto řešením nesouhlasí. Prostě chtějí ho dostat k sobě, aby ho mohli rozřadit na další pochybnost.
0: Jak by ho mohli k sobě dostat, pokud Irán nebude chtít?
9: Na základě mírových jednání. To prostě je zásadním předpokladem pro uzavření mírové smlouvy ze strany Spojených států a Izraele, je vzdání se iránského jaderného programu, včetně odevzdání právě těchto 440 kg obohaceného uranu na 60%.
0: Je nějaká představa, jak by to mohlo vypadat technicky? To by tedy Irán někam přivezl 440 kg čehosi, někdo by to prozkoumal?
9: Technicky by to problém nebyl. Předpokládám, že kdyby k této dohodě došlo, tak by Irán umožnil například americkému transportnímu letadlu přistát v Teheránu, respektive v Isfahánu, a ten obhocený uran ze země odvést. Ostatně americké speciální síly, které mají za úkol mimořádné operace i tohoto typu, jsou cvičeny na podobné případy. Kdyby při nenadále speciální operaci nedošlo k tomu, nebylo by technicky možné ten obohacený uran vyvést ze země, tak jsou připraveny na toho například i na místě rozředit. Takže těch možností je více.
0: My sledujeme v Teheránu kromě jiného taky diplomatickou aktivitu zástupců a představitelů Pákistánu. Pákistán jako mírotvorce, je to představitelné?
9: No tak v tuto chvíli to vidíme. Pákistán hraje o to stát se jakousi nadregionální velmocí. To je cílem těchto jednání. On má v regionu svoje zájmy. Mimochodem, Pákistán, jenom pro informaci, patří do jaderného klubu, vlastní jaderné zbraně. A se Saúdskou Arábií má dohodu, že v případě potřeby je ochoten poskytnout svůj jaderný deštník právě Saúdské Arábii. Takže on v regionu hraje první housle již delší dobu a nahradil vlastně Omán. Jestli vzpomínáte, předtím, než vypukl ten konflikt, tak prostředníkem byl Omán mezi Washingtonem a Teheránem, který ostatně na to doplatil, protože podívejte se, co Teherán předvádí s Hormuzským průlivem, kdy výsostné vody Ománu on si přivlastňuje a konstatuje, že on bude vybírat mýto v ománských výsostných vodách a vlastně Omán jako stát ho vůbec nevzrušuje.
0: Možná je dobré vědět, že náčelník generálního štábu pakistánské armády patří k oblíbencům Donalda Trumpa. Takže je tam nějaká naděje, protože na těch osobních vazbách je ledacos postaveno.
9: To je pravda, na druhou stranu některé osobní vazby Donalda Trumpa jsou pomíjivé, ale v tomto případě a v tento okamžik je to tak.
0: Osobní vazba, ano, může být pomíjivá. Jak je to momentálně mezi Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahuem, tedy izraelským premiérem?
9: No, my neznáme konkrétní detaily, ale můžeme kvalifikovaně odhadovat, že situace je napjatá, protože cíle oné operace spojené izraelsko-americké nebyly naplněny tak, jak si to oba dva státníci představovali. Ovšem zatímco premiér Netanyahu s tímto scénářem bezesporu počítal, protože ho zná, po dekády vlastně je vystaven podobnému tlaku na Blízkém a Středním východě, tak prezident Trump s tím nepočítal. On prostě chtěl aplikovat svoji politiku, jak já říkám, za nízkých nákladů dosáhnout vysokých zisků. Tak, jak to předvedl ve Venezuele a tak, jak se zřejmě k tomu chystá na Kubě. Ale to se mu v Iránu z mnoha důvodů,

0: To, že ta operace se nevydařila v tuto chvíli, neznamená, že není dobře, že proběhla. A musíme usilovat o to, aby ten mír byl uzavřen v těch intencích, že Irán nebude mít jadernou zbraň.
1: Jak se může projevit na osobních vztazích Trumpa a Netanyahu a to, když Donald Trump, americký prezident, říká, že Netanyahu udělá úplně všechno, co si jen bude Donald Trump přát?
0: Do určité míry. Do určité míry premiér Netanyahu je praktik. Je to strateg. Je to politik, který je otřelý bojem, doslova do písma, nejenom přeneseně, ale i fakticky. A on ví, že některá prohlášení prezidenta Trumpa musí brát s nadsázkou a neřídit se jimi doslovně. Co se faktické moci týče, tak ano, do jisté míry to může být pravda. Na druhou stranu, kdyby se mělo jednat o existenční ohrožení Izraele, tak on je sám o sobě tak silný, že nebude poslouchat v úvozovkách příkazy, které by byly proti existenčním zájmům Izraele. Takže ta jeho samostatnost do jisté míry není narušena.
1: Posloucháte Radiožurnál, hovoříme s Vlastislavem Břízou, expertem na bezpečnostní otázky a mezinárodní vztahy, který působí na Univerzitě Karlově.
2: Co se děje se světem?
1: Když už jsme u těch výroků, tak šéf americké diplomacie Marco Rubio včera kritizoval odmítavý postoj členů Severoatlantické aliance k pomoci Spojeným státům ve válce proti Iránu. Ve Švédsku začalo dvoudenní jednání ministrů zahraničí NATO. Marco Rubio tam má přijet dnes. Je to pořád dokola?
0: Ano a ne, ta situace se trochu vyvinula v tom smyslu, že sami jsme to teď zmínili před chvilkou, že Iránci začal nárokovat Hormuzský průliv unblock jako celek, ingeruje, čili vměšuje se i do územních celků typu Omán, do jeho výsostných vod a tak dále, no a to už ale je v eminentním zájmu nejenom Spojených států a Izraele, aby se tak nedělo. Přece to jsou precedenty, které nejsou možné, takže do jisté míry Marka Rubia v tomto ohledu chápu. Co se Švédska týče, tak tam je zajímavé, je to vlastně první, nechci říct summit, ale setkání ministrů zahraničí, tak se to označuje, na území Švédska od vstupu do NATO, to znamená od roku 2024. Ono to vypadá jako rutinní setkání, ale na programu je několik bodů, které vlastně pro dnešní svět jsou docela zajímavé a zásadní. První z nich je samozřejmě podpora Ukrajiny. Dokonce se na místě sejde i Rada NATO Ukrajina, to znamená i ukrajinští představitelé přijeli do Švédska. Druhý je navyšování obranných rozpočtů. Berme to jako antre, jako přípravu na summit v Ankaře, který nás letos v červenci, no už to není dlouho, to jsou 2 měsíce, který nás bude čekat. Potom je to posílení výroby zbraní a munice. To je dobré se u toho krátce zastavit, protože konflikty na Ukrajině i v Perském zálivu jasně ukázaly, že zásoby střeliva a munice v armádních skladech NATO jsou bytostně nedostatečné a stačily by pouze na několik týdnů vedení boje. A to se musí napravit. Takže to je další kapitola, která bude řešena dnes ve Švédsku. No a konečně poslední dva body. Zmínil jsem okrajově příprava summitu v Ankaře. S tím souvisí právě navyšování obranných výdajů. No a konečně, protože se nacházíme ve Švédsku, tak je to bezpečnost baltského regionu. K tomu mi dovolte jednu jedinou větu. Ono to bude velmi stručné, tato kapitola, protože po vstupu Finska a Švédska do NATO se Baltské moře stalo de facto aliančním rybníkem.
1: Když už mluvíme o vstupu nových států do Severoatlantické aliance, tak bychom se mohli pozastavit krátce u toho, co sleduje německý kancléř Merz s návrhem přidruženého členství při Evropské unii pro Ukrajinu.
0: On tím vysílá jasný a silný politický signál vůči Ukrajině. Protože samozřejmě stát, který je ve válce, nadevší pochybnost Ukrajina je, tak se nemůže stát plnohodnotným členem Evropské unie. To je podobné jako otázka vstupu do NATO. Je potřeba vyčkat konce konfliktu. Samozřejmě někteří Ukrajinci, poté co Ukrajina podala žádost o vstupu do Evropské unie, což bylo krátce po invazi v roku 2022, takže to jsou 4 roky otevřené invazi, pardon, tak začínají pochybovat, zdali neskončí například jako Turecko. Protože Ukrajina má status kandidátské země, těch je v tuto chvíli tuším 9. Jedním z nich, proč zmiňuji Turecko, je právě tato země na pomezí Evropy a Asie, která je ovšem kandidátskou zemí od roku 1987. Ukrajina nechce, aby se jí dostalo stejného osudu. Proto tento politický signál. proto ta snaha o to udělat z Ukrajiny přidruženého člena, který se bude účastnit, byť

0: zpráva hlasování Evropských rad a dalších zasedání evropských institucí a má to být jakési přechodné období k plnému členství. Takže je to politický signál, počítáme s vámi, chceme, abyste vstoupili, nebudete čekat jako Turecko 40 let.
1: Takový byl další rozhovor z projektu Co se děje se světem. Naším hostem byl tak jako každý pátek touto dobou Vlastislav Bříza, který působí na Univerzitě Karlově a je expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost. Děkuju, mějte se hezky.
0: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Kriminalisti obvinili z vraždy mladého muže, který včera nožem napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebudou k případu poskytovat žádné další informace. Dívka po převezení do nemocnice zemřela. Soudy v Česku za první čtyři měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů, to je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447 a to je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun fondu pro nepředvídané zdravotní události Světové zdravotnické organizaci. Částka poputuje na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a v Ugandě. Oznámilo to norské ministerstvo zdravotnictví. Virus se v zasaženém regionu rychle rozšiřuje. Zdravotnické úřady evidují přes 670 možných případů nákazy a 160 úmrtí. Na kmen eboli, který se v Kongu rozšířil, není vakcína ani cílená antivirová léčba. A začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a taky další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moct podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo výstavy. Sport. Argentinský trenér Marcelo Bielsa po mistrovství světa skončí u fotbalistů Uruguaye. 70-letý kouč působí v národním týmu této jeho americké země od roku 2023. Po blížícím se šampionátu ale Bielsovi vyprší smlouva a další s vedením Uruguajského svazu neplánuje podepsat.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpráda jednička u Velkého Meziříčí a nehoda v Desné u Tanvaldu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně u Velkého Meziříčí asi 25 minut. Táhne se od 150. kilometru až na 144. k omezení na mostě Vysočina. Tam bude až do neděle zavřený levý pruh. D1 se ucpává tradičněji na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je to nesouvislá kolona od 168. kilometru až do Brna k omezení. Hlavně kamiony místy ale zastavíte na chvilku i v levém pruhu. Kolony i na severní trase na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice. V Litomyšli taky u Koclířova nebo v okolí Moravské Třebové se zdržíte. Provoz je velmi silný. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Je to asi na 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská D5 na příjezdu do Prahy. Tam hlavně kamiony. Kolony na D5 i ve směru z Prahy do Plzně popojíždějí u sjezdu na Zdice. Zatím je tam krátká kolona před zúžením na 29. kilometru. A ještě silnice 10 z Turnova do Harachova v Desné. Hromadná nehoda, je tam velká kolona v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jan Pokorný.
1: Dobré dopoledne, i dnes v pátek vysíláme 20 minut radiožurnálu. Co přesně je důvodem sporu mezi vedením knihovny Václava Havla a jejími zaměstnanci, kteří ohlásili hromadný odchod? Moderátor Vladimír Kroc se zeptá jediného zbylého člena správní rady knihovny Václava Havla, Davida Duška z Hnutí Stan, na radiožurnálu dnes po 17. hodině.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Špionáž pro Rusko, zmizeli zpravodajci a otázky, jestli rakouské bezpečnostní služby nebyly roky oslabované zevnitř. To bude téma dalšího rozhovoru dopoledního radiožurnálu už za chvíli.

0: Jaké jsou dozvuky největší špionážní aféry v Rakousku posledních desetiletí? Bývalý pracovník kontrarozvědky Egisto Ott ve středu dostal nepodmíněně téměř čtyřletý trest za špionáž a zneužití pravomocí. Případ tím ale podle rakouských médií zdaleka nekončí. Vyšetřování postupně odkrylo síť kontaktů sahající až k ruským tajným službám. Podrobnosti má zpravodajka Bára Vránová. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Báro, kdo vlastně Egisto Ott je a proč je ten případ pro Rakousko tak mimořádný?
1: On byl dlouhé roky vysoce postaveným pracovníkem rakouské kontrarozvědky, tehdejšího spolkového úřadu na ochranu ústavy a boj proti terorismu, ve zkratce BVT. Ten úřad už dnes neexistuje. Nicméně Egisto Ott podle obžaloby například neoprávněně vyhledával citlivé osobní údaje pro ruskou tajnou službu FSB. Tyto aktivity se měly táhnout od roku 2015. Ott vše popírá a chce se odvolat. Nicméně celá kauza je pro Rakousko mnohem citlivější než běžný špionážní případ. To vyšetřování totiž právě odkrylo tu síť kontraktů sahajících od bývalých pracovníků kontrarozvědky až k lidem napojeným na Moskvu. No a jednou z klíčových postav té sítě je Jan Marsalek, bývalý manažer zkrachovalé německé finanční společnosti Wirecard, který po pádu firmy uprchl a dnes podle médií žije v Rusku.
0: A co tedy vyšetřování ukázalo o té síti kontaktů?
1: Můžeme zmínit třeba takzvaný případ služebních telefonů. V roce 2017 spadli vrcholní úředníci ministerstva vnitra při výletu na kajacích do Dunaje i se svými mobilními telefony. Ty pak zachránil policista, který ale prohlásil, že data jsou ztracené. Ve skutečnosti je skopíroval a předal Ottovi. Ten je pak podle obžaloby prostřednictvím právě Marsaleka nechal převést přes Turecko do Moskvy. Podobnou cestou putoval ale třeba i laptop s utajovanými šifrovacími klíči Evropské unie. Vedle Marsaleka v tom případu pak figuruje třeba i ještě Ottův bývalý nadřízení z BVT, který uprchl do Dubaje a dnes je pro rakouské úřady nedosažitelný.
0: Tolik zpravodajka Českého rozhlasu Bára Vránová. Děkujeme za informace. Mějte se hezky, Báro. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Phil Collins ve vysílání radiožurnálu. Jak ochránit jeden z nejvíce střežených objektů kritické infrastruktury v Česku? Právě to v uplynulých dnech nacvičovali vojáci a aktivní záložníci v okolí Dukovanské jaderné elektrárny. Podrobnosti si řekneme po Pokáčovi.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Úvodem budiš řečeno, že se nic nestalo, že to byl simulovaný útok. Výbuchy, střelba, kouř, sténání raněných i takto v uplynulých třech dnech vypadalo v areálu a okolí Dukovanské jaderné elektrárny. Vojáci tam nacvičovali obranu před možným útokem. Podobná cvičení jsou tam pravidelně. Ještě jednou připomínáme, fakt se tam nic nestalo.
1: Silnici v lesích nedaleko Dukovanské elektrárny halí dým. Slyšet jsou nejenom výbuchy, ale také sténání raněných. Pomoc je ale okamžitě na místě. Zapojují se hlavně vojáci, ale také záchranka. Vojáci si tu vyzkouší nejenom ošetření, ale také transport raněných do nákladního automobilu. Tak, čeho jsme to právě byli svědky?
2: Velitel cvičící jednotky, pan podplukovník Němec. No, v současné době jsme nacvičovali, když to řeknu, spolupráci s integrovaným záchranným systémem, konkrétně teda se záchrannou zdravotní službou. My jsme měli incident, že došlo k dopravní nehodě přesunujících se vojáků a potom jsme vlastně poskytovali první pomoc a vyžadovali si, když to řeknu, asistenci zdravotní záchranné služby.
1: To, co jsem teď viděl, ale byla pouze malá část celého toho cvičení. Vojáci jsou v Dukovanech už od úterý a ten rozsah toho, co tu dělají, je daleko širší.
2: Ten cvičení SIGAR takové je zaměřeno na ochranu objektu kritické infrastruktury. Konkrétně v našem případě teda se jedná teďka o jadernou elektrárnu Dukovany. S tím, že jsme nacvičovali různé hrozby, které v podstatě jsou dneska když trochu postaveny na aktuálních scénářích, které se vlastně dějí když trochu v Evropě i mimo Evropu.
1: Do cvičení se zapojilo 80 aktivních záložníků ze 191. praporu územní obrany z Dukovan. Milan Soldán, Rady.

0: Tady je Radiožurnál a teď si poslechneme moderátorku Věru Štechrovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A její nabídku rozhovoru, které budeme vysílat po 12. hodině.
1: My se budeme samozřejmě věnovat sudetoněmeckému srazu v Brně. Zástupci sudeckých Němců i dvě z Vintnových dětí včera společně uctili památku obětí holokaustu a na místě bylo taky 100 protestujících. Tak se budu ptát, jak je zajištěná bezpečnost účastníků celého toho festivalu Meeting Brno a spolupořadatele toho festivalu. Se taky chci zeptat, jak se cítí bezpečně a taky jak daleko je vyrovnání s minulostí, o kterém se tu roky mluvilo. Ruským silám se po víc než roce a půl podařilo dobýt město Pokrovsk ukrajinské Doněcké oblasti, aspoň to uvádějí analytici serveru Deep State blízkého ukrajinské armádě. A tak se chci zeptat, co to znamená pro další vývoj bojů na ukrajinské frontě. No a včera padl rekord na nejvyšší horu světa Mount Everest. Vystoupilo z nepálské strany 274 lidí. Co je nahoře jinak, že se stává v podstatě turistickým místem, my o tom budeme mluvit.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
2: Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Čeští hokejisti se na světovém šampionátu chystají na Slováky. Na dálnici D1 popojíždí u Velkého Meziříčí směrem do Prahy půlhodinová kolona. A počasí bude polojasno až oblačno, v Čechách se později vyjasní a teploty až 25 stupňů. Je pátek 22. května. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Neočkovaný předškolák z Ostravy zemřel na záškrt. Po zhoršení zdravotního stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Jak potvrdil mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla, celá rodina má nařízená protiepidemická opatření.
3: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
2: Záškrt se v Česku vyskytuje kvůli povinnému očkování poměrně vzácně. V Brně začal 76. ročník sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Poprvé se koná v Česku a od začátku ho provází protesty. Akce je součástí festivalu Meeting Brno, který se snaží o porozumění a smíření mezi národy. Jeho symbolem je setkání u společného stolu na Moravském náměstí. A tam je teď reportérka Vlasta Gajdošíková.
4: Kolem sochy markraběty Jošta na náměstí je už teď nachystaných několik bíle prostřených stolů a už teď jsou tu desítky převážně starších lidí. Někteří mluví německy a samozřejmě jsou tu i Češi. Ve 2 hodiny tu totiž má začít sousedské setkání, kde si spolu lidé můžou popovídat a třeba i poobědvat. Bude tu hrát hudba a vystoupí i krojované soubory. Setkání se zúčastní taky osobnosti, které dlouhodobě staví mosty mezi Čechy a Němci. Naproti přes tramvajové koleje stojí několik odpůrců sudetoněmeckého sjezdu s transparenty a lidé tam můžou podepsat petici proti sjezdu. Proti této akci protestovali někteří už dnes dopoledne u výstaviště. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
2: Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr vybudovat vysokorychlostní trať mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministra dopravy by už nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
5: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
6: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Za navýšení počtu amerických vojáků v Polsku poděkoval tamní prezident Karol Navrocky. Šéf Bílého domu Donald Trump v noci na sociální sítě oznámil, že vyšle do Polska dalších 5 000 vojáků. Bližší podrobnosti neuvedl.
7: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5 000 je výsledkem vítězství Karola Navrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4 000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí, zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
2: Knihovna Václava Havla bude podle člena její správní rady Davida Duška fungovat dál. V roce nedožitých 90. narozenin bývalého prezidenta čelí známá instituce vážné personální i finanční krizi. Opouští je většina zaměstnanců a důležitý sponzor. Ředitel knihovny Tomáš Sedláček zároveň čelí ze strany zaměstnanců ostré kritice.
9: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
10: Říká exkluzivně pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí STAN.
9: Peníze je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží, v tuto chvíli není ohrožen.
10: Proti stylu vedení instituce se vymezili všichni zaměstnanci. Zhrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
11: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný.
10: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tereza Cididlová, Radiožurnál.
2: Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodují v referendu o budoucnosti sjezdového lyžování v obci. Její vedení chce vědět, jestli bude možné zastavět pozemky v tamním lyžařském areálu. Z místa se hlásí reportérka Johana Tománková.
12: Já jsem přímo před obecním úřadem, obyvatelé se můžou chodit hlasovat od 8 hodin a podle členů volební komise chodí. Lidé mají rozhodovat o budoucnosti zdejšího ski areálu na Malinovce. Ten teď vlastní několik majitelů a na sjezdovkách není možné stavět. A obec chce zjistit od lidí, jestli má zakonzervovat územní plán, který by stavbu zakazoval i po letošních podzimních komunálních volbách. Místnost se schránkou bude otevřená do 20 hodin. Z Bedřichova Johana Tománková, Radiožurnál.
2: Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýš postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a za vyhlazení lidic a ležáků.
13: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
14: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
15: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
14: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Unikátní svědectví z procesu s K.H. Frankem nabízí nová dokumentární podcastová minisérie Českého rozhlasu Plus. Dostupná je v podcastových aplikacích i na webu i rozhlas.
16: Sport. Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Národní tým nastoupí pak v dalších dnech ještě proti Norsku a Kanadě a zápas se Slovenskem je podle útočníka české reprezentace Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
17: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a všechny ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě jako ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledět, čím přemýšlet.
16: Dnes se v české skupině hrané ve Friburgu představí odpoledne Kanada proti Slovinsku a večer Švédsko proti Itálii. V Curychu nastoupí Německo proti Maďarsku a Finsko proti Velké Británii.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Ucpaná D1 u Velkého Meziříčí a v Praze nehody. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte téměř půl hodiny v koloně u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144 na mostě Vysočina je zúžení. Kolony na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Je to nesouvislá kolona od 168. kilometru a místy i v levém pruhu. Na D1 komplikace teď na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Na kilometru 12,5 za sjezdem na Říčany. V levém pruhu dvě osobní. Kolona z Prahy zatím 10 minut. Nehoda v Praze taky ve Kbelské ulici směrem na Průmyslovou. Na úrovni Letňan blokuje pravý pruh a kolona je tam dlouhá, už je z Cínovecké od zdib. Nehoda taky na jižní spojce směr Barandovský most. Před sjezdem na magistrálu v prostředním pruhu a dvě auta už se tvoří kolona. Ucpaný je stále taky okruh před sjezdem na Ořech a to ve směru od Zličína. Kolona 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
20: Jsou pořadatelé festivalu Meeting Brno a sudetoněmeckého srazu připraveni na případné větší protesty? Jak důležité je pro další vývoj na ukrajinské frontě město Pokrovsk, které podle dostupných zpráv dobila ruská armáda? A jak hodnotný je nový denní rekord výstupů na Mount Everest? I o tom budeme mluvit. Asi 200 lidí přišli dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se koná sudetoněmecký sjezd. Akci pořádala KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Včera zástupci sudetských Němců a dvě z Vintonových dětí v Brně společně uctili památku obětí holokaustu. Za hrůzy nacismu se omluvil mluvčí sudetoněmeckého spolku Bernd Posselt. Řekl, že zločiny nacionálního socialismu byly nejhorším zločinem v dějinách a demonstrujícím také vzkázal.
21: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo a teď to právo existuje. Smíte demonstrovat.
20: Jedním z těch, kteří včera protestovali proti brněnskému sjezdu sudetoněmeckého sdružení, byl pan Jiří Heimlich.
22: Je to salámová metoda, aby v podstatě začali likvidovat náš právní systém, což jsou Benešovy dekrety.
20: To ale sudetoněmecké sdružení popírá. U cestě smíření, kterou oba národy prošly, se mluví ve společném prohlášení českého prezidenta Petra Pavla a německého prezidenta Franka Waltra Steinmayera. Oba věří, že ve společném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Já teď ve vysílání vítám viceprezidenta multižánrového festivalu Meeting Brno, který rozvíjí odkaz brněnského roku smíření 2015, Davida Macka. Dobrý den.
23: Dobrý den.
20: Sudetoněmecký sněm se koná v Brně na vaše pozvání. Podíleli jste se nějak i na programu těch sudetoněmeckých dní?
23: To setkání si organizuje sudetoněmecká strana, taky si je kompletně platí. Já jsem například pozvaný do jedné ze zítřejších diskuzí, která je toho součástí. A v neděli potom nabídneme všem, kdo mají zájem, setkání právě se zmiňovaným synem Nikolase Vintona Nikem a také s oběma těmi dámami, které opravdu seděly jako 3letá a 9letá holčička v posledním z těch kindertransportů, kterým Nikolas Vinton zachránil 669 židovských dětí z Prahy.
20: Během toho sjezdu se chystají různé protesty. Už včera vznikla menší strkanice před brněnským výstavištěm. Jak je zajištěná bezpečnost účastníků festivalu Meeting Brno?
23: My na té bezpečnosti spolupracujeme s policií a se všemi příslušnými orgány tak dobře půl roku, vlastně od té doby, co krajané to pozvání přijali. A zatím musím říct, že je ta spolupráce velice profesionálně i lidsky na výši.
20: Znamená to, že tu bezpečnost zajišťuje jen policie nebo je tam i nějaká bezpečnostní agentura?
23: Jsou samozřejmě ve hře jak bezpečnostní agentury, tak všechno, co k tomu patří, jak se tak říká, viditelně i neviditelně.
20: Byli jste připraveni na to, že celá ta akce vyvolá takové vášně, že se z ní stane politikum?
23: My vlastně od roku 2015 každý rok pořádáme společné akce s našimi krajany v Brně v rámci našeho festivalu, proto jsme také vznikli, abychom ten rok smíření dále rozvíjeli a prohlubovali. A každý rok proti nám protestují komunisté ve spojení s nacionalisty většinou, takže jsme počítali pochopitelně s tím, že ta oponentura bude. Nicméně, dokud to vypadalo, že to skutečně zůstane na úrovni český spolek, zve německý spolek, tak jak to ostatně komentoval také pan premiér v Mnichově v únoru po setkání s Markusem Zödrem, tak byl naprostý klid a vypadalo to, že to proběhne jako každoročně. Od chvíle, kdy se toho někteří politici ujali a udělali z toho téma, tak bohužel ta atmosféra vypadá tak, jak vypadá.
20: Nedalo se to trochu čekat? Já když si vzpomenu, jaké protesty vyvolaly třeba už jenom návštěvy našich politiků v Německu na těchto sudetoněmeckých sjezdech.
23: My jsme z té zkušenosti, kterou máme, přesvědčení, že 80 let po těch poválečných událostech přišel čas na to, aby jsme se sudetskými Němci jako česky mluvící obyvatelé těchto zemí měli prostě normální standardní vztah. To, že tomu tak není, tak je v těch turnech zřejmé a právě proto taky nabízíme už po léta Brňanům, Moravanům a teď dá se říci všem obyvatelům naší země, přijďte a uvidíte, kdo jsou a kdo nejsou dnes sudečtí Němci, udělejte si vlastní názor, pojďte si poslechnout, co na jejich zhromážděních zaznívá, co tam naopak nezaznívá, tak aby česká veřejnost nemohla být napříště manipulována těmi, kteří sudetoněmeckou kartu vždycky vytahují k nekalým úmyslům.
20: Vzhledem k tomu, co se teď kolem toho všeho děje, necítíte se vy a další organizátoři mítinku Brno v tuhle chvíli ohroženi? Nebojíte se nějakého napadení, útoku?
23: Zatím probíhá všechno v nějakých mezích. Dnes tedy dopoledne, když jsem odcházel z brněnského výstaviště jinudy, než byla ta demonstrace, tak na mě jen nějaká dáma zabalená do české vlajky najela koloběžkou a s takovou chutí ve tváři na mě plivla. Tak to je zatím jediné, co se odehrálo. Ale jela tak rychle na té koloběžce, že jsem ji ani nestačil pozdravit.
20: A nějaké výhrušky a podobně?
23: Výhrušky pochopitelně chodí už řadu týdnů, ale ovšem je policie informována, vyhodnocuje to. A myslím, že pokud jsem dobře informovaný, tak některé z těch, kteří nám výhrušky zasílali, už také kontaktovala.
20: Víte, ono z toho, co mi říkáte, i to, jak jsme včera viděli, že ti odpůrci toho sudetoněmeckého srazu pískají i ve chvíli, kdy Bernd Posselt odsuzuje hrůzy nacismu a omlouvá se všem, kteří trpěli. Může tahle akce přinést vlastně smíření? Neukazuje se, že to vyrovnání s minulostí, o kterém se mluvilo, ještě zdaleka není u konce?
23: Je potřeba na něm pracovat. Tam se ten pískot, on teda převládal vždycky bouřlivý potlesk, jak pro Bernda Posselta, tak pro Tomáše Krause, bývalého tajemníka Federace židovských obcí, který mluvil po něm a sdílel svůj mimořádně silný osobní příběh. Měl by vlastně on první právo vstát mezi těmi demonstranty a protestovat. A poté, co popsal všechny ty hrůzy, tak říkal, a právě proto jsem tady dnes s našimi krajany. Protože není možné tu spirálu nenávisti roztáčet, je potřeba odpustit, setkat se a vykročit na něco, čemu my říkáme pouť smíření.
20: David Macek, viceprezident multižánrového festivalu Meeting Brno. Děkuju, naslyšenou.
23: Díky, naschranou.
20: Ruským silám se po víc než roce a půl podařilo dobít město Pokrovsk v ukrajinské Doněcké oblasti. Uvádějí to analytici serveru Deep State blízkého ukrajinské armádě. Ta zatím tento posun na frontě oficiálně nepotvrdila. Informace ale zjevně dokládají i online mapy ukrajinských sil. Pokrovsk býval důležitým centrem pro zásobování ukrajinských vojsk a jeho ztráta by mohla poskytnout ruské armádě základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, tedy ke Sloviansku a Kramatorsku. Já teď zdravím Pavla Macka, generál poručíka v záloze bývalého nejvyššího zástupce Slovenska ve strukturách NATO. Dobrý den.
1: Dobrý den, prajem.
20: Pokud je ta informace projektu Deep State dostatečně důvěryhodná, jak významné by mohlo být dobytí Pokrovska pro ruské síly?
1: V tomto okamžiku už to nie je nejaká zásadná informácia, tak ako ste uvádzali, tak už veľmi dlho sa bojuje o to miesto. Viac menej Rusi majú už niekoľko týždňov kontrolu nad tým Pokrovskom, bola tam taká šedá zóna. Ukrajinci medzičasom presmerovali tie svoje hlavné logistické trasy, to znamená pre Rusov to má význam len v prípade pokusu o ďalšie pokračovanie tejto ofenzívy, lebo z Pokrovska sa buď môžu vydať smerom na Dnipro, alebo naopak sa stočí smerom na sever a pokúsiť sa zaútočiť na ten priestor Slaviansk-Kramatorsk, ale k tomu potrebuje Konstantinivku a tá Konstantinivka je ešte stále v ukrajinských rukách a bojuje sa v okolí tohoto mesta.
20: No, podle časopisu Economist ruská armáda možná pozastavila v předchozích měsících postup před nástupem právě letní ofenzívy. A podle citovaných analytiků by se mohl blížit obrat ve válce na Ukrajině. Svědčí něco o nějaké letní ofenzívě?
1: Rusi sa pokúsili o tú letnú ofenzívu hneď na začiatku jary. Teraz teploty sú okolo 30 stupňov v tej východnej časti Ukrajiny a v Rusku. ale Ukrajinci práve tými operáciami v tých prvých mesiacoch tohto roku viac menej narušili tieto ruské plány, pretože oslobodili čas toho územia na rozhraní

0: Jdou, jestli procento. Jsou to lidi, kteří tam vede něco jiného.
1: Co je na té hoře jinak, že se takhle může stát turistickým místem? Jaké úpravy jsou tam provedené, aby tohle bylo možné? Můžete to popsat pro ty, kteří se nepohybují v horách?
0: No tak takzvaní šerpové, což jsou vysokohorští nosiči, připraví vlastně tu cestu. Vybudujou základní tábor těm turistům, vybudujou jim vejškový tábory, mezi těma táborama natáhnou lana a pak přijedou tyhle ty lidi a vlastně po těch natažených lanech víceméně od základního tábora z výšky 5300 metrů šplhají až na vrchol po lanech, nemají tam, nepoužívají cepíny, samozřejmě mají na nohách mačky, jo, ale není to horolezectví, je to vysokohorská ferata.
1: A předpokládám, že používají kyslíkový přístroj.
0: A samozřejmě 99,5% používají kyslíkový přístroje.
1: Když by teď chtěl lézt na Mount Everest horolezec alpskou technikou, tedy že si nese veškeré vybavení sám, nepoužívá umělý kyslík ani fixní lana a spolehal vlastně na rychlost, jde to ještě?
0: Jde to, ale musí jít samozřejmě do nějaký jiný cesty, než je tahleta. Jedna takováhle frekventovaná cesta je z Nepálu, že jo, kterou vylezl Hillary s Tenzingem, jo, a druhá cesta je ze severu z Tibetu. Ale na Everest samozřejmě vede dohromady, myslím, teď je vylezených 13 směrů, což jsou cesty, které některý mají jenom jeden průstup, některých mají víc. Je pravda, že třeba moje první expedice na Everest v roce 94, tak vedla, byli jsme česká expedice, 5 Čechů, 1 Ital a vydali jsme se Nortnovým kuloárem, severní stěnou z Tibetu, jo, v těch 6 lidech přímo středem té severní stěny. Takže tahle ta možnost pro horolezce tam je. Nebo plus nějaký další cesty.
1: Ti lidé včera k tomu výstupu využili jasného počasí, ale je to v takovémhle počtu vlastně pro ně bezpečné? Co když se někdo potřebuje vrátit a za ním stojí 100 lidí, kteří chtějí zase naopak nahoru?
0: Každý tenhle ten člověk má sebou minimálně jednoho, někteří třeba i 5-6 takzvaných výškových nosičů, který je doprovází, který se o ně starají, jo? Některý táhnou, některý tlačí, když to zjednoduším. Ale samozřejmě v okamžiku další věc, oni mají k dispozici jedno lano na cestu nahoru a druhý lano bývá v těch nejfrekventovanějších
1: místech. Takže
0: dvouproudá silnice. Ano, jo, takže je tam nějaká takováhle logistika. Jo. Takže pokud se někdo vrací, tak samozřejmě na 90% s tím vejškovým nosičem.
1: Jak na vás zapůsobily ty nedávno zveřejněné zprávy o tom, že průvodci na nejvyšší hoře světa podle nepálských vyšetřovatelů trávili zahraniční horolezce a inscenovali záchranné operace, aby oklamali pojišťovny?
0: Já si myslím, že to je trošku nadnesený, neříkám, že se to nedělo, jo, ale to bylo možná zase 1% a jinak jako ty lidi všichni, co se tam pohybujou, tak jsou tak vyšitý, že když jim někdo řekne, že jsou na tom špatně a že jim hrozí vejšková nemoc, tak oni se rádi otočí v uvozovkách, jo. Jakýkoliv příznak prostě slabosti, zvracení, bolest hlavy se dá považovat za příznak vejškové nemoci a to tam má téměř každý. Další věc, že jsou to všichni tak bohatý lidi, že si tu helikoptéru zaplatí, i kdyby to nezaplatila pojišťovna. A nebo se prostě domluví s těma šerpama, že OK, já se nebudu trvácet dolů jako týden pěšky, když můžu letět vrtulníkem a jsem tam dole za půl hodiny. Jo, takže ta vrtulníková základna je tam teď nesmírně obrovská a ty podvody se tam jako dějou, ale to, že by je trávili, to je takový novinářský titulek, aby se to prodalo.
1: Radek Jaroš, horolezec, držitel koruny Himalaje. Děkuju za váš čas, naslyšenou.
0: Děkuju, hezký den všem.
1: A teď už zprávy.
2: Čas 12:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace CERMAT. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle CERMATu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Nálet ukrajinských dronů na budovu internátu ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti údajně zranil nejméně 35 lidí, informovali o tom ruské úřady. Budova se po útoku částečně zřítila a záchranáři pátrají po lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Kyjev se k tomu nevyjádřil. Celkem 17 zraněných po ruských útocích na Chersonskou a Sumskou oblast hlásí také Ukrajina. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je míň, to by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově můžou být až 22,5 metru vysoké. A historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjíždí na nostalgickou jízdu Stanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátit mu původní červeno-krémové barvy. S Hydrou je možné se svést při dnešní muzejní noci. Sport. Basketbalistka Eliška Hamzová odehrála zatím nejlepší zápas ve své premiérové sezóně v zámořské WNBA. Při vítězství Minnesoty nad Torontem 172 zaznamenala ve svém třetím vystoupení 4 body, 6 doskoků a 2 asistence. A to jen za něco málo přes 5 minut na hřišti. V NBA chybí hráčům New Yorku Knicks 2 triumfy k postupu do finále playoff. Po vítězství 109-93 nad Clevelandem vedou 2-1 na zápasy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Velkého Meziříčí a v Praze nehody. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte půlhodinovou kolonu před Velkým Meziříčím. Na kilometru 144 na mostě Vysočina bude až do neděle zúžení. Brzdí se už na 151. kilometru a ucpává se taky objížďka přes Meziříčí po 602. Na D1 se zdržíte i na příjezdu do Brna z Prahy. To je tradiční kolona před omezením v Brně. Aktuálně od sjezdu na Domašov 168. kilometru a často se stojí i v levém pruhu. V Praze komplikují ten už silný páteční provoz nehody. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se před sjezdem na magistrálu srazila 2 auta v prostředním pruhu, kolona od Zahradního města. Další nehoda pak je i v Dobřížské ulici. Překáží za Barandovským mostem směrem na Smíchov a zastavíte kvůli tomu už na jižní spojce. Hodně ucpaná je Kbelská a Cínovecká ulice směrem do centra. Ve Kbelské nehoda na úrovni Letňan a fronta se sune už z D8 od sjezdu na Zdíby. Ucpává se taky Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Od Zličína ke sjezdu na Ořech pojedete asi 20 minut. No a kolona je kvůli tomu i na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 od 9. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jan Pokorný.
2: A taky trocha poetiky, básník s harmonikou, muž mnoha tváří a jediný rocker s Nobelovou cenou za literaturu. Ano, Bob Dylan slaví v neděli 85. narozeniny a pořád koncertuje, přepisuje vlastní hity a odmítá nostalgii. Víc se řekneme za chvíli.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Zpíval o měnícím se světě, ale sám se nikdy nezastavil. Bob Dylan slaví v neděli 85. a stále vyráží na turné, mění aranže svých nejslavnějších písní a zůstává jednou z největších osobností moderní hudby.
1: Když na začátku 60. let přicházel do newyorských klubů mladý muzikant jménem Robert Allen Zimmerman, jen málo kdo tušil, že si brzy začne říkat Bob Dylan a zásadně promění populární hudbu. Syn židovských rodičů z kořeny v dnešní Litvě a na Ukrajině tehdy vystupoval jen s kytarou a foukací harmonikou. Během pár let ale ukázal, že texty písní můžou fungovat jako poezie.
2: Dylan je notoricky obtížný autor, se surrealistickým viděním světa hází ve svých textech různé volné asociace, obrazy, má nesmírně bohatý jazyk, který odkazuje k lecčemu, takže i obsahově ho překládat je nesmírně těžké.
1: Říká odpovědný redaktor souborného vydání Dylanových textů, které vyšly před 8 lety, Petr Onufer.
2: Troufám si říct, že Dylana znám poměrně naspaměť, respektive Dylanovy originály, tak stejně mě i při tisícím čtení lecos překvapovalo. Stejně mě nad tím napadaly nové a nové věci, což je myslím vždycky známkou skvělého textu.
1: Jenže Dylan nikdy nebyl jen folkařem protestních písní. Neustále měnil styl, fanoušky provokoval a odmítal být tím, koho z něj chtěli mít ostatní. A dodnes své staré písně na koncertech přearanžovává tak radikálně, že je publikum někdy pozná až po několika minutách. Vedle koncertování se v posledních letech znovu připomněl i filmově. Velkou pozornost vzbudil před 2 lety životopisný snímek Bob Dylan úplně neznámý, kde ho hraje i zpívá Timothée Chalamet. Snímek získal 8 nominací na Oscara, ale neproměnil ani jednu.
3: You're kind of an asshole, Bob.
1: Další velký mezník přišel před 10 lety, kdy získal Nobelovu cenu za literaturu. Dylan tehdy dostal své pověsti komplikované osobnosti a cenu si převzal s několika měsíčním zpožděním při soukromém setkání. Do Česka se Bob Dylan vrací pravidelně už více než 30 let. Poprvé vystoupil v roce 1994 v pražské sportovní hale na výstavišti. Od té doby se u nás objevil nejméně 13krát. Od koncertů v tehdejším Paláci kultury přes O2 arénu až po komornější večery v Lucerně. Naposledy přijel předloni v říjnu, kdy v pražském O2 univerzu odehrál 3 koncerty za sebou a zároveň tím zahájil evropskou část svého turné. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: No a než Bob Dylan začne na Radiožurnálu zpívat, je tu nabídka soutěžit. Zavoláte-li na číslo 221 552 255, tak můžete vyhrát jednu ze zajímavých cen. Už za chvíli.

0: Tak Bob Dylan bude mít narozeniny už 85. A to v neděli. Mluvili jsme o tom před chvíli v reportáži. Teď je s námi v telefonickém spojení paní Alena. Dobrý den do Dačic.
1: Dobrý den.
0: Tak, nabídka cen, které můžete vyhrát. Když odpovíte správně na všechny tři položené otázky, máme pro vás dárek od české firmy Tesco má, a to dárkový poukaz v hodnotě 2500 korun, za který si budete moct sami vybrat, co by se vám do domácnosti hodilo. To máte naběračku, struhadlo, škrabku, rendlík, metličku a mnohé další užitečné věci nejenom do kuchyně. Uplatnit ten poukaz můžete na webu tesco.cz a nebo v prodejnách. To je hlavní cena za tři správné odpovědi. Když odpovíte na dvě otázky správně, tak dostanete dvě vstupenky na skvělou akci na avionickou air show, která bude o víkendu 30. a 31. května letos nově v Hradci Králové. No a když odpovíte správně na jednu otázku, taky neodejdete s prázdnou. Paní Aleno, znáte průběh té soutěže?
1: Ano, ano, znám.
0: Tři otázky, časový limit na odpověď je pět vteřin.
1: Pět vteřin.
0: Takže jestli jste připravená,
1: Můžeme to zkusit.
0: Pojďme tedy k první otázce. Jak se jmenoval Bob Dylan rodným jménem, než začal vystupovat pod tím slavným pseudonymem? Tady stačí říct jméno nebo příjmení.
1: Zimmerman.
0: Ano, Zimmerman, možná by si taky tak mohl říkat. Jeho jméno Dylan si pravděpodobně vybral podle velšského básníka Dylana Thomase. První odpověď je správná, paní Aleno. Ve kterém roce u nás Bob Dylan poprvé vystoupil?
1: 1994.
0: V roce 1994 v Pražské sportovní hale na výstavišti. Dvě odpovědi správně. Zatím to vypadá nadějně, míříte k hlavní ceně, ale uvidíme. Záleží na tom, jestli odpovíte správně na otázku, který herec stvárnil Boba Dylana ve filmu Úplně neznámý.
1: Tak to nevím.
0: Je to takové zvláštnější jméno, Timothée Chalamet, ale nevadí, dvě otázky jste zodpověděla správně, vyhráváte tedy druhou cenu, což je návštěva aviatické air show v Hradci Králové. Budete mít dvě vstupenky, jak s nimi naložíte, to už je na vás, paní Aleno. Děkujeme za zavolání a mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Taky děkuju, nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: To byla Eva Farná a Miraj Navrátil ve vysílání Radiožurnálu. Vlaky z Prahy do německých Drážďan by měly v budoucnu jezdit tunelem pod Krušnými horami. Vysokorychlostní trať má časem zrychlit cestu z nynějších 2,25 hodiny na méně než polovinu. Jednu důležitou překážku na cestě včera odklidil německý spolkový sněm, který dal nákladné stavbě zelenou. Víc si teď řekneme živě se zpravodajem Českého rozhlasu v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Poslance spolkového sněmu v Berlíně včera přesvědčovala o té nové trati mezi Prahou a Drážďany i saská ministryně dopravy Regina Kraus-Hárová.
2: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
1: Důvěra ve stát, to je podle saské ministryně teď ve hře. Stavba nové trati mezi Prahou a Drážďany, potažmo to posílení spojení od Berlína na Vídeň, je podle ní celoevropsky významné. Je to náročně vyjednané mnoha aktéry a teď lidé očekávají pokrok a politici by je neměli zklamat. Ale nakonec ve spolkovém sněmu ani nebylo potřeba velké přesvědčování. Poslanci usnesení přijali, vyzvali spolkovou vládu, aby projekt nové trati zařadila do postupné realizace, koordinovala ho s českou stranou. To hlasování se zdrželi jenom poslanci AFD, jejichž návrh mimo jiné na některá protihluková opatření ostatní frakce zamítnuli.
0: A Tomáši, jak se teď bude postupovat dál? Znamená to, že se může začít stavět?
1: To ještě potrvá, začátek stavby plánovaný na rok 2032. Ale teď tedy padla velká překážka. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik, to označil za velký průlom. Celý projekt tím vlastně opustil status nějakého memoranda. Teď by měla přijít na řadu mezistátní smlouva podle Bednárika předběžně někdy v září, ale do té doby podle německého ministerstva dopravy by se taky ještě měly vyjasnit takzvané rozpočtové předpoklady, tedy finance. A to samozřejmě může být kámen úrazu, protože celá ta 150-kilometrová trať, jejíž součástí má být i 30-kilometrový tunel pod Krušnými horami, tak tam může stát v přepočtu podle odhadů, které včera schválil Bundestag, asi 136 miliard korun a samozřejmě se dá čekat, že ty náklady ještě vzrostou.
0: Otázka je, jestli na to budou peníze, protože Andrej Babiš, předseda vlády z hnutí ANO, minulý měsíc říkal, že pokud jde o dopravu, tak jsou prioritou hlavně dálnice a obchvaty měst.
1: A proto teď pro českou stranu a nejenom pro ní bude důležité, jaké budou možnosti financování z Evropské unie. Evropská unie by příslušný dotační projekt měla vypsat nejspíš v létě a podle ministra dopravy Bednárika tím, že se jedná o mezistátní spolupráci a tím, že teď spolkový sněm rozhodl, jak rozhodl, tak by ty šance na čerpání evropských peněz mohly být větší.
0: Tomáš Havlín, zpravodaj Českého rozhlasu v Berlíně, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Shine bright like a diamond.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
1: Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Bárty definitivní. Výbuch rafinerie na východě Maďarska nepřežil jeden člověk. Hokejisti Caroliny v play-off NHL poprvé prohráli. Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona před omezením u Velkého Meziříčí směrem do Prahy. A počasí bude polojasno až oblačno. V Čechách se později vyjasní a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Rozhodnutí vlády o přesunu několika agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Radiožurnálu to potvrdila šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Štěpán Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Bárta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
3: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
1: Šéfka úřadu vlády taky řekla, že z kritiky se plánuje setkat a všechno vysvětlit. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich je policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž nelegální látku údajně vyráběl, řekl mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
4: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025, říká se jí taky predátorská droga. Násilníci ji totiž házejí do pití svým obětem, které jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel jeden člověk a dalších 7 má vážné popáleniny, oznámil to premiér Péter Maďar. Na místě je poškozené potrubí, které zachvátil silný požár. Z místa nehody stoupá hustý černý dým. Podle maďarských úřadů do ovzduší ale neuniklo velké množství nebezpečných látek. Na pražském magistrátu se dnes rozhoduje o vítězích olympiády mediální gramotnosti. Víc než 100 dětí ze základních škol má za sebou první kolo celorepublikového finále písemný test. 18 nejlepších postoupí do závěrečného odpoledního duelu. Mediálním partnerem je Český rozhlas a podle jeho generálního ředitele Reného Zavorala je v současné době důležité umět případné dezinformace rozlišovat.
5: Tento počin je právě v oblasti vzdělávání, v oblasti médií velmi důležitý. Mě překvapuje opravdu, jak velký počet účastníků se letos zúčastnil, 52 tisíc školáků, což je úžasné číslo. Myslím, že je velmi těžké i pro zkušeného, zdatného člověka už s nějakou zkušeností opravdu se v tom přehrše informací zorientovat.
1: A podrobně uslyšíte o olympiádě mediální gramotnosti v odpoledním radiožurnálu ještě před 1:30.
6: Sport. Hokejisté Montrealu s brankářem Jakubem Dobešem vstoupili do semifinále play-off NHL vítězně. Jako první tým v letošních vyřazovacích bojích porazili Carolinu, na jejím ledě vyhráli 6-2. Český gólman k tomu přispěl 25 zákroky.
7: Jakub Dobeš přitom inkasoval už ve 33. sekundě zápasu. Překonal ho domácí útočník Seth Jervis. Montreal to ale nerozhodilo, o necelou půl minutu později vyrovnal Cole Caulfield. Do konce první třetiny dali Canadiens další 3 góly a náskok si pohlídali až do závěrečné sirény. K vítězství Montrealu 6-2 přispěl 2 brankami v poslední 20-minutovce, taky slovenský útočník Juraj Slavkovský. Semifinálová série bude za stavu 1-0 pro Montreal pokračovat druhým zápasem na ledě Caroliny, a to v noci ze soboty na neděli českého času. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 od Osové Bytýšky i od Devíti křížů. Na D1 z Brna do Prahy čekejte kolonu za sjezdem na Osovou Bytýšku. Sune se z kilometru 151 hodně přes 40 minut až k omezení u Velkého Meziříčí. Mezi kilometry 144 a 143,5 je až do neděle neprůjezdný levý pruh. Na D1 na trase Praha Vyškov i dnes popojíždí velmi dlouhá šňůra kamionů. Zastavují za Devíti kříži okolo z tého 73. kilometru. Na úrovni Ostrovačec pak zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Fronta se sune tradičně až do Brna k omezení u D2. Na D8 z Prahy do Drážďan zbystřete hned u sjezdu na Chabařovice. Na 72. kilometru havarovalo nákladní vozidlo, blokuje levý pruh. Na místě jsou i hasiči, i světelná šipka silničářů. Projíždí se pravým pruhem, výraznější zdržení ale nenaberete. A D8 ještě jednou, teď příjezd do metropole od Ústí. Kolona z úrovně Odoleny vody přibližně z kilometru 4,5 popojíždí 40 minut k dřívější nehodě ve Kbelské. Za sjezdem z Cínovecké byl blokovaný levý pruh, teď už se opět jede. A ještě dálnice D6 z Prahy do Varů velmi opatrně za sjezdem na Slaný. Na 33,5 kilometru je po nehodě blokovaný levý pruh, v něm osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
0: Dobré odpoledne vám přeji. Ukrajinci zřejmě ztratili město Mirnohrad v Donbasu. Tak to alespoň vyplývá z map projektu Deep State. Jaká je situace na frontě a co ztráta města znamená pro ukrajinské obránce? O tom všem chceme mluvit s naším zpravodajem na Ukrajině. Dobré odpoledne.
2: Odpolední Radiožurnál
9: a Hanka Schánělová.

Teď je 13 hodin 10 minut, posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který tenhle tým dovedl k 6 titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v dnešním prohlášení. Poslouchejte nás i dál. Dneska

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A varování máme pro všechny řidiče jedoucí po dálnici D6 ve směru z Prahy do Varu. Komunikace je teď před Řevničovem na 33,5 kilometru po nehodě uzavřená. Poslední volný sjezd je na exitu 32 Nové Strašecí. Opakujeme, D6 na trase Praha-Vary je aktuálně před Řevničovem na 33,5 kilometru uzavřená. Sjíždějte exitem 32 Nové Strašecí. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ukrajinský mapový projekt Deep State informuje o tom, že ruská armáda zcela obsadila hornické městečko Mirnohrad v Doněcké oblasti. Už předtím ovládla i sousední Pokrovsk, odkud se snaží proniknout k hranicím s Dněpropetrovskou oblastí. Tohle všechno sleduje náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, dobré odpoledne.
3: Pěkné odpoledne.
2: Jsou už tedy ztráty Mirnohradu definitivní, anebo to ještě není úplně jisté?
3: Oficiální místa to úplně oficiálně nepotvrdila. Nicméně já jsem si teď prohlížel zpětně ty interní mapy projektu Deep State už od ledna, kdy Mirnohrad byl prakticky pod úplnou kontrolou ruských sil a Ukrajinci byli jenom na té severozápadní části města a v jeho okolí, ale drželi se tam velmi dlouho. Rusko kolem vytvořilo několik takových kapes, kotlů, které postupně uzavíralo a vytlačovalo Ukrajince z tohoto území směrem na sever, na severozápad, a přišlo zřejmě velmi logické rozhodnutí ukrajinského velení, aby vojáci, kteří tam jsou a bojují, tak aby se stáhli, zachránili si své životy, protože ta logistika v místech, kde létají drony jako komáři, je nesmírně náročná, prakticky jenom ze vzduchu nebo pomocí robotů je mohli zásobovat, dodávat jim jídlo, munici, léky a podobně, takže to rozhodnutí opustit Mirnohrad, zdá se, bylo správné a bylo očekávané, bohužel nepříznivé tedy pro ukrajinskou stranu.
2: Kam dál od Mirnohradu a Pokrovsku chtějí postoupit ruská okupační vojska?
3: V této oblasti mají největší koncentraci, zase se dívám na mapy projektu Deep State, kde jsou to takové červené čtverečky znázorňující ruské jednotky a tam jich je nejvíc. Je to pro Rusko prioritní směr, protože to je v podstatě jediné místo na frontě, kde se mu daří velice pomalý postup za cenu obrovských obětí, ale postupuje tam a v ohrožení budou vesnice kolem, Vojanské, Bylické, Ševčenko a především město stečko Dobropilja, které zdá se podle těch směrů ruských vojsk, jak pokračují v tom postupu nebo se o něj snaží, tak to je zřejmě jedním z hlavních cílů, kromě té administrativní hranice s Dněpropetrovskou oblastí, která je ještě asi 10 kilometrů od nejbližších ruských pozic.
2: Ukrajincům se ale v posledních měsících podařilo osvobodit asi 400 kilometrů čtverečních okupovaného území. To je víc, než za stejné období obsadili Rusové na jiných místech. Díky čemu se ukrajinské armádě někde daří ruská vojska zadržovat a vytlačovat?
3: Je to jednak díky nasazení, masovému nasazení dronů, vytvoření těch kill-zón, zón, kam prostě člověk, když vstoupí, tak je okamžitě usmrcený. To samozřejmě brzdí ruský postup, ale na druhou stranu to dělají Rusové, takže to zase i brzdí ten ukrajinský, to ukrajinské vytlačování ruských sil. Dalším faktorem je například to, že se podařilo Rusům vypínat Starlinky, které měli a které používali právě v boji, v navádění dronů ke komunikaci a také k tomu, že v Rusku byl zakázaný v podstatě Telegram nebo silně omezený a to byl také jeden z hlavních komunikačních prostředků mezi vojáky. Takže souhra všech těchto faktorů plus obrovské ukrajinské nasazení přispělo k tomu, že Ukrajinci na několika místech přicházejí do iniciativy, Rusy vytlačují, osvobodili těch asi 400 kilometrů čtverečních území, ale hlavně se jim podařilo například zastavit postup Rusů a trošku je oddálit od důležitého a velkého města, kterým je Záporoží.
2: Martin Dorazín, to je stálý zpravodaj na Ukrajině. Díky za informace, Martine, a naslyšenou.
3: Hezký den.

0: Budete se divit, kdo vystřídal politiky pražského magistrátu v jejich měkkých červených křeslech. Byly to děti. Právě v zastupitelském sále se totiž soutěží ve finále olympiády mediální gramotnosti. A tohle sleduje naše reportérka Kristýna Vašíčková. Přeji dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Už známe ty gramotné, už známe vítěze?
1: Neznáme, nebo takhle, gramotní jsou tady zřejmě všichni, protože se dostali až sem, ale na ty nejlepší z nejlepších, na ty si musíme ještě, no, pár hodin počkat, ale teď tu pomalu končí taková obědová pauza a blok přednášek, děti už za sebou mají první kolo toho dnešního finále, tedy písemný test, a my za chvíli budeme znát jeho výsledky a tudíž i 18 těch, kteří postupují do takového superfinále, duelu, dalo by se říct, kde budou vzájemně diskutovat a argumentovat na dané téma. Ještě rozklíčuju tu osmnáctku. Soutěžící jsou rozřazeni do tří kategorií podle věku a z každé postupuje 6 nejlepších. Celkem se tu těch žáků, kteří prošli školními a regionálními koly, sešlo podle organizátorů zhruba 130.
0: No a jaké byly ty testy? Byly těžké, řekněme, třeba i pro ty nejlepší z nejlepších?
1: No, já jsem do nich nahlédla a skončila jsem u částí, které nebyly odpovědi, na které nebyly odpovědi A, B, C, D, ale už jste se museli rozepsat, takže můj test se kvůli časové úspoře nevyhodnocuje. Ale potkala jsem tu dvě studentky, Veroniku a Alenu z gymnázia Alojze Jiráska v Litomyšli, a ty ten test hodnotili následovně.
2: Pro mě ty témata byly celkem známá, protože se ráda v tomhle prostředí pohybuju. Často ho vidím i na svých sociálních sítích, mám takovýhle algoritmus už nastavený, to tam taky bylo jako jedna z otázek. Takže vlastně to pro mě bylo docela i zajímavý.
3: Mně taky přišlo, tam ty témata byly zajímavý a dobrý asi.
1: Oni patřili do třetí kategorie, tedy nejstarších dětí, a měli za úkol třeba analyzovat ukázku článku z webu, odhalit nedostatky grafu jednoho průzkumu, zabývali se ale taky deepfake news a podobně.
0: Kristýno, proč vlastně k těm školním olympiádám přibyla zrovna tahle, která je zaměřená na kritické myšlení?
1: Přišli s ní studenti z debatního spolku pro mezinárodní soutěže, původně jako s projektem, který má být prospěšný veřejnosti. No a jak se jim ukazuje, máme tady zřejmě určité mezery, protože podle nich se třeba na tomto ročníku olympiády ukázalo, že jen 11% dětí ví, která média jsou veřejnoprávní. A mezery jsou i jinde, jak popisuje jedna z pořadatelek Barbora Votlučková.
4: Ta práce se zdroji se dle našeho názoru podstatně zhoršuje kvůli nárůstu umělé inteligence, se kterou se žáci neučí pracovat tak, aby využívali pouze jako pomocníka, ale spíš to nahrazuje jejich právě kritické myšlení, což je něco, čeho i my se obáváme a proti čemu se snažíme právě olympiádu mediální gramotnosti postavit.
1: Na závěr ještě dodám, že letošního ročníku olympiády se účastnilo 52 tisíc dětí celkem ze 750 škol v celé republice.
0: Naše reportérka Kristýna Vašíčková tedy sleduje děti, které se umí kriticky zamyslet. Tak ti děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inoji.
4: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
5: Přijímací zkoušky na vysoké školy by mohl zajišťovat stát. Aktuálně si o tom, jak budou přijímačky vypadat, rozhodují sami fakulty. Polovina českých škol využívá placené testy od společnosti SCIO. Podle ministerstva školství to může znevýhodňovat děti z chudších rodin, které si nemůžou dovolit přípravné kurzy. Česká konfederace rektorů ale naopak vyzdvihuje fakt, že jednu zkoušku uznává víc škol. Rezort by musel upravit zákon, aby se systém v Česku změnil. Ceny ropy dnes na světových trzích rostou, mezi investory převládá skepticismus ohledně snah o mírové urovnání konfliktu na Blízkém východě a možnosti obnovení dopravy v Hormuzském průlivu. Severomořský Brent dopoledne přidával 2,3% a obchodoval se za bezmála $105 za barel. Barel americké lehké ropy West Texas Intermediate zdražoval o 1,8% na $98.16. Ve švédském Helsingborgu začíná dvoudenní zasedání ministrů zahraničí zemí NATO. Hlavním tématem jednání budou přípravy na nadcházející červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Česko bude v Helsingborgu zastupovat šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Ten kromě účasti na zasedání plánuje taky bilaterální schůzky se svými protějšky z Ukrajiny, Norska, Islandu a Španělska. A největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začíná dnes na výstavišti v Brně. Moderní japonskou popkulturu představí série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav známé jako cosplay. Akce potrvá do nedělního odpoledne.
0: Sport.
5: Trenér Pep Guardiola potvrdil, že po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který Citizens dovedl k 6 titulům v Premier League i triumfu v Lize mistrů, přitom měl smlouvu ještě na jeden rok. Rival z Manchesteru United jmenoval dočasného kouče Michaela Carricka hlavním trenérem na další 2 sezóny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D6 za Strašecím a zdržení na D1 od Osové Býtýšky. Dálnice D6 z Prahy do Varů za Novým Strašecím na 33,5 kilometru zůstává po nehodě uzavřená. Poslední volný sjezd je na exitu 32, provoz je ale slabší, kolona se před ním netvoří. Na D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna zpozorněte hned u sjezdu na okruh. Na 9,5 kilometru chvíli blokovali levý pruh, následky drobnější nehody. Auta už odjela, stačila se ale vytvořit kratší fronta, rozjíždí se za nájezdem od Říčan na 12. kilometru. D1 dál ve směru na Brno a zdržení převážně pro kamiony od Domašova. Fronta z kilometru 173 se nesouvisle posouvá až k omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Chvílemi brzdí i osobní auta, a to na úrovni Ostrovačic či Kývalky. Na D1 z Brna do Prahy přetrvává kolona kvůli omezení u Velkého Meziříčí. Po pojíždí přes půl hodiny vjedete do ní za sjezdem na Osovou Býtýšku na kilometru 151,5. A D5 před Prahou plná od Loděnice z 10. kilometru, i tam jsou to převážně nákladní soupravy v pravém pruhu, táhnou se až na okruh za Ořech na 18. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Scháňalová.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Ještě v téhle půlhodině našeho vysílání se podíváme na jednoho velmi mladého spartianského fotbalistu, který má naději dostat se na mistrovství světa.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. Řekl to dnes po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale i další evropské firmy.

0: Přesně před 80 lety utáhl kat v pankrácké věznici oprátku kolem krku Karla Hermana Franka. Nejmocnější nacista v protektorátu Čechy a Morava, vyšší velitel SS a policie byl mimořádným lidovým soudem odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků. Poprava byla veřejná a přihlíželo jí skoro 6 tisíc lidí. Unikátní svědectví z procesu s K.H. Frankem nabízí nová dokumentární podcastová minisérie Českého rozhlasu Plus. Dostupná je v podcastových aplikacích i na webu iRozhlas. Podle úředního záznamu zemřel K.H. Frank 22. května 1946 ve 13 hodin a 35 minut.
1: Chce obžalovaný Frank k rozsudku něco říci?
2: K.H. Frank neřekl nic. Rozsudek vynesl Lidový soud ráno 21. května 1946. Ovšem čtení odůvodnění trvalo do druhého dne. Poprava následovala téměř okamžitě po ukončení soudu, přesně jak to ukládal zákon. Odsouzený mohl požádat o milost, ale žádost neměla odkladný účinek.
1: Prosím, aby rozhlas nebyl ještě vypínán. Odveďte Franka.
2: Ze soudní síně odvedli dva strážní K.H. Franka zpátky do cely v pankrácké věznici, kde napsal závěť, dopis rodině a se svým obhájcem čekal na popravu.
1: Obecenstvu oznamují, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
2: Na veřejnou popravu vydával soud vstupenky, a to maximální možný počet s ohledem na kapacitu nádvoří pankrácké věznice, říká Vojtěch Kincl z Historického ústavu Akademie věd.
3: Z dnešního pohledu je to strašlivé, protože těch zájemců, více jich tam nevyšlo, bylo skoro 6 tisíc. Dokonce několik dní dopředu už volali po tom, že by chtěli ten závěrečný rozsudek, aniž by byl ještě vůbec vyhlášen.
2: Popravu snímali kamery i mikrofony. Ze záběrů vznikly dva filmy. Na jednom je exekuce dobře vidět a slyšet a tento snímek putoval do Národního archivu. Druhý film byl záměrně rozostřený a promítal se jako filmový týdeník ve všech kinech, připomíná Vojtěch Kincl.
3: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
2: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně bez přítomnosti veřejnosti do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Co má společného 17-letý spartianský fotbalista Hugo Suchůrek s hvězdami Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim? Všichni tři se totiž mohou zahrát na mistrovství světa. Na soupisky národních týmů pro světový šampionát se právě proto za chvíli podíváme.

0: Na fotbalovém mistrovství světa se letos ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě objeví hned několik nadějných mladých hráčů. A výjimkou nemusí být ani česká reprezentace, která oznámí konečnou nominaci 31. května v Praze po přípravném utkání s Kosovem. A tak to teď probereme s Pavlem Tilšarem z naší sportovní redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: V nominaci českých fotbalistů pro ten závěrečný přípravný kemp je i 17-letý záložník Sparty Hugo Sochůrek. Ten by měl debutovat za národní tým proti Kosovu a bude bojovat o účast na mistrovství světa. Pokud by se tam dostal, patřil by určitě mezi nejmladší hráče celého šampionátu, je to tak?
1: Rozhodně, Hugo Sochůrek oslaví své 18. narozeniny 7. června, takže už by na mistrovství světa případně jel jako dospělý. Tohle o něm, připomeňme, řekl trenér národního týmu Miroslav Koubek.
2: Je to takový hráč, který se trošku mimiká, takový ty uniformně českých hráčů, kteří v těch prostorech hrají. Já neříkám, že vyhraje ten konkurs, ale ta historie prostě potvrzuje starty 16-17letých hráčů. Už je v jiných federacích, takže proč bychom nemohli být my Češi trošku taky in.
1: Je pravdou, že teenagerů by mohlo být na mistrovství světa dost a dost by nás mohli taky bavit, protože patří k nejlepším ve svých klubech. Už známe nominaci Německa, ve které nechybí 18-letý záložník Bayernu Mnichov, Lennart Karl. Brazilský kouč Carlo Ancelotti dal důvěru 19-letému Endrikovi, spoluhráči Pavla Šulce a Adama Karabce z Lyonu. Na španělskou soupisku ještě čekáme, ale dá se předpokládat, že i přes svalové zranění se v ní objeví křídelník Barcelony Lamine Yamal, kterému je stále 18 let. Z čerstvých dvacátníků můžeme jmenovat třeba Francouze Desireho Doueho z Paris Saint-Germain.
0: Někteří další reprezentanti by mohli být klidně i otci těchto mladíků, kteří nejzkušenější hráči míří do Spojených států, Mexika a Kanady.
1: Můžeme začít u jednoho z nejlepších fotbalistů tohoto století. Portugalec Cristiano Ronaldo bude hrát v 41 letech na svém 6. mistrovství světa, což je rekord, o který se ale může útočník An Nasr podělit s 38-letým kanonýrem Interu Miami Lionelem Messim, pokud bude kapitán úřadujících světových šampionů na finální argentinské soupisce. Po dvou letech se do německé reprezentace vrátil 40-letý brankář Bayernu Mnichov Manuel Neuer a na závěr bych zmínil třeba i Japonce Yuta Nagatoma, bývalý obránce Interu Milán nebo Galatasaraye Istanbul, se jako první asijský fotbalista představí už na svém 5. mistrovství světa.
0: A já už jenom přidávám, že Pavel Tilšar z naší sportovní redakce tedy mluvil o velmi mladých na jedné straně a taky velmi zkušených fotbalistech.
1: Rozhodně zkušených, ne starých.
0: Tak. Díky, Pavle, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

se mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločin se mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži

0: znát.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dobrý večer!
3: Maroš Kramář,
4: Vladimír Kořen,
5: Miroslav Hrabě,
2: Michal Dalecký,
5: Pavel Cejnar
2: a Jitka Bohol.
6: Tady vybruje lahev společně s tou vodou.
5: Ladič pijan.
6: Každý pořad má mít svýho maskota.
5: Bardál, nebo co to je?
7: Hát. Já jsem hrál žábu. Vše, co jste kdy chtěli slyšet.
5: Začíná další díl Zázraku přírody.
3: Premiéra zítra večer na ČT1.
8: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
10: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. Hokejová reprezentace trénovala před zítřejším zápasem mistrovství světa proti Slovensku. Dálnice D6 zůstává za novým strašecím směrem do Karlových Varů neprůjezdná a počasí bude polojasno až oblačno, v Čechách se později vyjasní a teploty až 25 stupňů.
11: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Stát zvažuje prodej pardubické Explosie. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi a ČTK.
12: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
10: Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt, nebyl očkovaný. O úmrtí informovala krajská hygienická stanice v Ostravě. Zdravotníci chlapce po zhoršení zdravotního stavu převezli do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotorla.
13: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
10: Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu za asi 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez to označil za lži a provokace. Havana podle něj podmínky teprve posuzuje.
14: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze čtyřnásobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
10: Galerijní a muzejní noc dnes propojuje ve Zlíně galerie, muzea i další kulturní místa. Program na 13 místech začal už dopoledne a potrvá do večera. Například Galerie Václava Chada při té příležitosti zahájí výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi, který se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách, připomíná kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
15: Budeme otvírat 17 hodin vernisáží a budeme mít otevřeno až do 11 hodin večer, takže je to výzva pro všechny, jak příjemně strávit páteční večer.
11: Sport.
0: Čeští hokejisté mají po tréninku na sobotní zápas mistrovství světa se Slovenskem. Na ledě byli všichni. Češi se Slovenskem utkali na světovém šampionátu naposledy před 3 roky. Pokračuje obránce Michal Kempný.
4: Opravdu jako upřímně, já jsem proti Slovákům těch zápasů jako větších moc neodehrál. Tak očekávám skvělý zápas, samozřejmě blížíme se do finiše té skupiny a každý bude důležitý. Na nějaký emoční výlevy asi není prostor, takže já věřím, že to dopadne dobře.
0: Světový rekordman ve vrhu koulí Američan Krauser se na meetingu v Siamenu vrátí do atletické diamantové ligy. Minulou sezónu v ní trojnásobný olympijský vítěz kvůli zranění vůbec nezávodil. V Číně nebude v sobotu chybět ani české zastoupení. Běžec Filip Sasínek ale tentokrát bude vodičem na 5-kilometrové trati.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Dálnice D6 na trase Praha-Vary za Novým Strašecím na kilometru 33,5 po tragické nehodě nadále uzavřená. Odklon dopravy je vedený exitem 32 na Strašecí. Před ním už zlehka housne provoz. Plný je i samotný sjezd na silnici 606. Ta je naopak plynule průjezdná až k Řevničovu. Tam se na 38. kilometru na dálnici vrátíte zpět. Na D1 z Prahy do Brna sílí provoz v okolí sjezdu na okruh. Fronta z 9. kilometru k nájezdu od Říčan, pak se krátce zpomaluje i před omezením na Šmejkalce. Přibrzdíte na 20. kilometru a zdržíte se zatím do 10 minut. Na D1 o velký kus dál směr jih Moravy zpomalují před Ostrovačicemi na kilometru 177, hlavně řidiči kamionů. Za Ostrovačicemi se chvíli přibrzdí i v levém pruhu. A D1 do Třetice, teď opačný směr z Brna do Prahy za sjezdem na Osovou Býtýšku na 152. kilometru. Vjedete do kolony a přes 40 minut se budete sunout k omezení u velkého meziříčí. Na stém 44. kilometru je kvůli pracím silničářů až do neděle zabraný levý pruh. Přes město rozhodně neobjíždějte.
17: Meziříčí je totálně zarvaný ve všech směrech, všude možně.
16: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Skánělovou.
18: Dobré odpoledne vám přeji. V moravské metropoli druhým dnem pokračuje festival Meeting Brno. Dnes se program soustředí do centra města na Moravské náměstí, kde právě před chvílí oficiálně začalo sousedské setkání. Jak to vypadá, my se na to za chvíli podíváme.
11: Odpolední radiožurnál
1: a Hanka Scháňová.

0: Festival Meeting Brno, jehož součástí je sjezd sudeckých Němců, dnes zaplnil centrum Brna. Organizátoři přichystali na Moravském náměstí sousedské setkání pod širým nebem. Lidé si tam můžou u společných stolů popovídat a podělit se o občerstvení. Akce má podpořit porozumění a smíření mezi národy. Na místě je také reportérka Vlasta Gajdušíková. Vlasto, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Popiš nám prosím to setkání, kolik lidí se ho účastní.
1: Tak je tady celé zaplněné Moravské náměstí. To setkání začalo spontánně, v podstatě hned ve chvíli, kdy pořadatelé rozmístili stoly okolo sochy Markra Bětejošta. K bíle prostředným stolům, na kterých jsou vázy s květinami, se usadilo několik desítek sudeckých Němců i česky hovořících Brňanů. Oficiálně tu akci zahájili zástupci spolku Meeting Brno před malou chvílí. V češtině a němčině seznámili přítomné s programem, který bude hlavně hudební a folklorní. Mají tady vystupovat děti ze základních uměleckých škol a taky sudetoněmecké krojované soubory, ale třeba taky jeden soubor z Brazílie. Jak možná slyšíte, tak začíná hrát hudba. No a dá se říct, že to setkání má tedy vést k tomu, aby si lidé mezi sebou popovídali, setkali se u společného stolu a hledali díky tomu porozumění.
0: Odpůrci sudetoněmeckého sjezdu předem avizovali protesty. Převládá tedy spíš dialog nebo konfrontace?
1: Dá se říct, že obojí, protože jednak jsou tady různé hloučky lidí, kteří spolu postávají a diskutují, ale v jiné části náměstí za tramvajovými kolejemi a teď už i přes ně přešlo několik lidí, kteří mají tady transparent s tím, že nesouhlasí s konáním sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Mají tu i stánek, kde lidé můžou podepsat petici proti tomuto sjezdu, který považují za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války. Na náměstí jsou taky protestující s českými a moravskými vlajkami, kteří se vmísili mezi ty dlouhé stoly a přišla třeba i žena s rudou vlajkou, která tu měla sice na žerdi smotanou, ale vykukoval z ní mírně symbol srpu a kladiva. No a nedaleko odsud na náměstí Svobody, tam je ohlášené další shromáždění odpůrců sudetoněmeckého sjezdu, takže je pravděpodobné, že tyto akce se promíchají. Nicméně zatím to setkání probíhá relativně v klidu, na pořádek dohlíží soukromá bezpečnostní agentura a hlídky městské i státní policie.
0: Vlasta Gajdošíková, naše reportérka, moc děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

byla Christina Aguilera, Beautiful. Poslouchali jste ji ve 14 hodin a 16 minut v odpoledním radiožurnálu. Francouzská vláda ohlásila další miliardy korun na pomoc těm, které bojují s vysokými cenami pohonných hmot. Paříž počítá s tím, že uzavření Hormuzského průlivu může trvat ještě dlouho. A detaily za chvíli přinese náš zpravodaj v Paříži.

0: Francouzská vláda ohlásila sérii nových opatření v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Poskytne dalších přepočtu víc než 17 miliard korun profesím, které nejvíc doplácejí na drahý benzín a naftu. Peníze mají pomoci hlavně zemědělcům, rybářům a také dopravcům. Detaily už má z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, hezké odpoledne.
1: Taky zdravím.
0: Jakou formou chce vláda rozdělit peníze a jak kabinet zdůvodňuje nová opatření?
1: Ta pomoc je několikaúrovňová, to znamená, že vláda o 3 měsíce prodloužila slevy na pohonné hmoty v případě rybářů. Tam se bavíme o 30 až 35 centech na litr nafty, to znamená nějakých 7-8,50 korun na litr. V případě zemědělců je to o něco méně, tam se pohybujeme na úrovni 15 centů, tedy něco přes 3,5 koruny na litr. Vláda zároveň prodloužila taky slevy pro dopravce. Mimo to kabinet navýšil náhrady pro chudší pracující z 1200 na 2400 korun. Tahle pomoc se týká zhruba 3 milionů obyvatel, kteří právě využívají své auto k práci, a kabinet tu novou pomoc zdůvodnil tím, že konflikt na Blízkém východě v nějaké formě přetrvá.
2: Tahle válka ještě potrvá, ať už ve studené formě, ve které je teď, nebo bohužel také ve formě obnovených bojů a dalších konfliktů. To všechno je možné. Čas se stává zbraní válčících stran a hlavně iránských revolučních gard.
1: Tohle byl premiér Sebastian Lecornu, jasně řekl,

0: to jsou zdravotníci, kteří dojíždějí za pacienty domů, taky pro řemeslníky, a k dispozici má být dalších 50 tisíc aut. Premiér Sebastian Le Cornu dlouhou době mluví o tom, že je jednoduše potřeba zrychlit elektrifikaci Francie.
1: Nemáme na výběr. Musíme urychlit elektrifikaci naší země. Fosilní paliva nás drží na vodítku a škrtí nás. Elektrifikace, elektřina, to je naše svoboda.
0: Vláda chce, aby se elektrifikace promítla rychleji i v bydlení. Cílem je do roku 2050 ve 2 milionech sociálních bytů vyměnit typ vytápění, tedy z plynu přejít na elektriku.
2: Martin Malucha, náš zpravodaj, tedy mluvil o francouzské pomoci v boji proti vysokým cenám. Děkujeme, Martine, a naslyšenou.

0: Radiožurnál je 14.30. Jana Gulda a zprávy.
1: Policie obvinila z vraždy mladíka, který ve čtvrtek zaútočil na dívku v blízkosti střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Těžce zraněná studentka školy po převozu do nemocnice zemřela. Vzhledem k věku mladíka i oběti policie nebude poskytovat další informace. Detenční tábor Ar-Rosh v Sýrii opustila skupina australských žen a dětí napojených na teroristickou organizaci Islámský stát. Oznámila to australská televize ABC. Australská vláda už v minulosti uvedla, že je připravená na jejich návrat. Zdůraznila ale, že jim neposkytne žádnou cílenou pomoc. Po pádu Islámského státu v roce 2019 skončilo v detenčních centrech podle odhadu Amnesty International asi 45 tisíc žen a dětí. Bývalého slovenského poslance a ex-primátora Žiliny Jána Slotu čeká v červnu další kolo odvolacího soudu. Vyplývá to z dokumentů slovenského nejvyššího soudu. Slota se v procesu brání proti trestu za korupci. Soud mu v roce 2024 udělil čtyřletou podmínku za to, že díky svým kontaktům u odvolacího soudu dokázal zařídit svému známému zmírnění trestu. A televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circum Regional. V kategorii dramat snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová. Sport. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k úspěšnému vstupu do finále východní konference playoff NHL 25 zákroky. Canadiens zvítězili po obratu na ledě do té doby neporažené Caroliny 6-2 i díky dvěma gólům a asistenci slovenského útočníka Slavkovského.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A sledujeme situaci na dálnici D6 z Prahy do Varu. Za Strašecím zůstává po tragické nehodě neprůjezdná, a to na kilometru 33,5. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že odklon dopravy pokračuje na exitu 32 Nové Strašecí. My doplníme, že fronta před ním už je zhruba na 10 minut. Plný je i sjezd na souběžnou silnici 606. Tou se následně bez větších potíží dostanete až k Řevničovu a tam se exitem 38 na dálnici vrátíte zpět. Na D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí popojíždí kolona za sjezdem na Osovou Týškou přibližně z kilometru 151. Trasa do zúžení zabere okolo 40 minut. D1 se plní i na výjezdu z Prahy směrem do Brna. Vlivem silnějšího pátečního provozu se sune nesouvislá půlhodinová kolona od sjezdu na okruh z 10. kilometru k omezení na Šmejkalce. Na D1 před Brnem se fronta nejen kamionů o něco zkrátila, teď výrazně brzdí u sjezdu na Ostrovačice na stém 78. kilometru, sunou se až k omezení u sjezdu na D2 v Brně. A D5 před Prahou plná od Loděnice z 10. kilometru, i tam jsou to převážně nákladní soupravy v pravém pruhu, táhnou se až na okruh za Ořech na 18. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní a nejvyšší teploty dnes 20 až 25 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: A ještě aktuálně z Ministerstva financí. Maximální ceny paliv o víkendu mírně klesnou. Benzín oproti dnešku zlevní o 12 haléřů na 45 korun 11 haléřů za litr. A cena nafty pak klesne o 23 haléřů na 42 koruny a 8 haléřů za litr.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 14 hodin 37 minut a posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Herečka Tilda Swinton na festivalu v Cannes diskutovala s publikem. Mluvila o spolupráci s režiséry jako Pedro Almodóvar nebo Jim Jarmusch i o svém účinkování v marvelovských sci-fi, kde stvárnila postavu nejvyšší čarodějky a mystické ochránkyně země. Festival v Cannes dnes také uzavírá hlavní soutěž, protože zítra už končí. A my máme stále na francouzském azurovém pobřeží našeho filmového kritika Pavla Sladkého. Pavle, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: O čem všem mluvila Tilda Swinton s publikem?
1: V podstatě probrala svoji kariéru od začátku ve Velké Británii, od spolupráce s režisérem Derekem Jarmanem a některými dalšími. Věnovala se filmům jako Orlando, ale i spolupráci s Jimem Jarmuschem, s korejským režisérem Bong Joon-ho a s těmi, kteří charakterizují její kariéru dnes. V podstatě říkala, že mnohem víc než talentu si váží zvědavosti, a to jak u sebe, tak u publika, tak u kolegů režisérů a režisérů, se kterými chce spolupracovat.
0: Dala slavná herečka nějaké rady začínajícím tvůrcům?
1: Docela dost nakonec, protože se ukázalo, že v sále v publiku sedí jak mladí scenáristé, tak herečky i jedna režisérka, kteří se všichni dostali k tomu, aby dotaz položili. Takže jedna z jejich rad byla přistupovat k sobě vzájemně s respektem a taky respektovat to, že herci jsou ve velmi zranitelné pozici. Jakmile je někdo nasvítí, izoluje a začne natáčet kamerou, tak to byla třeba rada, kterou sdílela s mladou režisérkou na její dotaz.
0: V Cannes se dnes posledními dvěma premiérami uzavře hlavní soutěž. Dá se říct, Pavle, co ji třeba letos charakterizovalo?
1: Letos se mezi soutěžními filmy docela výrazně objevilo jedno téma, které jsme tady dřív tolik neregistrovali, a to bylo otcovství. V těch filmech, a to ať už rodinných dramatech, nebo třeba v úplně jiných žánrech, se velmi často objevovaly postavy chybujících otců, nějak nedokonalých nebo i toxických postav, a stalo se to jedním z takových výrazných témat letošního ročníku. Jinak ta soutěž čítající 22 filmů je velice pestrá, obsahuje jak science fiction, tak invazivní horor, tak historická dramata a další filmy jiných žánrů.
0: Kdo může být letošním největším objevem a uvidíme ho i v Česku?
1: Já si myslím, že letošním objevem po Cannském festivalu může být režisér a animátor Louis Clichy, který natočil film Iron Boy. Uvidíme ho i v Česku. Tenhle film patří mezi ty, které už mají českého distributora. Je to nádherný animovaný snímek, přístupný i mladšímu publiku, který ale nesklame rozhodně ani rodiče a starší ročníky. Je to film o vyrůstání na venkově s takovým ortopedickým korzetem, který malého chlapce výrazně omezuje, a to nejenom v pohybu.
0: Pavel Sladký, náš zpravodaj, tedy sleduje poslední dny a hodiny filmového festivalu v Cannes. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A my přinášíme aktualizaci z dálnice D6 mezi Řevničovem a Novým Strašecím je po tragické nehodě aktuálně uzavřená v obou směrech, tedy jak na Vary, tak na Prahu. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že ve směru na Prahu je odklon vedený exitem 38 Řevničov a na Vary se sjíždí exitem 32 Nové Strašecí. A ještě rychlý pohled na dálnici D1, jedete-li ve směru z Prahy na Brno, dejte si veliký pozor, na 30. kilometru uprostřed vozovky v prostředním pruhu leží velký trám. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vzácná infekční nemoc, která má ale vysokou úmrtnost, se znovu objevuje v Česku. Předškolák z Ostravska zemřel na záškrt. Potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Podle nich dítě nebylo očkované. Vakcinace proti této vážné nemoci je v Česku přitom povinná. My se o tomhle případu řekneme víc s Josefem Čížem z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ostravští hygienici záškrt u chlapce potvrdili víc než před měsícem. Hned potom proto nařídili protiepidemické opatření pro celou rodinu. Z pěti sourozenců se onemocnění prokázalo u tří, z toho dva byli školáci. Jen jedno z dětí bylo očkované, říká mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
2: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
1: Stav malého chlapce se postupně zhoršoval. Koncem dubna ho proto lékaři převezli do pražské fakultní nemocnice Motol, tam ale v pondělí zemřel. Dodám, že hygienici už letos potvrdili 9 případů záškrtu, jde ale o první úmrtí. Loni bylo potvrzených případů 14, úmrtí nebylo žádné. Nemoc se vrátila do Česka v roce 2022 po necelých 30 letech.
0: Hrozí, Josefe, teď veřejnosti nějaké riziko?
1: Podle hygieniku je velmi nízké, říká mluvčí Kotrla.
2: Hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
1: To, že nebezpečí nehrozí, potvrdila i hlavní hygienička Barbora Macková právě díky těmto protiepidemickým opatřením. Nejlepší prevencí záškrtu podle ní je právě očkování.
3: Že to riziko je velmi vysoké a může končit opravdu i úmrtím. My jsme se bohužel přesvědčili i v tomto případě. To, že jsme očkováni, právě zmírňuje ty příznaky. Zůstane to u toho nachlazení a probíhá ve velmi mírném režimu nebo v mírném režimu oproti tomu závažným komplikacím anebo tomu úmrtí.
1: Hygienici proto i vyzývají rodiče, aby vakcinaci u svých dětí překontrolovali. To je možné v mobilní aplikaci S-karta nebo u pediatra. Očkování je součástí povinné hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo třeba černým kašlem. Doplním, že Státní zdravotní ústav ale varuje, že vakcína nechrání celoživotně, doporučuje proto pro dospělé přeočkování, a to ale nehradí pojišťovny.
0: Jak se záškrt projevuje?
1: Většinou začíná slabostí, bolestí v krku a horečkou, postupně se objeví i šedobílé povlaky na mandlích. Ty stěžují polikání a dýchání, onemocnění způsobuje bakterie, která produkuje nebezpečný toxin. Ten může vést k udušení, ale taky k poškození srdce nebo nervů. No a průběh ale zmírňuje právě očkování.
0: Tohle byl Josef Číš z naší domácí redakce. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Co přesně je předmětem sporu mezi vedením knihovny Václava Havla a jejími zaměstnanci, kteří ohlásili hromadný odchod? Kdy a kdo zvolí novou správní radu? A proč končí významný strategický sponzor a kdo bude nově financovat chod unikátní společenské instituce? Vladimír Kroc se zeptá jediného zbylého člena správní rady knihovny Václava Havla, Davida Duška z Hnutí STAN.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: To nejlepší z romské kultury přímo v srdci Evropy. Camoro se po roce znovu vrací do Prahy. Buďte u toho a zažijte největší romský festival na světě na vlastní kůži. Koncerty tradiční romské hudby, gypsy jazzu, klasické muziky, ale i divadlo, výstavy nebo pestrobarevný průvod centrem Prahy. Od 24. do 30. května. Camoro. Festival, který spojuje. Celý program na www.camoro.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
3: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Knihovna Václava Havla bude fungovat dál, oznámil zbývající člen správní rady Dušek. Španělský fotbalový trenér Pep Guardiola naopak skončí po 10 letech v Manchesteru City. Karlovarská dálnice D6 mezi Domým Strašecím a Řevničovem zůstává obousměrně zavřená a počasí zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost a teploty až 28 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 halířů na 45 korun a 11 halířů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 halířů za litr, zlevní o 23 halířů. Ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Podle České konference rektorů ale placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na víc škol. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
5: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku. Takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
3: Že by současný systém přijímacích zkoušek vytvářel nerovnosti, odmítá společnost CIO. Ukrajinské bezpilotní letouny poškodily rafinerii v Jaroslavli hluboko v ruském vnitrozemí. Ruské drony zase v noci zasáhly civilní cíle na Ukrajině a zranily nejméně 17 lidí.
6: Vzdušný útok na rafinerii v Jaroslavli zaznamenali tamní obyvatelé mobilními telefony a zveřejnili na sociálních sítích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že válka se vrací domů do Ruska a připomněl, že Jaroslavl je od ukrajinských hranic vzdálená téměř 700 kilometrů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajinci zasáhli internát ve Starobylsku na okupovaných územích v Luhanské oblasti. Podle tamních okupačních úřadů zahynuli 4 lidé a několik desítek bylo zraněno. Ukrajinská strana tvrdí, že budovu využívali ruští vojáci. Ověřit tyto informace z nezávislých zdrojů není možné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Knihovna Václava Havla bude podle člena její správní rady Davida Duška fungovat dál. Instituce čelí vážné personální i finanční krizi. Opouští většina zaměstnanců a taky důležitý sponzor.
7: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
8: Říká exkluzivně pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí Stan.
7: Peníze je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží, v tuto chvíli není ohrožen.
8: Proti stylu vedení instituce se vymezili všichni zaměstnanci. Zhrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
9: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný.
8: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Manchesteru City budou mít od příští sezóny nového trenéra. Úspěšný španělský kouč Pep Guardiola ve funkci skončí po 10 letech, přestože má ještě rok platnou smlouvu. Guardiola získal s týmem 20 trofejí.
11: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
12: Pep Guardiola v rozlučkovém videu taky uvedl, že v Manchesteru City zažil skvělé časy, ale nic netrvá věčně. Slavný španělský trenér dovedl Citizens k premiérovému triumfu v Lize mistrů a 6 titulům v anglické Premier League. Celkem získal s Manchesterem City 20 trofejí. Podle BBC by mohl Guardiolu nahradit jeho bývalý asistent a někdejší kouč Chelsea Ital Enzo Maresca. Další klub z Manchesteru, United, natrvalo převzal Angličan Michael Carrick. Původně měl tým z Old Trafford trénovat jen dočasně. Dovedl ho ale ke třetímu místu v nejvyšší anglické soutěži a účasti v Lize mistrů a dostal za to od vedení nový kontrakt na 2 roky. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: D6 mezi Strašecím a Řevničovem uzavřená v obou směrech. Na 33. a půltém kilometru odklízejí následky po tragické nehodě. Provoz je aktuálně zastavený jak na Vary, tak na Prahu. Odklon dopravy je vedený exitem 38 z jedné strany, z druhé pak exitem 32. Souběžná silnice 606 je v celku plynule průjezdná. 35. Turnov, Liberec a velmi dlouhé kolony před omezením v Hodkovicích.
14: V obou dvou případech se dojíždí do kolony v zatáčkách. Je to nepřehledný a zdržení cca 20 minut.
13: Bez potíží je průjezdná objízdná trasa přes Jeřmanice a Dlouhý most. D1 z Prahy do Vyškova a první zdržení před omezením na Šmejkalce. Nesouvisle se popojíždí z okruhu z 9. kilometru. Trasa do zúžení je přibližně na půl hodiny. A na příjezdu do Brna od Prahy tradiční fronta hlavně kamionů v pravém pruhu brzdí u Ostrovačic na 78. kilometru. Chvílemi zpomalují i osobní auta v levém. A D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí přetrvává dlouhá kolona. Vjedete do ní za sjezdem na Osovou Býtýšku přibližně na 152. kilometru. Ztratíte téměř 50 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední a Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
15: A jdeme na železnice. Krásné odpoledne, teď je 7 minut po 15. hodině. Správa železnice zásadně brzdí ve svých plánech na zavádění elektrické trakce na českých tratích. Do roku 2033 se toho dočká asi jen třetina z původně zamýšlených tratí. A tak víc vám o tom řekneme už za pár minut.
4: Odpolední Radiožurnál
16: a Hanka Schánilová.

0: Stát výrazně zpomaluje plány na elektrizaci českých železnic. Do roku 2033 dostane elektrickou trakci jen asi třetina původně zamýšlených tratí. A stát brzdí i v zavádění evropského zabezpečovače ETCS. Na původní plány totiž nebudou peníze. Dnes to oznámila Správa železnic a s informacemi už nás seznámí reportér domácí redakce Jakub Vik. Jakube, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké tratě tedy bude stát v následujících letech elektrifikovat a u jakých od toho naopak couvá?
1: Správa železnic aktualizovala plány tak, že do toho roku 2033 dostane elektrické dráty 590 km tratí. To je zhruba třetina délky, se kterou původně počítala vládní koncepce z roku 2023. Podle šéfa správy železnic Tomáše Tóta na to jednoduše nebudou peníze ani další kapacity.
2: Nejenom ekonomicky, ale i z pohledu realizovatelnosti, projektové práce, kapacity a věci s tím související.
1: V následujících letech tedy stát elektrifikuje třeba tratě z Plzně směrem na Německo, dráhu Ruzině, Kladno nebo Otrokovice Zlín. Podle těch aktualizovaných plánů to pak bude znamenat, že v roce 2033 bude celkově elektrifikovaných asi 40% tratí v Česku. Důležité taky je, že část tratí se sice dočká elektrické trakce oproti původnímu plánu, ale už ne modernizace kolejí. Jinými slovy, místo původně zamýšlené celkové obnovy nebo modernizace trati, včetně elektrifikace, správa železnic pouze postaví sloupy a natáhne dráty. I s tím tedy ušetří náklady. No a od čeho stát naopak ustoupil, respektive co odsunul do budoucnosti, jde třeba o trať Praha, Mladá Boleslav, Liberec, nebo co se týče regionálních, tak třeba Zdice, Příbram, Písek.
0: A jak to tedy bude s dalším zaváděním evropského zabezpečovače ETCS?
1: Prioritou zůstávají hlavní koridorové tratě, které musí být vybavené do roku 2030, to platí. Za prvé se k tomu stát zavázal, za druhé dopravci už mají dostatek vybavených lokomotiv a jezdí tak po dalších koridorech z ETCS. Například ale u takzvané pravobřežky, tedy trati na pravém břehu Labe, kterou využívají hlavně nákladní vlaky, se měl zabezpečovač instalovat zároveň s modernizací kolejí. Na modernizaci ale nebudou peníze, takže správa železnic na trať dočasně nainstaluje ETCS, aby splnila závazek a až v budoucnu dojde k oné modernizaci. No a co se týče regionálních tratí, stát potvrdil, že chce místo ETCS instalovat takzvané PZV, tedy prostředek k zastavení vlaku. O jeho schválení jedná na evropské úrovni, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
3: Ne, není to schváleno, ale já očekávám, že do konce roku to schváleno bude.
1: Prostředek k zastavení vlaku je levnější na zavedení, protože se mimo jiné může napojit na stávající zabezpečovací zařízení, které nevyžaduje velké úpravy.
0: Tolik tedy Jakub Vik, díky.
1: Díky, hezký den.

0: Cena ropy na světových trzích roste, nafta v Česku naopak zlevňuje. Jak je to možné? Zeptáme se na to v odpoledním radiožurnálu. Teď páteční aktuální zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A Karlovarská D6 stále neprůjezdná mezi Strašecím a Řevničovem v obou směrech. Na 33,5 kilometru vyšetřují tragickou nehodu. Jedete-li od Varů, sjíždějte exitem 38 Řevničov. Od Prahy pak u Nového Strašecí na 32. kilometru. Celkem plynule se jede po souběžné silnici 606. D1 z Prahy do Vyškova poprvé přibrzdíte před okruhem okolo 10. kilometru a zhruba půl hodiny budete popojíždět k omezení na mostu Šmejkalka. Po druhé se výrazně brzdí u sjezdu na Ostrovačice na 78. kilometru. Jak kamiony, tak osobní auta se nesouvisle sunou až k omezení v Brně u dálnice D2. Na D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy, kvůli omezení u Velkého Meziříčí velmi dlouhá kolona. Začíná kousek za sjezdem na Osovou Býtýšku okolo kilometru 153. Ztratíte v ní téměř 50 minut. Rozhodně nesjíždějte a neobjíždějte přes Meziříčí. Podle našeho zpravodaje je město totálně ucpané. Plzeňská D5 na příjezdu do Prahy plná od Loděnice z 9. kilometru. Delší zdržení nabírají jako obvykle nákladní soupravy. A ještě 26 před Plzní od Stodu a kolona až na 50 minut ke kruhovému objezdu u Nové Hospody. Delší zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pohonných hmot mohla vyvíjet a nehrozí v Česku třeba jejich nedostatek. O tom teď budeme mluvit s analytikem XTB Jiřím Tylečkem. Dobré odpoledne přeji.
1: Hezký dobrý den.
0: Benzín stál tenhle týden v Česku přes 45 korun za litr, nafta něco málo přes 42 korun. Ministerstvo financí ceny reguluje a u nafty je snížená spotřební daň. Je ten rozdíl daný jen tím?
1: Je hodně daný právě tu spotřební daní, protože ten pokles o ty 2 koruny je znát a je to v zásadě, jsou to ty 2 koruny, o které třeba v minulém roce byl ten benzín docela dlouhou dobu také dražší. Takže z tohohle ohledu ta situace není až tak překvapivá, ale samozřejmě máme tady také počátek motoristické sezóny, takže vyšší poptávka a řekněme určitá úprava těch rafinečních procesů také v těch, řekněme, posledních pár měsících tak lehce preferovala naftu, takže možná se na ten benzín trochu zapomnělo.
0: Tenhle týden ceny ropy zase rychle rostly, ale ceny pohonných hmot u nás se moc neměnily. Už jsou ty výkyvy plus minus 10 dolarů za barel započtené v současných cenách?
1: Je to teď hlavně o tom, že ten trh už není, řekněme, naprosto vyplašený z té situace. Postupně se, řekněme, se to uklidňuje s tím, jak se mění ty globální toky, jak tedy ropy, tak také pohonných hmot. Takže ta riziková prémie je o něco nižší a je to hlavně z toho důvodu, že máme tady velké uvolnění strategických rezerv, takže situace v západních zemích je v zásadě stabilizovaná. Nicméně samozřejmě je tady to riziko, že nám ty zásoby postupně začnou docházet a ta situace na Blízkém východě se nezmění a tedy ceny paliv mohou zůstat vysoké nebo jít ještě na nějaké vyšší úrovně.
0: Ještě nedávno se mluvilo o hrozícím nedostatku hlavně leteckého benzínu. To už teď není problém? Bude se letat?
1: V zásadě to vypadá, že ano, minimálně z vyjádření leteckých společností. Ono samozřejmě platilo, že Evropa je z 30% závislá na importech leteckého benzínu a polovina z těchto importů skutečně sem mířila z Blízkého východu. Nicméně opět ty globální trhy se, řekněme, trošku přeorganizovaly. Daří se importovat více z jiných oblastí. Došlo k určité racionalizaci, také rafinérie se právě více zaměřily na výrobu kerosinu, takže zatím ta situace se zdá být stabilizovaná.
0: Analytik XTB Jiří Tyleček teď v odpoledním radiožurnálu. Moc vám díky a naslyšenou.
1: Naschranou, děkuju.

0: výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 15:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Stát zvažuje prodej pardubické explozie. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a ještě další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO. Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun fondu pro nepředvídané zdravotní události Světové zdravotnické organizace. Částka poputuje na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a v Ugandě. Oznámilo to norské ministerstvo zdravotnictví. Virus se v zasaženém regionu rychle rozšiřuje. Zdravotnické úřady evidují přes 670 možných případů nákazy a 160 úmrtí. Na kmen eboli, který se v Kongu rozšířil, není vakcína ani cílená antivirová léčba. Tisíce Kubánců dnes demonstrují před americkou ambasádou v Havaně proti obvinění dlouholetého vůdce Raula Castra. Ten čelí ve Spojených státech stíhání kvůli podezření ze čtyřnásobné vraždy. Případ souvisí se sestřelením dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996. Havana obvinění odmítá, podle ní je to jen záminka amerických úřadů pro invazi na ostrov. A začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle je tak příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Na některých památkách budou provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Sport. Fotbalový trenér Alvaro Arbeloa nebude v příští sezóně pokračovat ve vedení A týmu Realu Madrid. Španělský kouč to potvrdil před posledním kolem La Ligy, které Real odehraje zítra proti Bilbao. Arbeloa se madridskému ho celku ujal v polovině ledna po odvolání Xaviho Alonza. Ve zbytku ročníku s týmem žádnou trofej nevyhrál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A my stále sledujeme situaci na obou směrně uzavřené dálnici D6 mezi Strašecím a Řevničovem. Na 33. a půl kilometru pokračují s odklízením následků po tragické nehodě. Provoz je tak zastavený jak na Vary, tak na Prahu. Od západu sjíždějte exitem 38 Řevničov z východní strany na kilometru 32 u Nového Strašecí. Pokračujte po souběžné silnici 606. Pokud vyrážíte po D1 z Prahy do Brna, připravte se na zdržení a nesouvislou frontu od okruhu z 10. kilometru. K omezení na Šmejkalce pojedete téměř 40 minut. Hodně se teď ucpává i jedna z náhradních tras, a to příjezd do Mnichovic od Strančic. Zatím velmi dobře průjezdná je 107 na Velké Popovice. Na D1 z Prahy do Brna teď velmi opatrně i za sjezdem na Koberovice na 77. kilometru hlásíte překážku ve stoupacím pruhu.
5: Na začátku stoupacího pruhu je tam roztrhaná pneumatika od kamionu. Kamion tam stojí a na takovémto malém odpočívadle.
4: A D1 z Brna do Prahy, kolona od Osové Býtyšky z kilometru 153 v koloně na stém 48. teď navíc v levém pruhu nehoda. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách až 28 stupňů a na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne, a protože je pátek odpoledne, tak si to žádá zvláštní pozornost naší zelené vlny. Za dalších 10 minut ji znovu uslyšíte.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Skupina Jelen a Jana Kiršner v písni Co bylo dál, teď v odpoledním radiožurnálu. Knihovna Václava Havla čelí největší krizi za dobu své existence. Odcházejí zaměstnanci, sponzoři i členové správní rady. Co přesně se v jedné z nejvýznamnějších českých kulturních institucí děje, zeptáme se na to.

0: Běžně by v tuto dobu chystali oslavy nerožitých 90. Václava Havla. Teď ale musí řešit úplně jiné problémy. Knihovnu Václava Havla opouští téměř celý její tým. Výpověď podali dlouholetí zaměstnanci, včetně dramaturga Jáchyma Topola. A odešli také klíčoví dárci nebo členové správní rady. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ekonomem Tomášem Sedláčkem.
1: Tady Havel, slyšíte mě, čím si začneme, tím líp. Mohl bych jen maličkost.
2: Debaty o společenském dění, křty knih nebo školní projekty, budoucnost i těchto akcí v knihovně Václava Havla je nyní v ohrožení.
3: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
2: Říká pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí Stan.
3: Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen.
2: Ze správní rady knihovny rezignovali na posledním zasedání 4 z 5 členů. Ti řediteli instituce Tomáši Sedláčkovi vytkli porušování povinností nebo špatnou pracovní docházku. Proti stylu jeho vedení se vymezili i všichni zaměstnanci, kteří vydali společné prohlášení, shrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
4: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální a chaotický způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný. Silně a důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že knihovna Václava Havla konzervuje, mrtvuje nebo oprašuje odkaz Václava Havla.
2: Sedláček kritiku odmítá a tvrdí, že chtěl jenom knihovnu otevřít mladé generaci a moderním tématům. Kromě zaměstnanců ale odchod oznámil i největší sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala a podobný krok zvažuje také další velký donor Karel Komárek. Důvody Bakalova odchodu ale zástupce správní rady David Dušek nezná.
3: Já tomu nerozumím, myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. A oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci. A myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí, protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
2: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tu David Dušek ale komentovat nechce.
3: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit.
2: Stávající zaměstnanci instituce, která pečuje o odkaz ex-prezidenta Václava Havla, by měli podle dopisu, který směřovali Dagmar Havlové, ukončit svou práci k poslednímu srpnovému dni. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: A poslední zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla, David Dušek, bude dnes také hostem Vladimíra Kroce ve 20 minutách Radiožurnálu. Poslouchejte po 17. hodině.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D6 mezi Strašecím a Řevničovem nadále zastavený provoz v obou směrech. Příčinou je na 33. a půltém kilometru odklízení následků po tragické nehodě, ke které došlo z kraje dnešního odpoledne. Směrem z Varů sjíždějte exitem 38 Řevničov, od Prahy pak exitem 32 Nové Strašecí. Množství řidičů už ale sjíždí dříve na 25. kilometru na Lány. 606 už se tak značně ucpává na příjezdu do Strašecího od Kamenných Žehrovic, počítejte s tím. D1 za Prahou směr Brno a nesouvislá fronta z okruhu z 10. kilometru k omezení na Šmejkalce. Aktuálně je to na 40 minut. Nedoporučujeme volit náhradní trasu přes Mnichovice. Příjezd do města od Strančic je ucpaný. Lepší situace panuje na 107 přes Velké Popovice. Na D1 směr jih Moravy se po druhé brzdí u sjezdu na Ostrovačice na stém 78. kilometru. Převážně kamiony, chvílemi ale i osobní auta se nesouvisle sunou až k omezení v Brně. A D1 a opačný směr, tedy z Brna do Prahy, kvůli omezení u Velkého Meziříčí trvá dlouhé až 40-minutové zdržení. Kolona začíná za sjezdem na Osovou Býtýšku přibližně na kilometru 152. Ani tam nedoporučujeme sjíždět na Meziříčí. Náš zpravodaj hlásí, že průjezd městem je ucpaný. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Pojďme do zákulisí světového šampionátu. Kustod hokejové reprezentace má na mistrovství světa ve Friburgu minimálně o jednu činnost navíc. Když se národní tým připravuje na pokračování šampionátu v tréninkové hale, je to od šatny tak daleko, že hokejisté raději používají na cestu chrániče na brusle. A ne každý si je pak po tréninku zvládne sám nasadit.
1: Na tréninku halu to máme daleko, ale zase na led při zápase to máme blízko, takže jako nám ten komfort je spíš udělaný pro ten zápasový den, než pro tréninkový.
2: Bavíme se v tréninkové hale, často tady musíte pomáhat nasazovat hráčům chrániče na brusle. Oni to neumí?
1: Asi umí, ale ono to, je to docela takový složitý, takže když můžu, tak pomůžu samozřejmě.
3: Kustod národního týmu Petr Šulan pomáhá různě. Někdo jen ve stoje pokrčí nohu a už k němu přeskočí kustod s chrániči. Jsou modré a vedle střídečky je jich několik. Podepsané jsou podle čísel hráčů. Svoje tam má i Jiří Kalous z trenérského týmu. Ten si ale minimálně jednou raději klekl na obě kolena na střídačku zády ke kluzišti a nechal si nasadit oba chrániče naráz. Někdo si zvládne dát kotník jedné nohy na tu druhou mírně pokrčenou v koleni. Jsou ale i jiné styly.
4: Já už mám od olympiády takový fígle, já to tam mám dobře nastavený, takže já do toho skočím tak nějak jenom, ale mě to asi ani nedělá problémy. No.
3: Smál se útočník Lukáš Sedlák, ale jakmile ušel pár metrů, už u něj byl zase kustod a pomáhal. Trik z olympijských her tentokrát na mistrovství světa nezafungoval. Může to být těžké i vzhledem k výstroji, kterou na sobě hráči mají, obzvlášť brankáři. Může, ale nemusí.
5: Hráči asi se jim nechce klekat, já si vždycky kleknu a v klidu si to nandám a potom se zvednu a jdu do kabiny, takže nevyhledávám pomoc kustodu.
3: Říká reprezentační brankář Dominik Pavlát.
5: My jsme v Tampere taky museli chodit na druhou halu, ještě jet výtahem, takže pro mě to není žádný jako nezvyk.
3: Hala ve finském Tampere, kde Pavlát chytal, má tréninkové kluziště pod úrovní ledu pro zápasy. A tak skutečně hokejisté nastupují do velkého výtahu a jedou dolů. Zažil to právě v Tampere a chrániče používá i teď také útočník Matěj Bliml.
6: U mě zatím dobrý, tak doufám, že to vydrží až do konce turné.
3: Konec celého šampionátu je 31. května, kdy se bude v Curychu bojovat o medaile. A je to také den, kdy Matěj Bliml oslaví 26. narozeniny. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Jana Gulda a zprávy.
7: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Evropská komise poslala do Česka další dopis kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Čeští hokejisti se na světovém šampionátu chystají na Slováky. Karlovarská dálnice D6 zůstává neprůjezdná v obou směrech mezi Strašecím a Řevničovem. A počasí zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost a teploty až 28 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Vakcinace proti němu je povinná, připomněla hlavní hygienička Barbora Macková.
9: Je velmi důležité a znova to ukazuje na to, jak zásadní je očkování proti infekčním nemocem a že je velmi důležité vlastně dodržovat ta pravidla, která máme nastavena v České republice s pravidelným očkováním dětí.
7: Rodiče by proto měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované, a to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Upozornil na to server i rozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi, obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise už v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Při výbuchu v petrochemickém závodě MOL v Maďarsku zemřel jeden člověk a 7 dalších je zraněných. Podle lékařů už ale nejsou v ohrožení života. Potvrdil to ministr hospodářství a energetiky Ištván Kopitáň. Příčinu exploze úřady vyšetřují.
10: Ministr Kopitáň ujistil, že vyšetřování bude velmi důsledné a společnost MOL aktivně spolupracuje.
11: Naším úkolem je zajistit, aby se takové nehody nestávaly a firmy jim předcházely.
10: K výbuchu podle úřadů došlo při opětovném spuštění provozu po plánované údržbě. Lidé na sociálních sítích sdíleli videa a fotografie černého kouře i plamenů stoupajících ze závodu. Hasičům se oheň podařilo dostat rychle pod kontrolu. Minimálně jeden ze zraněných zaměstnanců má těžké popáleniny dýchacích cest. Na místo dorazila také mobilní laboratoř pro kontrolu ovzduší. Úřady tvrdí, že veřejnosti zatím žádné nebezpečí nehrozí. Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Vodáckou sezónu v Českém Krumlově omezila výměna mostu přes Vltavu u sídliště Plešivec. Lodě musí vodáci stavbou až do 18. června přenášet po pravém břehu. Pak by měli projet ve speciálním tubusu.
12: Včera v podvečer, když jsme byli navštívit Český Krumlov, tak jsme si představovali, že to bude horší, ale nakonec to jde. Komplikace to je, ale ne taková. Nebyl ten přenos zas tak namáhavý.
13: Vysvětluje učitel Michal Chocholatý, který vyrazil na vodu se studenty Plzeňské střední průmyslové školy stavební. Podle starosty města Alexandra Nográdyho z hnutí ANO stavba turistickou sezonu neohrozí.
14: Možná paradoxně plus pro vodáky v tom, že kdysi na lodi budou moct projet 40 metrů dlouhým tubusem, možná to bude pro ně i lákadlo.
13: Přestavbu mostu za 119 milionů korun financuje Jihočeský kraj. Hotovo bude do konce letošního roku. Z Českého Krumlova Michal Bělský, Radiožurnál.
8: Sport.
15: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
16: Já už se s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když se s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdu rychle za sebou a není moc čas tady hledat, čím přemýšlet.
15: Dnes se v české skupině hrané ve Friburgu představí odpoledne Kanada proti Slovinsku a večer Švédsko proti Itálii. V Curychu nastoupí Německo proti Maďarsku a Finsko proti Velké Británii.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: D6 uzavřená v obou směrech mezi Strašecím a Řevničovem a ještě nějakou dobu i zůstane, potvrzuje Národní dopravní informační centrum. Od Varů před exitem 38 Řevničov kolona nevzniká, provoz je tam slabší. Z druhé strany od Prahy je to o mnoho horší. Před exitem 32 Nové Strašecí se sune až půlhodinová kolona. Řada řidičů tak sjíždí už o exit dříve na 25. kilometru na Lány. Počítejte s tím, že silnice 606 je na průtahu Strašecím hodně plná. Na D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí ztratíte minimálně půl hodiny po pojížděním z kilometru 151,5. Na mostu Vysočina je až do neděle zabraný levý pruh. Nevyplácí se jet přes Meziříčí. I na průtahu městem se sunou dlouhé fronty až na desítky minut. D1 za Prahou směr Brno a trvající nesouvislá kolona od okruhu z 10. kilometru až na opravovanou Šmejkalku. Zdržení půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy fronta kamionů se pomalu krátí, teď zpomalu za Ostrovačicemi a přibližně na kilometru 176. Osobní auta výrazně brzdí až v okolí sjezdu na výstaviště a ještě desítka v obou směrech uzavřená před Železným Brodem směrem Stanvaldu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
6: Dobré odpoledne vám přejeme v 16 hodin 6,5 minuty. Venku je krásné počasí a teď už je i čas vyrazit na víkend a my budeme s vámi na cestách, protože zelenou vlnu máme po 15 minutách a vše podstatné pro vás i dál sledujeme v našem vysílání. No a mezi dopravní zpravodajství samozřejmě vložíme i další témata a tady je jedno z nich. Mají přijímací zkoušky na vysoké školy stát uchazeče tisíce korun nebo by měly být dostupnější? Ministerstvo školství otevírá debatu o jejich změně ve prospěch rovnějších šancí. Za pár minut přidáme detaily. Pěkný den a hezký poslech.
8: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Přijímací zkoušky na vysoké školy by se v Česku mohly v budoucnu změnit. Ministerstvo školství otevírá debatu o tom, jestli univerzity nemají omezit využívání externích testů, za které uchazeči často platí tisíce korun. Cílem je, aby byly zkoušky dostupnější a spravedlivější pro všechny uchazeče. Podrobnosti má teď ve studiu Radiožurnálu Tereza Hybšerová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Podle ministerstva by měly být přijímací zkoušky nastavené tak, aby nepředstavovaly zbytečnou překážku v přístupu ke studiu. Skoro polovina fakult na veřejných vysokých školách v Česku totiž v přijímacím řízení využívá společné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO. A ty pak někdy doplňuje třeba o ústní pohovory a podobně. Tyto testy jsou placené a jejich opakování nebo příprava tak může být pro část studentů finančně náročná.
0: Platí se vlastně nejen za samotné podání přihlášky, ale taky za každý pokus, který chce uchazeč absolvovat.
1: Ano, i když některé univerzity dávají uchazečům k přihlášce poukaz na pokus zdarma. I tak se ale celkové náklady mohou vyšplhat i na tisíce korun. A další tisíce stojí přípravné kurzy. Například syn Renaty Paclíkové se hlásí na 5 fakult.
2: Kurzy jsme zdali, protože přípravný kurz třeba na tu hygienu potravin stojí, myslím si, že 8 000.
1: Přijímací zkoušky si nastavují vysoké školy a ministerstvo jim do toho nemůže přímo zasahovat. Ministr Robert Plaga za ANO ale mluví o možné reformě vysokoškolského zákona a ta by to mohla změnit. Mluvčí Ondřej Macura nám řekl, že rezort o podobě přijímaček s univerzitami jedná.
0: A víme nějaké detaily?
1: Nevíme. A předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil řekl, že ministerstvo se školami zatím nemluvilo. Taky ale zdůraznil, že jednotné testy mají pro uchazeče i výhody, protože jeden výsledek můžou využít u více fakult a to jim šetří čas i peníze. S tím souhlasí i společnost SCIO, podle které tyto testy naopak nerovnosti snižují. Nicméně Pospíšil navrhl, že to, aby za testy nemuseli platit uchazeči, může zařídit stát, podobně jako maturity prostřednictvím organizace CERMAT.
3: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to, že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
1: Debata se možná otevře na začátku června na zasedání České konference rektorů, kam je ministr Plaga pozvaný.
0: Tereza Hybšerová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Varšava vítá rozhodnutí amerického prezidenta vyslat nakonec do Polska 5 000 amerických vojáků. Reakce přineseme na Radiožurnálu, teď ale zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D6 mezi Strašecím a Řevničovem trvá obousměrná uzavírka. Na 33. a půl kilometru pokračují s vyšetřováním tragické nehody. Stále se nedá projet na Prahu ani na Vary. Odklon dopravy je vedený od západu exitem 38 Řevničov. Před ním je to bez zdržení. Z východní strany od Prahy je situace o mnoho nepříznivější. Před exitem 32 Nové Strašecí se sune zhruba 20-minutová kolona. Ke zvážení je tak sjet už o exit dříve, tedy na 25. kilometru na Lány. Provoz na průtahu Strašecím na silnici 606 už se uklidnil, fronta se rozjela. Zvažte to. Na D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí ztratíte přes půl hodiny po pojížděním z kilometru 151,5. U Velkého Meziříčí na mostu Vysočina je až do neděle kvůli pracím silničářů zabraný levý pruh. D1 za Prahou směr Brno a nesouvislá kolona od okruhu z 10. kilometru až na Šmejkalku, tam zdržení zhruba půlhodinové. A ještě D1 před Brnem směrem z Prahy, fronta kamionů za Ostrovačicemi přibližně z kilometru 176. Osobní auta výrazně brzdí až v okolí sjezdu na výstaviště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Americký prezident Donald Trump chce vyslat do Polska dalších 5000 vojáků. Zpráva zaskočila nejen Poláky, ale podle deníku New York Times taky samotný Pentagon. Navíc stále není jisté, jestli vojáci přijdou v rámci výměny stávajících posádek, které přitom předtím americká vláda pozastavila, nebo to bude znamenat navýšení americké vojenské přítomnosti v Polsku. Více si teď povíme se zpravodajkou Radiožurnálu Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jaké jsou tedy polské reakce na to Trumpovo oznámení?
1: Polští politici zatím reagují hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Prezident Karol Navrocky třeba napsal, že stojí a bude stát v obraně polsko-americké aliance, která představuje důležitý pilíř bezpečnosti každé polské domácnosti, ale také celé Evropy. Premiér Donald Tusk potom napsal, že je to dobrá zpráva jak pro Polsko, tak i pro Spojené státy. Poděkoval taky všem, kteří se na rozhodnutí podíleli, ať už šlo o polského prezidenta Navrockého nebo o ministry nebo americké kongresmeny. Informaci ocenil také ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Ještě minulý týden ale Spojené státy pozastavily rotaci 4000 amerických vojáků do Polska, což vyvolalo nejen negativní ohlasy tedy v samotném Polsku, ale také v řadách amerických republikánů. No a teď tedy není jisté, jak už si říkal, zda těch 5000 vojáků má do Polska přijít na místo té pozdržené rotace, nebo zda mají být v Polsku nad rámec dosavadní přítomnosti. V Polsku bylo dosud nasazených 10 000 amerických vojáků. Pozastavení té rotace snížilo jejich počet o 4000. Teď se někteří experti přiklání k tomu, že by v závěru toho celého toho doplnění těch stavů by nakonec mohlo v Polsku být až 11 000 amerických vojáků.
0: Ty jsi teď v Pobaltí, kde je navyšování spojeneckých sil taky velkým tématem. Proč?
1: Protože pobaltské státy mají dlouhodobý problém s narušováním jejich vzdušného prostoru cizími letouny. Nejprve to byly ruské stíhačky a vrtulníky, které narušovaly vzdušný prostor Lotyšska, Litvy, Estonska. Nyní jsou to ukrajinské drony, které se nad pobaltské státy dostávají kvůli ruské protidronové obraně. Včera se prezidenti všech tří států, tedy Litvy, Lotyšska a Estonska, telefonicky spojili, aby sformovali společné prohlášení. No a v něm zdůraznili, že usilují o to, aby se dosavadní air policingová mise, tedy mise pro dohled nad pobaltským vzdušným prostorem,

Pokračuje Radiožurnál, protože máme před půl pátou, tak v těchto dnech je jasné, kam se přesuneme. Dnes poprvé ve zprávách bude to na mistrovství světa v hokeji.

0: 16 hodin a 30 minut. Denisa Hergeslová a zprávy.
1: Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím víc než 7 000 uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Na Mount Everestu dnes zemřeli dva Indové. Podle agentury AFP podlehli při sestupu výškové nemoci. Další informace nejsou zatím známé. Nepálská strana hory čelí silnému náporu horolezců. Od začátku jarní sezóny vystoupalo na nejvyšší horu světa přibližně 600 lidí. 5 z nich za tu dobu zemřelo. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí dnes otevírá novou výjezdovou základnu. Moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku.
2: Sport.
1: Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa proti Slovinsku. Ve švýcarském Friburgu je u toho reportér František Kuna.
3: V 8. minutě platí Kanada Slovinsko 0-0. Ve slovinské brance tentokrát není rodák z Mostu se slovinským pasem Lukáš Horák. Hraje se ve druhé skupině, tam také 8. minuta Německo-Maďarsko 0-0. Češi dnes trénovali, zítra odpoledne budou hrát proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D6 mezi Strašecím a Řevničovem neměná situace, na dálnici stále zastavený provoz v obou směrech. Příčinou je pokračující odklízení následků po tragické nehodě na kilometru 33,5. Objízdná trasa po souběžné silnici 606 je v celku plynule průjezdná. Od Varů sjíždějte na exitu 38 Řevničov. Od Prahy doporučujeme využít exit 25 Lány. Před oficiálním odklonem na 32. kilometru totiž popojíždí dlouhá, více než půlhodinová kolona. D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí stále ucpaná, do kolony vjedete za sjezdem na osovou býtýšku přibližně na 151. kilometru. Na most Vysočina, kde je až do neděle uzavřený levý pruh, pojedete 40 minut. Apelujeme na všechny řidiče, nesjíždějte na Meziříčí, průtah městem je plný, zdržení až půlhodinové. A na skok do Prahy komplikace teď na výjezdu směr Ústecká D8. U sjezdu na Březině Ves překáží porouchané vozidlo, 20 minut se popojíždí k Belskou od Prosek. Plzeňská D5 před Prahou plná kamionů, sunou se z 9. kilometru až na okruh k Ořechu. A ještě D1 Praha-Brno, fronta z okruhu až na most Šmejkalka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. A v odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: 16.34, dobré odpoledne vám přejeme, po 17. hodině nabídneme 20 minut Radiožurnálu. Hostem bude David Dušek, jediný zbylý člen správní rady knihovny Václava Havla.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: No.
1: Desítky generálů a vysoce postavených důstojníků ze zemí Severoatlantické aliance diskutují v Praze o dronech nebo vojenském použití umělé inteligence. S politiky a bezpečnostními experty se shodují na jednom. Evropa musí přidat. V čem přesně, řekneme si za chvíli.

0: Evropa musí zrychlit ve výrobě dronů a v jejich vývoji. Válka se totiž mění tak rychle, že bezpilotní letouny pro vojenské využití zastarávají rychleji, než se dostanou do ostrého nasazení. Shodují se na tom experti na drony a vzdušný prostor na bezpečnostní konferenci Globsec v Praze, kde je i reportér radiožurnálu Jiří Chábera. Dobrý den.
1: Dobrý den z pražského hotelu Hilton.
0: Proč ten vývoj a následná výroba dronů Evropanům tak trvá?
1: No tak těch důvodů je několik. Tím prvním a asi nejpalčivějším je rozdílná byrokracie a roztříštěnost zemí Severoatlantické aliance a taky Evropské unie. Výrobě jakéhokoliv dronu totiž předchází měsíce vývojů, testů, ale třeba i schánění financování a zadávání veřejných zakázek menším dodavatelům. Takže to často trvá třeba i několik let, než se drony dostanou do výbavy armád a než by se, pokud by tedy k tomu skutečně došlo, dostali na bojiště, tak budou nekonkurenceschopné. To ukazují mimochodem třeba vojenská cvičení NATO, která mají vojáci s ukrajinskými dronaři. Já jsem tady na Globseku dneska dopoledne mluvil se zástupcem jedné ukrajinské dronové firmy a on mi říkal, že než se nějaký stroj, ukrajinský stroj dostane na frontu, tak sami vojáci nebo i vývojáři ho třeba 30krát změní a nějak aktualizují a na takové množství změn podle něj prostě nejsou zatím armády zemí NATO dostatečně pružné.
0: A co na to zástupci NATO?
1: No tak celý ten proces od vývoje po využití na frontě se snaží co nejvíce smrsknout k sobě. I proto se teď Severoatlantická aliance snaží ještě blíž a víc s Ukrajinou spolupracovat. Podle náměstkyně generálního tajemníka NATO pro obranu Tarie Jákolové teď Severoatlantická aliance i Evropská unie hledají způsoby, jak využít předností obou organizací a zbytečně si nebránit.
2: Pokud se podíváme na NATO, jsme silní ve stanovování cílů. Zabýváme se například vojenskou standardizací mezi armádami našich členských států. Evropská unie má zase možnost regulovat a zadávat vojenské zakázky a taky má potřebné financování. Když tyto dvě silné stránky spojíme, jsme schopni lépe plnit naše úkoly a chránit naše občany.
1: Tady na Globseku se ale řešila nejenom potřeba užší spolupráce mezi NATO a EU v oblasti dronů a ochrany našeho vzdušného prostoru, ale taky ta spolupráce třeba v oblasti kyberbezpečnosti nebo umělé inteligence. A to tedy včetně toho, jestli má nebo nemá Evropa, případně jednotlivé členské státy, investovat například do vlastních velkých datacenter nebo takzvaných gigafactories.
0: Na bezpečnostní konferenci Globsec je taky reportér Jiří Chábera. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D6 mezi Strašecím a Řevničovem je stále obousměrně zastavený provoz a je to kvůli vyšetřování tragické nehody na 33. a půltém kilometru. Objízdná trasa po souběžné silnici 606 je vcelku plynule průjezdná. Od Varů sjíždějte na exitu 38 Řevničov. Od Prahy doporučíme využít exit 25 Lány. Před tím oficiálním na 32. kilometru stále popojíždí dlouhá více než půlhodinová kolona. Na silnici 35 na trase z Liberce do Turnova čekejte kolonu před omezením v Hodkovicích. Začíná před sjezdem na Jablonec a sune se bezmála půl hodiny. Doporučíme už v Liberci sjet na dlouhý most a pokračovat na Jiřmanice. Silnice je dostatečně široká, ale vhodná pouze pro osobní dopravu. Vyjedete přímo v Hodkovicích těsně před koncem zúžení. Směrem z Turnova před omezením nabíráte zdržení kratší do 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí ztratíte minimálně půl hodiny po pojížděním z kilometru 151,5. Na mostu Vysočina je až do neděle zabraný levý pruh. Meziříčí zcela ucpané, nesjíždějte. A D1 trasa Praha-Vyškov, první zdržení od okruhu z 10. kilometru do zúžení na Šmejkalce, je to na půl hodiny, další od Kývalky z kilometru 182. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Čeští hokejisté si po dni volna na mistrovství světa zatrénovali a chystají se na zítřejší utkání se Slovenskem. Program šampionátu ve Švýcarsku ale pokračuje a v české skupině ve Friburgu hraje Kanada se Slovinskem. Je u toho František Kuna.
1: Právě zní klaxon, který ukončuje první třetinu. Kanada vede 1-0 nad Slovinskem, je jasně aktivnější, opticky to působí jako jakási přesilovka 5-5, protože Kanaďané hrají v podstatě celou dobu v útočném pásmu a točí Slovince i na tom velkém kluzišti. Mají Slovenci samozřejmě problém s kanadskými hvězdami, jako jsou Crosby nebo Celebrini, a tak je to vlastně milosrdné pro Slovinsko, které prohrává s Kanadou po první třetině 0-1. Víc gólů padá v Curychu ve skupině druhé, kde Němci potřebují body ve stíhací jízdě za případným postupem do čtvrtfinále nad Maďarskem. Vedou 2-0, trefili se Mik a Gavanke. Není to ale jediný program dneška na šampionát tady ve Friburgu a také v Curychu. Večer ještě nastoupí favorité proti outsiderům, v Curychu Finsko proti Velké Británii a tady ve Friburgu Švédsko, Itálie. Češi tedy zítra v 16 hodin a 20 minut v zápase proti Slovensku. To vše v našem přímém přenosu. Ze Friburgu František Kuna, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Co přesně je předmětem sporu mezi vedením knihovny Václava Havla a jejími zaměstnanci, kteří ohlásili hromadný odchod? Kdy a kdo zvolí novou správní radu? A proč končí významný strategický sponzor a kdo bude nově financovat chod unikátní společenské instituce? Vladimír Kroc se zeptá jediného zbylého člena správní rady knihovny Václava Havla, Davida Duška z Hnutí STAN.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Denisa Hergeslová a zprávy.
2: Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Barty definitivní. Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa proti Slovensku. Karlovarská dálnice D6 je mezi Strašecím a Řevničovem po tragické nehodě stále uzavřená v obou směrech. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Radiožurnálu to potvrdila šéfka úřadu vlády Tinde Barta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Barta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
4: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
2: Šéfka úřadu vlády taky řekla, že se plánuje s kritiky setkat a vše si vysvětlit. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
5: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
6: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a teď očekávají, že Berlín neselže v prosazování velkého záměru s celoevropským významem. Náklady projektu, který podpořili všechny poslanecké frakce, se mohou vyšplhat až ke 200 miliardám korun. Český ministr dopravy, nestraník za hnutí SPD Ivan Bednárik v březnu při návštěvě Berlína řekl, že pokrok bude záležet i na financování ze strany Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: O budoucnosti sjezdového lyžařského střediska v Jizerskohorském Bedřichově se dnes rozhoduje v místním referendu. Hlasovat lidé můžou do 20 hodin na obecním úřadě. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Obyvatelé budou odpovídat na otázku, jestli to tak má zůstat i v budoucnosti. Pokračuje nezávislý místostarosta Martin Kunc.
7: Referendem zvolí pozemky, které jsou určeny ke sjezdovému lyžování. Podle stávajícího územního plánu budou i nadále určený pouze k lyžování, tak aby nedošlo k dalším zastupitelům ke změně.
8: Sport. Fotbalový obránce César Azpilicueta ukončí po sezóně kariéru. 36-letý Španěl to oznámil na svém Instagramu. V tomto ročníku nastupuje za Sevillu. V La Lize za ní odehrál 16 zápasů. Nejdelší část kariéry strávil v Chelsea. S londýnským klubem získal za 11 let dvakrát anglický titul, jednou anglický pohár a ligu mistrů. Se španělskou reprezentací vyhrál Azpilicueta evropský šampionát do 19 a do 21 let. A kanadští hokejisté hrají na mistrovství světa pátý skupinový zápas proti Slovinsku. Podrobnosti přidá ze švýcarského Friburgu reportér František Kuna.
9: Kanada vede nad Slovinskem 1-0 po první třetině, je výrazně aktivnější, trefil se obránce Matejčak ranou z levého kruhu. Ve druhé skupině vedou Němci nad Maďarskem 2-0 i díky jednomu gólu v přesilovce Tendal Gavanke v poslední minutě druhé třetiny. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: A situace na dálnici D6 za Strašecím, požár na D8 za Velemínem. Na dálnici D6 za Novým Strašecím na 33. a půl kilometru po několika hodinách obnovili provoz jak ve směru na Vary, tak i na Prahu. Situaci potvrzuje Národní dopravní informační centrum. Ve směru z Prahy před exitem Strašecí dlouhá až 40-minutová kolona se pomalu dává do pohybu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí teď velmi opatrně za sjezdem na Velemín. Na 54. a půl kilometru zahořel motor osobního auta. Na kamerách vidíme hustý světlý dým, na místo spěchají hasiči. Zatím se projíždí, je ale možné, pravděpodobné, že provoz na nezbytně dlouhou dobu zastaví. Budeme vás pochopitelně nadále informovat. Na silnici 35 na trase z Liberce do Turnova čekejte kolonu před omezením v Hodkovicích. Začíná před sjezdem na Jablonec a popojíždí bezmála půl hodiny. Doporučujeme už v Liberci sjíždět na Dlouhý most a pokračovat na Jeřmanice. Silnice je tam široká, ale vhodná pouze pro osobní dopravu. Vyjedete přímo v Hodkovicích těsně před koncem zúžení a směrem z Turnova před omezením nabíráte zdržení jen velmi krátké, 10 až 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3. Zítra pak čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 21 až 26 stupňů Celsia, v těch Čechách až na 28 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A teď už začíná 20 minut Radiožurnálu.
1: Co je předmětem sporu mezi vedením knihovny Václava Havla a zaměstnanci, kteří ohlásili hromadný odchod? Proč končí významný strategický sponzor a kdy bude zvolena nová správní rada, která by měla určit další směřování této instituce? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen správní rady knihovny Václava Havla, místostarosta Prahy 5 za STAN, David Dušek. Dobrý den.
11: Dobrý den.
1: Rozhovor natáčíme v našem přenosovém voze v 10:30 dopoledne. Nehrozí knihovně Václava Havla v krajním případě zánik?
11: To je obvyklá otázka, kterou v poslední dne dostávám.
1: Ale logická, ne?
11: Zcela logická, zcela logická. Já jsem přesvědčen, že zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí. Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera, či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. To, co není nalézt, je odkaz Václava Havla. Najít práva k používání jména Václava Havla, či podobně. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen. Tak já si myslím, že ani není ohrožena knihovna.
1: Ona, knihovna podle vás prošla turbulentním vývojem, to jsou vaše slova. Jak jste se tedy doslova vyjádřil, kdo je za něj odpovědný?
11: Já myslím, že bohužel ten minulý čas není vhodný zatím. Stále prochází turbulentním vývojem. Každý den nastává poněkud nová a změněná situace.
1: V jakém stavu jsme dnes, teď, v tuto chvíli?
11: Já se snažím neustále analyzovat. Já jsem bohužel v situaci čistě reaktivní. Já neustále, ještě jsem se nedostal do pozice, ve které bych se cítil komfortně, tedy že bych byl schopen tu situaci jakýmsi způsobem ovládat a směřovat. Zatím opravdu reagujeme na to, co udělali zástupci strategického partnera nebo sponzora, tedy rodiny Bakalových, když rezignovali ze správní rady.
1: Dobře, ale k tomu měl nějaký důvod, co je k tomu vedlo?
11: No to se zeptejte jich, já to fakt nevím.
1: Počkejte, tak určitě jste se o to zajímal.
11: Tak já se zajímám neustále o to, ale ty...
1: Nemáte na to odpověď?
11: Nemám na to odpověď.
1: Ředitel Tomáš Sedláček řekl, že chce knihovnu, zase cituji, vyrvat pražské kavárně a vrátit lidu. Jak tomu rozumíte?
11: Já se přiznám, že nejsem ten, který by vyslovoval jakékoliv soudy o tom, co kdo jiný říká. Já se budu věnovat tomu, co si myslím, že je mým úkolem jako člena správního rady, to znamená v tuto chvíli jako jediného ve funkci dokonce předsedy správní rady. Prozatímně, tak jsem byl jmenován na posledním zasedání správní rady v momentě, kdy ostatní kolegové rezignovali. Já mám za úkol provést knihovnu tímto bouřlovým obdobím, posílit management a zajistit, aby mohla fungovat v budoucnu. Aby vytvořila v jediné majitelce a jaksi paní Havlové jediné to osobě, která může poskytnout knihovně veškerá práva a jméno Václava Havla, tak aby se cítila komfortně, že jsme schopni odkaz Václava Havla jejího manžela stále nést.
1: Budeme se muset k tomu vrátit, ale víte, mě zajímá ten výrok, který jsem citoval. Vy sám pocházíte z disidentské rodiny, váš dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista a blízký přítel Václava Havla. Nevadí vám, že ředitel Sedláček používá slovník jako vystřížený z normalizace?
11: Já bych nechtěl soudit Tomáše a jeho emotivní výroky. Mně přijdou nešťastné, je mi to líto, že se dostal do takového stavu emočně, kdy vyslovuje některé věci dřív, než si je pořádně promyslí, a určitě to neprospívá uklidnění situace.
1: Co si ale představit pod tím, že knihovna Václava Havla se bude navracet lidu?
11: No tak já jsem si včera četl na Facebooku několik příspěvků, které vlastně říkali, že tato diskuze je očistná. Jo, protože diskuze tak, jak probíhala o Václavu Havlovi, probíhala v rozmezí mezi vlastně privilegovaný disident ještě s nějakými divnými sklony a divným životním stylem po absolutní adoraci a zboštění mezi jeho bývalými přáteli, mezi které já se počítám. A já si myslím, že ta diskuze by měla být barvitější, košatější a možná ta katarze, která její jsme dní svědky, tedy to absurdní drama, jak by to popsal Václav Havel, tak určitě té diskusi prospívá.
1: No zatím se v tom snažíme nějakým způsobem zorientovat, ale jak jsem pochopil, vy taky. Z knihovny Václava Havla tedy odchází všech 17 zaměstnanců?
11: V dopise, který směřovali a mě poslali v kopii, který směřovali paní zakladatelce Dagmar Havlové, píší, že ukončí svou práci ke poslednímu srpnovému dni a nebudou připravovat program a fungování knihovny od 1. září.
1: To je zatím obecně známo, ale kolik z nich zatím fakticky podalo výpověď?
11: No, fakticky jsem informován pověřenou zástupkyní ředitele, která mi denně píše jakýsi sčot toho, kdo podal výpovědi a kolik jich je. A ke včerejšímu dní jich bylo 10.
1: Čili 10 podaných výpovědí, padla nějaká z vaší strany nebo ze strany zaměstnavatele?
11: Ano, z mé strany padla jediná, a to, že jsme se rozloučili, nebo ukončili jsme spolupráci okamžitě s externí tiskovou mluvčí, která podle mého zcela nezvládla situaci, jelikož byla v smluvním partnerem knihovny Václava Havla jako instituce, a ona začala vyjadřovat své osobní soudy a pozici zaměstnanců na fungování knihovny.
1: Takže to byl důvod, proč Maria Pfeifferová dostala hodinovou výpověď.
11: No, to není hodinová výpověď. Ona byla OSVČ, která pracovala na základě smlouvy s knihovnou.
1: Takže jste a my jsme zrušili tu
11: smlouvu. Ale je to na základě toho hlavně, že já jsem na poradě týmu 12. května jasně definoval, že jakákoliv externí komunikace musí jít přeze mě nebo s mým schválením. A ona nerespektovala.
1: Končí tedy dramaturg knihovny, spisovatel Jachim Topol?
11: Jak jsem se dozvěděl z novin, ano. Mm-hmm.
1: A pokoušel jste se jako pověřen předseda správní rady, momentálně jednočlené, některé ze zaměstnanců přesvědčit, aby neodcházeli?
11: Snažím se s nimi komunikovat, nicméně ta vlastně atmosféra v týmu je velmi podrážděna. My se snažíme, pokud možno, profesionálně se stýkat, aby knihovna ve svém programu do konce června neutrpěla, ale jakákoliv prohlášení o budoucnosti nebo podobně se setkávají s relativně přehnanou emotivní reakcí. A já se snažím tuto chvíli situaci uklidnit a nechci do situace přilévat oleje.
1: Co je tedy tím důvodem, proč 28. dubna rezignovali 4 z 5 členů správní rady?
11: A to není otázka na mě, to je otázka na ně.
1: No tak dobře, tak já se ptám, proč vy jediný jste zůstal?
11: Protože kdybych nezůstal, tak by knihovna zanikla.
1: A z jakého důvodu byl od 1. dubna ředitel knihovny Tomáš Sedláček odstaven, ono se říká, na takzvané překážky v práci?
11: Byly tam výhrady, které byly formulovány v dopise zaměstnanců správní radě nebo předsedovi správní rady panu Gabrielu Eichlerovi, který je následně představil členům správní rady. Já jsem se s nimi nestotožnil, ani jsem je nenegoval. Můj názor byl takový, že by za prvé měl ředitel dostat šanci se k ním vyjádřit.
1: To nedostal?
11: To nedostal nikdy. A za druhé, můj návrh, který taky nebyl, jak si přijat pozitivně, bylo, aby jakýsi personální specialista či personální auditor objektivně posoudil situaci v knihovně Václava Havla a definoval to, kde v tuto chvíli je ten problém. Bohužel tím, že se zaměstnanci rozhodli podat jakousi hromadnou výpověď, nastala situace, že tento audit asi pozbývá jako smysl. Nicméně tenkrát jsem toto požadoval, byl jsem přehlasován a demokraticky jsem uznal, že většinu ve správní radě měli zástupci pana Bakaly a zástupce pana Komárka, kteří tím rozhodnutím, že tedy postavili ředitele knihovny Václava Havla, přejali odpovědnost za fungování knihovny nadále.
1: Co to vlastně fakticky znamená? On bere nějaký plat, ale má překážky v práci. Jakého druhu? Jak je to zdůvodněno?
11: No, to nebylo zdůvodněno. To bylo zdůvodněno vlastně tím dopisem, který poslali zaměstnanci a z mého pohledu bohužel nejsem ten, který může jakýmkoliv způsobem tuto chvíli tu situaci změnit, protože to rozhodla správní rada a myslím, že správní rada, bude-li usnášení schopná, musí tuto situaci analyzovat a řešit.
1: Takže ve vaší kompetenci teď není vrátit Sedláčka, ne. Případně zpět do práce, to vy nemůžete udělat.
11: V tuto chvíli není mé kompetenci pana Sedláčka jakýmkoliv způsobem řešit.
1: A měl by se podle vašeho názoru vrátit do čela knihovny Václava
11: Havla? Já nebudu vytvářet jakýkoliv názor, já jsem tuhle tu chvíli služební knihovny a snažím se nějakým způsobem.
1: Ale máte svůj osobní názor.
11: Můj osobní názor, Tomáš Sedláček jako ředitel knihovny byl fenomenálním komunikátorem, marketérem a prezentátorem.
1: Ale výsledek je, že odchází 17 zaměstnanců.
11: Ano, já myslím si, že to je výsledek jakési špatné komunikace, generačního nedorozumění, představy, která možná nebyla dobře artikulována.
1: Ale tak není tak dobrý komunikátor, jak říkáte.
11: Dovnitř. Navenek fungoval fenomenálně.
1: No dobře, a jestli tomu dobře rozumím, Dagmar Havlová za Tomášem Sedláčkem stále stojí.
11: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit. Paní Havlová nemá žádná exekutivní práva ve vztahu ke knihovně Václava Havla a nikdy je ani skrze mě neuplatňovala.
1: A kdyby měli být tedy zvoleni noví členové správní rady a kdo je má volit?
11: To máme všechno napsáno v zakládacích listinách, které vznikly před rokem 23 v turbulentním období minulého řádu, které naštěstí nebylo nijak mediálně komunikováno. A ten jízdní řád se jmenuje zakládací listina, kde je jasně napsáno, že v momentě, kdy není více než 3 měsíce jmenován ať už výborem zakladatelky, či výborem dárců, jehož jediným členem a předsedou je Zdeněk Bakala, člen správní rady, který je tam jmenován ze stanov na základě zakládací listiny za jejich stranu, tak nastupuje do těchto pravomocí dozorčí rada, která jmenuje toho zbývajícího člena nebo zbývající členy.
1: No, rozebereme to dál. David Dušek, místostarosta Prahy 5 za STAN a člen správní rady knihovny Václava Havla, je hostem Radiožurnálu. Podle vyjádření manželů Bakalových, kteří po 20 letech odstupují od podpory, stávající způsob řízení a fungování knihovny Václava Havla neodpovídal nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce. Jak si to slova osobně vysvětlujete? Co se změnilo?
11: Pana Tomáše Sedláčka pro knihovnu objevil a navrhl pan Zdeněk Bakala. Pan Gabriel Eichler, který byl jmenován panem Zdeňkem Bakalou do správní rady knihovny Václava Havla a jako takový byl díky své senioritě ve správní radě námi ostatními členy pověřen funkcí předsedy správní rady.
1: Jak jsem pochopil, podle vás to byla dobrá volba?
11: Ano, podle mě to byla dobrá volba.
1: Dobře, ale já se ptám, proč Bakalovi odchází jako sponzoři?
11: Ale já to nevím. Já se omlouvám, to do dneška nevím. Já tomu nerozumím. Já si tu dohodu, která je mezi panem Bakalou a paní Havlovou, vysvětluji jinak. A myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. Oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci.
12: No ani další z těch významných sponzorů nadace Karel Komárek Family Foundation není podle všeho se současným stavem spokojen. Jejich zástupci odůvodnili rozhodnutí odejít ze správní rady tím, že se vize zakladatelky knihovny, kterou zároveň prosazoval Tomáš Sedláček, neschodovala s jejich programovým zaměřením. Tak zase otázka zní, v čem se ty tendence rozcházejí.
11: Bavíme-li se o vizi, tak ta vize byla jednomyslně schválena správní radou na některém z podle mého loňských zasedání. Spíš se jedná o to, o tu realizaci té vize. A zároveň musím říct, že osobně jsem vděčný panu Karlu Komárkovi za jeho neskutečný přínos pro knihovnu Václava Havla, kdy ve velmi složitém období on svým vlivem dokázal knihovnu zachránit.
12: A hrozí odchod tohoto sponzora?
11: A já z vyjádření, které jsem viděl v událostech České televize, ústy mluvčího KKCG, jsem pochopil, že zvažují svůj odchod. Myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Já jsem to už několikrát říkal vašim kolegům, mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí s
12: noví dárci.
11: Ano.
12: No, už můžete říct, kdo to je?
11: Ale já bych nechtěl předjímat, protože...
12: Dobře, jinak mohou nahradit Bakala Foundation, případně rodinu...
11: Já si nejsem jistý, jestli budou schopni nahradit Bakala Foundation a nejsem si jistý, jestli je v zájmu knihovny mít jednoho takhle dominantního strategického partnera. Protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
12: Tomu rozumím, kolik potřebuje knihovna na svůj provoz ročně?
11: Ale to je otázka, o jakém formátu knihovny se bavíme. Jo? Jestliže se bavíme o restrukturalizované knihovně, tak je to řády milionů. Bavíme-li se o projektu tak, jak jsme se ho snažili rozvíjet, tak naším cílem ústy pana předsedy Eichlera bylo dosáhnout rozpočtu 40 milionů korun ročně. V tuto chvíli rozpočet je 27 milionů korun na rok a není naplněn. Chybí nám tam stále cirka 2 miliony korun.
12: Pojďme zpátky k té otázce, kterou jsme nezodpověděli, kdyby měli být zvoleni noví členové správní rady. Vy jste říkal, že to je na dozorčí radě, ale pokud se nepletu, ta je teď jednočlenná dozorčí rada. Správní rada taky. Výbor dárců už neexistuje, protože z něj rezignoval Zdeněk Bakala týden před správní radou. Přiznám se, že nerozumím té situaci, jakým způsobem teď můžete postupovat legálně.
11: Já jsem oslovil pana doktora Kintra, který mi s touto situací pomáhá a snažíme se v tom vyznat. Ten jízdní řád, tedy ta zakladací listina, jasně hovoří, jakým způsobem by mělo být nakládáno v některých momentech. Některé momenty, jakože chybí vlastně 4/5 správní rady, co to znamená opravdu pátý člen, jestli to
12: je
11: číslovka.
12: Takže vy ty odpovědi hledáte, neznáte.
11: Samozřejmě, ono to není jednoduché, jo,
12: protože... Tomu rozumím, no ale to znamená, že v tuto chvíli nevíme, kdyby mohla být správní rada doplněna.
11: Víme, já jsem si jistý, že to bude 3 měsíců, tak jak říká ten jízdní
12: rád. Jste si jistý. No do té doby je činnost knihovny fakticky ochromena?
11: Není ochromena, protože má pověřeného statutárního zástupce, kterým jsem já. A já musím vykonávat vlastně tu funkci navenek. To znamená, že můžu do některých agent vstupovat, určitě nemůžu nějakým zásadním způsobem změnit fungování a nastavení knihovny. Má role, tak jak ji vnímám já, je pokračování v tom, jak byla původně nastavena. To, co bude následovat, je v rukou těch lidí, kteří budou jmenováni jak předsedkyní výboru zakladatele, tedy paní Dagmar Havlovou, tak dozorčím

0: že naše všechny funkce, jak ve správní radě, tak v dozorčí radě, jsou zdarma a dobrovolné. A já si myslím, že v tuto chvíli dozorčí rada se dostala do fáze, kdyby měla opravdu jaksi sáhnout ke klotovým rukávům a reálně vykonávat svou funkci dohlížitele nad dodržováním jaksi parametrů nastavení knihovny Václava Havla.
1: No, ale když je tam jenom Martin Paloušek, to může udělat.
0: Protože ho buď paradoxní, to je paradoxní situace, protože si myslím, že druhého člena jmenuje předsedkyně výboru, výboru zakladatele, paní Dagmar Havlová, ale nebudu předjímat její rozhodnutí. Jo? Jako já nemluvím za ní, nejsem její mluvčí, jsem jejím nominantem, ale vážím si každého jejího kroku. Myslím si, že v rámci jejich úvah samozřejmě k tomuto kroku spěje. A bude-li mít dozorčí výbor dva členy, pak je usnášení schopný a může pokračovat v činnosti. A dokonce do 3 měsíců dozorčí výbor může dovolit toho svého třetího člena podle toho našeho jízdního řádu zakladací listiny.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Davidem Duškem, momentálně jediným členem správní rady knihovny Václava Havla. Knihovna podle vašich slov bude muset projít restrukturalizací. Jakou o ní máte představu?
0: Ale to je, já nejsem ten, který by měl mít úplnou představu o tom. To je usnášení schopná správní rada. Mm-hmm. To znamená, že budou-li dovoleni členi správní rady.
1: To je mi jasné, ale vy přijdete třeba s nějakým svým návrhem, předpokládám.
0: Ale já bych rád zachoval unikátnost knihovny Václava Havla v těch směrech, kde je skutečně unikátní. Myslím si, že to, co je pro Českou republiku nesmírně důležité, je role vzdělávací knihovny. A protože sám trpím, myslím tedy aktivní tím, jak málo je vlastně vyučována dějepis moderní historie. Jasně. Moderní historie České republiky a Československa, tedy 20.
1: Takže to by mělo být jedním z těch úkolů. Ale,
0: no, ale to knihovna dělá dlouhodobě.
1: Jasně, ale pokračuje v tom. No, jak chcete nahradit ten odcházející tým? Vy jste řekl 10 podaných výpovědí, jednou jste dali vy, nebo rozloučili jste se s tiskovou mluvčí. Čili to je v tuto chvíli 11 lidí ze 17, ale vypadá to, že možná odejdou všichni.
0: Já nebudu předjímat. Já bych byl rád, kdyby si alespoň část těch zaměstnanců to rozmyslela, protože si myslím, že ta kontinuita je nutná. Respektuji jejich rozhodnutí, chápu jejich obavy, vnímám to tak, že se cítí velmi nejistě, odešel-li strategický partner a možná to jsou i existenční problémy, ale myslím si, že budeme schopni v krátké době, a to říkám s velkou mírou optimismu, protože mě mezi tím oslovili, já mám na svém LinkedInu, myslím, 10 nových CVček od lidí, kteří by chtěli knihovně pracovat, a další kolegové tvrdí, že jich dostávali taky desítky, kteří by chtěli jako vstoupit do knihovny Václava Havla a pracovat na rozvíjení tohoto odkazu.
1: Ti současní zaměstnanci zdůvodňují odchod tím, že prý nemohou garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. V čem myslíte, že mohou spatřovat nezdravý vývoj knihovny?
0: No tak to se zase ptáte mě na něco, co... Já vám můžu říct, že jsem na základě tohoto dopisu, který adresovali paní Havlové, jsem se podíval do jejich pracovních smluv a popisu jejich pracovních činností a přiznám se, že tam žádná část týkající se garantování čehokoliv není.
1: Ptám se, protože určitě vás zajímá, proč odcházejí, proč jsou nespokojeni, abyste to mohli příště předejít.
0: Tak samozřejmě oni mají svou představu o vedení a směřování knihovny Václava Havla, která se nesetkala v souladu s představou pana Tomáše Sedláčka. A vzhledem k tomu, že odcházejí, já musím říct, že respektuju všechna rozhodnutí správní rady, která doposud vždy byla přijata demokraticky a podle mého zákoně správně. A mezi nimi je i přijatá vize pana Tomáše Sedláčka, která se setkala jak s oporou u správní rady, tak v té době i u zaměstnanců. Otázka je, je-li realizovatelná, budeme-li na ní mít prostředky, a budeme-li schopni ji zajistit i personálně tak, abychom byli schopni tu vizi realizovat. A já si myslím, že, a jsem přesvědčen o tom, že instituce jako Knihovna Václava Havla je pro Českou republiku

0: nesmírně potřebná a doufám, že v této práci budeme pokračovat.
1: Hostem 20 minut radiožurnálu byl člen správní rady knihovny Václava Havla, pověřený jejím řízením David Dušek, místostarosta Prahy 5 za STAN. Děkuji za rozhovor, nashledanou.
0: Já taky děkuji a šťastnou cestu, řediteli.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Vinohradská 12.
3: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Vinohradská 12.
3: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
2: Podrobně a v souvislostech.
3: Vinohradská 12.
2: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
3: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hrdeslová.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anetou Orbánovou. Serveru i rozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Pétera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fidesz Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomací a novou maďarskou vládou. Polský prezident Karol Navrocky poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti Truth Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Navrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generální tajemník NATO Mark Rutte. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou, vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů, nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr. Zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevřelo novou výstavu. Ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení.
2: Sport.
5: Kanadští hokejisté můžou odskočit ve vedení skupiny mistrovství světa Slovákům na rozdíl 3 bodů. Porazit k tomu ale musí Slovinsko. Jejich utkání sleduje ve Friburgu František Kuna.
6: Kanaďané jsou na dobré cestě, ve 34. minutě právě dali gól, trefil se z blízkosti Cousins a Kanada vede nad Slovinskem 2-0. Stejné skóre je v Curychu, Německo-Maďarsko už v závěru druhé třetiny taktéž 2-0. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A situace na D6 za Strašecím, uhašený požár na D8 za Velemínem. D6 mezi Strašecím a Hřevničovem už se projíždí bez komplikací v obou směrech. Dálnice byla několik hodin v uvedeném úseku kvůli vyšetřování tragické nehody zcela uzavřená, jak na Prahu, tak na Vary. Rozjela se i dlouhá kolona ve směru z Prahy před dřívějším odklonem na exitu 32. Na přilehlé silnici 606 u Strašecího teď ovšem větší nehoda za kruhovým objezdem u Lidlu. Průjezd je komplikovaný, z obou stran se sunou fronty na 15 až 20 minut. Na D8 z Prahy do Ústí za Velemínem na 54. a 5. kilometru hořel motor osobního auta. Hasiči už požár zlikvidovali, neprůjezdný je pouze odstavný pruh. Na D1 z Prahy do Brna trvá silný provoz z úrovně okruhu z 10. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce je to přibližně na 40 minut. A pozor, teď nová potíž hned na začátku omezení na 23. kilometru. V pravém pruhu stojí dodávka s motorkou, více náš zpravodaj.
8: Já si myslím, že spíš tu motorku nakládají, že mi vypadla z té dodávky, protože tam až prkne a budou to nakládat dovnitř.
7: AD1 z Brna do Prahy před omezením u Meziříčí, kolona z kilometru 151, další zelená vlna za 15 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28, na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A s vámi je v odpoledním Radiožurnálu dál Štěpán Pokorný.
4: Dobré odpoledne, 17.34 a pokračujeme muzikou. Je tu kapela Kaiser Chiefs.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Bitva jedné prohry. Američtí demokraté zveřejnili dlouho očekávaný detailní rozbor toho, proč v roce 2024 prohráli v prezidentských i kongresových volbách. Co zjistili, dozvíte se za chvilku z vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: série promarněných příležitostí, tak si rok a půl po prezidentských volbách američtí demokraté pojmenovali, proč jim v roce 2024 uteklo volební vítězství. Byla chyba, že odstoupil Joe Biden, nebo chyba byla, že vůbec kandidoval, a které z jejich kroků umožnili Donaldu Trumpovi návrat do Bílého domu. Spousta otázek, na které snad získáme odpovědi od americké zpravodajky radiožurnálu Jany Cieglerové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Demokraté to nazvali pitva jedné prohry. Co je to za dokument? A je běžné, že si strana dělá takovouhle analýzu?
1: Tyhle povolební analýzy jsou, Štěpáne, v americké politice stále běžnější. Po porážce v roce 2012 i v roce 2018 si podobný dokument nechali udělat republikáni. Tehdy říkali mu pitva, takže od té doby se tomu říká pitva, ale tehdy třeba zjistili, že jim chybí ženy v politice a že se na to musí zaměřit, a skutečně se na to potom šéf tehdejší republikánů Kevin McCarthy se na to zaměřil a ženy do politiky nalákal. Demokraté to teď dělají po druhé. Ta jejich pitva první vznikla v roce 2016, když prohrála Hillary Clintonová s Donaldem Trumpem. To, co je tentokrát ale neobvyklé, je, že výbor demokratické strany zveřejnil dokument, který ještě není hotový a chybí v něm celé části, a už jsem viděla i výzvy některých demokratů, aby šéf toho demokratického výboru kvůli nezvládnutí situace rezignoval.
0: A kde tedy demokraté udělali chybu, nebo spíše chyby?
1: To je to nejdůležitější gro toho reportu. Zpráva jich jmenuje hned několik, například to, že kampaň příliš sadila na předpoklad, že voliči odmítnou Donalda Trumpa sami od sebe. Měla to udělat naopak, měla vysvětlit lidem, proč by měli volit Kamalu Harrisovou, a to podle toho reportu neudělala, co konkrétně ona zlepší v jejich životech. Další chybou podle nich bylo, že se Harrisová vlastně jakoby neoddělila od Joea Bidena. Ono se to dělá těžko, když je jeden viceprezidentkou, ale zároveň to jí potom uškodilo v tom, že byla spojovaná s jeho neúspěchy.
0: Řekli si také, co by příště měli dělat jinak ve volbách v roce 2028, už Donald Trump kandidovat podle ústavy nemůže?
1: Byť tedy naznačuje, že by kandidoval rád. Zpráva říká, že ta příští kampaň musí od začátku stavět pozitivní příběh, že nestačí čekat, až se protikandidát sám zdiskredituje. Ono také není jasné, kdo proti demokratům bude stát jako volební kandidát, jestli to bude Marco Rubio, ministr zahraničí, nebo J.D. Vance, viceprezident, nebo ještě někdo úplně jiný. A je potřeba podle této analýzy nevycházet z toho, že veřejný obraz soupeře je pevně daný.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Cieglerová. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 zdržení za Říčany i za Popůvkami. Na D1 z Prahy do Brna narůstá zdržení před Šmejkalkou. Brzdí se sice až za nájezdem od Říčan na 12. kilometru. Hned na začátku zúžení na 23. je ale blokovaný pravý pruh. Nakládají tam motorku do dodávky. Aktuálně se popojíždí přes 50 minut. A ucpávají se i náhradní trasy. Fronta na 15 minut se sune na příjezdu do Mnichovic od Strančic. Plní se i 107 před Velkými Popovicemi. Na D1 před Brnem od Prahy už mnohem klidnější provoz. Nákladní soupravy popojíždí z úrovně Popůvek přibližně z kilometru 185. Na D1 v opačném směru, tedy z Brna do Prahy před omezením u Velkého Meziříčí, ztrácíte stále minimálně půl hodiny v koloně z kilometru 151. Na mostu Vysočina až do neděle pracují silničáři a v okolí z tého 44. kilometru uzavřeli levý pruh. Na D8 z Prahy do Ústí za Velemínem na 54. a 5. kilometru ještě stále hasiči. V odstavném pruhu stojí osobní auto po požáru. Hasiči zasahují i do pravého. A krátce se zpomaluje, kolona se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Po vydřeném vítězství nad Norskem hrají hokejisté Kanady na mistrovství světa proti Slovinsku. Zámořský tým zatím vede skupinu ve švýcarském Friburgu, kde jsou i Češi. A víc už řekne František Kuna.
1: Kanada vede nad Slovinskem 2-0 po dvou třetinách. Kanaďané, i když třeba hrají přesilovku, tak situace dost přehrávají a ten zápas si poměrně užívají. Byť to skóre není ještě nějak vysoké. Kanaďané rozdělili své góly mezi první a druhou třetinu. Nejprve se strefil z levého kruhu obránce Matejčak a pak Kozenc poté, co jedna z hokejek vyletěla ke stropu haly. Tu měl v rukou obránce Nurse. Zlomil jí, puk se doplazil mezi kruhy a Kozenc pak překonal slovinského golmana. Takže 2-0 pro Kanadu ve skupině ve Friburgu. Hraje se i v Curychu. Tam Němci zvládají velmi dobře závěry jednotlivých třetin. Dali gól na konci té první a dva na konci té druhé. K tomu ještě jedna branka v úvodu. V součtu tedy Německo-Maďarsko 4-0. Večer ještě zápasy favoritů z outsidery Finsko-Velká Británie v Curychu. Tady ve Friburgu Švédsko-Itálie. Češi dnes trénovali, zítra v 16 hodin a 20 minut nastoupí v našem přímém přenosu proti Slovensku. Z Friburgu František na Radiožurnál.

0: věcí.
1: Kapela Divokej byl ve studiu Radiožurnálu, už je Věra Štechrová, aby nás pozvala na večerní publicistiku od 18.10. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak my začneme bohužel nemocí záškrtem, který se vyskytl na Ostravsku a podlehl mu tam předškolák, protože bohužel nebyl očkovaný. V karanténě je teď jeho rodina a hygienici na Ostravsku vyzývají rodiče ke kontrole očkování jejich dětí. A tak budeme mluvit o tom, proč se vrací záškrt, který byl u nás už v minulých letech vymícen. Stovky lidí Čechů a Němců přišly dnes v Brně na sousedskou slavnost, kterou pořádá sudetoněmecký krajanský spolek, a přišli i odpůrci konání sjezdu v Brně. Budeme mluvit o tom, jak se diskutovalo na brněnském náměstí a jakou roli hrají v Německu v současnosti Benešovy dekrety, jejichž zrušení se odpůrci sjezdu obávají. No a na letní dovolenou do zahraničí se chystá letos o polovinu lidí méně než loni, 77% jich chce strávit doma, tak se zeptám, proč se mění preference Čechů.
1: Věra Štechrová, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ty bys chtěla působit jako bezchybná.
2: Mladinka, světová herečka. Já už dopředu vím, že to tak nebude.
3: Iva Janžurová, žena mnoha rolí a tváří, očima své dcery, režisérky Teodory Remundové.
2: Tady jsem se narodila. To byl můj první životní skok po hlavě.
3: Dokumentární portrét Janžurka.
1: Tuhle jsou milostní dopisy tvoje.
2: Že já jsem to hned neházela do koše.
3: Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
4: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
5: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem.
6: Hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
5: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudetští Němci i Češi.
7: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
5: Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na zápas proti Slovensku. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí před Novou Vsí na 17,5 kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Zítra čekáme ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů. Je pátek 22. května. Začaly hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: V Česku se znovu objevuje záškrt. Po nákaze touto infekční nemocí zemřel předškolák z Ostravska. Nebylo očkovaný. Díky povinné vakcinaci je přitom v Česku onemocnění vzácné. Dítě se od konce dubna léčilo v pražském Motole.
9: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
6: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
9: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
10: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
9: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Radiožurnál.
5: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuze byla ale převážně klidná.
11: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
12: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
7: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
12: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
13: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
12: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
14: Zatím velká vděčnost. Radost.
12: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
14: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
12: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
5: Stát zvažuje prodej pardubické Explozie. Po návštěvě firmy to České televizi a ČTK řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střeliva podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění českých závazků vůči NATO.
15: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explozie a České armády.
5: Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem. Řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Podle něj bude muset Evropa vydat stovky miliard korun na svou obranu.
16: Jestli vy nebudete silní,
17: pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezautočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
18: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i protiruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Podle ministerstva školství současná praxe vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
19: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
20: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
19: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
21: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědy a technického oboru, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
19: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
5: Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi. Opouští ji většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Odchod sponzorů ale podle Duška problém není, protože knihovna má nové nabídky.
22: Samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy. Zároveň mám dobré zprávy a mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí.
5: Dušek je jediným členem správní rady, který na post zatím nerezignoval. Ve francouzském Cannes se dnes uzavírá hlavní soutěž 79. ročníku prestižního filmového festivalu. Zítra porota udělí ceny včetně Zlaté palmy pro nejlepší film. Na francouzském Azurovém pobřeží je náš filmový kritik Pavel Sladký.
23: Tady v Cannes zhruba za necelou hodinu začíná poslední premiéra letošní hlavní soutěže Cannského festivalu. Domácí snímek francouzský horor Birthday Party od režisérky Leigh Missius a porota zítra bude rozhodovat o cenách v čele s korejským režisérem Parkem Chan-wookem, kterým je jejím prezidentem letošním. Jedním z favorizovaných filmů letos je snímek Minotaur ruského exilového režiséra Andreje Zvjaginceva, který vypráví o ruském oligarchovi na malom městě. Skán Pavel Sladký, Radiožurnál.
24: Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa připravují na zápas proti Slovensku. Ten bude prestižní i pro útočníka Matyáše Melovského, přestože se narodil 11 let po rozpadu federace.
25: Dodnes, že jo, máme hodně blízko k těm Slovákům. My Češi to máme zakořeněné, že jsme jako míti favorité, že Slováci jsou trošku horší. Nicméně mají taky, že jo, spoustu šikovných hokejistů, teďka jo, Jura Slavkovský měl parádní sezonu, VNHL, ten tady teda naštěstí není. Snad vyhrajeme, ale Slováci taky mají dobrý hráče, takže určitě to nebude jednoduché.
24: Utkání mezi Českem a Slovenskem se bude hrát ve švýcarském Friburgu zítra od 16 hodin a 20 minut. Přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Teď hraje Kanada proti Slovinsku a je u toho František Kuna.
26: Ve 46. minutě zápasu vede Kanada nad Slovinskem 2-0, ve druhé skupině Německo-Maďarsko 5-1 v podobném čase. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
24: A fotbalisty Manchesteru City po 10 letech opustí trenér Pep Guardiola. Španělský kouč dovedl klub ke 20 trofejím, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů.
8: Zelená vlna Známe lepší cestu.
1: Nehody na D8 u Nové Vsi, také na D5 u Loděnice. Na D8 z Prahy do Ústí čekejte zdržení před Novou Vsí. Fronta se sune z mostu přes Labek nehodě na 17,5 km.
2: V levém pruhu dvě auta a přímo na sjezdu na Mělník Slaný, tak další bouračka, auto s karavanem a další dvě osobní auta.
1: Plzeňská D5 před Prahou a nehoda u Loděnice.
3: Na 10. kilometru hned za sjezdem na Loděnici. Tři osobní vozy v levém pruhu. A je to tak 100 metrů za tím sjezdem.
1: I tam čekejte zdržení v koloně, ta pak nesouvisle pokračuje i dál až do metropole na okruh k Ořechu. A na dálnici D1 směr Brno, kousek za okruhem, z 12. kilometru až 40-minutová fronta k omezení na mostu Šmejkalka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3. Zítra pak čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou na 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách až na 28 stupňů a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď už začíná publicistika s Věrou Štechrovou.
4: Podceňují rodiče v Česku význam očkování proti záškrtu? Jak výrazně zní v německé straně AfD volání po zrušení tzv. Benešových dekretů? A jak se do letních dovolenkových plánů Čechů a Češek promítá konflikt na Blízkém východě? O tom všem budeme mluvit. V pondělí zemřel po onemocnění záškrtem neočkovaný předškolák z Ostravska. 3 z 5 jeho sourozenců jsou nakažení. Celá rodina byla hospitalizovaná na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přelečená antibiotiky. Ve škole byla nařízená protiepidemická opatření a moravskosleští hygienici nabádají rodiče, aby zkontrolovali, jestli děti mají platné očkování proti této nemoci. To je nejefektivnější ochranou proti onemocnění. Já teď vítám ve vysílání dětskou lékařku místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hanu Cabrnochovou. Dobrý den.
6: Hezký den vám i posluchačům.
4: Proč je záškrt nebezpečné onemocnění a v jaké formě se vyskytuje v Česku?
6: Tak ta smrtnost na záškrt je opravdu velmi vysoká v porovnání s tím, jak to známe u jiných onemocnění, které se běžně vyskytují. Udává se, že u těch nejmenších dětí zhruba do 5 let věku se pohybuje smrtnost až někde kolem 20%. A to je velmi vysoké číslo. Pamatujeme období, kdy se v České republice vyskytovaly případy až v mnoha desítkách tisíc případů ročně, ale to je období, které předcházelo zavedením plošného očkování. Plošné očkování bylo v České republice zavedeno v roce 1946 a od té doby jsme dosahovali velmi vysoké proočkovanosti a následkem toho bylo také vymizení tohoto onemocnění.
4: No od roku 2022 se záškrt znovu sporadicky objevuje. Proč to tak je? Snižuje se proočkovanost české populace?
6: Tak jednak tady máme případy skutečně neočkovaných dětí a to jsou čísla, která nás zajímají i v té souvislosti s tímto prezentovaným případem. My ta aktuální čísla, která máme k dispozici u těch nejmenších dětí v případě hexavakcíny, která obsahuje v sobě tu složku proti záškrtu, tak jsme někde na úrovni 95-96% proočkovanosti, což je určitě velmi dobré číslo, ale co pozorujeme, nás to zneklidňuje, to je v některých případech oddalování zahájení toho očkování. Udává se, že podle dat, která máme k dispozici, až 10% dětí zahajuje očkování až v druhém půlroce věku života, zatímco podle vyhlášky by to mělo být vlastně ve 2 měsících od započatého 9. týdne. A další, co také určitě není dobré, že zatímco máme 95-96% pro očkovanost, tak na hranici 90%, kolem 91% to očkování kompletně tyto děti doočkujeme, nebo respektive kompletně doočkujeme a tyto děti dokončí vlastně to očkování jenom v takto nižším procentu. Není to velký rozdíl, ale i tady je to určité varování, aby děti byly dostatečně chráněné. Přeočkováváme je potom v 5 a v 10 letech.
4: A proč je rizikové to odložení očkování do pozdějšího věku? Jsou ty případy, které se v Česku vyskytují, právě případy těchto malých dětí, které nebyly očkovány?
6: Tak samozřejmě, kdyby takových případů se tady začalo objevovat více, tak čím menší bude to dítě právě v tom období raného dětství, těch prvních měsících života, to riziko toho závažného průběhu onemocnění potom je nejvyšší. To se týká i mnoha jiných infekcí a to oddalování a zahajování v pozdějším věku sebou potom nese riziko právě závažného průběhu.
4: Je to onemocnění nebezpečné i pro dospělé?
6: Tak u dospělých se mohou objevovat tyto případy, zvlášť u oslabených osob, zranitelných skupin. Ten případ úmrtí v České republice v roce 2024 byl právě ve věkové kategorii 82 let. Na druhou stranu, ačkoliv tam ta smrtnost není tak vysoká, tak právě i to, že se vyskytují tyto případy v Evropě mezi dospělými, vede k tomu doporučení, že by ideální bylo alespoň jednou za 10 let absolvovat spolu s přeočkováním proti tetanu i vlastně podání té posilující dávky proti záškrtu. Já tady mám čerstvá data z Evropy, zatímco v roce 2017 až 2021 bylo zhruba 55 případů za rok v Evropě evidovaných, tak jenom v roce 2022 už to bylo 300 případů za rok. Takže my zaznamenáváme nárůst a proto diskutujeme vlastně i tu očkovací strategii pro Českou republiku.
4: Znamená to, že to očkování proti záškrtu v dospělosti zatím je pouze tedy doporučené, nabízejí ho lékaři nebo máte pocit, že o něm ví širší populace?
6: Tak já bych hlavně chtěla posluchači uklidnit, že záškrt zatím je stále velmi vzácné onemocnění, ale je třeba v takovýchto případech, kdy se dozvídáme o tom, že se něco podobného stalo, se zamyslet nad tím, kdy jsme byli očkováni, jestli to bylo v době, kdy skutečně se jednalo o období rizikového věku, to znamená, především se to týká malých dětí a u těch dospělých zase v určitých skupinách a myslím si, že brzo se dočkáme toho, že vlastně to přeočkování proti tetanu, tak jak současně doporučujeme, aby byla alespoň jednou ta dávka doplněna třeba ochranou proti černému kašli, tak pravděpodobně lze očekávat, že i ty vakcíny, které jsou dneska pouze proti tetanu, budou obsahovat tu složku proti záškrtu.
4: No a pokud se chtějí teď rodiče třeba přesvědčit, že jejich děti mají to správné očkování proti záškrtu. Na co se v očkovacím průkazu mají dívat? Vy jste mluvila o hexavakcíně a potom přeočkování?
6: Ano, to je to přeočkování v 5 a potom v 10 letech, v těch 5 a 10 letech zaznamenáváme bohužel také to takzvané odkládání. Takže když se podíváme podle vyhlášky, to má být do dovršených 6 narozenin a potom následně do 11 narozenin, tak tam se pohybuje ta proočkovanost někde kolem 90%. Když pak stejné ročníky kontrolujeme o rok, o 2 později, tak to číslo nastoupá někam k těm 94-5%.
4: A jak důležité je to přeočkování? O kolik procent třeba snižuje tu účinnost vakcíny, pokud k němu nedojde?
6: Tak to přeočkování v sobě obsahuje i tu složku proti tetanu, černému kašli, v 10 letech dokonce proti dětské přenosné obrně, to znamená, tady se nejedná pouze o očkování proti záškrtu. Na druhou stranu často s rodiči diskutujeme, co vlastně ty vakcíny obsahují, proti čemu děti jsou chráněné a bývá tam taková námitka, teď vlastně paní doktorko, ty očkování jsou proti nemocem, které se skoro nevyskytují. No právě proto, že očkujeme se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
4: Dětská lékařka Hana Cabrnochová, děkuju, naslyšenou.
6: Hezký den, naschledanou.
4: Stovky lidí se dnes usadili u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Němci a Češi přišli na sousedskou slavnost s vystoupením folklorních sdružení, kterou pořádal Sudetoněmecký krajanský spolek. Nesouhlas přišlo vyjádřit několik desítek lidí s českými vlajkami a transparenty, které připomínaly zločiny nacismu a hájili poválečné prezidentské dekrety. Oba tábory si také vyměňovaly názory, převážně v klidu. Už včera se konala společná pěta za oběti holokaustu na brněnském hlavním nádraží. Já teď vítám ve vysílání analytičku Asociace pro mezinárodní otázky se zaměřením na Německo Zuzanu Zavadilovou. Dobrý den.
7: Dobrý večer.
4: Vy jste sama v Brně, tak jak vnímáte tamní atmosféru? Vše probíhá v klidu nebo je tam znát to napětí?
9: Řekla bych, že to napětí tam je znát, přestože bych možná řekla, že z toho, jak jsem předevšle ještě četla další politické příspěvky, takže by to mohlo být ještě silnější, ale opravdu ta atmosféra je vyhrocená z perspektivy té české politické scény. Z té německé a zejména bavorské perspektivy je ten sudetoněmecký se schápan opravdu především jako gesto smíření, nikoliv jako nějaká provokace. A v Česku se ze sjezdu stalo mobilizační téma, do kterého se promítají především, jak se zmiňovala Benešovy dekrety, obavy, ale i staré protiněmecké resentimenty, které v té české společnosti dále zůstávají. A část české politické scény těchto obav zneužívá a ta politizace toho tématu je vysoká. A řekla bych, že politici z toho vytvořili opravdu umělou kontroverzi.
4: Častým argumentem těch odpůrců je, že sudečtí Němci se snaží o zrušení Benešových dekretů. Jejich mluvčí Ben Posseltele říká, že to pro něj není vůbec téma, i když je chápe jako nespravedlnost, protože byly podle něj založené na kolektivní vině. Proč jsou sudečtí Němci stále spojováni s Benešovými dekrety? Jak se vyvíjelo v samotném spolku tohle téma?
9: Tady v této otázce opravdu potřeba vidět ten velký historický vývoj. Ty poválečné sudetoněmecké organizace vznikaly z traumatu ztráty domova a historického odsunu. A jejich cílem bylo dlouho uchovat paměť na tu ztracenou vlast a hájit zájmy lidí, kteří byli vysídleni. A právě v některých obdobích tak otevřeně mluvili o návratu nebo odškodnění. Zároveň se ale tato pozice opravdu postupně výrazně měnila a po roce 1989 a po česko-německé deklaraci z roku 1997, zejména v těch posledních zhruba dvou dekádách, se to těžiště posouvalo od požadavků směrem k dialogu. A ta deklarace vytvořila diplomatický rámec, v něm se obě strany zavázaly, že sporné otázky minulosti nebudou blokovat tu budoucnost vztahů. Současně ale vidíme, že samotná deklarace opravdu ty velké společenské emoce úplně nevyřešila, a což se teď znovu ukazuje. Ale je důležité zdůraznit, že ten dnešní sudetoněmecký svět opravdu už není nějakou politicko-revanšistickou akcí, jak si možná část české veřejnosti stále představuje. To opravdu kulturně společenská akce do určité míry velmi spojená s folklórem, kde sice vystupují bavorští politici, ale je důležité se dívat na obsah těch projevů. Ty jsou rámovány především přátelstvím, budováním mostů mezi Čechy a Němci, evropským sousedstvím a smířením.
4: Přesto má také odraz v politice, protože včera poslanci Bavorského zemského sněmu jednomyslně schválili 3 rezoluce, které podporují konání sjezdu sudetských Němců v Brně, smíření s Čechy a další prohlubování bavorsko-české spolupráce. Tak můžete říct, jaký vztah má Bavorská spolková země a sudetoněmecké krajanské sdružení? Já připomenu, že do Brna přijede i předseda bavorské vlády Markus Söder.
9: Ano, přesně, tak Bavorsko má k sudetským Němcům opravdu specifický vztah. Mnoho vysídlených Němců totiž po válce našlo nový domov právě v Bavorsku a proto je to téma především společensky a politicky významnější než ve zbytku Německa. Z celoněmeckého hlediska je ta sudetoněmecká otázka spíše marginální. Řekla bych, že na spolkové úrovni v Berlíně to není až tak velké politické téma, ale v Bavorsku je to součástí historické paměti i nějaké politické identity. A proto je tedy přirozené, že přijede i bavorský premiér Markus Söder.
4: No, poslanci bavorského sněmu taky naopak odmítli rezoluci navrženou stranou AFD, tedy Alternativa pro Německo, která vyzývala Česko právě ke zrušení tzv. Benešových dekretů. Je tedy Alternativa pro Německo nějak propojená s tím sudetoněmeckým sdružením?
9: Není. AFD je jediná z větších politických stran v Německu, která Benešovy dekrety zpochybňuje a která jejich zrušení spojuje s nějakou představou dobrých vztahů s Českem. V tom je vlastně velký ten paradox české debaty a je totiž absurdní, že Česká z SPD ostře kritizuje sudetoněmecké krajanské sdružení právě kvůli Benešovým dekretům, ale zároveň považuje AFD za svého politického spojence. Přitom právě postoj AFD je v této otázce mnohem problematičtější než dnešní hlavní proud sudetoněmecké reprezentace.
4: Proč jsou vlastně pro AFD, tedy Benešovy dekrety, stále téma, které vytahuje i v bavorském parlamentu a nevím, jestli i na celostátní úrovni?
9: Já bych řekla, že kvůli tomu, že nějakým způsobem to souvisí s nacionalismem a že se snaží pravděpodobně tematizovat tu identitu, která možná v části společnosti si možná političtí představitelé AFD myslí, že tam získají politické body a že s tímto je to spojené.
4: má jakou má AFD sílu třeba právě v bavorském parlamentu?
9: AFD postupně roste, roste i na západě Německa, v bavorských posledních zemských volbách opravdu získala více křesel, ale řekla bych stále, že tam je nejdůležitější stranou konzervativní strana CSU, která tam má tradiční zastoupení, nebo je vlastně jedinou spolkovou zemí, kde je zastoupena.
4: Analytička Asociace pro mezinárodní otázky Zuzana Zavadilová. Děkuji, naslyšenou.
9: Děkuji, hezký večer, naslyšenou.

0: Ano, průzkum, ale neznáme metodiku toho průzkumu. Co se týká dovolené v Čechách, tak tam souhlasím s tím, že ten nárůst zájmu o dovolenou v Čechách je významný, ale problém je kapacita. Česká republika nemá dostatečnou kapacitu k tomu, aby v těch červencových a srpnových týdnech dovolených dokázala uspokojit všechnu poptávku, a proto část klientely míří do těch sousedních zemí, jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko, především ale do Rakouských hor. A část klientely, která se rozhoduje o tom, jestli půjde na dovolenou do Středomoří nebo zůstane doma, tak ta samozřejmě není tak významná, jak o tom mluví Czech Tourism.
1: Je pravda, že situace na Blízkém východě a na arabském poloostrově, kam také mířili Češi na dovolenou, není úplně jednoduchá, a ta doprava, která jde právě přes tyto země, má teď problémy, tak mění to nějak situaci na tom trhu s zahraničními zájezdy?
0: Určitě mění. Ale pokud by se to týkalo třeba zimy, tak by to bylo mnohem problematičtější. V létě spíše lidé míří do Středomoří. A ti, kteří mířili na Střední východ, především tedy do Spojených arabských emirátů a do Ománu, tak ti našli náhradu v Egyptě, popřípadě v Turecku. To znamená v zemích, které jsou charakterově podobné té dovolené, kterou chtěli trávit. A ti, kteří míří do Asie, do jihovýchodní Asie, popřípadě do Afriky, tak ti našli jinou cestu než přes Střední východ. Letecké společnosti evropské, které nabízejí tyto spoje, tak navýšily kapacity a díky tomu se ti lidé na tu dovolenou dostanou. Ale ceny letenek vyrostly, a to určitě omezilo nějaké nákupní zvyklosti především těch lidí, kteří mířili na levnější dovolenou.
1: Pokud jde o státy kolem zálivu, o tom už jsme mluvili, ale jsou to i další destinace, o které třeba přestává být zájem?
0: Necítíme to v letních měsících příliš. Mění se charakter těch dovolených. Lidé často místo pouhého odpočinku u moře hledají zážitkovou dovolenou nebo kombinaci odpočinku a zážitkové dovolené. Díky tomu se objevují nové destinace, jako nedávno se objevila Albánie, předtím Černá hora. Teď se objevují Azorské ostrovy, popřípadě Madeira. To znamená ty zvyklosti takového toho rychlého přesunu k moři, tam odpočinek u moře a zpátky návrat domů, ty se trochu mění.
1: Když říkáte, že vy necítíte ten úbytek zájemců o letní dovolené, znamená to, že ta nabídka cestovních kanceláří je tedy ještě dostatečná, nebo už je hodně vyprodáno?
0: Je hodně vyprodáno, ale ten trh není nikdy nasycený. Ta konkurence v cestovním ruchu je tak vysoká, že vždycky bude nějaká nabídka, vždy budou nějaké last minuty. A cestovní kanceláře si už za poslední roky zvykly na to, že musí být velmi flexibilní. To znamená, že pokud bude kapacita sedaček v letadlech, tak ta nabídka určitě na trhu dáhá bude. A navíc samozřejmě, jak jsme říkali na začátku, je řada lidí, kteří zůstanou na zemi a budou vyhledávat dovolenou s vlastní dopravou.
1: Celých 40% respondentů v tom průzkumu Czech Tourismu uvedlo, že na zahraniční dovolenou nemají dost financí. Cítíte vy v cestovních kancelářích, že je třeba větší zájem o ty levnější zájezdy než v minulosti? Protože v minulosti naopak rostl zájem Čechů o dovolenou s těmi službami v podstatě docela i exkluzivními, jako all inclusive a dražší dovolené zahraniční a podobně.
0: Ono to na první dojem vypadá jako protimluv, ale na druhou stranu spíše to o tom, že ta společnost se prostě rozděluje na část společnosti, která bude mít problémy se získáním prostředků na dovolenou, například leteckou, a část společnosti, která bude spíš řešit zvýšenou kvalitu té dovolené, třeba kratší, ale kvalitnější.
1: Říká Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří. Díky, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a všem krásný podvečer.
1: To byla podvečerní publicistika, za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Vy se můžete k hlavním zprávám, rozhovorům a komentářům vrátit i v podcastových aplikacích, i v aplikaci Můj rozhlas CZ. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.

0: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: Investigativní tým Radiožurnálu získal nové detaily ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale. Prvoligový rozhodčí Jan Petřík policii přiznal, že za ovlivnění zápasu převzal v parku před hlavním nádražím v Praze úplatek 200 000 korun. Kromě toho měl slíbený i postup na mezinárodní listinu rozhodčích. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých Radiožurnál nahlédl. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotním za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od noci ze středy na čtvrtek je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny. Tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Na východě Afghánistánu zemřelo kvůli přívalovým dešťům a záplavám 24 lidí. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na afghánské úřady. Nejvíc postižená je provincie Baghán, kde je 15 obětí. Povodně ale postihly i provincie Vardak a Badakhšán. Tam povodně zničily přes 100 domů. Při posledních záplavách v dubnu zemřelo v celé zemi skoro 150 lidí. Na železniční trati mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Kvůli nižší poptávce bude na trati jen víkendový provoz. Sport. Hokejisté Kanady hrají na mistrovství světa 5. skupinové utkání proti Slovincům. Sleduje to reportér František Kuna.
2: V poslední minutě třetí třetiny vede Kanada nad Slovinskem 3-1. Ve druhé skupině Němci vedou nad Maďary 6-2. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 od okruhu, nehoda na D5 u Loděnice. Na D1 směrem z Prahy do Brna vzniká kolona už ve sjezdu z okruhu od letiště. K omezení na Šmejkalce se popojíždí stále velice dlouho, až 40 minut. Hodně ucpaná je aktuálně i náhradní cesta přes Velké Popovice, silnice 107. V Mnichovicích už jen kratší fronta na průtahu městem. D1 je plnější i přímo v Brně směrem na Vyškov. Pomaleji se jede mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. A D1 do Třetice teď směrem z Brna do Prahy. Před zúžením na mostu Vysočina na 44. kilometru už se provoz také výrazně uklidnil. Fronta popojíždí už jen na úrovni Velkého Meziříčí. Brzdí se před exitem 146. Trasa k omezení zabere okolo čtvrt hodiny. Na D2 z Břeclavy do Brna za Podivínem v omezení na 32. kilometru chvíli blokovala jediný jízdní pruh. Porouchaná dodávka už je pryč, kolona se rozjíždí. A D5 z Plzně do Prahy a první část kolony před Loděnicí na 10. kilometru odklízejí následky nehody, pak se opět zpomaluje i před Rudnou zhruba na 7. kilometru a na Pražský okruh k Ořechu na 18. kilometr se pokračuje téměř 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. A ve večerním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Pěkný večer v 18.34 a my už můžeme říct, jeden dnešní konečný výsledek z mistrovství světa. Kanada zvládla další utkání, Slovinsko porazila 3-1. Teď pro vás máme z muziky Dajdou.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Několik stovek lidí, Němců i Čechů, zasedlo u stolu na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná, jak uslyšíte v reportáži Radiožurnálu za pár minut.

0: Sousedské setkání Čechů a Němců pod širým nebem, tak vypadal dnešní program festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi národy a kulturami. Na Moravské náměstí ale přišli lidé i protestovat. Vadí jim, že pořadatelé pozvali do Brna sudetské Němce na jejich každoroční sjezd.
1: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
2: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
3: Seděl jsem tady a viděl jsem...
4: Kluky?
3: Ale to jsou doch Kinder, kluky. Viděl jsem dva kluky s t-shirt s dva jazyky.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti a tohle je jeden z aktů toho budování.
2: No a rozumíte těm protestům, co tady taky jsou?
5: Já osobně jim rozumím. Já si myslím, že mít jiný názor je naprosto v pořádku v demokracii, ať ho klidně mají. My máme ten názor, že bychom se měli smiřovat a hledat společnou cestu.
2: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí s českými vlajkami a transparenty.
6: Je to jenom takový happening, který má vlastně ukázat, že jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly. Myslím si, že ta doba ještě nenazrála na to, aby jsme dělali takové akce v České republice.
2: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha. Sousedské setkání doprovázela hudba a vystoupení folklorních souborů.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
2: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou, kdo nejsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou, protože toto vlastně už je součást toho takzvaného srazu sudeto-německého Landsmannschaftu. Tak prosím pěkně, to je to, čeho se tady přes 35 let česká společnost bohužel v některých svých částech děsí.
2: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radio

Základní a mateřská škola v Záhoří na Písecku je bez vedení. Obec odvolalo ředitelku potom, co 19 z 21 učitelů dalo výpověď. Vyhrocené vztahy mezi pedagogy a vedením školy teď prošetřuje školní inspekce. Detaily i k tomu ve večerním radiožurnálu po písničce.

0: Jednu z největších personálních krizí za poslední roky řeší základní a mateřská škola v Záhoří na Písecku. Výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžovali si na způsob, jakým s nimi jednalo vedení školy. Ředitelku Petru Kajtman pak obec odvolala. Celou situaci teď prověřuje Česká školní inspekce a bývalá ředitelka zároveň hrozí radnici soudem.
1: Všem se nám ulevilo,
2: říká učitelka mateřské školy Irena Frnková.
1: Mě paní ředitelka obvinila z neempatického chování k dětem. Vyhrožovala, že pokud budu situaci s někým řešit, tak bude následovat výpověď z pracovního poměru.
2: Jeden z učitelů na základní škole, který chce zůstat v anonymitě, k tomu dodal.
3: Byly intriky, křivý obvinění, které vůbec nebyly pravdivé.
2: Ředitelka Petra Kajtman na naši žádost o vyjádření nereagovala. Rodiče od ní dostali na školním online systému den před jejím odvolání prohlášení. Mimo jiné se v něm píše, že vždy jednala v souladu s právními předpisy a plnila povinnosti ředitelky. Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo.
4: Já neměl zpětnou vazbu od učitelů, měli strach, že by mohli být vyhozeni.
2: Potom, co 19 učitelů podalo výpověď, vedení obce začalo situaci řešit a nakonec v úterý ředitelku školy odvolalo. Situací se zabývá i Česká školní inspekce. Doplňuje její mluvčí Anna Brzy Bohatá.
5: Inspekce zaznamenala, že vztahy na pracovišti jsou výrazně napjaté. Samotný vyšší počet podaných výpovědí automaticky neznamená důvod pro odvolání ředitelky školy. Dalším krokům se Česká školní inspekce nebude vyjadřovat do ukončení probíhajícího šetření.
2: Negativní vztahy mezi učiteli a vedením školy zaznamenali i žáci a jejich rodiče. Jedna z maminek, která nechce být jmenovaná, to potvrdila.
6: Děti si sami udělali výzvu, chtěli podpořit učitele, které mají rádi. Já i další rodiče jsme uvažovali, že dáme děti do jiných škol.
2: Starosta Záhoří Martin Formánek ale doufá, že k něčemu takovému nedojde. Od učitelů má příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
3: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
4: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Denisa Hergeslova.
5: Ukrajinské drony zasáhly rafinérii v ruské Jaroslavli. U Příbrami zasahují hasiči kvůli požáru vlaku. Nikdo se nezranil. Fotbalový trenér Guardiola končí v Manchesteru City po 10 letech s 20 trofejemi. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí kolona před omezením na Šmejkalce. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Ukrajinské bezpilotní letouny poškodily rafinérii v Jaroslavli hluboko v ruském vnitrozemí. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ruské drony zase v noci zasáhly civilní cíle na Ukrajině a zranili nejméně 17 lidí.
7: Vzdušný útok na rafinérii v Jaroslavli zaznamenali tamní obyvatelé mobilními telefony a zveřejnili na sociálních sítích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu napsal, že válka se vrací domů do Ruska a připomněl, že Jaroslavl je od ukrajinských hranic vzdálená téměř 700 kilometrů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajinci zasáhli internát ve Starobylsku na okupovaných územích v Luhanské oblasti. Ukrajinská strana tvrdí, že budovu využívali ruští vojáci. Ověřit tyto informace z nezávislých zdrojů není možné. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Na ukrajinský útok na Starobylsk už reagoval osobně ruský prezident Vladimir Putin. Podle něj byl cílem internát střední pedagogické školy a o život tam přišlo nejméně 6 lidí. 40 dalších je zraněných a 15 nezvěstných. Putin už nařídil ministerstvu obrany, aby připravilo možnosti odvety. Hasiči zasahují u Příbrami kvůli požáru vlakové soupravy Regionova. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Souprava už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají kvůli dohašování. Provoz na trati v úseku Příbram-Březnice je zatím uzavřený. Může se to dotknout některých regionálních spojů a osobních vlaků. Omezení na trati podle zprávy železnic potrvá několik hodin. Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělané doklady o absolvování autoškoly nebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil či autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostředkovatelům zaplatit téměř 100 000 korun. Pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
8: V případě odsouzení jim hrozí čas odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohli podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
5: Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Regional v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh mentálně handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová.
6: Sport.
9: Fotbalový trenér Pep Guardiola skončí po 10 letech v Manchesteru City. Španělský kouč získal s anglickým týmem 20 trofejí, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. 55-letý trenér popsal na sociálních sítích, jak se před závěrečným duelem v roli trenéra Manchesteru City cítí.
10: Jsem velmi spokojený. Nedokážu najít ta správná slova. Spokojený, šťastný a pyšný. Možná to byl životní zážitek, životní zkušenost. Jinak by to netrvalo 10 let. Nemohu být vděčnější za podporu a lásku, kterou jsem od všech kolem klubu cítil mnoho, mnoho let.
9: Před utkáním trenéra Guardioli v Manchesteru City bude nedělní domácí souboj s Aston Villou v posledním kole Premier League. A hokejisté Kanady porazili na mistrovství světa Slovinsko 3-1 a upevnili si průběžné první místo ve skupině. Němci zvítězili nad Maďarskem 6-2. Ve večerních zápasech nastoupí Finsko proti Velké Británii a Švédové proti Itálii.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: D1 za Prahou směrem do Brna zůstává plná od sjezdu na Popovice. Brzdí se na 15. kilometru a do zúžení na mostu Šmejkalka se jede stále více než půl hodiny. Na severní náhradní trase čekejte hned dvě potíže. Na průtahu Strančicemi kousek od železnice vyšetřují nehodu. Dál pak na příjezdu do Mnichovic i na samotném průjezdu městem popojíždí přibližně 15-minutová kolona. Na dálnici D8 směrem z Německa do Prahy čekejte potíže přímo v tunelu Panenská. Na 85. a 0,5 kilometru se v levém pruhu srazil kamion s dodávkou. Dle potřeby mohou regulovat vjezdy do tunelů. D5 z Plzně do Prahy zůstává ucpaná před Rudnou ze 7. kilometru. Kolona se nesouvisle sune všemi pruhy. Za Rudnou už pak jedou krokem pouze kamiony v pravém pruhu. Osobní auta pokračují až do hlavního města v celku svižně. A výrazně brzdí zase až na okruhu směrem k D1. Lepší zpráva z 22. a 0,5 kilometru. Následky nehody už přesunuly do odstavného pruhu. Fronta by se tak mohla dát rychleji do pohybu. A D46 z Vyškova do Olomouce z Bystřete za sjezdem na Olšany. Na 34. a 0,5 kilometru zasahují u nehody. Projíždí se jedním pruhem, ale plynule. Delší zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. A ve večerním radiožurnálu je s vámi dál Štěpán Pokorný.
4: Dobrý večer, 6,5 minuty po 19. hodině vás zdravíme z vysílání radiožurnálu Přírodní udržitelný materiál, který navíc díky předem vyrobeným částem urychluje výstavbu. Dřevostavby dnes firmy v Česku využívají hlavně pro rodinné domy, jejich dlouhodobě kolem 15%. Proč se více nevyužívají třeba u bytových domů a dalších budov? Probereme to za chvilku v úvodu této vysílací hodiny večerního radiožurnálu, tak s námi zůstaňte i dál, budeme rádi. Pěkný zbytek dne a hezký poslech.
6: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Dřevostavby už jsou dnes běžnou součástí českého stavebnictví, zatím jich ale není tolik jako například v severských zemích. Podle dat Českého statistického úřadu je jejich podíl od roku 2015 na celkové výstavbě rodinných domů kolem 15%. Právě u rodinných domů firmy zmiňují jako výhody třeba hlavně udržitelnost tohoto materiálu a taky možnost rychlé výstavby.
1: My momentálně se nacházíme na domě, který máme rozestavený. Lukáš Weiser, dělám pro firmu Zio Homes a Pierwood Capital.
2: Když se tady teď procházíme, tak stojím na dřevěné podlaze. Co všechno je tady ještě v tom domě dřevěné? Je to čistě celé dřevostavba?
1: Veškeré prvky v rámci toho nosného systému, tak je kombinace dřeva a izolantů. V interiéru, jak vidíte, tak jsme nechali použité některé nosné prvky.
2: Vy ty domy stavíte tím stylem, že na to místo už dovezete hotové součástky, které pak jenom smontujete dohromady?
1: Panely, které už jsou nařezané z výroby podle nějakého montážního plánu, tak jsou vlastně dopraveny na stavbu a na té stavbě už provádí jenom ta samotná montáž. Máme ověřeno, že jsme schopni ten dům předat komplet hotový na klíč, včetně veškerých technologií, za 6 měsíců.
3: Právě díky možnosti vyrobit dřevěné součástky předem je i financování výstavby levnější, říká ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů Blanka Nováčková.
4: V okamžiku, kdy pak stavíte delší dobu tu stavbu, tak vám tam můžou vznikat ty více náklady. Kdežto u dřevostavby musíte mít vlastně ten projekt propracovaný už v začátku a co investoři jako hodnotí velmi kladně je, že prostě od začátku ví přesný ten rozpočet té stavby a ty více náklady tam jako nevznikají.
3: I přesto je celková cena dřevostavby po jejím dokončení podobná jako třeba u cihlového domu. Potvrzuje to i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, podle kterého je taky u dřevostaveb otázkou jejich životnost.
5: Ty zkušenosti s tím ještě nejsou úplně dlouhodobýho charakteru, ale když to řeknu velmi zjednodušeně, tak cihla vydrží 100 let a dřevo vydrží prostě třeba půlku. Nebo musíte se o něj pečovat daleko víc.
3: Firmy podle Nouzy spíš častěji kombinují dřevo s dalšími materiály. Čistě dřevostavby jsou v Česku hlavně rodinné domy, třeba v posledních třech letech jich vzniklo každoročně zhruba 2000. Bytových domů je výrazně méně díky loňské úpravě stavebních norem, ale můžou dřevostavby vznikat až do 22,5 metru výšky. Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek proto očekává jejich rozmach až v dalších letech.
6: Zejména v souvislosti s tím, jak se bude do českého práva zavádět ta evropská direktiva EPBD, která vlastně bude požadovat o tom, abychom počítali celkový vlastně vliv budovy za celou dobu její životnosti.
3: Podle Asociace dodavatelů montovaných domů by mohly dřevostavby víc využívat taky obce, nejen k výstavbě bytů, ale třeba i škol a školek. Vít Andrle, Radiožurnál.

Za chvilku se na Radiožurnálu vydáme do plzeňské zoo. Město tam totiž testuje novou inovativní technologii, která hlídá spotřebu vody v reálném čase. A už teď šetří statisíce. Co všechno chytrý systém umí a jak funguje, dozvíte se po Emě Drobné.

0: I stovky hektolitrů vody můžou kvůli skrytým poruchám nenápadně odtéct z vodovodních rozvodů během několika hodin. Právě takové úniky ale teď v Plzni v reálném čase odhaluje nový chytrý systém. Technologie startupu Západočeské univerzity nazvaná Next Drop už funguje ve školách, městských budovách i plzeňské zoologické zahradě. Pomáhá tam snižovat spotřebu a tím i náklady.
1: My teď otvíráme objekt čerpací stanice. Ten objekt je vlastně velmi hluboká skruhová jáma, do které se vlastně pouští voda přímo z řeky.
2: Výzkumník František Mach teď otevřel poklop čerpací stanice u řeky Mže na okraji plzeňské zoo. Odtud se čerpá voda, která zásobuje celý areál, a to od výběhu až po závlahy. A právě tady začíná systém, který stojí na datech a podle nich řídí, kolik vody zoo skutečně spotřebuje.
1: Tady jsou umístěny čerpadla a vlastně veškerá výzbroj, kterou my využíváme k tomu, aby jsme zajistili drtivou většinu toku vody do zoologické zahrady. Ta možnost čerpání závisí na stavu řeky, protože zoo nemůže čerpat bez nějakých omezení, ale musí dávat pozor na to, aby nečerpala příliš mnoho vody, aby po toku dál nedošlo k tomu, že bude příliš sucho, nebo další instituce nebo kdokoliv, kdo by byl napojen na tu vodu, tak měl nedostatek.
2: V čem je ta technologie unikátní?
1: V tuhle tu chvíli ta technologie je unikátní především v propojení informací, které máme o celkový zoo a informací, které získáváme od jinut. My jsme schopni v podstatě poznat v rámci této stanice nedostatek vody v zoologické zahradě nebo její potřebu a v zoologické zahradě. Zároveň počítáme celkovou spotřebu a porovnáváme ji s povoleným limitem a s povodí, ale máme tady možnost sledovat i znečištění řeky, to znamená ve chvíli, kdy zoologická zahrada má dostatek vody a řeka je znečištěná, protože třeba potoku výš prší, tak my nejsme závislí na tom, že čerpáme tu vodu, která je zakalená.
2: Data se sbírají i z dalších zdrojů. Ze senzorů, z předpovědí počasí i z jednotlivých částí areálu. A systém podle nich vyhodnocuje i kvalitu vody. Zoo využívá kromě řeky i vrty a dešťovou vodu. A technologie mezi nimi dokáže podle Petry Drexler ze startupu Západočeské univerzity NextDrop automaticky přepínat podle situace.
3: Nejenom tady v zoologické zahradě, ale u všech našich klientů se snažíme, aby měli možnost hospodařit s tou vodou udržitelně a odpovědně. To zajišťujeme především tím, že optimalizujeme zdroje vody, které využívají, a zároveň tak zabraňujeme nějakým plýtvání vodu. To znamená, že eliminujeme ztráty.
2: A právě na tyhle ztráty systém reaguje v reálném čase. V datech vidí odchylky a díky nim umí včas upozornit na skryté úniky vody, které by jinak zůstaly dlouho bez povšimnutí. Potvrzuje Luděk Šantora, ředitel správy informačních technologií města Plzně.
4: Dokážeme opravdu detekovat, že nám o víkendu protékají prostě toalety a dokážeme tu vodu zavřít a v pondělí jít a spravit vlastně to, co tam je porouchané. Za mě to jsou jednotky až menší desítky třeba v řádu půl roku, kdy k těmto incidentům dochází, kdy ta voda teče, a jsou to potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend. Pak je to ten komfort, že dokážeme tu vodu uzavřít na dálku a nemusí nikdo o půlnoci prostě se sebrat, odjet, přijet do místa a teď tam vlastně hledat ten uzávěr.
2: Data, která systém v jednotlivých budovách sbírá, chce město využívat i dál. Nejen pro řízení spotřeby vody, ale i pro přesnější plánování provozu a rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může město odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 19:30. Denisa Hergeslová a zprávy.
2: Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Ukrajinu z úmyslného útoku na internát ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. Označilo ho za teroristický čin a ministerstvu obrany nařídil, aby připravilo možnosti odvety. Podle Putina v internátu střední školy při náletu ukrajinských dronů zemřelo nejméně 6 lidí. Dalších 39 je zraněných a 15 nezvěstných. Ukrajinská armáda odmítá, že by útočila na civilisty. V oblasti prý zasáhla dronovou velitelskou jednotku. Generální

0: Generální štáb ukrajinské armády označil ruská tvrzení o zásahu internátu za manipulaci. Tvrzení žádné ze stran není možné nezávisle ověřit. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Pro sedativní účinky zneužívají drogu násilníci, kteří ji svým obětem nepozorovaně hází do pití. Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Upozornil na to server iRozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi. Obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Začaly dny soukromých hradů a zámků. Až do neděle jsou otevřené některé hrady, zámky a další památky v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1. V dalším zápase se od 20 hodin a 20 minut představí Švédové proti Itálii. Češi budou hrát zítra odpoledne proti Slovensku. Ve skupině v Curychu Němci zvítězili nad Maďarskem 6-2. Ve večerním duelu se utkají Finové s Velkou Británií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na D2 za Podivínem, nehoda na D1 u Popovic. Dálnice D2 směrem z Bratislavy do Brna za sjezdem na Podivín na 32. kilometru byla nějakou chvíli uzavřená. Přímo v místě omezení blokovala provoz nepojízdná dodávka, ze které navíc vytekly provozní kapaliny. Uši odtáhly, komunikaci vyčistili. Podle Národního dopravního informačního centra už je provoz opět obnovený a kolona se rozjela. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na 15,5 kilometru blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Na místě jsou i policisté se zapnutými majáky. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. Čekejte kratší zdržení. Delší vás čeká za Popovicemi. Kolona ze 17. kilometru k omezení na Šmejkalce popojíždí 15 až 20 minut. Na dálnici D8 z Německa do Prahy trvají potíže přímo v tunelu Panenská. Na 85,5 kilometru blokuje levý pruh havarovaný kamion a dodávka. Krátce se zpomaluje. A D5 před Prahou směrem z Plzně. Tam se rozjíždí poslední zbytky nesouvislé fronty. Jsou to hlavně kamiony od Rudné z 6. kilometru na okruh k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů a na horách bude většinou kolem 19. To byly zprávy. A ve večerním radiožurnálu má slovo zpět Štěpán Pokorný.
3: A to v 19.34 a teď Jiří Krhut, Štěpán Kozub.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: přestaň už brečet. Prezidenti pobaltských států vyzvali Severoatlantickou alianci, aby posílila obranu vzdušného prostoru regionu proti bezpilotním letounům. V posledních týdnech totiž Litva, Lotyšsko i Estonsko opakovaně čelili narušení vzdušného prostoru. Ve středu dokonce musela část Litevců kvůli dronové hrozbě do podzemních krytů.
1: O těch dronech jsem slyšel, ale neviděl jsem je.
2: Říká Dic.
1: V tom upozornění bylo jen napsané, mějte se na pozoru před drony. Já se v ohrožení necítím. Riga je daleko od hranic, ale pro bezpečnost Lotyšska to není dobré. Je tolik hrozeb, děje se toho tolik naráz.
2: Od března tohoto roku vzdušný prostor Litvy, Lotyšska a Estonska opakovaně narušili ukrajinské bezpilotní letouny. Ty původně mířili na různé cíle na severozápadě Ruska. Rusko je ale metodami elektronického boje, tedy rušením a matením GPS signálu, přesměrovalo právě nad území pobaltských států.
3: Problém v detekci dronů spočívá v tom, že pro radary dlouhého dosahu, které běžně armády používají, je dron příliš malý. Radarový systém funguje tak, že vysílá signál a zpět přijímá odraz objektu. Dron má ale na rozdíl od letadla příliš malou odrazovou plochu. A i když se vrátí nějaký odraz, signál většinou bývá velmi slabý, takže ani nemusí projít filtrem při vyhodnocování dat.
2: Radary krátkého dosahu už na trhu jsou. Stejně tak akustické radary nebo pasivní radiolokátory. Je jich ale málo, jak popisuje Albert Spila, spoluzakladatel technologické společnosti DK Nejet.
4: Je to velký problém. Není mnoho společností, které produkují radary pro detekci dronů a vyrábí stovky, možná tisíce kusů ročně. Rozhodně ale ne tolik, kolik je potřeba. V Lotyšsku nemáme žádnou takovou společnost.
2: Detekovaný dron je ale potřeba zneškodnit. Bezpilotní letoun, který v úterý narušil vzdušný prostor v Estonsku, sestřelila rumunská stíhačka F-16 účastnící se mise NATO pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Jedna taková střela přitom může vyjít na 10 až 35 milionů korun. I šéf dronového centra Modrý Skyriš přiznává, že boj proti dronům je potřeba zlevnit. Například používáním takzvaných interceptorů, řekněme dronů stíhačů.
4: Například naše drony, které jsme loni dodali do dronové aliance, dokážou nést 3-kilogramovou zátěž a brzy to bude víc. Jeden stojí asi 1,5 tisíce eur. Proti tomu kus munice do dělostřelectva stojí třeba 10 tisíc eur. Pro vzhled dronu nepotřebuješ zařízení, které stojí 6 milionů eur. Nepotřebuješ k obsluze 4-5 lidí. Naše zařízení je také přesnější.
2: Cizí drony v Pobaltí zatím naštěstí nezpůsobily žádné škody na zdraví. Přesto už jednu oběť mají. Kvůli pomalé výstavbě protidronové obrany minulý týden padla lotyšská vláda. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

Ve fotbalové šancelize se už zítra rozhodne o jediném přímém sestupujícím, a to ve vzájemném souboji pražské Dukly s ostravským Baníkem. No a pozvánku na víkendový fotbal už za chvilku nabídneme i na Radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je teď uzavřená na 38. kilometru. V omezení u sjezdu na Poděbrady na 39. kilometru zastavila provoz nehoda. Sjíždět je možné o exit dřív na 42. kilometru a místo objíždět přes Poděbrady zpátky na dálnici se vrátíte na 35. kilometru u Vrbové Lhoty. Další zelená vlna ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Fotbalisty pražské Dukly a ostravského Baníku čeká zápas sezóny. Zítra odpoledne se v jejich vzájemném utkání rozhodne, kdo přímo sestoupí z šance ligy a kdo dostane ještě možnost zachránit se mezi elitou v baráži. Probereme to s Adamem Procházkou ze sportovní redakce. Dobrý večer.
3: Hezký den.
2: Který tým je před posledním kolem v nastavbové skupině o záchranu v lepší pozici?
3: Je to Dukla, které stačí k účasti v baráži i remíza. Baník, ten se vyhne přímému sestupu jenom když zvítězí. A o té situaci ostravského týmu mluví jeho trenér Josef Dvorník.
4: Já si myslím, že pro nás to možná bude lepší v tom, že budeme si za tím vítězstvím od začátku a nebudeme špekulovat, jestli remíza nám stačí nebo nestačí. A může se stát, že to tam budeme honit v posledních minutách a bude to hektický, bude to nahoru dolů. Já doufám, že ne, že ten zápas zvládneme řízeně do vítězství.
3: Baník má s Duklou v nedávné minulosti veskrze pozitivní bilanci, vyhrál 4 ze 6 posledních vzájemných zápasů, hrát se ale bude na Julisce, kde 2 ze 3 předchozích utkání skončila remízou, pokaždé 1-1. To by zítra stačilo Dukle k účasti v baráži a sledovat bude zápas vyprodaný stadion na Julisce.
2: Zápas víkendu, ten je tedy jasný a bude se hrát v ostatních utkáních šance ligy ještě o něco?
3: První šestka je rozhodnutá, boje o záchranu až tedy na souboji Dukly s Baníkem taky. Připomeňme, že baráž čeká taky 14. Slovácko. Mladá Boleslav, Teplice i Zlín už mají účast v příštím ročníku nejvyšší domácí soutěže jistou. Zbývá tak už jen finále play-off o umístění, chcete-li odveta boje o 7. místo. Olomoucká Sigma bude zítra proti Karviné hájit 2brankový náskok. Zítra jsou na programu ještě utkání Mladá Boleslav, Teplice a Zlín Slovácko. Poslední 3 zápasy sezony se budou hrát v neděli. Mistrovská Slavia nastoupí proti Plzni, Sparta proti Hradci Králové a Jablonec proti Liberci. Sobotní i nedělní duely začnou všechny ve 14 hodin a vy je všechny uslyšíte v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z nich nabídne reportážní vstupy.
2: Adam Procházka, díky a pěkný večer.
3: A slyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Boj o větrníky v Česku. Co jsou to akcelerační zóny a jaké změny v nich chce dělat vládní zmocněnec Filip Turek?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, je 20 hodin. Denisa Hergeslová připravila zprávy.
1: V Česku zemřel předškolák. Na záškrt hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Francouzská vláda ohlásila miliardy korun na pomoc profesím nejvíc zasaženým vysokými cenami benzinu a nafty. Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na Slováky. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný, potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli očkování svých dětí u pediatra nebo v aplikaci S-karta zkontrolovat. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný, právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
3: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují, a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
1: Evropská unie odsouhlasila finanční pomoc francouzského státu rybářům v boji s vysokými cenami pohonných hmot. Podle Evropské komise jde o přiměřené opatření, které nepoškodí konkurenční podmínky. Francouzská vláda v uplynulých hodinách ohlásila dalších přepočtu víc než 17 miliard korun na pomoc některým profesím, které nejvíc doplácejí na vysoké ceny benzinu a nafty.
4: Francouzská vláda o 3 měsíce prodloužila slevy na pohonné hmoty pro rybáře, zemědělce a dopravce. Kabinet zároveň dvojnásobně navýšil náhrady pro víc než 3 miliony chudších obyvatel, kteří využívají auto k práci. Nově budou mít nárok v přepočtu na 2400 korun. Podle premiéra konflikt na Blízkém východě v nějaké formě potrvá.
5: Ať už ve studené formě, ve které je teď, nebo bohužel také ve formě obnovených bojů a dalších konfliktů.
4: Premiér Sebastian Lecornu chce zároveň urychlit elektrifikaci Francie. Zdůrazňuje, že fosilní paliva jsou vodítkem, které Francouze škrtí, zatímco elektřina představuje svobodu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram-Březnice tak můžou nabrat zpoždění, pokračuje Kavka.
6: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
1: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili stroj vůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek.
7: Sport. Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude v sobotu od 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
8: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled, a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď, když Slováci pro nás, si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet.
7: V české skupině hrané ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1. V Curychu zvítězili Němci nad Maďarskem 6-2. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Švédové proti Itálii. Ve stejný čas začne i souboj Finsko-Velká Británie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D11 u Poděbrad a zdržení na D1 do Brna. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nehoda, která blokuje provoz za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 nehoda se zraněním, na místo letí vrtulník. Poslední volný exit bez kolonie sjezd na Jičín na 42. kilometru. Objíždět je možné přes Poděbrady. Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 15,5 se střetlo nákladní auto s autobusem. Prostřední pruh je uzavřený. Jede se pravým a levým pruhem. Kolona od 12. kilometru je asi na 10 minut. A další kolonu na D1 do Brna čekejte za sjezdem na Benešov. Popojíždí se od 21. kilometru až za most Šmejkalka, také se zdržíte do 10 minut. A delší zdržení hlásíte na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. A před nájezdem od plzeňské dálnice na 23. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním, jsou v odstavném pruhu, výrazně ji nepřekáží. O půl kilometru dál je ale po nehodě uzavřený pravý pruh. A zdržíte se na Pražském okruhu směr D1 přes půl hodiny.
10: Od D6, z který já jsem přijel, k té Barandovské odbočce je to na 40 minut.
9: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19. To byly zprávy. A ve večerním radiožurnálu je s vámi odteď Vojtěch Bydrman.
0: Pátek 22. května, den, kdy slaví 39. narozeniny jeden z nejlepších tenistů všech dob, srbský fenomén Novak Djokovic. Taky je to dnes přesně 80 let od chvíle, kdy byl za válečné zločiny v Praze na Pankráci popraven Karl Hermann Frank. No a dnes si taky připomínáme Světový den preeklampsie. To je závažná těhotenská komplikace, která může skončit až předčasným porodem. A právě k tomu ještě za pár minut doplníme podrobnosti. Tak klidný večer.
2: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Tisíce nastávajících maminek v Česku ohrožuje preeklampsie. Závažnou komplikaci způsobuje špatný vývoj placenty, ohrožuje život matky i dítěte a skončit může předčasným porodem. Lékaři na to upozorňují u příležitosti Světového dne preeklampsie. Její riziko se dá přitom rozpoznat díky jednoduchému testu, který by měl být součástí screeningu v prvním trimestru těhotenství. Ne každý gynekolog ho ale dělá.
1: Měla jsem zvýšené riziko pro eklampsie, takže jsem brala anopirin.
2: Upozorňuje gynekologa Martina Hinka budoucí dvojnásobná maminka Kristýna na to, že při prvním těhotenství užívala preventivně jednu tabletku aspirinu denně. Nemoc se u ní díky tomu nerozvinula. Teď je těhotná znovu a přichází do ordinace na další prvotrimestrální screening.
3: Podíváme se na ultrazvuk, na všechno. Já dám gel. Miminko tam máme jedno. Rovnou změříme, jak je dlouhé. Měří se od hlavy k zadečku, skoro 8 cm.
2: Gynekolog prohlíží miminko do nejmenších detailů. Kromě dalších parametrů ho zajímá také cévní zásobení dělohy.
3: Průtok pravou děložní tepnou. A ještě najdeme tu levou.
2: Riziko preeklampsie se vypočítává právě z hodnot naměřených při ultrazvuku děložních tepen. Zároveň se zohledňují také výsledky krevních testů a krevní tlak.
3: Dobrý, tak se pojďte otřít místo.
2: O chvíli později už lékař zadává do softwaru v počítači naměřené hodnoty. Výsledek má za pár vteřin.
3: Pravděpodobnost, že by se preeklampsie u vás rozvinula, je 1 z 226, takže tentokrát je to v pásmu nízkého rizika. Prevence aspirinem nutná není.
1: Zvládla bych to znova, ale když nemusím, tak tím líp.
2: Usmívá se Kristýna a krátce na to už opouští i s fotkou miminka ordinaci.
1: Děkuju.
3: Tak se mějte hezky.
2: Test na preeklampsii v prvním trimestru těhotenství dokáže odhalit až 90% žen s vysokým rizikem rozvoje této nemoci. Ne všechny ženy, které se do screeningu zapojí, ho ale mají možnost podstoupit, vysvětluje Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
4: Nepostupují to proto, protože to není povinně nabízené vyšetření. Je to možná součást screeningu v prvním trimestru a proto je velmi důležité, aby těhotná se ptala, jestli stanovení rizika preeklampsie bude provedeno.
2: S ženami, u kterých se tato vážná nemoc rozvine, se tak lékaři ve specializovaných centrech stále setkávají.
4: U nás u Apolináře máme odhadem 20 těhotných měsíčně, které mají vážnou časnou preeklampsii, kterou je potřeba řešit porodem před 34. týdnem těhotenství, a to jsme jedno z 12 perinatologických center v České republice.
2: Rizikovým faktorem pro vznik preeklampsie je věk nad 35 let, obezita, cukrovka a vysoký tlak, anebo některá autoimunitní onemocnění.
4: Preeklampsie znamená rozvoj vysokého tlaku spolu s poruchou některého orgánu, například ledvin a ztrátou bílkovin v moči. V naprosté většině se vyskytuje u žen, které byly před těhotenstvím zcela zdravé, a v tom je právě její záludnost. My to nejsme schopni říct bez toho testu v prvním trimestru na stanovení jejího rizika.
2: Varuje gynekoložka Hana Belošovičová. Pokud se nemoc plně rozvine, nezbývá ženě než porodit, a to bez ohledu na to, v jakém týdnu těhotenství je. Dvojnásobnou zkušenost s tím má Markéta Řehořová z pacientské organizace Nedoklubko.
5: Dcera měla 860 gramů, syn za 2,5 roku na to měl 660 gramů. Dneska je jim 15 a 18 let. Tou dobou žádný screening preeklampsie neexistoval. To, že prevence aspirinem funguje, vlastně nikdo nevěděl. Ženy, které propadnou tím systémem a mají to riziko preeklampsie, jsou na tom dneska úplně stejně, jako jsem na tom byla já. To miminko, pokud žena bere aspirin, má šanci vyrůst a být větší.
2: Malá tabletka aspirinu se při riziku preeklampsie bere preventivně denně mezi 12. a 36. týdnem těhotenství. Riziko, že se nemoc rozvine, díky tomu klesá o více než 80%. Andrea Skalická, Radiožurnál.

Brno hostí první setkání sudetských Němců v Česku a je kolem toho dusno. Můžou se po 81 letech od konce války obejmout potomci Němců a Vintnovy děti. Věnuje se tomu dnešní brněnská jedenáctka, náš pravidelný podcast o dění v Brně a okolí. Taky se trochu víc zabývá brněnskou fotbalovou historií a první brněnskou tramvají, která nepotřebuje dráty, ale umí jezdit na baterky. Dnešní brněnskou jedenáctku najdete tradičně i v mobilní aplikaci Můj rozhlas.

České hokejisty čeká na mistrovství světa očekávané utkání se Slovenskem. Co je před ním v národním týmu nového, uslyšíte od našeho reportéra Petra Kadeřábka přímo ze Švýcarska a přidá samozřejmě i pohled na dva aktuálně rozehrané večerní zápasy. Na vlastní oči sleduje ve Friburgu souboj Švédska s Itálií. Za chvilku se za ní vydáme.

0: Hokejové mistrovství světa dnes zatím žádné překvapení nepřineslo. Němci v Curychu porazili Maďarsko 6-2 a ve Friburgu Kanaďani vyhráli nad Slovinci 3-1. Na stejném stadionu už nastoupilo Švédsko proti Itálii a u toho je reportér Petr Kadeřábek. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zatím jsem viděl 4 minuty zápasu a 2 střely, pokaždé na jedné straně, byť ta, která letěla na Damiena Klaru, tedy italského golmana, byla rozhodně nebezpečnější, ale skóre se nemění a to i na začátku 5. minuty stále platí, že Švédsko hraje s Itálií 0-0, to v souběžně hraném duelu v Curychu už od 1. minuty vedou Finové nad Velkou Británií, tam se trefil Heinola v 58. sekundě a tak tedy Finové vedou 1-0. Teď tady ve Friburgu přerušeno po střele od modré čáry, kterou vyslal Johansson, ale Damien Klara jí chytil do lapačky, takže platí 0-0 v 5. minutě.
0: Český národní tým dnes trénoval před zítřejším očekávaným federálním derby proti Slovensku. Máš pro nás nějaké novinky z týmu? Doufám, že ano.
1: Novinky mám a to, že bude dopsán Petr Kváča na soupisku českého týmu, už se tady nebude čekat.

0: Hostem dnešní Vinohradské 12 je Viktor Votruba z Hospodářských novin, který se věnuje obnovitelným zdrojům a životnímu prostředí. Téma boj o větrníky v Česku. Poslouchejte i po půl deváté. Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Denisa Hergeslová připravila zprávy.
1: Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dnes to po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelenský už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu. Soudy v Česku za první 4 měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů. To je nejvíc od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF. Insolvenčních návrhů soudy od ledna do konce dubna přijaly 447. To je meziroční nárůst o 18%. I to je nejvyšší počet od roku 2019. Ve zlínské zoologické zahradě dnes uhynula samice slona afrického ulu. Podle vedení zoo ji dopoledne z dosud neznámých důvodů napadl samec Jack. Zahrada teď zajišťuje

0: okolnosti incidentu a přijímá potřebná opatření pro zbytek stáda. Výběh pro slony proto zůstane zítra uzavřený. Samec Jack přišel do Zlína z maďarské zoo před 3 lety. Zahrada od něj očekávala přirozené rozmnožování slonů afrických, kteří patří mezi kriticky ohrožené druhy.
1: Sport.
0: Hokejisté Švédska hrají na mistrovství světa skupinový zápas proti Itálii, je u toho reportér Petr Kadeřábek.
2: Zatím 8 minut marně dobývají Švédové italskou branku, kde stojí Damien Klada, který trápil i český tým. A teď už sice Koutouč skončil v brance, ale nakonec branka nebyla uznána. A tak platí stav 0-0, to v souběžně hraném utkání v Curychu vede Finsko nad Velkou Británií 1-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D11 u Poděbrad a nehoda na D1 u Všechrom. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. A provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38 a vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna překážejí následky nehody za sjezdem na Velké Popovice. Na kilometru 15,5 nákladní auto s autobusem v prostředním pruhu. A projíždí se okolo pravým a levým pruhem, kolona od 13. kilometru je na 10 minut. Se silnějším provozem počítejte na příjezdu do Prahy od Plzně. Nejdříve na D5 se zdržíte necelých 10 minut od Rudné po Pražský okruh. Na okruhu pak naberete dalších 10 minut od D5 po Ořech. A na dálnici D8 z Drážďan do Prahy čekejte omezení v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 je uzavřený levý pruh kvůli havarovanému kamionu. Místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. Teď už si poslechněte Vinohradskou 12.
4: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
5: Nevím.
4: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
5: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
4: Kati, diktátoři z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Téměř 12 hodin trvalo veřejné projednání návrhu akceleračních zón.
7: Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren.
8: Na setkání nechyběly emoce.
9: Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst.
8: Plánované větrné a solární elektrárny, ale řada lidí ani samospráv nechce.
6: Legislativa má být hotová do konce srpna.
4: Boj o větrníky v Česku. Co jsou to akcelerační zóny a proč s nimi tolik lidí nesouhlasí? Hrozí nám, že bez nich přijdeme o unijní peníze? A jaké změny v tom chce dělat Filip Turek? Ptám se na to Viktora Votruby z Hospodářských novin, který se věnuje obnovitelným zdrojům a taky životnímu prostředí. Dnes je pátek, 22. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Tu a tam výkřiky, docela dost velký hluk, místy.
11: Tady chceme něco měnit.
4: Občas trošku chaos mi přišlo, že jsem zaznamenal na veřejném projednávání větrníků, problematiky větrníků v Pražském radiopaláci. Taky transparenty tam lidi měli a přinesli. Třeba braňte svou obec, nebo příroda, ticho a klid pomáhá léčit. Jaká tam byla atmosféra, protože vy jste tam byl taky.
10: Venku, když jsem přišel, tak už bylo vidět, že to bude jiné než jiná veřejná projednávání, protože tam bylo několik městských policistů, byla tam připravená záchranka, byli tam už i demonstranti s transparenty, které teda byly proti větrným elektrárnám.
4: To je jako chystání tam... se na fotbalové utkání.
10: Tak, tak. To dobře zmiňujete, protože já vlastně kolegům, když jsem říkal, kam jdu, tak jsem v nadsázce říkal, že to možná bude něco jako derby Slavie Sparta. I organizátoři si byli vědomi toho, že to téma je třaskavé.
12: Že to může být vřava.
10: Že to může být vřava, přesně tak.
12: Takže byla to vřava?
10: Byla to taková verbální vřava.
12: Kdo tam vůbec byl? Kolik lidí přišlo?
10: Ten sál měl kapacitu pro 1000 lidí. S tím, že teda ještě celé to veřejné projednání bylo přenášeno na YouTube, online, a online se pak v té odpolední části, kde byly prostory pro dotazy, mohli lidé i připojovat a klást dotazy. Takže bylo vidět, že je opravdu snaha Ministerstva pro místní rozvoj, které to celé organizovalo, o to, aby dala šanci opravdu všem se zeptat na to, co potřebují. Když jsem se ptal, kolik přišlo lidí, jak mi říkali, že cirka 500.
12: A co se teda řešilo? Řešily se ty větrné elektrárny. Lidi tam přišli, protože se jich bojí. A Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětlovalo, že tu budou určité zákonné úpravy, které umožní jejich snadnější výstavbu. Rozumím tomu správně?
10: Tak, řešily se akcelerační oblasti, nejenom větrné elektrárny, ale máte pravdu, že to téma sklouzlo hlavně k větrným elektrárnám. Ti lidé, kteří tam přišli, tak vesměs byli, a myslím, tím lidé ze strany veřejnosti byli vesměs odpůrci větrných elektráren. A co se týče těch akceleračních oblastí, což jsou teda oblasti, kde má být snažší výstavba obnovitelných zdrojů energie, tak z těch 94 akceleračních oblastí, které byly vymezeny v rámci České republiky, tak 80 je vymezeno pro větrné elektrárny. Takže ano, to téma bylo dominantně o větrných elektrárnách, ale netýká se pouze jich, týká se také fotovoltaických elektráren, ale ty zjevně teďka tolik neiritují a nejsou tak jako velkým tématem.
12: Ale ta interakce mezi teda zástupci ministerstev a lidí probíhala konfliktně. Lidé říkali, proč to chcete takto udělat, a ministerští úředníci říkali, ono to jinak nejde, protože my jsme to už slíbili, respektive ta minulá vláda, a ta to zase slíbila, protože to chce Evropská unie.
10: Tak, ten začátek, zejména ten začátek, byl velmi konfliktní, správně říkáte ministerstev, protože
12: nejenom MMR, přesně tak, pro životní prostředí.
10: Byli tam zástupci, vlastně na pódiu tam byl takový panel 11 odborníků, což byli vesměs úředníci z ministerstev. Bylo to pojato celé tak, jakože to má být nepolitické, takže tam úmyslně nebyli politici. Hmm. Tady to setkání nebylo o žádném rozhodu. To setkání bylo o vysvětlování toho, jakým způsobem vlastně ty akcelerační zóny byly vymezeny a co to znamená, když to takhle jako zkratce shrnu. Byli tam zástupci teda Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, s tím, že pak ještě tam byli i další odborníci přítomní, kteří případně jako se k tomu mohli vyjádřit k těm dotazům lidí, které tam byly.
13: Je důležité zmínit i náležitosti připomínek, protože...
10: Jak, ano, ta atmosféra byla vyhrocená, zejména na začátku tam proběhla i řada urážek, vulgarismů, křiků. Tam spousta lidí vlastně už evidentně přišla s hotovým názorem a spíš někteří se tam přišli evidentně jenom vykřičet, jo.
14: Takže přestaňte se takhle chovat.
15: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
14: Vím, o čem je to
15: rozhodování. Víte, kde se dělají peníze?
10: To bylo dost nepříjemné, protože tam byla spousta naštvaných lidí, jo. Tam ten hněv opravdu byl velmi znát.
16: Z mojeho pohledu toto je lumpárna a zlodějství.
17: To, co předvádějí a přednášejí, jsou lži.
16: Všady to bude vidět. Všady.
12: A ten hněv pramení právě z toho, že ti lidé se bojí toho, že jim někdo postaví za barákem 150-metrový kus prostě kovu, který se bude nahoře točit.
10: Těch 150 metrů to by bylo ještě málo. Teď v současné době je v podstatě standard 200 až 250 metrů těch větrných elektráren, které se teďka vyrábí.
12: Je to ta obava.
10: Je to tak. Je to ta obava, je tam ta naštvanost. Těm lidem, když bych to shrnul, tak se vesměs nelíbí to, že je to tady nařízeno nějakým způsobem ze zhora. Tam je několik štěpicích linií. Jedna z nich je určitě i jako Praha a venkov, že tady vzniklo něco jako v Praze, nějaká direktiva, a nejenom v Praze, ale potažmo v Evropské unii, což je taky takový jako červený hadr pro spoustu lidí, která jako říká, že tady musí vzniknout nějaké akcelerační oblasti a větrníky. A těm lidem se to přirozeně nelíbí, když to má vzniknout blízko jejich vesnic, měst a obydlí. Hmm.
12: A má a bude vznikat? Protože já, když se podívám tu a tam do servisu ČTK, tak vidím zprávy jako Bruntál odmítá akcelerační zóny. Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov nechce větrníky v okolí obce. Zlínští zastupitelé nesouhlasí s návrhem akcelerační zóny v Malenovicích. To vypadá, že s tím nikdo moc nesouhlasí. Tak přesto to bude?
10: Bude. Současná vláda, byť je vůči akceleračním zónám dost kritická, tak myslím si, že má jasno v tom, že je chce zavést. A to z toho důvodu, že je na ně navázána spousta peněz.
12: Národní plán obnovy, že?
10: Přesně tak. Národní plán obnovy, to je několik miliard korun, které dostaneme na základě toho, že ty akcelerační oblasti vymezíme. A pak je tam ještě nějakých několik miliard korun vůbec v rámci směrnice RED 3, která nás tomu taky vede, což je evropská směrnice, která právě vznikla proto, protože když se Evropská komise podívala na to, z jakého důvodu v Evropě nevznikají v takové množství a tak rychle obnovitelné zdroje energie, tak došla k tomu, že dost často jsou to byrokratické překážky. A přišla s tím jako dobrým nápadem, jako na tom není nic špatného, prostě pojďme si říct, v jakých oblastech to teda nebude problematické a v těch oblastech pojďme usnadnit výstavbu obnovitelných zdrojů energie. To si myslím, že tam jako proti tomu logicky nemůžeme nic moc namítat, jo? Je to dobrá úvaha, nicméně výsledek je takový, že já když jsem pak jako psal do Hospodářských novin tady z toho setkání článek, tak jsem si říkal, tak co se tady odehrálo, a došel jsem k tomu, že ty akcelerační oblasti spíš jako zatím akcelerovali, a to jednání akcelerovali jenom emoce v rámci té výstavy obnovitelných zdrojů energie.
12: A to jsou, pardon, to jsou teda skutečně místa, ty akcelerační zóny, kde, já už jsem to říkal na začátku, vy jste to teď potvrdil, kde má být snazší byrokraticky ten větrník postavit, nebo tu větrnou elektrárnu, já to zkracuji. To znamená, že třeba stavební povolení nemá trvat 10 let, ale má to být kratší.
10: To stavební povolení tam proběhne tak jako tak, tam se to možná zas tak moc nezmění. Hlavní změna tam bude v posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, která tam vlastně odpadne, protože už v rámci vymezení těch akceleračních oblastí se dělá takzvaná SEA, což je něco jednoduššího než EIA. A v rámci toho probíhá biologický monitoring a právě to posuzování vlivu na životní prostředí. A vlastně proběhne to pro celou tu oblast, takže pak ty jednotlivé záměry, které by měly vzniknout v té oblasti, tak to budou mít jednodušší tady o to. Ale co se právě týká stavebního povolení, tak to bude muset mít každý záměr. Neznamená to, že když někde vznikne akcelerační oblast, takže automaticky tam budou moct vznikat jednotlivé záměry. Vždycky ten záměr bude potřebovat stavební povolení. Mm-hmm. Akcelerační zóna nerovná se vlastně stavební povolení pro výstavbu větrných elektráren nebo fotovoltaických. Stejně tak tam bude muset probíhat posouzení hluku. Mm. Každý ten záměr bude muset mít hlukovou studii. To neodpadá. A to říkám teďka úmyslně proto, protože téma hluku je nejčastěji vlastně zmiňovaným tématem ze strany odpůrců větrných elektráren. Jestli teďka můžu třeba říct ty jejich argumenty, co nejčastěji vadí, tak je to nějaký vliv na krajinný rást, prostě estetika. Nelíbí se jim to, že by to v té malebné české krajině měly vzniknout větrníky. Někomu se to dokonce líbí, jo? Je to nějaký jako dynamický prvek v krajině.
12: Pak asi vadí to, že je to vysoké. To je argument, ne?
10: To, že je to vysoké, to se prolíná do toho dopadu na ráz krajiny. Že čím vyšší to je, tak tím víc je to samozřejmě vidět a z větší vzdálenosti. Ale zase čím vyšší jsou ty větrníky, tak tím jich méně můžeme stavět, jo? Protože vyšší větrník znamená vyšší výkon. Tam se můžeme dostat u jednoho větrníku na nějakých třeba 7 MW a nemusíme jich potom mít tolik v té krajině.
12: A ten hluk nebo ty dopady na zdraví, to je prokázané?
10: No právě, že není. Jo. Tam je spousta mýtů, spousta jako zbytečných obav. Neexistují v podstatě vědecké studie, které by došly k tomu, že větrníky škodí zdraví. Naopak, co se dělaly vědecké studie. Teď třeba můžu zmínit Finsko. Jo. Když bych se držel toho hluku, tak kromě jako hluku jako takového, který jako reálně není problém. Zpravidla, jako my tam vlastně akcelerační oblasti jsou teďka vymezovány tak, že mohou být nejblíže obydlenému území 500 metrů. Prostě 500 metrů od obydleného území. Blíž ne.
12: Máte obci, poslední dům, 500 metrů za ním.
10: A to ještě neznamená, že těch 500 metrů, že to je jako vymezení té akcelerační oblasti, ale to neznamená, že těch 500 metrů bude ten větrník. Jo. Stejně u toho větrníku se bude posuzovat právě v rámci té hlukové studie ta vzdálenost, takže myslím si, že zpravidla bude o něco dál. Jo.
12: Protože ta zóna může být velká, jo? To může být x hektarů.
10: Přesně, přesně tak. Ale i těch 500 metrů je jako dostatečných pro to, aby to člověk prakticky neslyšel, když se podíváme na to, co jako vytváří hluk v našem okolí, tak v podstatě jako ten větrník není za normálních podmínek slyšet, protože když fouká, tak to přehluší jiný vlivy, které vytváří zvuk. Když fouká, tak vám vytváří zvuk i listí na stromech.
12: Já tomu rozumím, jenom si tak představuji si ten domeček někde na kraji lesa, kde ten člověk asi chce právě slyšet to listí, než ty velké listy toho větrníku.
10: Samozřejmě je to relevantní postoj a i proto se dělají takováhle veřejná projednání a já mám radost z toho, že žijeme v zemi, kde vlastně můžeme o tom otevřeně diskutovat. Celá ta akce trvala jako 12 hodin, jo. Oni odpovídali na dotazy, dokud prostě bylo potřeba.
12: Dokud byli. Vy už jste zmiňoval, že se to týká kolika, skoro stovky akceleračních zón po celé republice.
10: 94 nakonec.
12: Kde by teda mohly snadněji vznikat větrné elektrárny. Poměrně teda ze zásadního důvodu totiž je toto snižování závislosti na fosilních palivech, což prosazuje Evropská
10: taky,
12: unie.
10: Mimo jiné.
12: Jako zásadní to zmiňuje třeba Zdeněk Hřib z Pirátů.
18: Je jasné, že větrná energie neobsáhne zdaleka potřeby Česka, ale je zásadní součástí bezpečného a soběstačného energetického mixu. A ten nutně potřebujeme.
12: Já jsem zaznamenal, že třeba podmínky té akcelerační zóny, které teda jsou pro větrníky i pro soláry, tak splňuje areál letiště v Milovicích vlastního Středočeský kraj. Ten bude žádat o jeho vymazání. Proti je i zastupitelstvo v Milovicích. Prý je ten areál určený pro jinou výstavbu.
19: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
12: Mluvil o tom tak náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
19: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však
12: Znamená to, že se tam ještě budou dít nějaké úpravy? Protože vymezení akceleračních zón jde za vládou, ale ty změny parametrů výstavby, ty se dotknou stavebního zákona. Já jsem zaznamenal celou řadu pozměňovacích návrhů.
20: I vy byste měli promluvit do toho, jestli větrné elektrárny ve vaší úplné blízkosti chcete nebo ne. A
12: proto jeden z nich má Filip Turek, vládní zmocněnec pro Green Deal z motoristů.
20: V akceleračních zónách pomocí zastupitelstev ve vašich obcí umožní tu vzdálenost výstavby větrných elektráren posunout až nad 900 metrů.
12: Další má podané Marie Pošárová z SPD, další měl minimálně připravit podle Reflexu Ivan Adamec z ODS.
10: Určitě tam bude spousta změn, proto se vlastně taky dělá tohle to připomínkové řízení. Politicky bylo rozhodnuto, že akcelerační oblasti chceme a teď probíhá tedy ta změna číslo 2 územního rozvojového plánu, která má svůj proces. Proběhlo minulý týden v pátek to veřejné projednání, což je ze zákona a teďka vlastně je do 1. června možnost podat pouze písemně, připomínky k tomu. A ty připomínky podávají obce, kraje, ale může je podat kdokoliv. Spolky i jednotlivci, opravdu kdokoliv. Takže těch připomínek bude neuvěřitelné množství a Ministerstvo pro místní rozvoj se s nimi bude muset nějakým způsobem vypořádat.
12: A bude to tedy řešit rezort ministryně Mrázové?
21: Ano. Akcelerační zóny nikomu negarantují, že tam ty větrné elektrárny nebo fotovoltaické elektrárny vyrostou následně.
10: Očekává se, že řada těch oblastí jako nemusí buď to projít vůbec, anebo se tam budou dělat změny.
21: Pouze říkají, že tam jsou nějaké podmínky, nějaká územní opatření, která jsou známá už dopředu.
10: Vy jste zmiňoval ty Milovice. Tam je taková zvláštnost. Zrovna jako v těch Milovicích, tak tam Středočeský kraj z Milovic, z letiště, nechtěl dělat jenom jako velkou fotovoltaickou elektrárnu. Tam ta akcelerační oblast je zrovna právě vymezena pro fotovoltaiku. A dopředu, jako vždycky Středočeský kraj říkal a vědělo se to, že to tam nechce v takové míře. Nechce z toho prostě mít jenom jednu velkou fotovoltaickou elektrárnu. I přesto tam vznikla ta akcelerační oblast. Není moc jasné proč, protože já když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří to vymezovali a ty akcelerační oblasti, ta příprava začala už za minulé vlády. Tam byl ten jako první výkop. Teď současná vláda to jenom dotahuje do toho finále. Jo.
12: Ministr životního prostředí Červený říká, jako bohužel, prostě přijmout to musíme, jo, začali to právě už lidé kolem Fialy.
10: Tak, současná vláda a zejména motoristi na ministerstvu životního prostředí se to spíš snaží osekat, co to jde. A zrovna v těch Milovicích tam není jasné, proč nakonec se tam ta akcelerační oblast vymezila, protože původně se s tím nepočítalo a najednou tam je. No,
12: takže se můžou měnit.
10: Ale myslím si, že tam je jasné, že
12: ty zásadní parametry se ještě můžou teda měnit, ale...
10: Určitě budou se měnit.
12: Jo, vy jste mluvil o těch 500 metrech, tak třeba Filip Turek navrhuje, aby to byl kilometr, ne, pokud se nemýlím.
10: No, on ten jeho návrh je takový jako dost komplikovaný. To, co on navrhuje, je teda v rámci návrhu změny stavebního zákona a on chce, aby obce a kraje měly možnost si říci, že to chtějí víc než 500 metrů. A ten návrh je, že by to mohlo být místo 500 metrů 900 metrů od obydlené části obce. A pak to tam má ještě jako rozlišené podle výšky těch větrníků, že když jsou do 240 metrů výšky, tak by tam měl být souhlas zastupitelstva obce. A pokud by to mělo být vyšší, tak tam dokonce chce, aby ta vzdálenost byla minimálně pětinásobek té výšky větrníku. Takže když bychom měli třeba větrník o výšce 250 metrů, tak by to nebylo těch 500 metrů, jako je teďka v rámci těch akceleračních oblastí. I když řekli jsme si, že 500 metrů hranice akcelerační oblasti neznamená, že přímo na té hranici někdo postaví větrník, tak to nebude. Ale tady s tím návrhem pětkrát výška větrníku, to znamená, že při výšce 250 metrů u větrníku by to bylo 1,25 km, no. Což už je hodně. V České republice je problém ten, že tady máme hodně jako husté zasídlení, takže čím větší limit si dáme, tak tím hůř se nám tady vlastně ty oblasti budou hledat a větrníky stavět. A je tam problém v tom, že tam zas pak jako, když se podíváme tam, kde nejsou obydlené oblasti a kde je to dál od obcí, tak tam je zase problém ten, že tam máme krásnou přírodu, že jo? Tak do kterými nechceme zasahovat. Tam jsou ty chráněné oblasti, do kterých nemůžeme ani zasahovat a stavět. Tam je jasná jako no-go zóna. A...
12: Takže tam není třeba ani zemědělská půda?
10: Zemědělská půda. Na zemědělské půdě se stavět větrné elektrárny smí.
12: Jo.
10: Bude se to posuzovat v rámci toho procesu samozřejmě. Nemělo by to být na té nejvyšší bonitě, ale jako upřímně, on ten větrník zas tak moc zemědělské půdy nezabere oproti jiným stavbám.
12: Kombajnem kolem asi projet můžete i
10: tak, že. Tak.
12: Řekněte, ale nemůžou tyhle ty pozměňovací poznámky a připomínky nakonec vést k tomu, že žádnou tu akcelerační zónu nevytvoříte, nebo že se ten počet jako významně sníží a že se tím to trochu zablokuje?
10: Myslím si, že nakonec jako akcelerační oblasti vymezeny budou a teď se vracím k tomu, že jako současná vláda chce ty miliardy od Evropské unie a z Národního plánu obnovy, takže oni to vymezí. Možná to vymezí tak, že to do značné míry bude vykastrovaný díky těm výškovým limitům, které prostě mnohde jsou takové, že tam ty větrníky skoro nebude možné postavit, protože jak jsme si říkali v současné době, jako je standard větrníků 200 až 250 metrů a velká část těch akceleračních oblastí pro větrníky je s limitem po 200 metrů. Jo. Takže tam jako bude problém stavět. Teďka, když jsem se bavil zrovna pár dní zpátky, jsem se bavil s developery do větrných elektráren a vyprávěli mi o různých projektech, které chystají. A já jsem se jich ptal, a jako to máte v těch akceleračních oblastech a jako čekáte na to, pomůže vám to? A oni mi říkali, naštěstí ne. Říkám, jak jako naštěstí, ty akcelerační oblasti vám mají pomoct, ne? Oni říkají, no my už to vlastně tak jako neberem, že ona je pro nás už snaží výstavba jinde, že ty akcelerační oblasti tam právě budou mít stanovený ty výškové limity. Když to oni, když to povedou tou normální procedurou...
12: Tak to bude trvat déle.
10: Tak to bude trvat déle a bude to trvat maximálně 2 roky, jo, protože ono krom ta legislativa, která nám tady zavádí akcelerační oblasti, tak říká, že v těch akceleračních oblastech může ten povolovací proces trvat maximálně rok.
12: Mm-hmm, no.
10: A mimo ně maximálně 2 roky, což není zas tak špatný, jo, oproti tomu, co jsme tady zažívali, tady byla norma, jakože se čekalo 10 let na stavební povolení větrníku.
12: Takže už tady jsou cesty, že to bude někdo se snažit obcházet.
10: No, neřekl bych obcházet, tady se počítalo vždycky s tím, že se bude stavět i jinde, než v těch akceleračních oblastech.
12: To je normální. Říct, že to neznamená, že jenom tam.
10: A bude to tím normálním procesem, že prostě investor přijde za obcí, nebo mnohde to je i tak, že ta obec chce větrníky, zrovna tenhle týden jsem v jedný byl, a hledá si sama jako ty společnosti, se kterými na tom bude spolupracovat. Někde to opravdu chtějí, není to tak, že všude by to nechtěli. No, bude to probíhat normálně jako v tom malém a nebudou se řešit akcelerační oblasti. A už jako řada lidí opravdu z branže těch větrníkářů mi říkala, tak jako, když to viděli, kam to jako dospělo, jo, že se tady akcelerovaly ty emoce zatím jenom. Říkali, tak možná bude lepší to i zrušit, jako ty akcelerační oblasti, jo.
12: My to budeme
10: ale nezruší se to právě proto, že chceme ty peníze.
12: Ty peníze. Jo. Do 1. června je teda prostor písemně připomínkovat větrníky. Co potom?
10: No, potom bude mít Ministerstvo pro místní rozvoj nějaký čas na to zpracování a samotná ta legislativa by měla vzniknout do konce srpna. Zóny by měly být vymezeny do konce srpna, aby jsme právě dostali ty peníze od Evropské unie, které chceme.
12: Dobrá, tak jo, tak to budeme sledovat. Mějte se moc hezky, díky, že jste přišel.
10: Taky, děkuju.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Viktor Votruba z Hospodářských novin, který teď taky byl na veřejném projednávání takzvaných akceleračních zón. Je to pár dní zpátky. Aby nedošlo k mýlce, tak na tom setkání nebyli jen lidé, kteří by s těmi zónami nesouhlasili. Padla tam podle Viktora celá řada konstruktivních věcí, ale ti kritici, ti byli víc slyšet. Jo a v sobotu nezapomeňte na Katy. Naší speciální sérii překlopila se už do své druhé poloviny, vycházet ale bude ještě celý měsíc a ta nadcházející epizoda, ta vyjde právě v sobotu. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál 21 hodin. Denisa Hergeslová pro vás má zprávy.
1: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Výbuch v závodu MOL v Maďarsku zabil jednoho člověka a 7 dalších zranil. Hokejisté Kanady postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Stát uvažuje o prodeji pardubické společnosti Explosia, která vyrábí výbušniny a střelivo. Po návštěvě firmy to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj o podnik projevili zájem francouzské i další evropské společnosti. Výnosy z případného prodeje by stát podle Babiše mohl využít například naplnění závazků vůči NATO. Vyšetřovatelé generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
3: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální. Po jejím požití jsou lidé bezvládní, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Po odpoledním výbuchu v petrochemickém závodě MOL v Maďarsku zemřel jeden člověk a 7 dalších je zraněných. Podle lékařů už ale nejsou v ohrožení života. Potvrdil to ministr hospodářství a energetiky Ištván Kopitáň. Na místo dorazil jen hned několik hodin po tragédii. Příčinu exploze úřady vyšetřují.
4: Ministr Kopitáň ujistil, že vyšetřování bude velmi důsledné a společnost MOL aktivně spolupracuje.
5: Naším úkolem je zajistit, aby se takové nehody nestávaly a firmy jim předcházely.
4: K výbuchu podle úřadů došlo při opětovném spuštění provozu po plánované údržbě. Lidé na sociálních sítích sdíleli videa a fotografie černého kouře i plamenů stoupajících ze závodu. Hasičům se oheň podařilo dostat rychle pod kontrolu. Minimálně jeden ze zraněných zaměstnanců má těžké popáleniny dýchacích cest. Na místo dorazila také mobilní laboratoř pro kontrolu ovzduší. Úřady tvrdí, že veřejnosti zatím žádné nebezpečí nehrozí. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Novou výjezdovou základnu dnes otevřela zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne taky záchranáři ve Volarech na Prachaticku.
6: Sport. Kanadští hokejisté porazili na mistrovství světa Slovinsko 3-1 a postoupili do čtvrtfinále. Poprvé na turnaji ve Švýcarsku zvítězili Němci, kteří vyhráli nad Maďarskem 6-2. Švédové hrají proti Itálii, sleduje to reportér Petr Kadeřábek.
7: Skončila první třetina, Švédové v ní dali 2 góly, Grundström a Stenberg, který stanovili skóre po úvodní 20 minutovce Švédsko-Itálie 2-0. Vedou také favorité v Curychu, tam po první třetině Finsko vede nad Velkou Británií 1-0. Friburku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
6: Kapitánem fotbalistů Anglie bude na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku Harry Kane. Útočník Bayernu Mnichov vedl Angličany i na předchozích dvou šampionátech. Do nominace se dostal také útočník Ivan Toney, který hraje už druhým rokem v saudsko-arabské lize. Místo naopak nezbylo na obránce Realu Madrid Trenta Alexandra Arnolda, záložníka Chelsea Cola Palmera nebo útočníka Manchesteru City Phila Fodena.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D11 u Poděbrata, nehoda na D1 u Všechrom. Vážná nehoda stále blokuje provoz na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Na kilometru 38,5 v omezení motorka narazila do nákladního auta. A provoz odklánějí hned před nehodou na 39. kilometru. Jede se směr Poděbrady a zpátky najíždí u Pískové Lhoty. Zdržení na objížďce už není dlouhé. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě u sjezdu na Velké Popovice. Na kilometru 15,5 nákladní auto s autobusem, prostřední pruh je uzavřený, projíždí se pravým a levým pruhem. A kolona od 14. kilometru je na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu u nájezdu od plzeňské dálnice. Na 23. kilometru je uzavřený pravý pruh. A kratší kolona začíná na sjezdu z dálnice D5. A na D8 z Drážďan do Prahy je po nehodě omezený provoz v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 havaroval kamion a dodávka. Místem se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3, zítra čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. A ve večerním radiožurnálu má slovo zpět Vojtěch Biedermann.
0: Dnešní noc je muzejní a vy všichni tak máte výjimečnou příležitost prohlédnout si muzea, galerie a další objekty v netradičním nočním čase. Třeba v Pardubicích letos akce propojí víc než 15 institucí a přináší nejen volné vstupy, ale i dílny, komentované prohlídky a jízdy historických autobusů a trolejbusů. Své brány otevře i řada plzeňských muzeí a galerií. Například v Masných Krámech vás čeká prohlídka, tvůrčí dílna a koncert. A program připravili i v Libereckém kraji, kde například Severočeské muzeum přímo Berci představí kinetický model budovy krajského úřadu. Přejeme vám tedy krásný páteční večer.
2: Večerní radiožurnál a Vojtěch Biedermann.

0: Ze zpravodajství Radiožurnálu už asi víte, že knihovnu Václava Havla opouští téměř celý její tým. Výpověď podali dlouholetí zaměstnanci, včetně dramaturga Jáchyma Topola. A odešli i klíčoví dárci nebo členové správní rady. Důvodem jsou spory s vedením instituce v čele s ekonomem Tomášem Sedláčkem.
1: Tady Havel, slyšíte mě? Čím si začneme, tím líp. Mohl bych jen maličkost.
2: Debaty o společenském dění, křty knih nebo školní projekty. Budoucnost i těchto akcí v knihovně Václava Havla je nyní v ohrožení.
3: Zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí.
2: Říká pro Radiožurnál jediný zbývající člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek z Hnutí STAN.
3: Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen.
2: Ze správní rady knihovny rezignovali na posledním zasedání 4 z 5 členů. Ti řediteli instituce Tomáši Sedláčkovi vytkli porušování povinností nebo špatnou pracovní docházku. Proti stylu jeho vedení se vymezili i všichni zaměstnanci, kteří vydali společné prohlášení, shrnuje básník a režisér Jakub Čermák.
4: Některé vize Tomáše Sedláčka považujeme za povrchní marketing. Na jiných jsme s ním byli připraveni spolupracovat. Neprofesionální a chaotický způsob jeho vedení byl ale pro nás neúnosný. Silně a důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že knihovna Václava Havla konzervuje, mrtvuje nebo oprašuje odkaz Václava Havla.
2: Sedláček kritiku odmítá a tvrdí, že chtěl jenom knihovnu otevřít mladé generaci a moderním tématům. Kromě zaměstnanců ale odchod oznámil i největší sponzor instituce miliardář Zdeněk Bakala a podobný krok zvažuje také další velký donor Karel Komárek. Důvody Bakalova odchodu ale zástupce správní rady David Dušek nezná.
3: Já tomu nerozumím, myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. A oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci. A myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. A mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí, protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
2: Podle neoficiálních zdrojů se do jednání o budoucnosti Havlovy knihovny vložila i její zakladatelka Dagmar Havlová. Tu David Dušek ale komentovat nechce.
3: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit.
2: Stávající zaměstnanci instituce, která pečuje o odkaz ex-prezidenta Václava Havla, by měli podle dopisu, který směřovali Dagmar Havlové, ukončit svou práci k poslednímu srpnovému dni. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

Basketbalisté Olympiakosu Pireus postoupili na domácí palubovce v Aténách do finále Evropské ligy. V úvodním semifinále řecký tým přehrál Fenerbahce Istanbul 79-61. O titul se Olympiakos v neděli utká se španělským týmem, to je jasné. Ale kdo to bude? V průběhu třetí čtvrtiny Real Madrid vede nad Valencií 70-64. A za chvíli čekejte na Radiožurnálu i další sportovní zprávy dneška.

0: Čeští hokejisté se pod ní volná vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se tedy na zítřejší ostře sledovaný souboj proti Slovensku. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než Češi. Podrobněji se k tomu teď dostáváme ve sportovním přehledu, který připravil Štěpán Bem. Vítám tě.
1: Dobrý večer. Sport. Zápas mezi Českem a Slovenskem začne ve Friburgu zítra v 16 hodin a 20 minut. V přímém přenosu ho uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Prestižní utkání to bude i pro útočníka Matyáše Melovského, přestože se narodil 11 let po rozpadu federace.
2: Dnes, že jo, máme hodně blízko k těm Slovákům. My Češi to máme zakořeněné, že jsme jako my ti favorité, že Slováci jsou trošku horší. Nicméně mají taky, že jo, spoustu šikovných hokejistů, teďka, jo, Jura Slavkovský měl parádní sezonu, VNHL, ten tady teda naštěstí není. Snad vyhrajeme, ale Slováci taky mají dobrý hráče, takže určitě to nebude jednoduché.
1: Vedoucí pozici v tabulce české skupiny si udržela Kanada, která porazila Slovinsko 3-1. V Curychu si připsali první vítězství na turnaji Němci, kteří vyhráli nad Maďarskem 6-2. A na ledě ve Friburgu také hrají Švédové proti Italům. Je u toho reportér Petr Kadeřábek.
3: 25 minut za námi, Švédové drží dvougolový náskok, dali dva góly v první třetině a vedou nad Itálií 2-0, postarali se o to v minutě 10. Grundström a pak prvním gólem na šampionátu také v poslední minutě úvodní 20 minutovky mladičký Ivar Stenberg, který dal tedy první gól na šampionátu a zatím kráčí k tomu Švédové, aby porazili outsidera. Zatím vedou 2-0 a 2-0 je to také v souběžně hraném utkání Curychu, kde Finové vedou nad Velkou Británií 2-0. O oba góly se postaral útočník Heinola nejprve v první a pak v 29. minutě. Zatím tedy platí Finsko, Velká Británie 2-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Hokejisté Koloráda s českým útočníkem Martinem Nečasem nastoupí do druhého zápasu semifinálové série NHL proti Vegas. Úvodní utkání Colorado prohrálo doma 2-4. Za Vegas hraje další český reprezentant, útočník Tomáš Hertl. Duel začne ve 2 hodiny ráno našeho času v Denveru. Série na 4 vítězné zápasy se poté přesune do Las Vegas. Fotbalisté Manchesteru City budou mít od příští sezóny nového trenéra. Úspěšný španělský kouč Pep Guardiola ve funkci končí po 10 letech, přestože má ještě rok platnou smlouvu. Guardiola získal s týmem 20 trofejí.
4: Neptejte se mě, proč odcházím. Žádný důvod není. Prostě jen vnitřně cítím, že přišel můj čas.
5: Pep Guardiola v rozlučkovém videu taky uvedl, že v Manchesteru City zažil skvělé časy, ale nic netrvá věčně. Slavný španělský trenér dovedl Citizens k premiérovému triumfu v Lize mistrů a 6 titulům v anglické Premier League. Celkem získal s Manchesterem City 20 trofejí. Podle BBC by mohl Guardiolu nahradit jeho bývalý asistent a někdejší kouč Chelsea Ital Enzo Maresca. Další klub z Manchesteru, United, natrvalo převzal Angličan Michael Carrick. Původně měl tým z Old Trafford trénovat jen dočasně. Dovedl ho ale ke třetímu místu v nejvyšší anglické soutěži a účasti v Lize mistrů a dostal za to od vedení nový kontrakt na 2 roky. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: Italský cyklista Alberto Bettiol vyhrál po samostatném úniku 13. etapu Gira d'Italia. Růžový dres lídra uhájil Afonso Eulálio z Portugalska. Jako nejlepší Čech dojel do cíle Jan Hirt na 43. místě.
0: A celkově je 17. se ztrátou skoro 8 minut na průběžného lídra. Chci doplnit Štěpána Bema z naší sportovní redakce a taky poděkovat za sportovní přehled. Naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: Vracím se na místa.

0: Zítra bude v Česku ještě větší teplo než dnes a v neděli čekejte dokonce 30-stupňová vedra. Víc, a to nejen o počasí, ve zprávách Radiožurnálu. Už jsou připravené. Dobrý večer, vám přejeme i v 9:30. A zprávy doplní Denisa Hergeslová.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Serveru iRozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Pétera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fidesz Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomací a novou maďarskou vládou. Norsko věnuje v přepočtu přes 113 milionů korun fond pro nepředvídané zdravotní události Světové zdravotnické organizace. Částka poputuje na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a v Ugandě. Uvedlo to norské ministerstvo zdravotnictví. Virus se v zasaženém regionu rychle rozšiřuje. Zdravotnické úřady evidují přes 670 možných případů nákazy a 160 úmrtí. Nemoc se podle WHO bez povšimnutí šířila asi 2 měsíce. Na kmen eboli, který se v Kongu rozšířil, navíc není vakcína ani cílená antivirová léčba. Na Moravském náměstí v Brně se dnes u společných stolů sešly stovky lidí z Česka i Německa. Akce byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň doprovodného programu sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na místě se objevili i odpůrci setkání. Průběh akce byl ale převážně klidný.
2: Sport.
1: Švédští hokejisté hrají na mistrovství světa s Itálií, sleduje to reportér Petr Kadeřábek.
3: Zatím tady řádí 18-letý talent Ivar Starberg, který už dal 2 branky a Švédsko tak vede ve 31. minutě nad Itálií 3-0. 3-0 je to také souběžně hradem utkání v Curychu, tam Finové po 2 brankách Heinoli a 1 gólu jeho krajana Lehtonena vedou nad Velkou Británií také 3-0. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D11 u Poděbrady silnice 9 u Nového Boru. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je uzavřená za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetla motorka s nákladním autem. Sjíždí se hned před nehodou na 39. kilometru, objíždí směr Poděbrady a objížďka je plynulá.

0: Lepu vězná. Na D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zdržení zatím do 10 minut. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy se uklízí po nehodě v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 havaroval kamion a dodávka. Vozidla už na místě nejsou, silničáři teď uklízejí dopravní značky a brzy to pojede bez omezení. A u Nového Boru je neprůjezdná silnice 9 do České Lípy. Před Chotovicemi zasahují hasiči u požáru. Můžete to objet přes Skalici u České Lípy anebo Sloup v Čechách. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 11 až 7 stupňů, v údolích až na plus 3, zítra pak čekáme ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách až 28, na horách bude většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Teď už má ve večerním radiožurnálu slovo zpět Vojtěch Bidrman.
3: S kým se dnes dopoledne na téhle stanici povídal moderátor Libor Bouček, s Gabrielou Slovákovou, která dlouho působila ve vězeňské službě, vedla ženskou věznici ve Světle nad Sázavou a dnes je ředitelkou probační a mediační služby. Jak se mění české vězeňství a proč jsou příběhy žen ve výkonu trestu často jiné, než si veřejnost představuje? Dozvíte se to z repríze rozhovoru s Gabrielou Slovákovou na radiožurnálu už za půl hodiny.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

turn to dust, all that I adored. Město Písek se proměnilo v centrum dětské radosti a fantazie. Ode dneška až do neděle se tam koná tradiční rodinný festival Pískoviště. Hlavní program v areálu venkovního bazénu v Ostrovní ulici nabízí divadelní a akrobatická představení, hudební vystoupení i tvořivé dílny. K festivalu tradičně patří obří sochy z písku na náplavce řeky Otavy. Novinkou letošního ročníku je knížkoviště, tedy knižní trh malých nakladatelů. No a jestli to máte do Písku daleko, naše další víkendové tipy najdete na webu radiožurnál.cz.

0: I teď 2,5 minuty před 10:15 posloucháte večerní radiožurnál, který míří na hokej. Severští favorité z Finska a ze Švédska to mají na světovém šampionátu dobře rozehrané a mají tedy nakročeno k povinným výhrám. Souboj Švédska s Itálií sleduje ve Friburgu reportér Petr Kadeřábek.
1: Druhou třetinu budu sledovat ještě 1:05. Švédové mají dostatečný náskok, vedou 3-0. Dvakrát se prosadil Ivar Stenberg, tedy jedna z největších hvězd možná nadcházejícího desetiletí, borec, který tady baví diváky filigránskými kousky, obzvlášť to, když si vyměňují dva 18-letí hráči. Bjerg se Stenbergem kotouč v takové rychlosti ještě si dovolí protisměrné kličky a pak dorážejí už kotouč do prázdné branky za bezmocného brankáře Kleru. To se stalo de facto dvakrát. Nejprve na konci první třetiny a pak v 28. minutě, kdy Stenberg zvyšoval už na 3-0. Ještě se bude hrát tedy 1:05 tady ve Friburgu, v Curychu, tam už je druhá třetina dohraná. I tam je jeden dvougolový střelec, nese jméno Heinola, ten dal první dvě branky Finska, když na Heinolu ještě ve druhé třetině dokázal navázat Lehtonen, tak tam platí po 40 minutách právě vedení finského favorita nad Velkou Británií také 3-0. Tady ve Friburgu se ještě bude hrát a zatím se ta hra kouskuje 52 sekund, druhá třetina, zatím tedy Švédové kráčí za vítězstvím, vedou 3-0 a chvíle mi to vypadá, že hrají de facto pořád přesilovou hru, protože kombinují, létají po ledě, hlavně v útočném pásmu, ale proti vyššímu náskoku Švédů je zatím italský golman Damien Klara. Zatím tedy Švédsko, Itálie 3-0. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Během května a června se rodí srnčí mláďata. Srny je přes den ukrývají před predátory ve vysoké trávě. Tam ale srnčata ohrožují zemědělské stroje. Dobrovolníci proto před začátkem sečí v brzkých ranních hodinách monitorují louky pomocí dronů s termokamerou. Dnes kontrolovali travnaté plochy u Klabavy na Rokycansku.
1: Jedna z dobrovolnic, paní Jiřina, proč jste se rozhodla pomoct s vyhledáváním srnčat?
2: Určitě kvůli záchraně těch životů nevinných zvířata. Priorita.
3: Zatím máme dva zajíčky a co se týče srnčátek, tak zatím nic, takže hledáme dál.
1: Předseda spolku Stop sečení srnčat Plzeňsko a zároveň pilot dronu Roman Legát na termokameře sleduje, jestli na poli nejsou srnčata.
3: Budem doufat, že tady žádné nebude, tím pádem by se to nemuselo řešit.
1: Začínáte teda v kolik hodin?
3: Jak vidíte, v 5 hodin ráno, za rozbřesku, dokud jsou ty kontrasty teplot nejvyšší, kdy teda je možné na těch dronech ty srnčata snáž dohledat.
1: Když se najde nějaké srnče, co s ním potom děláte?
3: Musí jít někdo s nějakým odchytovým keserem, kterým se to srnče odchytne. A pak jsou k dispozici přepravní boxy, do kterých se to srnče umístí a vynese se mimo tu sečenou plochu.
1: Jak dlouho se takhle používají ty drony k tomu vyhledávání?
3: Do tohle z toho oboru pronikly zhruba před nějakými 3 lety, kdy se to začalo v masové míře jako využívat a samozřejmě tato technologie umožnila rychlejší, efektivnější práci.
1: Dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste myslivec?
4: Ano, já jsem myslivec Václav Vitouš.
1: Co říkáte na tu technologii moderní, která se k tomu vyhledávání teď používá?
4: Ano, je to výborný, ty termovize se pořád zlepšujou, ale vzniká ten problém, že ráno přijede dronař, ale samozřejmě stroje pokračujou a sekají do večera. Pak ty srnčata tam stráví 12 hodin.
1: Loni našel spolek na polích v Plzeňském kraji 661 srnčat. Z Klabavy Julie Suchá, Radiožurnál.

A ještě jeden víkendový tip večerního radiožurnálu. Kadaň se zítra promění v jedno velké hřiště. Své 51. narozeniny tam totiž oslaví Maxi Pes Fík. Na nábřeží Maxi Psa Fíka bude připravený bohatý program pro děti. Mezi 10. a 17. hodinou vstup je zdarma. Už teď vám tedy přejeme krásný víkend.

0: dokola.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
2: V experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 22 hodin. Denisa Hergeslová a zprávy.
2: Do Polska dorazí dalších 5 000 amerických vojáků. Posílení oznámil prezident Trump. Obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách v referendu rozhodli, že pozemky ski areálu nebude možné zastavět. Hokejisté Švédska jsou na mistrovství světa blízko třetí výhře ve skupině. Zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Americký prezident Donald Trump vyšle do Polska dalších 5 000 vojáků. Jeho rozhodnutí přivítal ministr obrany Vladislav Košňák-Kamiš i prezident Karol Navrocky. Ten na sociální síti X napsal, že polsko-americká aliance je důležitým pilířem pro bezpečnost Polska i celé Evropy.
3: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5 000 je výsledkem vítězství Karola Navrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4 000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí, zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámec dosavadní přítomnosti. O posílení přítomnosti spojeneckých vojsk usilují také prezidenti pobaltských států. Z Rigy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: V Perském zálivu zůstává uvězněno přes 20 000 námořníků na přibližně 2 000 plavidlech. Irán totiž blokuje Hormuzský průliv kvůli americkým a izraelským útokům. Mnozí z uvízlých lidí nemůžou opustit lodě, trpí nedostatkem potravin a pitné vody. Navíc není jasné, jak dlouho bude blokáda ještě trvat. Mezinárodní federace pracovníků v dopravě, která námořníky zastupuje, varuje před katastrofálními podmínkami a tvrdí, že majitelé lodí odmítají svým posádkám pomoct. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
2: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich, 2 hlasy byly neplatné a 2 byly proti. Referenda se zúčastnilo téměř 56% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné. Ve zlínské zoologické zahradě uhynula samice slona afrického jménem Ula. Ze zatím neznámých důvodů ji napadl samec. Zahrada to napsala na Facebook. Sloní výběh bude proto zítra uzavřený. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají slony indické. V Česku chová tento druh vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Sport. Švédští hokejisté bojují na mistrovství světa proti Itálii o třetí výhru na turnaji ve švýcarském Friburgu, to sleduje reportér Petr Kadeřábek.
5: Švédové k výhře kráčí mílovými kroky ve 41. minutě, jsou jasně dominantní, přesto vedou nad Itálií v uvozovkách pouze 3-0. 3-0 vedou také Finové v Curychu, kteří hrají s Velkou Británií. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Basketbalisté Pardubic vyhráli v semifinálové sérii NBL proti Brnu po druhé v řadě a srovnali stav na 2-2 na zápasy. Východočeši zvítězili na soupeřově Palubovce 94-90. Porážku domácích neodvrátil svými 23 body ani David Jelínek. V sérii hrané na 4 vítězství ještě žádný zápas nevyhrál domácí tým. Pokračovat se bude v pondělí v Pardubicích. Vítěz nastoupí v souboji o titul proti Nymburku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D11 u Poděbrad a kolona na D1 za Velkým Meziříčím. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou a provoz odklánějí na exitu přímo před nehodou na 39. kilometru. Po objížďce už se jede plynule. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona už se protáhla na 2 kilometry a zdržíte se v ní přibližně čtvrt hodiny. Na D5 z Plzně do Prahy zvyšte pozornost před Rudnou. Na 7. kilometru je kvůli odstavené dodávce uzavřený pravý pruh. Na D10 z Mladé Boleslavy do Turnova opatrně, pokud budete sjíždět na 53. kilometru na Bakov nad Jizerou. Na exitu stojí za zatáčkou porouchaná dodávka. A u Nového Boru je opět průjezdná 9 do České Lípy. Před Chotovicemi zasahují hasiči u požáru, teď už se ale kolem nich dá projet kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28. Tolik zprávy. A začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
8: Ve vězeňské službě působila od roku 2003, vedla věznice ve Světle nad Sázavou i v Kuřimi, řídila odbor trestní politiky Ministerstva spravedlnosti a od loňského dubna stojí v čele probační a mediační služby. Její kniha Kriminálnice byla pokřtěna prezidentem republiky Petrem Pavlem a dnes je hostem Radiožurnálu Gabriela Slováková. Dobrý den vám přeji.
9: Dobrý den.
8: Ještě jedna věc, která je relativně aktuální, tak to je první místo v mezinárodní platformě Women Changing the World Awards v rámci Global Impact Award. Jaké to je? Získat ocenění za to, že jste skutečně ženou, která mění svět kolem nás?
9: No já si toho samozřejmě moc vážím. Já mám pocit, že to téma, ve kterém pracuji celý svůj život, a to jsou lidé s trestní minulostí, jejich osudy, takže vlastně společnost moc nezajímá to, že mě ocenila skupina, která vlastně s tématem nemá nic společného. Byly tam ženy z biznesu, stavebnictví, sociálních služeb, vědy. Tak já jsem byla v šoku. Já jsem žvíkala svůj steak u večeře, vůbec jsem netušila, že mě budou vyhlašovat, takže opravdu to bylo pro mě velké překvapení. I to ocenění té veřejnosti, která vůbec téma nezná, která pojmenovala, že to je důležité vůbec o něm něco dozvědět, takže jsem pyšná.
8: Tudíž
9: celý svůj tým, že to je zásluha lidí kolem mě, kteří ze mě udělali to, co jsem.
8: Steak vystydl a vy jste musela jí děkovat.
9: Já jsem ještě žvíkala, protože jsem čekala, že vyhlásí někoho úplně jiného, takže jsem byla konsternovaná a vedle mě stál člověk, který vlastně jako jeden ze dvou mužů byl vyzdvihnut na této ženské seanci a byl to člověk, který byl obětí trestného činu, dlouhodobého zneužívání a za svoje jako celoživotní vysvětlování tématu dostal také ocenění, takže bylo chvilku velmi zvláštní, když jsme stáli vedle sebe člověk, který hájí zájmy vlastně i pachatelů trestné činnosti a oběť, ale velmi jsme si rozuměli a on mě šokoval tím, že říkal, jak je skvělé, co děláme za práci, protože každý napravený člověk znamená o jednu oběť méně a to je vlastně celý smysl mojí práce.
8: Ještě jeden člověk říkal něco podobného o vás a doplnil k tomu ještě jednu větu. Říkal, tak tu si rozhodně sem musíš vzít. Tykal mě, byl to Petr Čtvrtníček. Jak důležitý je Petr směrem k těm, kteří jsou odsouzení a co jste společně vlastně dělali?
9: No Petr je naprosto skvělý člověk. On se mnou začal spolupracovat ještě, když jsem byla ředitelka ve Světle nad Sázavou. Fascinovaly ho hudební aktivity vězňů. Tenkrát do Světle přijeli Kuřimáci zahrát nějaký koncert a složili písničku o žluté stužce, o důležitosti návratu do společnosti. A Petr, když to viděl, tak říkal, v takový kapele bych chtěl hrát.
8: A tak se to celé rozjelo. Každopádně je skvělé, že tohle téma otvíráte, protože my se v průběhu té následující hodinky dostaneme i k důvodům, proč je to důležité. A myslím si, že ty důvody by především měly zaznívat. Hostem Radiožurnálu je Gabriela Slováková.
10: Host Radiožurnálu.
8: Šarmantní a elegantní Gabriela Slováková, jinak ředitelka probační a mediační služby, je dnes hostem Radiožurnálu. Já jsem si dovolil použít ty přívlastky zejména směrem k té první otázce. Asi by ta otázka padla u kohokoliv, ale u vás je to obzvlášť. Co člověka vede k tomu? Věnovat se vězeňství, věnovat se odsouzeným, protože upřímně z hlediska toho základního pohledu to asi není úplně nejatraktivnější oblast pro absolventa vysoké školy, který je na začátku kariéry.
9: No, já jsem začala působit vlastně na začátku svého profesního života nebo pracovního, spíš jako manažerka hotelu, a nějakým řízením osudu jsem se vdala a stěhovala jsem se mimo oblast, kterou jsem znala. A nejblíž, co bylo, tak byl institut vzdělávání vězeňské služby, tak jsem si říkala, chvilku se tam uklidím a trošku si odpočinu z toho biznisu a začnu zase jako hledat v Lázních Luhačovice nějaké lukrativní místo. A jinak moje máma pracuje celý život s handicapovanými lidmi v Jedličkově ústavu, pracovala většinu života ve vězeňství. Já jsem spíš si říkala, tohle já nikdy nechci dělat, a právě proto jsem chtěla být úplně jako v jiné jiný, a takhle mě to dohnalo. Takže ten institut vzdělávání byl startem, kde jsem potkala spoustu skvělých, angažovaných lidí, totálně odevzdaných tématu, a úplně mě nakazili tím, že to musím dělat taky.
8: Manažerka hotelu, říkáte, dali se nějaké ty zkušenosti z tohoto managementu následně využít ve Světle nebo v Kuři?
9: Tak určitě je to dobrá zkušenost s ekonomikou, logistikou, stravováním, že ubytování. Vždycky jsem z legrace říkala, že na rozdíl od brněnského hotelu, tak ve Světle jsme měli obsazeno 110%, což je tragédie, protože na rozdíl od těch lidí v hotelu, kteří přijdou do luxusu a zase odejdou, tak lidé, co jsou ve výkonu trestu, tam tráví někdy celý svůj aktivní život, často přijdou o šanci mít dítě, protože v tom produktivním věku jsou ve vězení a ty podmínky jsou rozhodně nesrovnatelné. Hmm. Ale rozhodně práce s lidmi, nějaká organizační a řídící schopnost, to už jsem si přinesla v mladém věku.
8: Vy jste zmínila tu 110% obsazenost, která by těšila každého hoteliéra, ale v téhle souvislosti je to skutečně smutné číslo. Nemám to přesné aktuální, vy ho určitě budete mít, ale ten rámec je takový, že ve věznicích v současné době v Česku je kolem 20 tisíc odsouzených. Myslím, že to platí.
9: Je to tak, je to malinko.
8: Jak moc je to běžný stav a jak moc v tom evropském nebo světovém kontextu je to špatná zpráva?
9: No, já bych odběhla už od těch konkrétních zážitků z věznic, protože už jsem delší dobu pryč, nicméně se trestní politikou zaobírá jako na nějaké.
8: Já to různých, myslím obecně, jasně, proč je ten počet, jestli je ten počet vysoký.
9: Chtěla jsem říct, že my jako trošku usileme o medaily a bednu v počtu vězňů v Evropě, protože jsme momentálně na 3. a 4. místě v počtu odsouzených na 100 000 obyvatel. Když k tomu přičteme klienty probační a mediační služby, tak opravdu máme hodně lidí zavřených nebo v nějaké trestní sankci, a to je i důvod, proč je 20 tisíc nebo teďka něco přes 19 tisíc lidí ve výkonu trestu. Znamená to, že jsme docela represivně nastaveni v těch zákonech, že v některých státech za některou trestnou činnost nezavírají lidi do vězení, ale řeší to nějakou alternativní sankcí anebo i sociální službou, protože často lidé ve výkonu trestu víc, než by byli kriminálníci, tak jsou různě závislí na návykových látkách, mají obrovské dluhy, neumí žít, nikdo je to nikdy nenaučil, takže my jsme v tomhle tom jako hledáme to řešení za tou zdí, a možná za mě efektivnější by bylo hledat řešení, jak toho člověka dobře zapojit do života mimo tu věznici.
8: Možná bude panovat nikoli většinový, ale určitě velmi početný názor, že za trestný čin by měl následovat ten trest, a ta retorika může být taková, ten trest je skutečně tvrdý a člověk v té jednoduché vazbě si představí skutečně nějaký trest odnětí svobody. Ale když se na to člověk dělá ekonomicky, tak to je přece obrovská zátěž i pro rozpočet. A ve chvíli, kdy existují daleko vhodnější postihy a především cesta k té nápravě, tak i ta ekonomika přece musí nějakým způsobem být ten argument pro ty, kteří budou akcentovat tu mediační a probační službu.
9: Já bych si to taky myslela, protože zhruba 750 000 ročně stojí pobyt jednoho člověka ve vězení. Já rozhodně souhlasím, když někdo provede nějaký závažný čin, že by měl být ve výkonu trestu izolován, protože je třeba pro společnost nebezpečný. Na druhou stranu člověk, co nebezpečný není, jenom nám prostě vadí svou přítomností, tak nepomůže ho zavřít, protože on se velmi rychle vrátí. Takové ty tresty 1-2 roky, to je nejběžnější kategorie majetková trestná činnost, často spojená s užíváním návykových látek. Logicky je lepší řešit nějakou léčbou tu závislost a pomoci s odložením a s nějakou finanční gramotností, protože jenom ten samotný pobyt, byť zaměstnanci vězeňské služby mají spoustu skvělých programů, jak lidem pomoci poradit, ale nefunguje to, protože člověk potom nemá kde bydlet, nemá kde spát a nemá co jíst. Takže ten udržet člověka v aktivní ekonomice je vlastně podle mě lepší cíl s nějakým maximem podpory v oblasti těch závislostí, dluhů a rodinných kompetencí, rodičovských kompetencí, protože špatný rodič přenáší špatné návyky na svoje děti. Je to takový začarovaný kruh. A kdy mu můžeme pomoct, tak více v tom přirozeném prostředí, v jeho komunitě, kde má třeba i nějaké zdravé sociální vazby, v tom vězení vlastně o všechno přijde a dostane se do subkultury, která není moc podnětná. Takže potom očekávat i s největší snahou nás všech, jak ve vězenství, tak v probaci, že ten člověk vyletí jako motýl, tak to je velmi jako lichá představa.
8: Říká Gabriela Slováková, která dnes dorazila na Radiožurnál.

0: Gabriela Slováková, ředitelka probační a mediační služby České republiky, je dnes hostem Radiožurnálu. My se dotýkáme i té zkušenosti, která se týká toho, kdy jste stála v čele zařízení ve Světle nad Sázavou i v Kuřimi. Mě zajímá jedna věc, jak, protože tu zkušenost vy máte, jak vlastně ten trest odnětí svobody vnímají ti samotní vězni. Vnímají to jako prostor k nápravě, jako trest. A chci se dostat přesně k tomu, že právě ta pomoc, která by mohla přijít prostřednictvím PMS, tak jestli není prostě vhodnější v těch mnoha případech.
1: Myslím si, že může být, protože díky tomu, jak jsem říkala, personál věznice školený má spoustu skvělých programů, specializovaných, terapeutických, akorát těch vězňů je tam moc. Ne každý potřebuje stejný typ péče, trest by měl být individualizovaný, šitý na míru každému jedinci, ne každý zloděj má stejnou životní historii, prostě není člověk jako člověk a pokud aplikujeme něco masově, je tam tisíc vězňů v jednom zařízení, velmi těžko se ta individuální práce aplikuje. V probačce naopak ten člověk už je v nějakém přirozeném prostředí, musí někde bydlet, něco jíst, někde hledat práci a my jsme takový průvodci, děláme probační plán, snažíme se člověka motivovat, propojovat ho s různými sítěmi, pomoci neziskovkami, azylovými ubytovnami, aby jsme ho ukotvili a pořád ho motivujeme, aby jako na sobě pracoval. My jsme ten dohled, to znamená, že nám musí skládat účty, jak funguje, jestli splácí dluhy, jestli pracuje. Testujeme třeba na návykové látky, takže to rozhodně není žádný pionýrský tábor. Naopak někteří odsouzení říkají, že to je horší než vězení, protože tam, jako když se člověk trošku snaží vyhnout nějaké odpovědnosti, tak může proplout s tím, že to tam nějak přežije pár let v podstatě bez nějakého velkého tlaku, akorát je v patologickém prostředí, kde jsou s ním stovky lidí, se kterými by nikdy nechtěl být a ten život jeho jako do něj nepřináší ty pozitivní podněty, ale naopak. Takže probačka podle mě je způsob a vlastně ne každý potřebuje být ve vězení, není společensky nebezpečný, může fungovat, může chodit do práce, platit dluhy a dělat spoustu daně, starat se o děti, můžeme ho podporovat v těch pozitivních návících, takže myslím, že probačka je ta správná instituce, kromě toho, že pracujeme i s oběťmi, učíme lidi, co jsou odsouzení, přijmout odpovědnost za svůj čin, pochopit dopady trestné činnosti, často to dospěje až k setkání pachatele a oběť. Děti. Staráme se i o děti a mladistvé, takže ten náš závěr je obrovský a myslím, že máme jako velké místo ve společnosti a mělo by se o nás víc vědět.
0: Určitě my se k tomu i dostaneme v tom větším detailu i zároveň se dostaneme k tomu, jak si stojí probační úředník v rámci toho justičního procesu. Když se vrátím k těm odsouzeným, jak velkým problémem je ta stigmatizace v Česku, ten pohled toho okolí. Jestli i tohle není nějaká ta výzva, jestli my, nechci říct, že jim křivdíme, ale vlastně de facto to říct chci, protože mám pocit, že to házíme prostě jednoduše do jednoho pytle.
1: Házíme do jednoho pytle přesně všechny. Jako všechny, v podstatě všechny.
0: Úplně jsem se bál to použít ten termín, ale jsem rád, že se mnou Gabriela souhlasí.
1: Já s vámi souhlasím, protože samozřejmě skupina lidí, nějací lidé s diagnózou psychiatrickou psychopati, násilníci, kteří musí být zavřeni za mříží.
0: Ty neřešíme.
1: Ale pak máme tu větší množinu, kde jako to taková nebezpečnost není a tam si myslím, že práce s nimi jiným způsobem venku, ale i při vší úctě k tomu, co všechno opravdu dělá vězeňská služba, tak může víc toho člověka vést k nějaké samostatnosti, protože v tom vězení nemůžete jít domů, nemůžete zaplatit nájem, nemůžete se bavit se svými
0: dětmi. Ale když
1: dětmi.
0: Se pak ten vězeň vrátí zpátky domů, tak i tenhle ten punc, že byl v tom vězení, tak musí být likvidační v tom malém okolí, ať už rodinném, v tom větším, ať už je to ta lokalita.
1: Tak je to přesně tak, hlavně nemá většinou peníze, takže když má někde složit kauci a řekne, že po výkonu trestu, že nemá peníze, tak logicky žádné bydlení mít nebude. Výpis trestního rejstříku pořád požaduje velká část zaměstnavatelů, ale situace se lepší ne díky sociálnímu cítění občanů, ale díky nedostatku pracovních sil na trhu práce. Takže teď už i s tím zaměstnáváním v těch dělnických profesích a v těch méně placených není takový problém. Problém je pak třeba, že jdou bydlet na nějakou hromadnou ubytovnu, kde se pije alkohol, fetuje a chceme po nich, aby oni tohle nedělali a aby žili skvěle, aby nám, jak jsem říkala, vyletěl motýl z výkonu trestu a zapomněl na celý svůj předešlý život, kdy ho třeba doma byli a nenaučili ho jíst příborem a potom po něm chceme, aby najednou byl slušný občan a všechno plnil na 150%, tak to prostě nejde. A někdy je lepší toho člověka opravdu učit ty sociální, rodinné a další kompetence v nějakém pro něj bezpečném prostředí, aby on si je mohl rovnou testovat, mohl být v nějaké třeba léčebné komunitě, protože užívá návykové látky a není až tak nebezpečný a naopak tím pobytem ve vězení, když se třeba dostane do té subkultury, s kterou přece jenom tráví většinu času mimo tu péči těch zaměstnanců, kteří tam 24 hodin s nimi nemůžou dělat terapie, tak potom to prostředí je nakažlivé tím negativním způsobem. Takže musíme si vybrat a myslím si, že jsou různé cesty a je potřeba individuálně posuzovat každého člověka. A ještě musím dodat, že ta oběť se necítí bezpečně jenom proto, že někoho někam zavřou anonymně do nějaké věznice na druhý konec republiky. Ta oběť se cítí bezpečně, když ví, že ten člověk funguje.
0: Říká Gabriela Slováková, podíváme se i na knihu, která ji vyšla a zároveň i na událost, která se odehraje 11. června a je to součást celé iniciativy, která na tuto problematiku upozorňuje.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Radiožurnál, teď je 10:30. A Monika Chmilová pro vás má zprávy.
1: Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Ukrajinu z úmyslného útoku na internát ve Starobylsku v okupované Luhanské oblasti. Označil ho za teroristický čin a ministerstvo obrany nařídil, aby připravilo možnosti odvety. Podle Putina v internátu střední školy při náletu ukrajinských dronů zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 39 je zraněných a 15 nezvěstných. Ukrajinská armáda odmítá, že by útočila na civilisty. V oblasti prý zasáhla dronovou velitelskou jednotku. Generální štáb ukrajinské armády označilo ruská tvrzení o zásahu internátu za manipulaci. Tvrzení žádné ze stran není možné nezávisle ověřit. Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi. Opouští ji většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Hasiči v podvečer zasahovali u Příbrami kvůli požáru vlakové soupravy Regionova. Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, všichni byli v pořádku. Lehce se zranil strojvedoucí, když se pokoušel uhasit podvozek. Provoz na trati v úseku Příbram-Řeznice byl asi 3 hodiny uzavřený. Po 21. hodině ho železničáři obnovili. A v Brně se až do neděle koná Anime Fest, největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu. Moderní japonskou popkulturu představí na místním výstavišti série přednášek a různých soutěží. Týkají se hudby, tance, ale i kostýmů, animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Sport. Švédští hokejisté hrají na mistrovství světa proti Italům. Ve Švýcarsku to sleduje reportér Petr Kadeřábek.
2: Už jen 2 minuty dělí severský celek od vítězství, vedou 2-0, teď ale čelí nájezdu, ale tedy vedou 3-0 a to platí i po nájezdu Italů. 4-0, to už je v utkání, které se hraje v Curychu, v poslední minutě vedou Finové nad Velkou Británií. Ze Švýcarska Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Auto v protisměru na D2 u Břeclavy a opět průjezdná D11. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy velmi opatrně před Břeclaví. Na 47. kilometru policie dostala hlášení o vozidle jedoucím proti správnému směru. Pokud jedete směr Slovensko, jste za Hustopečemi, pozor na auto v protisměru. A teď ještě čerstvá aktualizace. D2 je teď uzavřena ve směru z Bratislavy na Brno na 47. kilometru. Naopak dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je po vážné nehodě už průjezdná. Za nájezdem od Kolína a Poděbrad na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Teď už se místem projíždí levým pruhem, odklon je zrušený. Na D1 z Prahy do Brna počítejte se zdržením za Velkým Beranovem. Na kilometru 150 celničáři uzavřeli pravý pruh kvůli údržbě. V koloně od kilometru 148 se zdržíte 20 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy hlásíte

0: nadměrný náklad. Dvě soupravy jsou teď v okolí sjezdu na Přelouč a Nechanice na 76. kilometru.
1: Jsou to dvě za sebou turbíny, můžu se tvořit zatím kolony.
0: Na silnice 9 je u Nového Boru na Českou Lípu opět průjezdná bez omezení, před Chotovicemi zasahovali u požáru, bylo to i zavřené, teď už se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Gabriela Slováková, bavíme se o probační a mediační službě na území Česka. Bavíme se o tom, jak vysoký či nízký je počet odsouzených ve věznicích po celém Česku, ale mě zajímá, jak si stojí ten probační úředník. Jak moc je stabilní součástí toho justičního procesu, kdybyste to měla vysvětlit laikovi, což jsem já?
1: Tak teď momentálně bych řekla, že nedílnou součástí, protože probační úředník je ten, který připravuje veškeré informace o klientovi třeba v rámci podmíněného propuštění, abych navázala na to vězeňství. Takže když někdo chce spolupracovat s probační mediační službou a soud nařídí dohled probační mediační služby, tak je to taková ta nejbezpečnější provazba mezi přechodem z vězení na svobodu, jde-li o nějakého nebezpečného pachatele. Protože pokud někdo nebezpečný není, může jít normálně domů pracovat a nepotřebuje náš dohled. Co potom dělá probační úředník, tak dlouhodobě s klientem pracuje, dává zpětnou vazbu soudům. Co je ještě zajímavá součást, tak je přípravné řízení před tím samotným soudem, kde je naše velká spolupráce s policií a státním zastupitelstvím.
0: To mě zajímá totiž nejvíc, protože mám pocit, to, co je potom odsouzení, to si umím představit, ale není na čase, aby někdo, kdo je takovýhle odborník, už vstupoval před tím, než dojde k tomu verdiktu justice?
1: Bylo by to ideální a děláme to. Záleží samozřejmě na kapacitách jak policie, státního zastupitelství, tak našich, aby se to dařilo v co největší míře. Ne všude je to potřeba, když jde o nějaký bagatelní čin, kde jako není vstup náš potřeba, tak určitě není nutný, ale tam, kde možná toho pachatele my umíme připravit na zaplacení nějakého peněžitého trestu ve prospěch oběti. Dokážeme projít mediací tak, aby ta oběť se cítila slyšena a pochopena a ten pachatel třeba zaplatil škodu, tak umíme udělat obrovský kus práce a někdy může dojít až k tomu, že ten člověk nejde do vězení, anebo i ta výše trestu záleží na té spolupráci a na tom, jak se chová k té oběti. Je to důležitá součást jako práce v této fázi s mladými lidmi, s dětmi a mladistvými, kde my děláme dohled i nad touto skupinou, třeba nad dětmi, kteří jsou do 15 let, o kterých se teď hodně mluví a rozhodně si nemyslím, že jsou tak extrémně nebezpečné, jak se říká. Myslím, že více nebezpeční jsou jejich rodiče a nezájem té komunity o zdravý vývoj dítěte. Takže ta probačka podle mě se stala i ze slov soudců, státních zástupců, i policie, i vězeňské služby, protože to jsou naši nejbližší partneři, stejně jako široká škála lidí z nezisku, sociálních služeb, tak nás vnímá jako důležitého partnera i pro to nastavení, správné nastavení, uložení trestu pro toho konkrétního pachatele, aby ten náš vstup tam byl co nejodbornější. Dokážeme i nabídnout různé absolvování programů, které poskytujeme v oblasti zacházení s oběťmi, s násilníky, dopravními nehodami a podobně, tak je toho mnoho.
0: To znamená, vy nabízíte tuhle alternativu a doporučujete ji v rámci toho soudního procesu, že takovýhle by měl být ten verdikt.
1: Můžeme ve spolupráci v tom přípravném řízení, pokud s tím klientem máme kontakt, tak dojít až k tomu, to ano.
0: Jak moc jste vyslyšeni následně? To jistě, jak moc ten soudce, ten, kdo ten verdikt dává, jak moc uposlechne, ale jak moc vyslyší tu vaši radu?
1: Já myslím, že ano, protože tam na tom přípravném řízení jako se podílíme s dalšími aktéry, my nejsme přímo součást. My kdybychom vypadli z toho procesu, nic se nestane, pořád je tam ta důležitá policie, státní zástupce a soud, ale my jako ten důležitý doplněk, tak tím, že přinášíme ty odborné informace detailně o životě klienta, na což ani soud, ani policie, ani státní zástupci nemají čas, tak to může přispět k individualizovanému trestu a myslím, že tak i ze slov našich kolegů v justici, tak nás berou jako nedílnou součást a tam, kde je to kapacitně možné, tak nás využívají a ty výsledky jako se dostavují v podobě té efektivity uloženého trestu. Všichni odborníci se baví o nutnosti individualizovaného ukládání trestu, protože když před vás přijde člověk, že něco ukradl, tak může jít třeba na 3 roky do vězení, ale můžete taky zjistit, že ho doma týrali a byli a že prostě potřebuje úplně jiný typ zacházení a spíš podporu. Takže to je právě ten vstup, který může nějaký odborník, ať už jsou to třeba pracovníci sociálních služeb ospodu, ten vstup pro toho soudce za mě je důležitý, aby mohl uložit správný trest.
0: Pak je tam ještě ta další varianta u některých těch odsouzených práce v té komunitě, vrátit to zpět, to znamená, že obce mohou vytvořit tu nějakou příležitost a člověk i třeba ta oběť, když se to stane na menším sídle nebo na menším městě, na menší vesnici, tak najednou ta oběť může rázem vidět, že se něco změnilo. Jaký by tohle mělo efekt v tom ideálním, v té ideální představě, v tom ideálním světě?
1: V ideálním světě, my jsme teda další z našich činností, ono jich je opravdu jako mnoho, ale trest obecně prospěšných prací, kde vykonáváme taktéž dohled. Problém je, že není od roku 96, kdy ten trest vznikl, není zákonná povinnost poskytovat ta místa, takže my přemlouváme města, obce, starosty, technické služby.
0: To znamená,
1: služby.
0: Dojde k odsouzení k obecně prospěšným práci, ale najednou je složité i najít tu práci.
1: Ano, my musíme přesvědčit poskytovatele, aby poskytli to místo. Stojí nás to velké úsilí, ale ten efekt se dostavuje, protože často takovéto opatření mají lidé, kteří nemají dobré kompetence životní a třeba neumí pracovat. Takže když je zavřete, neumí pracovat, tak nebudou umět pracovat. Když s nimi projdete ty obecně prospěšné práce, přinutíte k nějaké rutinní činnosti, naučíte tu kompetenci vstávat, chodit do práce a fungovat. A často jsou to takoví ti lidé na hraně té sociální nouze nebo takový ti vyčlenění, na které se nikdo nechce dívat, ale když se daří s nimi tímhle způsobem pracovat, tak si je potom nechají jako dobré zaměstnance. Máme případy, že zůstávají pracovat u technických školek, technických služeb v mateřských školkách, v dělnických profesích jako zedníci, opraváři, ale potřebují trošku tu péči v tom startu, ale to potřebuje i každý propuštěný vězeň, většina našich klientů.
0: Jak moc naivní je nebo funkční? Naivní či funkční je představa setkání pachatele oběti.
1: Pro mě je to nejvyšší meta naší práce a rozhodně 25 let probační mediační služba v tomhle tom dělá obrovský kus něčeho, co je neviditelné, protože když bychom ukazovali hodně téhleté části naší práce, tak může dojít ke stigmatizaci obětí, což nechceme. Běžně děláme mediaci mezi pachatelem dopravní nehody a jeho obětí, protože tam třeba to trauma té oběti nemusí být až tak hluboké, ale přesto chce vědět, kdo jí to udělal, proč to udělal, co k tomu vedlo, že třeba nedával pozor, řídil opilý nebo měl
0: získat
1: moc
0: odpovědi
1: rychle
0: na ty nejpalčivější otázky.
1: A já se většinou nad tím hodně zamýšlím, co bych já si představovala, když by mi někdo ublížil, abych prostě taky chtěla vědět, proč to udělal. A když se tohle to povede, tak cílem toho restaurativního procesu, protože restaurativní justice je teď takový jako pojem, ale to probačka opravdu dělá 25 let, tak cílem je, aby ta oběť se cítila lépe, aby všichni, co jsou dotčeni trestným činem, můžou to být i rodiče oběti, rodiče pachatele, děti, tam je spousta dopadů, škola, spolužáci, aby všichni pochopili, co se stalo, aby věděli, že už se to nestane, nebo je malá pravděpodobnost, aby se z toho jako vyléčili. A to, když ten probační úředník udělá, jakože se nám je závažná trestná činnost, kde může dojít i k úmrtí, a přesto dojde k mediaci třeba mezi rodiči a pachatelem, pozůstalými, tak to má velmi ozdravné účinky. Neříkám, že to je pro každého, někdo, každý prožívá ta traumata různě, ale je to prostě skvělá věc, protože když mluvíme s oběťmi, a to možná jako by potvrdili snad všichni odborníci, tak ta oběť hlavně chce vědět, že už bude v bezpečí. Ono jako je, většinou je jedno, jestli ten člověk dostal 3 nebo 5 let a jestli je v Horním Slavkově nebo v Oráčově. Ona potřebuje vědět, že až vyjde ven, že už ji neublíží. Ona potřebuje vědět, že ten člověk bude pracovat, že už se to nikomu dalšímu nestane. A to tady touhle restaurativní prací dosáhneme lépe, než jako anonymním uvězněním na druhém konci republiky.
0: My se dostaneme ke knížce i ke Yellow Ribbon Run. Tím bych uzavřel asi teď pohled na probační mediační službu. Ještě mě zajímá, kolik vás je?
1: No, s různými dohodáři a půlúvazkáři nás kolem 600 a vlastně to včetně těch pracovníků s oběťmi trestných činů. Na celou republiku jsme v 74 střediscích ve všech okresních městech a každý, kdo potřebuje nějakou péči naší, tak se na nás může obrátit, ať už jsou to pachatelé nebo rodiče třeba zlobivých dětí, kteří začínají mít problémy ve škole a řeší se nějaká šikana, i takové věci řešíme.
0: Není to málo?
1: Tak samozřejmě je to málo, takže pokud by někdo chtěl více investovat do té práce, práce s lidmi, kteří jsou na svobodě, tak potom by se nabízelo posílit jak sociální služby, tak zejména teda v tom trestním řízení, že my už máme ty lidi, kteří jsou nějakou součástí už jednou nohou v kriminále, tak potom probační a mediační službu.
0: Jak můžeme pomoci i my, či upozornit na tuhle nesmírně důležitou a často opomíjenou tematiku, tak to se na Radiožurnálu dozvíte za chvíli.

0: Dnes naposledy s Gabrielou Slovákovou, ale v záběry používám to slovo dnes, protože myslím, že to téma je nesmírně široké a velmi podstatné. Dostaneme se k tomu, jak my můžeme upozornit na tu problematiku. Asi zapojit se toho 11. června na Yellow Ribbon Run, je to tak?
1: Je to tak.
0: Yellow... Co to je za akci a kde všude se člověk tedy může zapojit? Je to jenom tady v oboře Hvězda, nebo pořád platí to, že se běhá i na dalších místech?
1: Yellow Ribbon Run je hlavní, jeho aktivita je závod, ale jinak je to osvětová aktivita, která má upozornit na to téma a na pochopení, proč je potřeba pracovat se lidmi po výkonu trestu, s trestní minulostí, s jejich dětmi a podobně. A běží se 11. června odpoledne ve Hvězdě. Máme tam dětský běh, který je zdarma, chodí tam děti vězněných rodičů, ale i moje děti, děti nás všech, aby se ty děti cítily lépe, aby se cítily přijaty v normální komunitě, aby jim nikdo nedával nálepku, že jsou děti vězně. Běží tam i současně zavření, propuštění, zaměstnanci věznic, probačky v biznesu, podporovatelé, osobnosti.
0: Tam běží i ti současně zavření?
1: Ano, běží tam i současně zavření, ale běží, bývá tam i Petr Čtvrtníček, zmiňovaný Bára Černošková, náš ambasador Lipo, takže je to taková jako happening, který má ve stejném tričku, když se tam uvidíme, tak vás každý pozná, ale mě už si jednou spletli s odsouzenou, protože jsem tam tahala nějaké bedny s oblečením a v tom je to kouzlo, že pochopíte, že někoho nálepkovat je velmi krátkozraké a že když tam takhle společně si ukážeme podporu, že těm lidem a zejména jejich blízkým, kteří se třeba bojí, jak ten člověk se vrátí z výkonu trestu, jestli bude dobrý táta, jestli zapadne, tak tam se jako propojí ty komunity, je to kouzelné. Ale neodpověděla jsem na otázku, běhá se i ve věznicích, běhají s námi skoro všechny věznice, 30 věznic zapojených do Yellow Ribbon, běhají všechny probačky, takže my se tam všichni scházíme. A to, že se běží uvnitř věznic, vzniklo za covidu, ale vlastně se z toho stala taková velká aktivita, že ti odsouzení, kteří usilují o svou druhou šanci si obléknout tričko a běhají třeba Příbrami, teď běželo skoro 120 vězňů, byli jsme v Hradci Králové, v objektu Pouchov, v Heřmanicích, v mužské věznici jsme zahajovali, takže se z toho stala taková velká aktivita.
0: A teď k tomu podstatnému, což je kniha Kriminálnice. Vidíte, a máme na to jenom pár minut, ale to je moje chyba. Nicméně vnímám to tak, že to je především pozvánka k přečtení, protože to je kniha, která v sobě obsahuje příběhy odsouzených. Jak moc se ty reálné příběhy liší od příběhů ze soudních spisů?
1: No, kniha je o ženách, takže to jsou to ty kriminálnice, nejenom jedna, jsou to jejich rozhovory o jejich životech před vězením, po vězení, co je provázelo, jaké měly dětství a v tom soudním spisu vidíte výsek, že někdo něco provedl v nějaké své životní fázi, je to odsouzení hodné a proto byli ve vězení, ale nevidíte tam, jaký měli život před, jakou měli péči rodiny, co se jim všechno v životě dělo, jakého si našli partnera, čím si prošli a myslím si, že v té komplexnosti jako potom pochopíte, nebo jak to měli těžké potom propuštění, někam se vrátit, když často neměli kam, jak bojovali o své děti, o normální život, o vůbec nějaké začlenění, zakotvení ve společnosti, o práci, o byt. A potom člověk pochopí a vlastně ta knížka vznikla i proto, že jak běháme Yellow Ribbon, tak vidíte pořád nějaké davy lidí a neumíte si představit toho konkrétního člověka. Takže věřím, že přispěje k pochopení celého toho tématu, proč já vlastně tu práci dělám. Určitě spousta posluchačů si klade tu otázku, proč ona to dělá s kriminálníkama. Právě proto, aby všichni, kteří mají něco společného s tím trestným činem, ať už rodiny, oběti, ale i ti samotní pachatelé, tak aby v životě příště to zvládli, aby se jim dařilo. A když vezmete ten rozměr třeba ženské kriminality, toxických vztahů, traumat, násilí v rodinách a vůbec nějakého sebevědomí těchto žen, jak vůbec, jakou oni mají šanci žít samostatně dobře, tak vidíte, že třeba malou a pak možná v někom se probudí to pochopení, že když jim pomůžeme, že to bude pro všechny lepší.
0: Ono to, jak říkáte, ono to může v jisté formě být odpuštění, ale to pochopení je strašně stěžejní, protože skutečně ten příběh je tam celiství, je tam celý ten oblouk. Četl jsem Zinu, to znamená jeden z těch 13. je těch příběhů.
1: Je tam 10 plus 10. Rozhovor s Lipem, což je náš ambasador.
0: Takže 10 příběhů. Jak složité bylo, aby ženy promluvily?
1: Bylo to vlastně jednoduché. Já to jsem, to první část knihy jsou to rozhovory z výkonu trestu ze Světla nad Sázavou, když jsem byla ředitelkou. Já jsem dělala takovou poptávku a říkala jsem ženy, pojďme udělat osvětu, pojďme říct, co se vám stalo, proč se to stalo, aby se to už nestalo nikomu dalšímu. A s tímhle do toho šli. Oni chtěli velmi odradit ostatní, když budou v té životní fázi tápat, jestli zůstat s někým, kdo vaří drogy a jestli to má být jejich životní partner, jestli mít trauma z toho, že jim doma říkají, že jsou tlustý a jestli to má být důvod, proč začnou brát pervitin, že potom se hubne, že nemusíte spát a spálíte hodně kalorií, takhle jednoduchý může být, že se z vás stane závislá, protože jako desetiletý dítě vám někdo říká, že jste tlustý a že to chcete změnit, že se vám rozvádí rodiče a cítíte se jako nemilován a chcete udělat něco pro to, aby si vás všimli. Takže ženy s tím šly jako velmi jako z kůží na trh. Těch příběhů mám mnoho. Tohle to je taký si výsek. Snažila jsem se nějaké ilustrativní příběhy najít v tom, v té škále toho neštěstí, aby si tam našel každý ten svůj. Jsou tam ženy, které páchaly bagatelní trestnou činnost, Romky, je tam příběh vražetkyně novorozeněte, je tam příběh matky mnoha dětí, která chtěla uživit a začala páchat trestnou činnost a tak dál.
0: Člověk by řekl, že se blíží víkend a že tu knihu můžeme doporučit v tom kontrastu s tím horkým počasím, to může působit zvláštně, ale já bych ji přesto doporučil, protože člověk tak získá obrovský pohled a vhled na jednu z často opomíjených tématik naší země. A děkuju moc krát, že jsme to dnes měli možnost společně otevřít.
1: Já vám taky moc krát děkuji. Ještě připomenu www.yellowribbon.cz, tam se všechno dozvíte, oběhuji o knize a moc díky za pozvání.
0: A na viděnou 11. června kolem hvězdy.
1: Tady. Takže s námi běžíte?
0: No tak vypadá to, že nemám jinou možnost.
1: Tak to se budeme moc těšit.
0: Já se těším ještě víc. Gabriela Slováková byla dnes hostem Radiožurnálu.

0: Socher slaví 100 let.
1: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
2: Radiožurnál 23 hodin a zprávy Moniky Chmilové.
3: Evropská komise řeší možný střet zájmů Andreje Babiše z ANO. Do Česka poslala další dopis. Letecká společnost American Airlines obnovila linku mezi Filadelfií a Prahou. Fotbalový trenér Guardiola končí v Manchesteru City po 10 letech s 20 trofejemi. A zítra bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Upozornil na to server i rozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi, obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru žádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděly, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Praha má nově druhou přímou leteckou linku do Spojených států. Letecká společnost American Airlines po více než 6leté přestávce obnovila každodenní spoj s Filadelfií. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zároveň oznámila, že vláda bude usilovat o přímá letecká spojení také se Šanghají a Dillí.
4: U příletu prvního letadla z Filadelfie byl také americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick, který řekl, že není lepšího mostu mezi dvěma zeměmi než přímý letecký spoj. Linka z Filadelfie do Prahy poletí každý den až do začátku října. Zpáteční letenka v základní třídě stojí od 18 do 20 tisíc korun. Letos by linkou mělo proletět přes 57 tisíc cestujících, a to v obou směrech. Těm spoj výrazně ušetří čas i komplikace s přestupem. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělané doklady o absolvování autoškoly anebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil nebo autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostředkovatelům zaplatit téměř 100 tisíc korun, pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
5: V případě odsouzení jim hrozí čas odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohli podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
3: Sport. Hokejisté Švédska vyhráli na mistrovství světa nad Itálií 3-0. Finsko porazilo Velkou Británii 4-0. Němci vyhráli nad Maďary 6-2 a Kanaďani nad Slovinci 3-1. A fotbalový trenér Pep Guardiola skončí po 10 letech v Manchesteru City. Španělský kouč to oznámil v rozlučkovém videu klubu na sociálních sítích. Guardiola získal s anglickým týmem 20 trofejí, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. 55letý trenér popsal, jak se před závěrečným duelem v roli trenéra v Manchesteru City cítí.
6: Jsem velmi spokojený. Nedokážu najít ta správná slova. Spokojený, šťastný a pyšný. Možná to byl životní zážitek, životní zkušenost. Jinak by to netrvalo 10 let. Nemohu být vděčnější za podporu a lásku, kterou jsem od všech kolem klubu cítil mnoho, mnoho let.
3: Posledním utkáním trenéra Guardioli v Manchesteru City bude nedělní domácí souboj s Aston Villou v posledním kole Premier League.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolona na D1 za Velkým Meziříčím a překážka na D8 za Řehlovicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se tvoří kolona za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Brzdí se už na kilometru 147, zdržení téměř 20 minut. D2 mezi Brnem a Břeclaví je opět bezpečně průjezdná. Policie prověřila hlášení o vozidle jedoucím v protisměru poblíž Břeclavi. Nebezpečí už podle ní nehrozí. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem máme hlášenou překážku za odbočkou na Teplice a Řehlovice. Na 67. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Podobná situace i na D5 z Prahy do Plzně. Za Berounem na kilometru 26,5 stojí porouchané osobní auto. A na Žďársku pozor na silnici 390 z Tasova do Osové Bytýšky. U Lhotky leží na vozovce sražené zvíře.
8: Těsně před vjezdem na dálnici D1, směrem od vesnice Lhotka, leží mrtvá srna. Je to tam vidět jako na poslední chvíli.
7: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
2: Pokud patříte mezi milovníky chřestu nebo vína, ideálně obojího, pak byste teď o víkendu určitě měli zamířit do Ivančic na Brněnsku. Kulturní a informační centrum tam totiž pořádá slavnosti chřestu a vína. Tenhle gastronomický festival nabídne pestrý program pro všechny generace. Na hlavním pódiu vystoupí řada hudebních hvězd, připravená je i kuchařská show ve vinařské zóně. A v památníku Alfonze Muchy přichystali malou výstavu o pěstování chřestu. Vám všem tedy už teď přejeme pohodový víkend.
0: Večerní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.

0: Na Radiožurnálu vás vezmeme teď 10 minut po 23. hodině na magistrát, kde obvykle sedávají pražští politici. Dnes je ale v měkkých křeslech vystřídali děti. Žáci základních škol nebo nižších ročníků gymnázií mezi sebou poměřili síly v kritickém myšlení ve finále letošního třetího ročníku olympiády mediální gramotnosti.
1: Takže, je si strašně připravený. Tak váš čas začíná teď.
2: První kolo, písemný test. Soutěžící jsou rozděleni do tří kategorií podle věku, tudíž i testy jsou různě složité, analyzují se v nich titulky nebo úryvky článků, rozebírají grafy nebo deep fake news.
3: Pro mě ty témata byly celkem známá, protože se ráda v tomhle prostředí pohybuju, často ho vidím i na svých sociálních sítích, mám takovýhle algoritmus už nastavený, to tam taky bylo jako jedna z otázek.
2: Hodnotí Veronika, studentka gymnázia Alojze Jiráska v Litomyšli, která se do finále dostala ještě se spolužačkou Alenou. Obě se shodují, že je pro ně důležité zprávy filtrovat a nevěřit všemu.
4: Určitě je to jako složitý v tom, kolik informací se na nás každý den valí ze sociálních sítí, ale je důležité nekoukat se jenom na jeden zdroj, ale ověřovat se to z více zdrojů.
3: Tak já mám nějaké kamarády, které to úplně nezajímá a přijde mi to trošku líto, že třeba i by uvěřili něco, co pro člověka, který se v tom pohybuje, prostě na první pohled naprostá pitomost. Právě proto si myslím, že je tady to šíření povědomí o tomhle tom důležitý.
2: A potřebné, jak se ukazuje i pořadatelům ze školních kol letošní olympiády, totiž podle nich vyplnulo, že jen 11% dětí ví, která média jsou veřejnoprávní a problémy zaznamenávají i v jiných oblastech, říká za pořadatele Barbora.
5: Ta práce se zdroji se dle našeho názoru podstatně zhoršuje kvůli nárůstu umělé inteligence, se kterou se žáci neučí pracovat tak, aby využívali pouze jako pomocníka, ale spíš to nahrazuje jejich právě kritické myšlení, což je něco, čeho i my se obáváme a proti čemu se snažíme právě olympiádu mediální gramotnosti postavit, protože chceme, aby děti měly možnost využívat internet a chceme i, aby uměli používat AI, ale nechceme, aby na ní byli závislí jako jediným zdroje jejich informací.
2: Umět rozklíčovat, která informace je pravdivá a která zavádějící nebo lež, je důležité i podle Reného Zavorala, generálního ředitele Českého rozhlasu, který je mediálním partnerem olympiády.
6: Myslím, že je velmi těžké i pro zkušeného, zdatného člověka už s nějakou zkušeností opravdu se v tom přehršení informací zorientovat. Takže v tomto duchu tahle ten projekt opravdu má naši velkou podporu.
1: A vítězem v kategorii 1 je David Martiník.
2: A kdo jsou ti další? V druhé kategorii vyhrál Jakub Komárek a ve třetí Matěj Mlýnek. Vítězové celkem porazili 52 tisíc dětí z celé republiky, které se do třetího ročníku zapojily. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Co přesně je předmětem sporu mezi vedením knihovny Václava Havla a jejími zaměstnanci, kteří ohlásili hromadný odchod? Kdy a kdo zvolí novou správní radu? A kdo bude nově financovat chod unikátní společenské instituce? V dnešních 20 minutách Radiožurnálu jsme se na to všechno zeptali jediného zbylého člena správní rady knihovny Václava Havla, Davida Duška z Hnutí Stan. Rozhovor s ním uslyšíte hned po půlnoční hlavních zprávách.

0: Zatím jen jeden koncert plánuje letos v létě zpěvačka Jana Kirchner na českých pódiích. 24. června vystoupí v areálu pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou, pak už by měla koncertovat jen na Slovensku. 23 hodina 19 minut, tady je večerní radiožurnál. Třeba nás už teď posloucháte na chatě nebo na chalupě, kam jste se vypravili strávit tenhle prakticky letní víkend, ale atmosféru tradiční sezónní rekreace si můžete připomenout i v Praze. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu totiž představuje proměny nejen českého chataření ve 20. století, od honosných letních domů až po malé trampské sruby.
1: Návštěvník se ocitne v krajině, vytvořili jsme vlastně takové dřevěné panely, které připomínají siluety kopců, a vlastně návštěvník téměř nevidí žádné exponáty.
2: Říká kurátor výstavy Adam Štěch.
1: To byl vlastně záměr, protože my jsme chtěli jaksi zprostředkovat určitým způsobem to hledání těch chat v té krajině, protože pro mě jako pro kurátora, historika, to byly prostě roky terénního výzkumu, procházení osad chatařských a podobně, vlastně hledání těch zajímavých chatových objektů.
2: Zároveň tady zní nahraný zvuk tak. A přírody, takže člověk se trošku vlastně jako v tom lese, i když je v centru Prahy, cítí.
1: Přesně tak.
2: My tady na té výstavě ale nevidíme jenom fotky chat z Česka, ale i ze zahraničí. No. Vidíme tady ukázky tedy architektury, jak sám to pojmenováváte, letních domků a víkendových chat z celé Evropy.
1: U nás to chataření se stalo takovým tím opravdu společenským fenoménem. Je to navázané na takovou tu neustálou práci, že prostě člověk přijede na tu chatu, sice je v té přírodě, ale pořád se musí vlastně starat o tu chatičku, obhospodařuje si tu zahrádku a tak dále. Ale třeba já bych zmínil alpské regiony a ty zase vycházejí, řekněme, z té tradice v podstatě přežití v přírodě, protože je tam větší zima, jsou to vysoké hory a v podstatě ty chaty, které vznikaly třeba ve 30. 50. letech v těch Alpách, tak jsou většinou opravdu koncipovány jako horské útulny nebo horská útočiště.
2: Součástí výstavy je také typické vybavení chat v minulém století. Třeba tady vidíme termosky v červeno-bílé barvě. A o kus dál je i originální nábytek z některých chat a letních domů.
1: Jednak tady máme tedy fragmenty chaty od Zdeňka Pešánka a pak tady máme některé nábytkové kusy, které přímo vlastně jsou zapůjčeny z těch ještě existujících, tedy zachovaných chat, jako třeba tyto dva krásné funkcionalistické kousky, stolek nebo komoda malá a křeslo, které vznikly pro jednu letní vilku v Dobřichovicích, a je to návrh Hany Kučerové Záveské, tehdejší významná interiérová designérka.
2: Vidíte, že oba ty kousky už mají něco za sebou?
1: Je to zajímavý, řekněme, kontrast k dalšímu nábytku, který tady máme, který je už mnohem více přírodnějšího charakteru.
2: Popisuje kurátor výstavy Adam Štěch. Nová výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze bude otevřená do 13. září. Tereza Cidlová, Radiožurnál.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: V experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Přehled zpráv doplní Monika Chmilová.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se sejde s novou maďarskou vicepremiérkou a ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Serveru iRozhlas to potvrdil ministr Macinka. Orbánová zastupuje novou vládu premiéra Pétera Maďara. Jeho strana TISA v dubnových volbách porazila 16 let vládnoucí Fidesz Viktora Orbána. Schůzka má být prvním oficiálním kontaktem mezi českou diplomacií a novou maďarskou vládou. Slovinský parlament zvolil předsedou vlády expremiéra Janeze Janču. Pravicový konzervativní politik, který byl premiérem už třikrát, se chystá vytvořit menšinovou vládu. Informovala o tom agentura DPA s tím, že by je měl sestavit do dvou týdnů. Nová vládní koalice se chce věnovat snížení daní, decentralizaci státu a omezení byrokracie. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Litr benzinu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 koruny a 8 haléřů za litr, zlevní tedy o 23 haléře. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. A pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat. Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo bezmála 56% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné. Sport. Basketbalisté řeckého Olympiakosu porazili v Eurolize obhájce titulu turecké Fenerbahçe 79-61 a postoupili do finále. V něm se utkají proti Realu Madrid, který zvítězil na palubovce v Aténách nad Valencií 105-90. Finále se bude v řeckém hlavním městě hrát v neděli od 20 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolona za Velkým Meziříčím a nehoda u 9 křížů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 pracují silničáři v pravém pruhu a kolona stále od kilometru 147 zdržíte se čtvrt hodiny. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se před sjezdem na Domašov na kilometru 168 střetlo osobní auto se zvěří. Už je v odstavném pruhu označené světelnou šipkou, s opatrností projedete plynule. Na D1 z Brna na Ostravu zpozorněte u Vyškova. U nájezdu od Olomouce na kilometru 230 a pojedete kolem odstaveného osobního auta. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Úvaly a přibližně na 7. kilometru se pohybují silničáři. Čistí vozovku, pohybují se v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: No a ještě vás pozvu do Nových dvorů u Bílovce, kde na zítřek chystají první letošní komentovanou prohlídku větrného mlýna. Jde o jediný větrný mlýn s dvojitým mlýnským složením v Česku. Ochutnáte navíc místní farmářský chléb, uslyšíte zajímavosti z historie mlýna a potkáte taky skřítka Jeronýma z rodu Picmochů. Tak už jen doplním, že prohlídky se konají ve 14 hodin a pak v půl čtvrté odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Základní a mateřská škola v Záhoří na Písecku je bez vedení. Obec odvolala ředitelku poté, co 19 z 21 učitelů podalo výpověď. Vyhrocené vztahy mezi pedagogy a vedením školy teď prošetřuje školní inspekce. I k tomu vám ještě na Radiožurnálu před půlnocí povíme víc.

0: Za týden by Marie Fredriksson, zpěvačka švédských rockset, oslavila 68. narozeniny na konci roku 2019, ale zemřela po dlouhém boji s rakovinou. Tak jsme si teď připomněli alespoň v pátečním večerním radiožurnálu. A teď už k jedné z největších personálních krizí za poslední roky, kterou řeší základní a mateřská škola v Záhoří na Písecku. Výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžovali se na způsob, jakým s nimi vedení školy jednalo. Ředitelku Petru Kajtman pak obec odvolala. Celou situaci teď prověřuje Česká školní inspekce.
1: Všem se nám ulevilo,
2: říká učitelka mateřské školy Irena Franková.
1: Mě paní ředitelka obvinila z neempatického chování k dětem. Vyhrožovala, že pokud budu situaci s někým řešit, tak bude následovat výpověď z pracovního poměru.
2: Jeden z učitelů na základní škole, který chce zůstat v anonymitě, k tomu dodal.
3: Byly intriky, křivý obvinění, které vůbec nebyly pravdivé.
2: Ředitelka Petra Kajtman na naši žádost o vyjádření nereagovala. Rodiče od ní dostali na školním online systému den před jejím odvolání prohlášení. Mimo jiné se v něm píše, že vždy jednala v souladu s právními předpisy a plnila povinnosti ředitelky. Nepříjemná pracovní atmosféra trvala na škole několik měsíců. Vedení obce o ní podle nezávislého starosty Martina Formánka nevědělo.
4: Já neměl zpětnou vazbu od učitelů, měli strach, že by mohli být vyhozeni.
2: Potom, co 19 učitelů podalo výpověď, vedení obce začalo situaci řešit a nakonec v úterý ředitelku školy odvolalo. Situací se zabývá i Česká školní inspekce. Doplňuje její mluvčí Anna Brzy-Bohatá.
5: Inspekce zaznamenala, že vztahy na pracovišti jsou výrazně napjaté. Samotný vyšší počet podaných výpovědí automaticky neznamená důvod pro odvolání ředitelky školy. Dalším krokům se Česká školní inspekce nebude vyjadřovat do ukončení probíhajícího šetření.
2: Negativní vztahy mezi učiteli a vedením školy zaznamenali i žáci a jejich rodiče. Jedna z maminek, která nechce být jmenovaná, to potvrdila.
6: Děti si sami udělali výzvu, chtěli podpořit učitele, které mají rádi. Já i další rodiče jsme uvažovali, že dáme děti do jiných škol.
2: Starosta Záhoří Martin Formánek ale doufá, že k něčemu takovému nedojde. Od učitelů má příslib, že svoje výpovědi stáhnou. Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.

Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Knihovna Václava Havla není v ohrožení, řekl člen její správní rady. A Evropa se podle ruského opozičního vůdce Chodorkovského musí připravit na další válku s Ruskem. Tolik klíčové dnešní zprávy v kostce, rozebereme je ale v hlavních zprávách Radiožurnálu. Ty začnou přesně o půlnoci, což je za 12,5 minuty. Přeji vám klidný pozdní večer.

0: Plavkyně Barbora Janíčková prožívá úspěšné období. V rozmezí necelých 4 týdnů si vylepšila 2 osobní rekordy a na dubnových závodech v norském Bergenu splnila hned 3 kvalifikační limity na srpnové mistrovství Evropy v Paříži.
1: Hlavním cílem bylo určitě 100 kraul, což je moje hlavní disciplína. Trošku jsem doufala v tu 50 kraulovou, ale že jsem k tomu přidala i tu motýlovou, to bylo takové jenom příjemné zpestření. Já jsem 50 motýla strašně dlouho neplavala, takže ten osobák byl docela už jako starý a hrozně dlouho se mi nedařilo ho překonat. Když se pak člověk k tomu vrátí, tak to potom jde s nás, není na něj takový tlak.
2: Vypráví česká plavkyně Barbora Janíčková, která si v Norsku vylepšila osobní maxima na 50 metrů motýlkem i volným způsobem, kde zaostala jen 14 setin za českým rekordem. Na těchto 2 tratích i na své hlavní kraulařské stovce se navíc kvalifikovala na srpnové mistrovství Evropy.
1: Ty časy byly rychlé, teda musím říct. Mně se tam plavalo moc dobře. Jediné, co mě trošku jako mrzelo, že třeba tam byla trošku menší konkurence. Vyplavávací bazén byl docela teplý, takže tam jsme se všichni docela tavili, ale tím, že jsem tam zaplavala dobře, tak člověka to i trošku navádí k tomu, aby na to měl jenom ty lepší vzpomínky, ale ten samotný bazén mě přišel prostě rychlý, když jsem v něm plavala, takže to bylo moc fajn.
2: V srpnu v Paříži bude Barbora Janíčková na 100 metrů kraulem obhajovat evropské stříbro z roku 2024. Kvůli kolizi termínů naopak bude muset vynechat zmíněnou 50 motýlkem.
1: Mrzí mě to. Na druhou stranu prostě nedá se svítit a pořád to není moje hlavní disciplína. Zcela upřímně, myslím si, že bych možná postoupila do semifinále na tom 50 motýlku a vlastně vyčerpávat se tím úplně nechci. Chci si spíš pošetřit ty síly na tu stovku kraulovou. Cílem je určitě finále na 100 kraula. Velmi ráda bych byla ve finále na 50 kraula, ale prostě říkám, ta 50 to je u mě hodně takové jako proměnlivé.
2: O postup do finále se nejen Barbora Janíčková bude snažit v bouřlivé kulise pařížského plaveckého areálu, kde bude startovat poprvé.
1: Jsou vyprodané lístky na podle mě všechny dny, takže doufám v nějakou dobrou atmosféru. Já to mám strašně ráda. Já jsem člověk, co jako nenosí do kolorumu nebo na start sluchátka. Já právě hrozně ráda vnímám atmosféru těch diváků, jak oni dokážou pozbudit, jak to tam burácí, nebo jaké práce se světlama. Mě to hrozně baví. Je to super, když se fakt jako pozbuzuje, fandí a když ty tribuny řvou.
2: Těší se plavkyně Barbora Janíčková na atmosféru evropského šampionátu v bazénu, kde se konaly poslední olympijské závody. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudetští Němci a Češi, přišli i odpůrci akce. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa, narazí na Slováky. A dnes bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů. Je sobota 23. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, zasedlo v pátek u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuse byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudetských Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonflikt. Tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: V Česku se znovu objevuje záškrt. Po nákaze touto infekční nemocí zemřel předškolák z Ostravska. Nebyl očkovaný. Díky povinné vakcinaci je přitom v Česku onemocnění vzácné. Dítě se od konce dubna léčilo v pražském Motole.
8: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
9: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
8: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
10: Zmírňuje ty příznaky. Zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
8: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Podle ministerstva školství současná praxe vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělání.
11: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
12: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
11: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
13: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten Cermat, co se týká třeba přírodovědy a technického oboru, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
11: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi. Opouští ji většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Odchod sponzorů ale podle Duška problém není, protože knihovna má nové nabídky.
14: Samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy. Zároveň mám dobré zprávy a mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí.
1: David Dušek je jediným členem správní rady, který na post zatím nerezignoval. Celý rozhovor uslyšíte v repríze pořadu 20 minut Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem, řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Podle něj bude muset Evropa vydat stovky miliard korun na svou obranu.
15: Pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezautočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
16: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i protiruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Stát zvažuje prodej pardubické Explozie. Po návštěvě firmy to České televizi a ČTK řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. O státního výrobce výbušně na střeliva podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění českých závazků vůči NATO.
17: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explozii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explozie a České armády.
1: Podle zástupců opozičních stran by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo v současné bezpečnostní situaci vůbec přemýšlet. Podle bývalé ministryně obrany Jany Černochové z ODS Babiš s nápadem přichází v době, kdy celý svět posiluje vlastní obranný průmysl a snaží se být nezávislý na cizích dodavatelích. Někdejší ministr průmyslu Lukáš Vlček ze STAN řekl, že nevidí jediný důvod, proč by se měl stát zbavovat firmy, která je v zisku a má skvěle rozjetý investiční plán. Kapela Jelen letos kromě velkých festivalů vyrazí i na vlastní rodinnou koncertní šňůru s názvem Jelen Fest. Skupina zároveň představila píseň Toulaví zpěváci určenou hlavně dětem. Naspívala ji s hostující zpěvačkou Adélou Orlovou.
18: Píseň Toulaví zpěváci pochází z repertoáru Jiřího Suchého a divadla Semafor. Frontmana skupiny, která na sklonku minulého roku vyprodala už podruhé O2 arénu Jindru Poláka, inspirovaly vzpomínky na dětství a prázdniny u prarodičů. Štěstí nám do posu. Jelen zároveň chystá 20 zastávek vlastního festivalu Jelen Fest. Chce tak přenést atmosféru svých koncertů přímo do regionů a hlavně k rodinám s dětmi. Festival začne 5. a 6. června v pražských Žlutých lázních a vystoupí na něm třeba Děda Mládek Illegal Band, Tom Artway nebo Kateřina Marie Tichá. Alžběta Havlová, Radiožurnál. Sport.
1: České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Odpoledne nastoupí proti Slovensku. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
19: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. A těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě jako ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastavit. Teď ty zápasy půjdu rychle za sebou a není moc čas tady hledit, čím přemýšlet.
1: Zápas Česko-Slovensko začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin na 20 minut. V pátečních zápasech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D6 za Prahou a překážka na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D6 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Karlových Varů. Na 4. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce, raději zpomalte. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy hlásíte překážku v omezení u Brandýsa nad Labem. Na kilometru 11,5 stojí v pravém zúženém pruhu nepojízdné osobní auto a není dobře vidět.
21: Vypadá to na nějakou poruchu, má tam blikačky a kousek si zatoral trojúhelník. On tak to problikává a ještě ke všemu to auto je tmavý, takže to je vidět na poslední chvíli.
20: Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 osobní auto srazilo zvěř, odstavní pruh je uzavřený, místo je označené. A na D1 z Prahy do Brna počítejte i se zdržením za Velkým Meziříčím. Na kilometru 150 silničáři uzavřeli pravý pruh kvůli údržbě a před zúžením se teď zdržíte kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Co je předmětem sporu mezi vedením knihovny Václava Havla a zaměstnanci, kteří ohlásili hromadný odchod? Proč končí významný strategický sponzor a kdy bude zvolena nová správní rada, která by měla určit další směřování této instituce? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen správní rady knihovny Václava Havla, místostarosta Prahy 5 za STAN, David Dušek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Rozhovor natáčíme v našem přenosovém voze v 10:30 dopoledne. Nehrozí knihovně Václava Havla v krajním případě zánik?
3: To je obvyklá otázka, kterou v poslední nedostávám.
0: Ale logická, ne?
3: Zcela logická, zcela logická. Já jsem přesvědčen, že zánik knihovně Václava Havla v tuto chvíli nehrozí. Peníze, ať už jsou od velkého strategického partnera, či od kohokoliv jiného, je možné nalézt. To, co není nalézt, je odkaz Václava Havla. Najít práva k používání jména Václava Havla, či podobně. A spolupráce s paní Havlovou, která odkaz Václava Havla neustále drží a rozvíjí, v tuto chvíli není ohrožen. Tak já si myslím, že ani není ohrožena knihovna.
0: Ona, knihovna podle vás prošla turbulentním vývojem, to jsou vaše slova. Jak jste se tedy doslova vyjádřil, kdo je za něj odpovědný?
3: Já myslím, že bohužel ten minulý čas není vhodný zatím. Stále prochází turbulentním vývojem. Každý den nastává poněkud nová a změněná situace.
0: V jakém stavu jsme dnes, teď, v tuto chvíli?
3: Já se snažím neustále analyzovat. Já jsem bohužel v situaci čistě reaktivní. Já neustále, ještě jsem se nedostal do pozice, ve které bych se cítil komfortně, tedy že bych byl schopen tu situaci jakýmsi způsobem ovládat a směřovat. Zatím opravdu reagujeme na to, co udělali zástupci strategického partnera nebo sponzora, tedy rodiny Bakalových, když rezignovali ze správní rady.
0: Dobře, ale k tomu měl nějaký důvod, co je k tomu vedlo?
3: No to se zeptejte jich, já to fakt nevím.
0: Počkejte, tak určitě jste se o to zajímal.
3: Tak já se zajímám neustále o to, ale ty...
0: Nemáte na to odpověď?
3: Nemám na to odpověď.
0: Ředitel Tomáš Sedláček řekl, že chce knihovnu, zase cituji, vyrvat pražské kavárně a vrátit lidu. Jak tomu rozumíte?
3: Já se přiznám, že nejsem ten, který by vyslovoval jakékoliv soudy o tom, co kdo jiný říká. Já se budu věnovat tomu, co si myslím, že je mým úkolem jako člena správního rady, to znamená v tuto chvíli jako jediného ve funkci dokonce předsedy správní rady. Prozatímně, tak jsem byl jmenován na posledním zasedání správní rady v momentě, kdy ostatní kolegové rezignovali. Já mám za úkol provést knihovnu tímto bouřlovým obdobím, posílit management a zajistit, aby mohla fungovat v budoucnu. Aby vytvořila jediné majitelce a jaksi paní Havlové, jediné to osobě, která může poskytnout knihovně veškerá práva a jméno Václava Havla, tak aby se cítila komfortně, že jsme schopni odkaz Václava Havla jejího manžela stále nést.
0: Budeme se muset k tomu vrátit, ale víte, mě zajímá ten výrok, který jsem citoval. Vy sám pocházíte z disidentské rodiny, váš dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista a blízký přítel Václava Havla. Nevadí vám, že ředitel Sedláček používá slovník jako vystřížený z normalizace?
3: Já bych nechtěl soudit Tomáše a jeho emotivní výroky. Mně přijdou nešťastné, je mi to líto, že se dostal do takového stavu emočně, kdy vyslovuje některé věci dřív, než si je pořádně promyslí, a určitě to neprospívá uklidnění situace.
0: Co si ale představit po tím, že knihovna Václava Havla se bude navracet lidu?
3: No tak já jsem si včera četl na Facebooku několik příspěvků, které vlastně říkali, že tato diskuze je očistná. Jo, protože diskuze tak, jak probíhala o Václavu Havlovi, probíhala v rozmezí mezi vlastně privilegovaný disident ještě s nějakými divnými sklony a divným životním stylem po absolutní adoraci a zboštění mezi jeho bývalými přáteli, mezi které já se počítám. A já si myslím, že ta diskuze by měla být barvitější, košatější
14: A možná ta katarze, která její jsme dní svědky, tedy to absurdní drama, jak by to popsal Václav Havel, tak určitě té diskusi prospívá.
0: No zatím se v tom snažíme nějakým způsobem zorientovat, ale jak jsem pochopil, vy taky. Z knihovny Václava Havla tedy odchází všech 17 zaměstnanců?
14: V dopise, který směřovali a mě poslali v kopii, který směřovali paní zakladatelce Dagmar Havlové, píší, že ukončí svou práci ke poslednímu srpnovému dni a nebudou připravovat program a fungování knihovny od 1. září.
0: To je zatím obecně známo, ale kolik z nich zatím fakticky podalo výpověď?
14: No, fakticky jsem informován pověřenou zástupkyní ředitele, která mi denně píše jakýsi sčot toho, kdo podal výpovědi a kolik jich je. A ke včerejšímu dní jich bylo 10.
0: Čili 10 poradných výpovědí, padla nějaká z vaší strany nebo ze strany zaměstnavatele?
14: Ano, z mé strany padla jediná a to, že jsme se rozloučili nebo ukončili jsme spolupráci okamžitě s externí tiskovou mluvčí, která podle mého zcela nezvládla situaci, jelikož byla v smluvním partnerem knihovny Václava Havla jako instituce a ona začala vyjadřovat své osobní soudy a pozici zaměstnanců na fungování knihovny.
0: Takže to byl důvod, proč Maria Pfeifferová dostala hodinovou výpověď?
14: No, to není hodinová výpověď. Ona byla osobou, která pracovala na základě smlouvy s knihovnou.
0: Takže jste a my jsme zrušili tu smlouvu.
14: Ale je to na základě toho hlavně, že já jsem na poradě týmu 12. května jasně definoval, že jakákoliv externí komunikace musí jít přeze mě nebo s mým schválením. A ona toto nerespektovala.
0: Končí tedy dramaturg knihovny spisovatel Jachim Topol?
14: Jak jsem se dozvěděl z novin, ano. Mm-hmm.
0: A pokoušte jste se jako pověřen předseda správní rady, momentálně jednočlené, některé ze zaměstnanců přesvědčit, aby neodcházeli?
14: Snažím se s nimi komunikovat, nicméně ta vlastně atmosféra v týmu je velmi podrážděna. My se snažíme, pokud možno, profesionálně se stýkat, aby knihovna ve svém programu do konce června neutrpěla, ale jakákoliv prohlášení o budoucnosti nebo podobně se setkávají s relativně přehnanou emotivní reakcí. A já se snažím v tuto chvíli situaci uklidnit a nechci do situace přilévat oleje.
0: Co je tedy tím důvodem, proč 28. dubna rezignovali 4 z 5 členů správní rady?
14: Ale to není otázka na mě, to je otázka na ně.
0: No tak dobře, tak já se ptám, proč vy jediný jste zůstal?
14: Protože kdybych nezůstal, tak by knihovna zanikla.
0: A z jakého důvodu byl od 1. dubna ředitel knihovny Tomáš Sedláček odstaven, ono se říká, na takzvané překážky v práci?
14: Byly tam výhrady, které byly formulovány v dopise zaměstnanců správní radě nebo předsedovi správní rady panu Gabrielu Eichlerovi, který je následně představil členům správní rady. Já jsem se s nimi nestotožnil, ani jsem je nenegoval. Můj názor byl takový, že by zaprvé měl ředitel dostat šanci se k ním vyjádřit.
0: To nedostal?
14: To nedostal nikdy. A za druhé, můj návrh, který taky nebyl jaksi přijat pozitivně, bylo, aby jakýsi personální specialista či personální auditor objektivně posoudil situaci v knihovně Václava Havla a definoval to, kde v tuto chvíli je ten problém. Bohužel tím, že se zaměstnanci rozhodli podat jakousi hromadnou výpověď, nastala situace, že tento audit asi pozbývá jako smysl. Nicméně tenkrát jsem toto požadoval, byl jsem přehlasován a demokraticky jsem uznal, že většinu ve správní radě měli zástupci pana Bakaly a zástupce pana Komárka, kteří tím rozhodnutím, že tedy postavili ředitele knihovny Václava Havla, přejali odpovědnost za fungování knihovny na nadále.
0: Co to vlastně fakticky znamená? On bere nějaký plat, ale má překážky v práci. Jakého druhu? Jak je to zdůvodněno?
14: No, to nebylo zdůvodněno. To bylo zdůvodněno vlastně tím dopisem, který poslali zaměstnanci a z mého pohledu Bohužel nejsem ten, který může jakýmkoliv způsobem tuto chvíli tu situaci změnit, protože to rozhodla správní rada a myslím, že správní rada, bude-li usnášení schopná, musí tuto situaci analyzovat a řešit.
0: Takže ve vaší kompetenci teď není vrátit Sedláčka, ne, případně zpět do práce, to vy nemůžete udělat.
14: Tuto chvíli není mé kompetenci pana Sedláčka jakýmkoliv způsobem řešit.
0: A měl by se podle vašeho názoru vrátit do čela knihovny Václava
14: Havla? Já nebudu vytvářet jakýkoliv názor, já jsem tuhle tu chvíli služební knihovny a snažím se nějakým způsobem.
0: Ale máte svůj osobní názor.
14: Můj osobní názor, Tomáš Sedláček jako ředitel knihovny byl fenomenálním komunikátorem, marketérem a prezentátorem.
0: Ale výsledek je, že odchází 17 zaměstnanců.
14: Ano, já myslím si, že to je výsledek jakési špatné komunikace, generačního nedorozumění, představy, která možná nebyla dobře artikulována. Ale
0: tak není tak dobrý komunikátor, jak říkáte.
14: Dovnitř. Navenek fungoval fenomenálně.
0: No dobře, a jestli tomu dobře rozumím, Dagmar Havlová za Tomášem Sedláčkem stále stojí.
14: Dagmar Havlová vyjádřila jediný názor a to, že není vhodné v roce nedožitých 90. narozenin Václava Havla měnit dalšího ředitele v řadě. A požádala nás všechny, abychom zvážili, jakým způsobem tuto situaci řešit. Paní Havlová nemá žádná exekutivní práva ve vztahu ke knihovně Václava Havla a nikdy je ani skrze mě neuplatňovala.
0: A kdy by měly být tedy zvoleni noví členové správní rady a kdo je má volit?
14: To máme všechno napsáno v zakládacích listinách, které vznikly před rokem 23 v turbulentním období minulého řádu, které naštěstí nebylo nijak mediálně komunikováno. A ten jízdní řád se jmenuje zakládací listina, kde je jasně napsáno, že v momentě, kdy není více než 3 měsíce jmenován ať už výborem zakladatelky, či výborem dárců, jehož jediným členem a předsedově Zdeněk Bakala, člen správní rady, který je tam jmenován ze stanov na základě zakládací listiny za jejich stranu, tak nastupuje do těchto pravomocí dozorčí rada, která jmenuje toho zbývajícího člena nebo zbývající členy.
0: No, rozebereme to dál. David Dušek, místostarosta Prahy 5 za stan a člen správní rady knihovny Václava Havla, je hostem Radiožurnálu. Podle vyjádření manželů Bakalových, kteří po 20 letech odstupují od podpory, stávající způsob řízení a fungování knihovny Václava Havla neodpovídal nastaveným dohodám a principům vzájemné spolupráce. Jak si to slova osobně vysvětlujete? Co se změnilo?
14: Pana Tomáše Sedláčka pro knihovnu objevil a navrhl pan Zdeněk Bakala. Pan Gabriel Eichler, který byl jmenován panem Zdeňkem Bakalou do správní rady knihovny Václava Havla a jako takový byl díky své senioritě ve správní radě námi ostatními členy pověřen funkcí předsedy správní rady.
0: Jak jsem pochopil, podle vás to byla dobrá volba?
14: Ano, podle mě to byla dobrá volba.
0: Dobře, ale já se ptám, proč Bakalovi odchází jako sponzoři?
14: Ale já to nevím. Já se omlouvám, to do dneška nevím. Já tomu nerozumím. Já si tu dohodu, která je mezi panem Bakalou a paní Havlovou, vysvětluji jinak. A myslím si, že nenastaly důvody pro to, aby odešli. A oni to viděli jinak a je to na vysvětlování si mezi zakladateli a dárci.
0: No ani další z těch významných sponzorů, nadace Karel Komárek Family Foundation, není podle všeho se současným stavem spokojen. Jejich zástupci odůvodnili rozhodnutí odejít ze správní rady tím, že se vize zakladatelky knihovny, kterou zároveň prosazoval Tomáš Sedláček, neschodovala s jejich programovým zaměřením. Tak zase otázka zní, v čem se ty tendence rozcházejí.
14: Bavíme-li se o vizi, tak ta vize byla jednomyslně schválena správní radou na některém z podle mého loňských zasedání. Spíš se jedná o to, o tu realizaci té vize. A zároveň musím říct, že osobně jsem vděčný panu Karlu Komárkovi za jeho neskutečný přínos pro knihovnu Václava Havla, kdy ve velmi složitém období on svým vlivem dokázal knihovnu zachránit.
0: A hrozí odchod tohoto sponzora?
14: A já z vyjádření, které jsem viděl v Událostech České televize, ústy mluvčího KKCG, jsem pochopil, že zvažují svůj odchod. Myslím si, že samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy, ale zároveň mám dobré zprávy. Já jsem to už několikrát říkal vašim kolegům, mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí s...
0: Noví dárci.
14: Ano.
0: No, už můžete říct, kdo to je?
14: Ale já bych nechtěl předjímat, protože...
0: Dobře, jinak mohou říct... nahradit Bacala Foundation, případně rodinu...
14: Já si nejsem jistý, jestli budou schopni nahradit Bacala Foundation a nejsem si jistý, jestli je v zájmu knihovny mít jednoho takhle dominantního strategického partnera. Protože výpadek takového dominantního partnera samozřejmě znamená existenční problémy, které mohou nastat.
0: Tomu rozumím, kolik potřebuje knihovna na svůj provoz ročně?
14: Ale to je otázka, o jakém formátu knihovny se bavíme. Jo? Jestliže se bavíme o restrukturalizované knihovně, tak je to řády milionů. Bavíme-li se o projektu tak, jak jsme se ho snažili rozvíjet, tak naším cílem ústy pana předsedy Eichlera bylo dosáhnout rozpočtu 40 milionů korun ročně. V tuto chvíli rozpočet je 27 milionů korun na rok a není naplněn. Chybí nám tam stále cirka 2 miliony korun.
0: Pojďme zpátky k té otázce, kterou jsme nezodpověděli, kdyby měli být zvoleni noví členové správní rady. Vy jste říkal, že to je na dozorčí radě, ale pokud se nepletu, ta je teď jednočlenná dozorčí rada. Správní rada taky. Výbor dárců už neexistuje, protože z něj rezignoval Zdeněk Bakala týden před správní radou. Přiznám se, že nerozumím té situaci, jakým způsobem teď můžete postupovat legálně.
14: Já jsem oslovil pana doktora Kintra, který mi s touto situací pomáhá a snažíme se v tom vyznat. Ten jízdní řád, tedy ta zakladací listina, jasně hovoří, jakým způsobem by mělo být nakládáno v některých momentech. Některé momenty, jakože chybí vlastně 4/5 správní rady, co to znamená opravdu pátý člen, jestli to
0: je
14: číslovka. Takže
0: vy ty odpovědi hledáte, neznáte.
14: Samozřejmě, ono to není jednoduché, jo, protože...
0: Tomu rozumím, no ale to znamená, že v tuto chvíli nevíme, kdyby mohla být správní rada doplněna.
14: Víme, já jsem si jistý, že to bude 3 měsíců, tak jak říká ten jízdní
0: řád. Jste si jistý. No do té doby je činnost knihovny fakticky ochromena?
14: Není ochromena, protože má pověřeného statutárního zástupce, kterým jsem já. A já musím vykonávat vlastně tu funkci navenek. To znamená, že můžu do některých agent vstupovat, určitě nemůžu nějakým zásadním způsobem změnit fungování a nastavení knihovny. Má role, tak jak ji vnímám já, je pokračování v tom, jak byla původně nastavena. To, co bude následovat, je v rukou těch lidí, kteří budou jmenováni jak předsedkyní výboru zakladatele, tedy paní Dagmar Havlovou, tak dozorčím výborem.
0: Ten výbor zakladatele, kromě Dagmar Havlové, tvoří ještě někdo další?
14: Ne,
0: je to jednočlenný výbor. No, ona se, jak jsem řekl, rozpadá i ta dozorčí rada, ve které zřejmě zůstává jenom Martin Palouš. A jak si vysvětlujete odchod dcery Dagmar Havlové Niny? Proč odešla?
14: Ale vy mě neustále žádáte,
0: abych
14: vysvětloval motivace někoho jiného, nějaké třetí strany.
0: Já myslím, že vás to...
14: Komfortně. Paní Nina Zbyt
0: promiňte,
14: je
0: ale vás to určitě
14: a je to
0: zajímá taky,
14: dáma,
0: ne?
14: Která měla nesmírně pozitivní vliv na fungování dozorčí rady a hrozně si vážím jejího působení v dozorčí radě. Na druhou stranu nebudu předjímat její motivace, ale myslím si, že její profese, protože naše všechny funkce, jak ve správní radě, tak dozorčí radě, jsou zdarma a dobrovolné. A já si myslím, že v tuto chvíli dozorčí rada se dostala do fáze, kdyby měla opravdu jak si stáhnou ke klotovým rukávům a reálně vykonávat svou funkci dohlížitele nad dodržováním jaksi parametrů nastavení knihovny Václava Havla.
0: No, ale když je tam jenom Martin Palouš, jak to může udělat?
14: Protože ho buď paradoxní, to je paradoxní situace, protože si myslím, že druhého člena jmenuje předsedkyně výboru zakladatele, paní Dagmar Havlová,

0: Tady, to je mi jasné, ale vy přijdete třeba s nějakým svým návrhem, předpokládám.
1: Ale já bych rád zachoval unikátnost knihovny Václava Havla v těch směrech, kde je skutečně unikátní. Myslím si, že to, co je pro Českou republiku nesmírně důležité, je role vzdělávací knihovny. A protože sám trpím, myslím tedy aktivní, tím, jak málo je vlastně vyučována dějepis moderní historie. Jasně. Moderní historie České republiky a Československa, tedy 20.
0: Takže to by mělo být jedním z těch úkolů. Ale
1: to knihovna dělá dlouhodobě. Jasně,
0: ale pokračuje v tom. No, jak chcete nahradit ten odcházející tým? Vy jste řekl 10 podaných výpovědí, jednou jste dali vy, nebo rozloučili jste se s tiskovou mluvčí. Čili to je v tuto chvíli 11 lidí ze 17, ale vypadá to, že možná odejdou všichni.
1: Já nebudu předjímat. Já bych byl rád, kdyby si alespoň část těch zaměstnanců to rozmyslela, protože si myslím, že ta kontinuita je nutná. Respektuji jejich rozhodnutí, chápu jejich obavy, vnímám to tak, že se cítí velmi nejistě, odešel-li strategický partner a možná to jsou i existenční problémy, ale myslím si, že budeme schopni v krátké době, a to říkám s velkou mírou optimismu, protože mě mezi tím oslovili, já mám na svém LinkedInu, myslím, 10 nových CVček od lidí, kteří by chtěli knihovně pracovat, a další kolegové tvrdí, že jich dostávali taky desítky, kteří by chtěli jako vstoupit do knihovny Václava Havla a pracovat na rozvíjení tohoto odkazu.
0: Ti současní zaměstnanci zdůvodňují odchod tím, že prý nemohou garantovat zdravý vývoj knihovny a její dobré jméno. V čem myslíte, že mohou spatřovat nezdravý vývoj knihovny?
1: No tak to se zase ptáte mě na něco, co... Já vám můžu říct, že jsem na základě toho dopisu, který adresovali paní Havlové, jsem se podíval do jejich pracovních smluv a popisu jejich pracovních činností a přiznám se, že tam žádná část týkající se garantování čehokoliv není.
0: Ptám se, protože určitě vás zajímá, proč odcházejí, proč jsou nespokojeni, abyste to mohli příště předejít.
1: Tak samozřejmě oni mají svou představu o vedení a směřování knihovny Václava Havla, která se nesetkala v souladu s představou pana Tomáše Sedláčka. A vzhledem k tomu, že odcházejí, já musím říct, že respektuju všechna rozhodnutí správní rady, která doposud vždy byla přijata demokraticky a podle mého zákoně správně. A mezi nimi je i přijatá vize pana Tomáše Sedláčka, která se setkala jak s oporou u správní rady, tak v té době i u zaměstnanců. Otázka je, je-li realizovatelná, budeme-li na ní mít prostředky a budeme-li schopni ji zajistit i personálně tak, abychom byli schopni tu vizi realizovat. A já si myslím, že a jsem přesvědčen o tom, že instituce jako knihovna Václava Havla je pro Českou republiku nesmírně potřebná a doufám, že v této práci budeme pokračovat.
0: Hostem 20 minut radiožurnálu byl člen správní rady knihovny Václava Havla, pověřený jejím řízením David Dušek, místostarosta Prahy 5 za STAN. Děkuju za rozhovor, nashledanou.
1: Já taky děkuju a šťastnou cestu, řediteli.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
3: Skončila repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem a jeho hostem a právě teď hodiny ukazují skoro 4 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelenský už minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu. Ředitelka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová odstupuje. Rezignační dopis adresovaný prezidentu

0: Prezidentu Donaldu Trumpovi zveřejnila na sociální síti X. Gabbardová odstoupení zdůvodňuje objevením rakoviny u svého manžela. O jejím odchodu se ale v posledních týdnech spekulovalo i vzhledem k jejím protichůdným vyjádřením ohledně americké války v Iránu. Trump už rezignaci své šéfky tajných služeb potvrdil s tím, že ve funkci zůstane do konce června. A ve zlínské zoologické zahradě uhynula samice slona afrického jménem Ula. Ze zatím neznámých důvodů je napadl samec, zahrada to napsala na Facebook. Sloní výběh bude proto dnes uzavřený. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i v Evropě vzácný. Zahrady většinou chovají slony indické. V Česku chová tento druh vedle zlínské zahrady jen zoo ve dvoře Králové nad Labem. Sport. Fotbalový trenér Pep Guardiola skončí po 10 letech v Manchesteru City. Španělský kouč to oznámil v rozlučkovém videu klubu na sociálních sítích. Guardiola získal s anglickým týmem 20 trofejí, včetně 6 ligových titulů a triumfu v Lize mistrů. Posledním utkáním Guardioli v Manchesteru City bude nedělní domácí souboj s Aston Villou v posledním kole Premier League.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D3 u Tábora a nehoda na dálnici u Otrokovic. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic se vyhněte překážce před Táborem. Na 75. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. Na nehodu pozor také na dálnici D55 u Otrokovic. V nájezdu na dálnici od Zlína ve směru na Hulín, tedy na exitu 32, osobní auto narazilo do svodidel. Na vozovce se pohybují lidé a je to v zatáčce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 osobní auto srazilo zvěř, blokují odstavný pruh. A následky podobné nehody překáží na dálnici D6 za Prahou ve směru do Karlových Varů. Na 4. kilometru auto srazilo zvěř, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Příjemnou víkendovou noc přeji, ladíte noční radiožurnál, který právě začíná, je tu sobota 23. května. Čeká nás příjemný letní víkend, tak si ho užijte, ať už to bude odpočinkem někde u vody, anebo vyrazíte třeba někam na výlety. A úvod nočního vysílání nás zavede do nemocnic. Lidé v Česku si totiž čím dál víc stěžují na zdravotníky. Nemocniční ombudsmani letos přijali víc podnětů než loni. Co pacientům nejvíc vadí a jsou jejich stížnosti skutečně opodstatněné? Ne, tak to probereme za pár minut.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Sarah Brightman a Andrea Bocelli zazněli v nočním radiožurnálu s písní Time to say goodbye. Mimochodem loni tato píseň oslavila už 30-leté jubileum. A teď pojďme na avizovanou reportáž. Nedostatečná nebo nevhodná komunikace. To jsou nejčastější stížnosti pacientů na zdravotníky. Nemocniční ombudsmani jich přijali víc než loni. Oprávněných stížností je přitom jen zhruba desetina. I to zaznělo na konferenci Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví v Benešově.
1: Setkala jste se někdy s tím, že se vám třeba nelíbila komunikace ve zdravotnickém zařízení nebo ta péče a že jste si říkala, to bych si mohla stěžovat?
2: To bylo, když ještě maminka byla v domově důchodců, tak tam. Jinak byli vždycky jako na mě hodný. No.
1: To byla Hana Tumová, kterou jsem potkala v nemocničním areálu v Benešově.
3: Jmenuji se Drazdík. Nemíním nikoho kritizovat, každého nás to vychytá v jiný náladě. Zatím jsem dostal, co potřebuju a jako nestěžuju si. Jo.
1: Ne všichni ale mají takový názor. Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka počty stížností meziročně vzrostly o 5 až 6%. Menší nemocnice jich řeší desítky, větší stovky.
4: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom sečetli, tak je to zhruba do 10%.
1: Vladimíra Dvořáková, nemocniční ombudsman nemocnice Motol a Homolka. Jak to vypadalo u vás třeba loni s počty stížností?
5: 360 důvodných či částečně důvodných se pohybují okolo 7-8%.
1: A platí to, co tady zaznívalo, že nejčastěji je to taky na tu komunikaci, ty stížnosti?
5: Ano, jednoznačně.
1: O tom, že rostou počty stížností, které řeší i lékařská komora, mluvil na konferenci taky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
6: Ta komunikace mezi lékařem, zdravotníkem, pacientem, tak tam si myslím, že je ještě co zlepšovat a je to o vzdělávání lékařů. Ta empatie a ta komunikace zdravotníka je klíčová.
1: Ombudsmani působí už ve 4 desítkách nemocnic. Z Benešova, Věra Hájíková, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se sama obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Po třech letech se hokejisté Česka a Slovenska utkají na mistrovství světa.
2: Tehdy v Rize dali góly hráči, kteří jsou i letos na světovém šampionátu. Za Česko to byli Červenka a Sedlák.
1: Jestli to dokáží zopakovat, začneme zjišťovat v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu i digitálním Radiožurnálu Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Monika Chmělová.
5: GIB se zabavila přes 10 litrů tekuté extáze, část našla u policisty z Prahy. Výbuch v newyorské loděnici na Staten Islandu zranil 16 lidí. Hokejová reprezentace nastoupí na mistrovství světa proti Slovensku a dnes bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili více než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIBSu drogu sám užíval, podávali i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIBSu Jakub Augusta.
6: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
5: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025, říká se jí taky predátorská droga. Násilníci ji totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Po požáru a výbuchu v loděnici na newyorském Staten Islandu je 16 lidí zraněných, 3 z nich vážně, uvedla to agentura AP. Úřady zatím neinformovaly o obětech. Na místě se hasiči snažili uhasit požár v uzavřeném prostoru v přístavu, když místem otřásla silná exploze. Příčina incidentu se vyšetřuje. Úřady v severovýchodní části Konga zakázaly tradiční pohřby a shromáždění více než 50 osob. Snaží se tak zpomalit šíření eboli v regionu, uvedla to agentura AP. Světová zdravotnická organizace varovala, že počet lidí s podezřením na nákazu v Kongu výrazně roste. Laboratorně potvrzených bylo 82 infekcí a 7 úmrtí. Organizace ale eviduje téměř 750 podezřelých případů a přes 170 úmrtí. Situaci v zemi navíc komplikují ozbrojené konflikty a špatná dostupnost zdravotní péče. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které jsou běžně nepřístupné. Do programu akce Dny soukromých hradů a zámků se zapojily třeba zámky Neustupov a Karlova Koruna nebo Hrad Kost. Na některých soukromých památkách návštěvníky provází přímo jejich majitelé. Na programu jsou taky večerní prohlídky, koncerty a nebo výstavy.
3: Sport.
5: České hokejisty čeká na mistrovství světa zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř. Ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Poslední 4 vzájemné zápasy se hrály jako příprava na světový šampionát. Na něm se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Že se letos hraje ve Švýcarsku, vyhovuje i fanouškům obou týmů, říká obránce Michal Kempný.
7: Nějaký lístky máme samozřejmě, mám takový pocit, že nějaký rodiny přiletějí a já věřím, že co nejvíc fanoušků z Čech i ze Slovenska. Očekávám skvělý zápas samozřejmě, hrát se Slovákama se nepoštěstí jen tak. A nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili, mám takový pocit jenom v přípravných zápasech před mistrovstvím světa. Já věřím, že bude skvělá kulisa.
5: Zápas Česko-Slovensko začne v 16 hodin na 20 minut. Přímý přenos bude vysílat Radiožurnál i digitální stanice Radiožurnál Sport.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D55 u Otrokovic i na D1 u 9 křížů. U Otrokovic pozor na nehodu na dálnici D55 do Hulína. V nájezdu na dálnici od Zlína na exitu 32 osobní auto narazilo do svodidel. Je to za zatáčku a pohybují se tam lidé tak opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 je po střetu osobního auta se zvěří uzavřený odstavní pruh. Stojí tam ještě světelná šipka silničářů. Na D1 z Prahy do Brna počítejte také s omezením za velkým meziříčím. Mezi kilometry 150 a 153 pracují silničáři v pravém pruhu, kolona už se rozjela. A pracuje se i na dálnici D5 z Prahy do Plzně. U Loděnice mezi 9. a 11. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Ani tam se už výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, tak večeru se většinou opět vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28 a na horách většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 5 minut po jedné ladíte noční radiožurnál a přeji poklidnou a příjemnou sobotní noc. Pomáhají s jídlem, hygienou nebo s klienty hrají hry. Do domova pro mentálně postižené ve Zboží na Havlíčkobrodsku chodí na praxi odsouzené ženy z nedaleké věznice. V Česku jde o vůbec první podobný projekt, představíme vám ho za okamžik.
3: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Místo vězeňské cely péče o mentálně postižené. Odsouzené ženy z věznice ve Světle nad Sázavou chodí nově na praxi do domova ve Zboží na Havlíčkobrodsku. Učí se tam práci v sociálních službách a připravují se na život po propuštění. Věznice ve Světle nad Sázavou je první v Česku, která podobnou spolupráci navázala.
1: Jde určitě o to se vlastně o klienty starat tak, že koupeme přibalování, jídlo, když je volný čas, tak nějakou tu zábavu.
2: Odsouzené ženy zrovna pomáhají s výdejem obědu. Paní Markéta ale popisuje i další činnosti, na kterých se v domově ve Zboží podílí.
1: Určitě si myslím, že to je hodně velká zkušenost do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsme odsouzený, tak vlastně jsme strašně rádi do budoucna, aby to bylo úplně super, aby jsme mohli v našem místě bydliště dostat nějakou takovouhle práci.
2: Podobně jako Markéta vidí svou možnou budoucnost v sociálních službách i Šárka s Evou.
3: Je prostě na nich úplně skvělý vidět, když dají těma očima ten výraz, že mají radost, že vás vidí znova.
4: Já bych chtěla dělat s dětmi, protože máme s manželem pěstounské péči s Dendou, je postižený.
2: Odsouzené ženy teď představují velkou pomoc také pro domov ve Zboží. Zaměstnanců v sociálních službách je dlouhodobě nedostatek a každá pomocná ruka je tak podle ředitele domova Jana Tourka znát.
5: Když ti to lidé prostě pracují a pečují o ty naše klienty, tak ti naši zaměstnanci zase mají víc podle od času na to, aby prostě řekněme, tady se zvyšovaly aktivity volnočasový, že prostě se s tím jde na procházku, jde se prostě malovat. Si dovedem představit, že by nám pomáhali třeba i v kuchyni a podobně.
2: Domov ve Zboží tak teď funguje v uvozovkách jako tréninkové středisko pro odsouzené ženy, které naučí potřebné úkony v sociálních službách. Ředitelka věznice Monika Mišičková už ale zaznamenala i zájem dalších organizací.
6: Mají o to zájem ředitelé domů seniorů z Prahy, z Děčína, z Chomutova. Budou se stávat garanty té odborné péče v rámci praxi a dále chtějí navázat na spolupráci při zaměstnávání jak odsouzených žen, tak odsouzených mužů.
2: Celkem do domova ve Zboží dochází 10 odsouzených žen, které vedení věznice vybralo i na základě toho, jaký druh trestného činu spáchali, aby se na ně vztahovalo rozvolnění bez úhonosti. Tereza Bešoutová, Radiožurnál.

0: to byl Regan Bowman. A za chvíli se vydáme do plzeňské zoo. Město tam totiž testuje novou technologii, která hlídá spotřebu vody v reálném čase a už teď šetří 100 000 korun. Co všechno chytrý systém umí a jak vlastně funguje, to uslyšíte za moment v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Kvůli skrytým poruchám mohou z vodovodních rozvodů během několika hodin odtéct hektolitry vody. Právě takové úniky teď v Plzni odhaluje nový systém startupu Západočeské univerzity. Už funguje v některých školách a městských budovách a také v plzeňské zoologické zahradě. Inovativní technologie pomáhá snižovat spotřebu a tím pádem i náklady.
1: My teď otvíráme objekt čerpací stanice. Ten objekt je vlastně velmi hluboká skruhová jáma, do které se vlastně pouští voda přímo z řeky.
2: Výzkumník František Mach teď otevřel poklop čerpací stanice u řeky Mže na okraji plzeňské zoo. Odtud se čerpá voda, která zásobuje celý areál, a to od výběhu až po závlahy. A právě tady začíná systém, který stojí na datech a podle nich řídí, kolik vody zoo skutečně spotřebuje.
1: Tady jsou umístěny čerpadla a vlastně veškerá výzbroj, kterou my využíváme k tomu, aby jsme zajistili drtivou většinu toku vody do zoologické zahrady. Ta možnost čerpání závisí na stavu řeky, protože zoo nemůže čerpat bez nějakých omezení, ale musí dávat pozor na to, aby nečerpala příliš mnoho vody, aby po toku dál nedošlo k tomu, že bude příliš sucho, nebo další instituce, nebo kdokoliv, kdo by byl napojen na tu vodu, tak měl nedostatek.
2: V čem je ta technologie unikátní?
1: V tuhle tu chvíli ta technologie je unikátní především v propojení informací, které máme o celkový zoo a informací, které získáváme od jinut. My jsme schopni v podstatě poznat v rámci této stanice nedostatek vody v zoologické zahradě nebo její potřebu a v zoologické zahradě. Zároveň počítáme celkovou spotřebu a porovnáváme ji s povoleným limitem a s povodí, ale máme tady možnost sledovat i znečištění řeky, to znamená ve chvíli, kdy zoologická zahrada má dostatek vody a řeka je znečištěná, protože třeba po toku výš prší, tak my nejsme závislí na tom, že čerpáme tu vodu, která je zakalená.
2: Data se sbírají i z dalších zdrojů, ze senzorů, z předpovědi počasí i z jednotlivých částí areálu a systém podle nich vyhodnocuje i kvalitu vody. Zoo využívá kromě řeky i vrty a dešťovou vodu. A technologie mezi nimi dokáže podle Petry Drexler ze startupu Západočeské univerzity NextDrop automaticky přepínat podle situace.
3: Nejenom tady v zoologické zahradě, ale u všech našich klientů se snažíme, aby měli možnost hospodařit s tou vodou udržitelně a odpovědně. To zajišťujeme především tím, že optimalizujeme zdroje vody, které využívají, a zároveň tak zabraňujeme nějakým plýtvání vodu. To znamená, že eliminujeme ztráty.
2: A právě na tyhle ztráty systém reaguje v reálném čase. V datech vidí odchylky a díky nim umí včas upozornit na skryté úniky vody, které by jinak zůstaly dlouho bez povšimnutí. Potvrzuje Luděk Šantora, ředitel správy informačních technologií města Plzně.
4: Dokážeme opravdu detekovat, že nám o víkendu protékají prostě toalety a dokážeme tu vodu zavřít a v pondělí jít a spravit vlastně to, co tam je porouchané. Za mě to jsou jednotky až menší desítky třeba v řádu půl roku, kdy k těmto incidentům dochází, kdy ta voda teče a jsou to potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend. Pak je to ten komfort, že dokážeme tu vodu uzavřít na dálku a nemusí nikdo o půlnoci prostě se sebrat, odjet, přijet do místa a teď tam vlastně hledat ten uzávěr.
2: Data, která systém v jednotlivých budovách sbírá, chce město využívat i dál. Nejen pro řízení spotřeby vody, ale i pro přesnější plánování provozu a rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může město odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
1: V experimentu speciál vás tentokrát vezmeme přímo na letiště Václava Havla v Praze. Mluvit budeme o letecké meteorologii. Proč piloti potřebují znát počasí do nejmenšího detailu? Jak se sleduje vítr, dohlednost nebo bouřky? A jaké přístroje pomáhají bezpečně vést letadla oblohou? O tom všem bude už v sobotu dopoledne na Radiožurnálu Experiment speciál.
2: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
2: v sobotu
0: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Máme 30 minut po jedné hodině.

0: Rakušan. Tam povodně zničily přes 100 domů. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 000 uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. A Umělecko-průmyslové muzeum v Praze otevřelo novou výstavu. Ukazuje, jak se v průběhu 20. století proměnila architektura chat a rekreačních letních domků. Součástí expozice je i originální nábytek a vybavení. Výstava bude otevřená do 13. září.
1: Sport.
0: Golfistka Sára Kousková figuruje před dnešním finálovým kolem turnaje Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Aktuální česká jednička si včera výrazně polepšila oproti úvodnímu kolu. Výkonem 69 ran o 4 údery pokořila normu hřiště a má skóre minus 4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na jedničce nehody za Ostrovačicemi a za Devíti kříži. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za Ostrovačicemi. Na kilometru 176 máme hlášenou nehodu. Havarovalo tam osobní auto, s opatrností je to průjezdné. Na jedničce z Prahy do Brna čekejte překážku u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 zůstalo po nehodě dopravní značení, světelná šipka v odstavném pruhu. Havarované auto už na místě není. A na dálnici D11 opatrně za Prahou ve směru do Hradce Králové. Od Pražského okruhu až po 4. kilometr se pohybují silničáři a čistí tam vozovku v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu našeho pravidelného pátečního pořadu Co se děje se světem, moderuje Jan Pokorný.
3: Máme za sebou druhý čínský týden. Nejdřív Čínskou lidovou republiku navštívil Donald Trump, po něm ruský prezident Vladimír Putin. O co Číně vlastně jde? Je dobré o tom nahlas přemýšlet, možná o trochu víc pochopíme, co se děje se světem. U mikrofonu je Vlastislav Bříza, expert na bezpečnost a mezinárodní vztahy z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den i vám.
5: Co se děje se světem?
1: Události končícího týdne v kontextu.
3: Co tím Čína vlastně sleduje, že během pár dnů prezident Xi Jinping přijímá prezidenta Spojených států a Ruska?
4: No tak vy jste začal tou Čínou jako takovou. Podle čínského lunárního kalendáře je letos rok ohnivého koně, což je symbol síly, prosperity, štěstí a moci. Já myslím, že v tom je obsaženo všechno. Tak to bych vám mohl odpovědět. Je to vlastně image, je to prestiž pro Peking. Na červených kobercích, komunisté by řekli, na rudých komercích v Číny defilují státníci supervelmoci Spojených států a velmoci Ruska. To by byl sen každého čínského vůdce, záměrně říkám prezidenta, protože buď je to generální tajemník nebo prezident, nebo obojí. Kdo ví, co předtím, přesně tak. Takže opravdu to je sen Číny, co se stalo. Ona tím ukazuje svoji dominantní ekonomickou sílu, po dekády budovanou, kdy ta teorie supervelmoci mimo jiné znamená, že abyste se jí stali, tak musíte mít dominantní ekonomickou sílu, kterou ovládáte ostatní. A Čína to udělala prostřednictvím dumpingových cen na své spotřební zboží. Takže do jisté míry, jak Spojené státy, o Rusku vůbec nemluví, ale i Evropa, jsou závislé na Číně. A teď do toho vstupuje nový faktor. Nechci říct podceňovaný, ale myslím si, že je záhodno ho akcentovat ještě více. A to jsou vzácné zeminy. Já jsem přesvědčen o tom, že zatímco to, co bylo pro 19. století uhlí a železo, tak vzácné zeminy jsou a budou pro 21. století. Žádný elektromobil, žádný telefon, mobil, žádná raketa, nic se neobejde bez vzácných zemin. A Čína dominuje vzácným zeminám. Tam je potřeba říct, ono, ten termín je trochu zavádějící. Vzácné zeminy ve své podstatě nejsou zase tak vzácné. Tam jde o to, že vy je musíte mít v takové koncentraci, že to

0: zpracování následně je velmi složité, zanechává velké dopady na přírodu, vznikají u toho velké chemické odpady, proto ta Čína, která toto do minulosti za stolik neřešila, i v tomto je dominantní. Takže to je souhrn vlastně všeho, co jsem teď zmínil.
1: Vidíte, a naivně jsem se chtěl zeptat druhou otázkou, jaké dopady budou mít ty návštěvy pro situaci na Ukrajině, respektive na Blízkém východě?
0: No tak samozřejmě dopady mít budou, začnou Ukrajinou, tam je to výraznější, protože jenom pár čísel. Čína, ten vztah, jak ho nazývá Rusko partnerství bez hranic, tak ono je to relativní, protože ta závislost je jednoznačně na straně Ruska. Rusko vyváží holé suroviny do Číny, zatímco Čína exportuje do Ruska přidanou hodnotu, ať ve formě podpory válečné mašinerie, zboží dvojího určení nebo přímo vojenského charakteru, čipy a tak dále. Ruská polovojenská ekonomika by nebyla schopna v takové míře vyrábět tolik raket, střele s plochou dráhou letu ani dronů, kdyby neměla dodávky z Číny. A ten význam, Čína exportuje do Ruska 3% svojí produkce, což je zanedbatelné číslo, tak Rusko exportuje 30% do Číny a co je ještě více alarmující, 50% celého importu Ruska jde z Číny. Takže vidíte, že ta závislost je jednoznačně na straně Ruska. A ten vývoj je opravdu doslova do písmene překotný, protože po první dekády vztahu, po roce 1949 těm vztahům dominovalo Rusko jednoznačně, respektive Sovětský svaz, tak poslední dvě dekády se to úplně obrátilo. Takže ten vliv na bojiště na Ukrajině je hmatatelný doslova. U toho Blízkého východu tomu tak úplně není, protože samozřejmě ano, Čína podporuje Irán, nicméně není to tak významné jako pro Rusko na Ukrajině.
1: Nicméně tam platí stále, alespoň částečně příměří a Donald Trump říká, že dohoda je blízko. Chtělo by si říct, už to zase říká.
0: Říkáte to správně, já jsem to chtěl doplnit, než jste tu poslední větu řekl, to slyšíme již opakovaně po několikáté, už to tím pádem postrádá tu razanci, tu údernost. Na druhou stranu je na tom krásně vidět, že prezident Trump se pokud možno za každou cenu chce vyhnout další eskalaci. Jemu to nehraje do karet. Ten jeho plán ukončit tu válku relativně rychle vzal za své. On nechtěl vůbec ovlivnit podzimní volby ve Spojených státech. To se stalo. Proto to nechce nadále přilévat oheň. Pardon, olej do ohně tak, aby ta válka znova dosáhla bodu varu. Ač se to stát může, to vyloučit nelze, ale nemyslím si, že to bude dlouhodobá záležitost.
1: On musí zohlednit veřejné mínění ve Spojených státech amerických, nejenom kvůli tomu podzimu, ale prostě to tak je. Na rozdíl od Izraele, který má pořád podporu v útocích na Irán.
0: To máte pravdu, to jsou ale proto jsou jasné důvody. Zatímco pro Izrael je Irán existenční hrozba a každý obyvatel Izraele to ví, že iránský jaderný program by znamenal, respektive úspěšné dokončení iránského jaderného programu by znamenalo existenční ohrožení Izraele. Ostatně Irán se netajil tím, že chce Izrael zničit. Ze chvíli, kdyby jadernou zbraň měl, tak by jí zřejmě proti Izraeli použil. To jsou slova nejvyšších představitelů iránského teokratického režimu. Takže to je ten rozdíl, proto ta podpora. Zatímco ve Spojených státech ta podpora je nevalná, neboť Irán se nachází na druhé straně světa, pro Spojené státy není zásadní a bezprostřední hrozba opravdu nehrozila. Irán neměl ještě v té době rakety, které by ohrozily pevninské Spojené státy.
1: Vy jste řekl to sousloví iránský jaderný program, on už to za chvíli bude vlastně rok od těch útoků Spojených států na jaderná zařízení na některých místech Iránu. S odstupem viděno, byla to úspěšná akce?
0: No dnes se objevuje řada generálů po bitvě, kteří předtím mlčeli a teď říkají, že to je největší neúspěch pomalu v dějinách novodobých Spojených států a podobné fráze. Já si to nemyslím. Víte, existuje české spojení, kdo nic nedělá, nic neskazí. To znamená, ve chvíli, kdyby jsme nic nedělali, tak bychom se taky mohli nadát toho, rozumějte Západ, že Irán by do své výzbroje jadernou zbraň zařadil. A jak tomu řeknu jasná čísla. Před tou loňskou operací, to znamená ne po ní, před tou loňskou spojenou izraelsko-americkou operací, izraelská nazvaná Vzpínající se lev, následně do ní zasáhly Spojené státy tou operací Půlnoční kladivo, Midnight Hammer, těmi chirurgicky přesnými útoky na ona podzemní jaderná zařízení ve Fordo a v Natanzu plus nadzemní v Isfahánu, tak ještě předtím byl jediný stát na světě, který obohacoval uran na 60%. Tím byl Irán. Měl 408 kilogramů v květnu. Dokonce zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii hovořila pregnantně. Bylo to 408,6 kilogramů k 17. květnu. To podstatné, k únoru stejného roku, to znamená 3 měsíce předtím, měl tohoto obohaceného uranu na 60% o 50% méně. Takže vidíte, že Irán i před těmito útoky jednoznačně směřoval k jaderné zbrani. Apelem proto bezesporu, mimo jiné, byla válka na Ukrajině. To, co pro Čínu znamenalo renesanci jaderného programu a přidávání 20% jaderných hlavic ročně, to znamená ta válka na Ukrajině jako memento pro Čínu, tak stejně tak pro Irán. Irán viděl, že režim typu Ukrajina, když je napaden a nemá jaderné zbraně, no tak se jenom velmi těžko brání. Takže i to byl další impuls, proč ajatolohové jadernou zbraň vyvíjeli. Čili kdo nic nedělá, nic neskazí, je sice hezké dnes to říkat, ale ta alternativa nebyla jednoduchá.
1: Bylo to možná téma, nebo bylo to určitě tématem i při jednání prezidenta Putina s prezidentem Xi v Pekingu, protože Putin prý navrhl, že těch 440 kilogramů uranu obohaceného na 60% by bylo Rusko ochotno převzít.
0: Je to tak, ono to není poprvé, to již bylo před měsícem, když začalo příměří, a ten precedent spatřuje Rusko v té multilaterální dohodě z roku 2015, kdy mezi Iránem a několika státy na straně druhé o omezení jaderného programu, kdy Irán se nízko obohaceného uranu, v té době vůbec nedisponoval 60%, právě vzdal ve prospěch Ruska, respektive vyvezl ho do Ruska. Takže ten precedent tam je, ale Spojené státy již od vlastně toho 28. únoru, kdy začala ta kampaň, s tímto řešením nesouhlasí. Prostě chtějí ho dostat k sobě, aby ho mohli rozředit na další pochybnost.
1: Jak by ho mohli k sobě dostat, pokud Irán nebude chtít?
0: Na základě mírových jednání. To prostě je zásadním předpokladem pro uzavření mírové smlouvy ze strany Spojených států a Izraele, je vzdání se iránského jaderného programu, včetně odevzdání právě těchto 440 kilogramů obohaceného uranu na 60%.
1: Je nějaká představa, jak by to mohlo vypadat technicky? To by tedy Irán někam přivezl 440 kilogramů čehosi, někdo by to prozkoumal?
0: Technicky by to problém nebyl. Předpokládám, že kdyby k této dohodě došlo, tak by Irán umožnil například americkému transportnímu letadlu přistát v Teheránu, respektive v Isfahánu, a ten obohacený uran ze země odvést. Ostatně americké speciální síly, které mají za úkol mimořádné operace i tohoto typu, jsou cvičeny na podobné případy. Kdyby při nenadále speciální operaci nedošlo k tomu, nebylo by technicky možné ten obohacený uran vyvést ze země, tak jsou připraveny na toho například i na místě rozředit. Takže těch možností je více.
1: My sledujeme v Teheránu kromě jiného taky diplomatickou aktivitu zástupců a představitelů Pákistánu. Pákistán jako mírotvorce, je to představitelné?
0: No tak v tuto chvíli to vidíme. Pákistán hraje o to stát se jakousi nadregionální velmocí. To je cílem těchto jednání. On má v regionu svoje zájmy. Mimochodem, Pákistán, jenom pro informaci, patří do jaderného klubu, vlastní jaderné zbraně. A se Saúdskou Arábií má dohodu, že v případě potřeby je ochoten poskytnout svůj jaderný deštník právě Saúdské Arábii. Takže on v regionu hraje první housle již delší dobu a nahradil vlastně Omán. Jestli vzpomínáte, předtím, než vypukl ten konflikt, tak prostředníkem byl Omán mezi Washingtonem a Teheránem, který ostatně na to doplatil, protože podívejte se, co Teherán předvádí s Hormuzským průlivem, kdy výsostné vody Ománu on si přivlastňuje a konstatuje, že on bude vybírat mýto v ománských výsostných vodách a vlastně Omán jako stát ho vůbec nevzrušuje.
1: Možná je dobré vědět, že náčelník generálního štábu pakistánské armády patří k oblíbencům Donalda Trumpa. Takže je tam nějaká naděje, protože na těch osobních vazbách je ledacos postaveno.
0: To je pravda, na druhou stranu některé osobní vazby Donalda Trumpa jsou pomíjivé, ale v tomto případě a v tento okamžik je to tak.
1: Osobní vazba, ano, může být pomíjivá. Jak je to momentálně mezi Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahuem, tedy izraelským premiérem?
0: No, my neznáme konkrétní detaily, ale můžeme kvalifikovaně odhadovat, že situace je napjatá, protože cíle oné operace spojené izraelsko-americké nebyly naplněny tak, jak si to oba dva státníci představovali. Ovšem zatímco premiér Netanyahu s tímto scénářem bezesporu počítal, protože ho zná, po dekády vlastně je vystaven podobnému tlaku na Blízkém a Středním východě, tak prezident Trump s tím nepočítal. On prostě chtěl aplikovat svoji politiku, jak já říkám, za nízkých nákladů dosáhnout vysokých zisků. Tak, jak to předvedl ve Venezuele a tak, jak se zřejmě k tomu chystá na Kubě. Ale to se mu v Iránu z mnoha důvodů, které jsme tady spolu rozebírali, nemusíme se k něm vracet, nepodařilo. Takže proto to napětí. Ale i ta pozice Izraele vlastně je logická. Víte, v minulosti existovaly dva jaderné programy, které Izrael de facto zničil. V době, kdy se tak stávalo, tak byl kritizován celým západním světem, aby mu následně o dekádu a déle svět poděkoval za to, že k tomu nedošlo. Irácký jaderný program, operace Opera, tuším 1981, a likvidace, eliminace jaderného programu Saddáma Husajna. No a konečně v roce 2007 eliminace syrského jaderného programu Bašára Asada. To ve finále samozřejmě kroky byly pozitivní. No nikdo z nás přece si nemůže přát, aby Irán jadernou zbraň měl. Na začátku rozhovoru jsem postupně vyjmenoval důvody, proč by se tak zřejmě stalo. Takže já to nechci šmahem odsuzovat. To, že ta operace se nevydařila v tuto chvíli, neznamená, že není dobře, že proběhla. A musíme usilovat o to, aby ten mír byl uzavřen v těch intencích, že Irán nebude mít jadernou zbraň.
1: Jak se může projevit na osobních vztazích Trumpa a Netanyahu a to, když Donald Trump, americký prezident, říká, že Netanyahu udělá úplně všechno, co si jen bude Donald Trump přát?
0: Do určité míry. Do určité míry premiér Netanyahu je praktik. Je to strateg, je to politik, který je otřelý bojem, doslova do písmene. Nejenom přeneseně, ale i fakticky. A on ví, že některá prohlášení prezidenta Trumpa musí brát s nadsázkou a neřídit se jimi doslovně. Co se faktické moci týče, tak ano, do jisté míry to může být pravda. Na druhou stranu, kdyby se mělo jednat o existenční ohrožení Izraele, tak on je sám o sobě tak silný, že nebude poslouchat v úvozovkách příkazy, které by byly proti existenčním zájmům Izraele. Takže ta jeho samostatnost do jisté míry není narušena.
1: Posloucháte Radiožurnál, hovoříme s Vlastislavem Řízou, expertem na bezpečnostní otázky a mezinárodní vztahy, který působí na Univerzitě Karlově.
2: Co se děje se světem?
1: Když už jsme u těch výroků, tak šéf americké diplomacie Marco Rubio včera kritizoval odmítavý postoj členů Severoatlantické aliance k pomoci Spojeným státům ve válce proti Iránu. Ve Švédsku začalo dvoudenní jednání ministrů zahraničí NATO. Marco Rubio tam má přijet dnes. Je to pořád dokola?
0: Ano a ne, ta situace se trochu vyvinula v tom smyslu, že sami jsme to teď zmínili před chvilkou, že Iránci začal nárokovat Hormuzský průliv unblock jako celek, ingeruje, čili vměšuje se i do územních celků typu Omán, do jeho výsostných vod a tak dále. No a to už ale je v eminentním zájmu nejenom Spojených států a Izraele, aby se tak nedělo. Přece to jsou precedenty, které nejsou možné. Takže do jisté míry Marka Rubia v tomto ohledu chápu. Co se Švédska týče, tak tam je zajímavé, je to vlastně první, nechci říct summit, ale setkání ministrů zahraničí, tak se to označuje, na území Švédska od vstupu do NATO, to znamená od roku 2024. Ono to vypadá jako rutinní setkání, ale na programu je několik bodů, které vlastně pro dnešní svět jsou docela zajímavé a zásadní. První z nich je samozřejmě podpora Ukrajiny. Dokonce se na místě sejde i Rada NATO Ukrajina, to znamená i ukrajinští představitelé přijeli do Švédska. Druhý je navyšování obranných rozpočtů. Berme to jako antré, jako přípravu na summit v Ankaře, který nás letos v červenci, no už to není dlouho, to jsou dva měsíce, který nás bude čekat. Potom je to posílení výroby zbraní a munice. To je dobré se u toho krátce zastavit, protože konflikty na Ukrajině i v Perském zálivu jasně ukázaly, že zásoby střeliva a munice v armádních skladech NATO jsou bytostně nedostatečné a stačily by pouze na několik týdnů vedení boje. A to se musí napravit. Takže to je další kapitola, která bude řešena dnes ve Švédsku. No a konečně poslední dva body. Zmínil jsem okrajově příprava summitu v Ankaře. S tím souvisí právě navyšování obranných výdajů. No a konečně, protože se nacházíme ve Švédsku, tak je to bezpečnost baltského regionu. K tomu mi dovolte jednu jedinou větu. Ono to bude velmi stručné, tato kapitola, protože po vstupu Finska a Švédska do NATO se Baltské moře stalo de facto aliančním rybníkem.
1: Když už mluvíme o vstupu nových států do Severoatlantické aliance, tak bychom se mohli pozastavit krátce u toho, co sleduje německý kancléř Merz návrhem přidruženého členství při Evropské unii pro Ukrajinu.
0: On tím vysílá jasný a silný politický signál vůči Ukrajině. Protože samozřejmě stát, který je ve válce, nadevší pochybnost Ukrajina je, tak se nemůže stát plnohodnotným členem Evropské unie. To je podobné jako otázka vstupu do NATO. Je potřeba vyčkat konce konfliktu. Samozřejmě někteří Ukrajinci, po té, co Ukrajina podala žádost do vstupu, o vstupu do Evropské unie, což bylo krátce po invazi v roku 2022, takže to jsou 4 roky otevřené invazi, pardon, tak začínají pochybovat, zdali neskončí například jako Turecko. Protože Ukrajina má status kandidátské země, těch je v tuto chvíli tuším 9. Jedním z nich, proč zmiňuji Turecko, je právě tato země na pomezí Evropy a Asie, která je ovšem kandidátskou zemí od roku 1987. Ukrajina nechce, aby se jí dostalo stejného osudu. Proto tento politický signál, proto ta snaha o to udělat z Ukrajiny přidruženého člena, který se bude účastnit, byť bez práva hlasování Evropských rad a dalších zasedání evropských institucí. A má to být jakési přechodné období k plnému členství. Takže je to politický signál, počítáme s vámi, chceme, abyste vstoupili, nebudete čekat jako Turecko 40 let.
1: Takový byl další rozhovor z projektu Co se děje se světem. Naším hostem byl tak jako každý pátek Vlastislav Bříza, který působí na Univerzitě Karlově a je expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost. Děkuju, mějte se hezky.
0: Moc díky, krásný víkend všem posluchačům.
2: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: V Česku zemřel předškolák na záškrt, hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Francouzská vláda ohlásila miliardy korun na pomoc profesím nejvíc zasaženým vysokými cenami benzinu a nafty. Fotbalisty Baníku čeká klíčový zápas na Dukle o udržení v první lize. A dnes bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska. Nebyl očkovaný, potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků ne.